0: pracovat za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohleto vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezli za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohleto bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma a Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky?
1: Otázku mám i z toho z pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dole nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu. Tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře, o rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných středatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no bude, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5%, a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice. A myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví? Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje a berou, nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitosti? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitosti. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytů vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě i ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku, na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně. Před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten šestiměsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme hovat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně
1: žert,
2: zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky. Přeji si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím do vzduchu a
0: ano.
1: Mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si to nechám pro
2: sebe.
1: Slyšíme fajn.
2: Se, všechno je v pořádku. Máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, na Ryškým šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej záhavále, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na neho platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme. Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válku, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot. A byl by to kanonen futr pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor. To, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak tihleti chciválkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hrdiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu tihleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli proto veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě, všechny ty bestie, potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, proti ruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni chciválkové, okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům, by dali záminky k urychlení těch příprav a dali by záminku k vytvoření takzvané veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor, opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zautočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují. O tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace. Nic. Chápete? Takže jenom pánovi z Zdůrazňuju, pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky, to by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept. To je něco trochu jiného. To znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmů. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrození a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize, tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s Žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký

0: Prosíme, pomožte nám s propagací.
1: Někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, je obrovský problém, který většina je jiná. A co bude dělat Evropská unie? Těmhletěm Evropčikům by dali záminku k urychlení. Kdo je zákazníkem?
2: Ptejte se.
3: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, že dokoná dobro, bude spasen, dokoná zlo, bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan VK teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhy. A Dalaj Lama údajně měl být zosobněný zla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
4: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci.
3: Jaký tam zlo, ano.
4: Máte pravdu, o tom byly nejenom studie, ale zároveň dokumenty, prostě, máte pravdu, pokračujte.
3: Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten Mesiáš a ten Mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli a že to byl falešný prorok, prosím vás, by byly jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikol. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to. Takže to je, já nevím, to tam možná trochu učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, haló, můžu mluvit?
4: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
1: Jaký je dotaz?
3: Dotaz je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, Dav volal jeho krev na nás, za naše děti. To se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém.
4: Na historické exkurze nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
3: Já přijdu k tomu Izraeli, prosím vás.
1: Jaká je otázka?
4: Zkuste pro minuty, Otázka je,
3: jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s prominutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potom armády na Izrael do údolí Armagedon.
4: Dobrá, děkujeme.
3: No a skoro, že jste nemohli...
4: Dobrá, rozumíme, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
1: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, jste si mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalaj Láma, režim Dalaj Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když sestupuje na zem nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalaj Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalaj Láma. Chápete? Papež, Dalaj Láma. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, která mě zarazila, která trošku vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, to ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno, spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žavou, a jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha. Pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semický národ, to, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semitský národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Takže já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských chciválků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismus, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křižové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. A já bych se chtěla zeptat. Zaprvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost. A děkuji, budu poslouchat.
1: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající.

0: urychlovač bude tedy modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vznik hvězd, jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zdali to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl pana Vek reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být časně postupit tak pomalý a že by tu nastala velká propaganda, že by mali velké náboje všetci, ale já si to nemyslím, že by to bylo všade, aspoň na Slovensku. To si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku a je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poštlať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
3: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro řekněme zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá, na základě pokynů, příkazů, které tam posílá.

0: Síla, Kalašova, s Lejenovou to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Nať, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, ten, to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc, ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na že jo, na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčikům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčiky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude maďarskou, teda v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzívě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média. Bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace. Byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. veřejná objednávka. Nebyly by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, a tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet. Protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo Ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě.
0: Asi.
1: Tak, už zavěsil.
0: Asi vypadnou. No, dobře, tak ne,
2: čekal pořádku. Celou dobu, aby, já nevím, 15 minut, 10 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
0: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
2: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme. Zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Ježíši Kriste, ukřižovaný.
1: Říkám vám, lidi, že je to mor. Mor.
2: Kriste Ježíši.
1: Mor je to. Mor. V naší ulici už je v každém domě několik morem raněných. Povídám, sousede, vždyť vy máte na bradě taky tu bílou skvrnu. A on, prý to nic, už z něho padají taky kusy masa jako země. Mor.
3: Žádný mor, malomocenství, bílá nemoc tomu říkají, ale měli by tomu říkat trest. Taková nemoc nemůže přijít sama od sebe. To nás Bůh trestá.
1: Trest. To bych rád věděl, zač mám být trestán. Já jsem toho tak moc neužil, leda bídy. To by byl divný Bůh, kdyby trestal chudáky. No ne?
3: Počkej, však uvidíš. Ze začátku to máš jen na kůži. Ale až tě to začneš rád uvnitř, řekneš si, to není možné, aby to bylo jen tak. To musí být trest. To musí mít nějakou příčinu.
1: Taky, že má. Nás lidí už bylo příliš mnoho na světě a proto nás musí polovička vychcípat, aby bylo místo pro druhé. Tak je to. Ty jsi pekař. A uděláš místo jinému pekounovi. Já jsem chudák a udělám místo jinému chudákovi, aby zas jiný nuzoval a měl hlad. Proto musel přijít na lidi ten mor.
3: Žádný mor, malomocenství. Při moru bys člověče zčernal, ale při malomocenství si bílý jako... No jako křída.
1: Bílý nebo černý, mně je to fuk, jen kdybych tak nesmrděl.
2: Pane Bože, Ježíši můj, Ježíši Kriste, smiluj se.
3: Co pak ty? Ty jsi sám. Ale když se člověka štítí vlastní žena a děti, chudáci, jak mají se mnou vydržet? A ženě se teď udělala bílá skvrna na prsou. Vedle nás bydlí čalouník a ten naříká ve dne v noci.
2: Ježíši.
3: Ve dne v noci.
2: Ježíši.
1: Kuž, kdo to má pořád poslouchat, ty malomocný?
2: Ježíši, smiluj se. Smilujte se. Lidi, smilujte se.
4: Ježíši Kriste. Tak prosím. Prosím, pane redaktore, mám ovšem jenom 3 minuty času. To víte, moji pacienti. Prosím, posaďte se.
5: Děkuji, pane dvorní rado.
4: Tak co pak máte na srdci?
5: Pane dvorní rado, náš list bych chtěl veřejnost informovat z nejpovolanějších úst.
4: Já vím o takzvané bílé nemoci. Já vím, bohužel se to o ní píše až.
5: Ano, ale náš list by právě chtěl veřejnost uklidnit.
4: Uklidnit, člověče? Čím ji chcete uklidnit? Koukejte se, je to těžká choroba a šíří se jako lavina. Pravda, pracuje se na ní horečně na všech klinikách světa, no ale zatím je naše věda bezmocná. Napište lidem, aby se při prvních příznacích s důvěrou obrátili na svého lékaře.
5: A jejich lékař?
4: Jim předepíše mazání, těm chudším hypermangán a těm bohatším peruánský balzám.
5: Pomůže to, prosím?
4: Ano, proti zápachu, když se otevřou rány. To je druhé stádium choroby.
5: A to třetí stádium?
4: Morfium, mládenče, nic než morfium. A prosím vás už o tom dost. Je to ošklivá nemoc.
5: A je, prosím, velmi nakažlivá?
4: Jak se to vezme? Neznáme totiž mikroba, který naši chorobu přenáší. Víme jenom, že se neobyčejně rychle šíří. Můžete napsat, že na mé klinice se na věci pracuje už třetí rok. Publikovali jsme o naší nemoci už slušnou řádku vědeckých statí. Můžete se o nich zmínit, mladý příteli. To veřejnost uklidní, když se zná, jak se u nás úsilovně bojuje proti takzvanému pejpinskému malomocenství. My tomu ovšem malomocenství neříkáme. Malomocenství neboli lepra, to je kožní nemoc, kdežto naše choroba je čistě interní. Kam by se hrabala taková lepra proti naší nemoci?
5: Je to, prosím, vážnější nemoc než malomocenství.
4: Ovšem, daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Někde na těle se objeví malá bílá skvrnka, chladná jako mramor, takzvaná macula marmorea. A proto se té nemoci taky říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto svérázný a úplně odlišný od obyčejné leprosis maculosa. My ji prostě jmenujeme Chengova nemoc, čili Morbus Chengi. Doktor Cheng, čínský internista, ji totiž popsal první na několika případech v pejpinském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Referoval jsem o ní už v roce 23, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Chengova nemoc stane pandemií.
5: Čím, prosím?
4: Pandemií, pane. Nemocí, která lavinovitě zachvátí celý svět. Dnes už na ní zašlo dobrých 5 milionů lidí, dalších 12 milionů je jí akutně zachvácených a nejméně 3x tolik jich běhá po světě, aniž vědí, že už někde na těle mají malou bílou skvrnku, chladnou jako mramor a naprosto znecitlivělou. A to nejsou ani 3 roky, co se ta nemoc objevila u nás. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdí, kamaráde. A jeden pěkný příznak Chengovy nemoci byl dokonce nazván symptom Sigeliu.
5: Symptom pana dvorního rady, profesora doktora Sigelia, poznám.
4: Ano, ano, Sigeliu symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Chengova nemoc postihuje osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí.
5: To je neobyčejně zajímavé, prosím.
4: Myslíte?
5: Ovšem.
4: Prosím vás, kolik pak je vám let?
5: 30, prosím.
4: No proto, kdybyste byl starší, tak by se vám to nezdálo tak moc zajímavé. Tedy, podle názoru mého a mé školy, která se dodnes honosí tím, že je klinikou slavného Lilientála, mého neboští Katchána, koukejte, tohle byste tam mohl napsat.
5: Prosím.
4: Tedy, podle názoru naší klasické školy Lilientálovi, je Morbus Chengi choroba nakažlivá, kterou přenáší dosud neznámé agens. Dispozice k ní se dostavují s prvními známkami tělesného stárnutí. Prosím? Máte ještě nějakou otázku? Zbývají mě totiž jenom 3 minuty času.
5: Kdyby pan dvorní rada dovolil, naše čtenáře by totiž nejvíce zajímalo, jak se lze této choroby uchránit.
4: Co? Cože? Uchránit?
5: Ano.
4: Nijak, člověče, vůbec nijak. Vždyť na to zajdeme všichni. Každý, komu je přes 40, tak je předem odsouzen. No vám je to jedno, vám s vašimi hloupými 30 lety, ale my lidé na vrcholu života, pojďte sem.
5: Prosím.
4: Pojďte sem. Podívejte se. Nemám tady na obličeji někde bílou skvrnku. Ne?
5: Ne, ne, ne, pane dvorní rade, ne.
4: Tak ještě ne. Tak vidíte. Každý den nejméně 10x se dívám do zrcadla. Koukejme se. Tak vaše čtenáře by zajímalo, jak by se mohli uchránit před rozpadnutím zaživa. To věřím, pane. Mne by to taky zajímalo. Bože. Bože, jak je lidská věda marná.
5: Pane dvorní rado, snad byste mohl k závěru říci alespoň několik povzbuzujících slov.
4: Ale ano, ano. No tak dobrá. Napište do novin, že se s tím musíme smířit. Okamžik. Halo? Ano? Co? Přece víte, že nikoho nepřijímám. Lékař. A jak se jmenuje? Doktor Galén. A má nějaké doporučení? Ne? No dovolte tak, co u mě chce. Cože, prosím vás, v zájmu vědy, co pak já mám na nějakou vědu čas? Cože? No tak dobře, no tak mi ho pošlete, když už mě pětkrát hledal. Ale řekněte mu, že mám jenom 3 minuty času. Prosím. Tak vidíte, mladí příteli, a pak se má člověk věnovat vědecké práci.
5: Pan Dvorní rada mi promine, že jsem ho připravil tolik vzácného času.
4: Nevadí, skutečně... nevadí, kamaráde, nevadí. Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit. Kdybyste něco potřeboval, prosím, obraťte se na mě.
5: Klaním se, děkuji si mi, pane Dvorní
4: rada. S Bohem, s Bohem.

0: Dále. No. Necháváte mě čekat, pane kolego?
1: Promiňte. Promiňte, pane dvorní rado. Nechtěl jsem vyrušovat. Mé jméno je doktor Galén.
0: To vím. Přejete si něco, pane doktore Galéne?
1: Já mám totiž pokladenskou praxi, pane dvorní rado. Jak se říká, praxi chudých, žáno. A tu mám příležitost vidět spoustu případů, protože v chudších vrstvách bují tolik chorob.
0: Jak? Bují?
1: Ano. A tak, no, tak šíří se.
0: Tak vidíte, lékař přece nemá mluvit květnatě, pane kolego.
1: No, ano, prosím. No, hlavně v poslední době, když se tak šíří ta bílá nemoc.
0: Morbus Čengi, pane kolego.
1: A když člověk vidí tu bídu, jak se ti malomocní zaživa rozpadají, no, člověk by chtěl ty lidi zachránit, že ano. Já měl 100 případů, strašných případů, pane dvorní rado. A když jsem tak nad nimi stál s holýma rukama, přímo zoufalý.
0: To je chyba, pane kolego. Lékař přece nemá být nikdy zoufalý.
1: Když je to taková hrůza, pane dvorní rado. A tu jsem si říkal, že se něco musí stát. Že něco musím zkusit, abych tu nestál tak nadarmo. To pravda. Sehnal jsem si celou literaturu o té nemoci, ale pan dvorní rada, promine, tam to není. Tam to, prosím, není.
0: Co tam není?
1: Ta pravá cesta, prosím.
0: A vy ji znáte, co?
1: Ano. No totiž myslím, že ji znám.
0: Tak vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii o Čengově nemoci, ne?
1: Ano, ano, prosím. Svou vlastní teorii.
0: Tak to mi stačí, pane kolego Galéne. Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ně alespoň teorii. To se tak dělává. Ale praktický lékař se má po mém soudu držet pouze osvědčených prostředků. Jak pak tomu vaši klienti přijdou, aby byste na nich zkoušel nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, pane kolego.
1: Ano, ano, a právě proto jsem...
0: Počkejte, ještě jsem nedomluvil. A,
1: promiňte.
0: Co se týče Čengovy nemoci, radil bych vám, užívejte velmi plně prostředků na odstranění zápachu a potom morfia, pane kolego, hlavně morfia. Konec konců jsme přece tady proto, abychom zmírnili útrapy alespoň platícím klientům, ne? Děkuji, to je všechno, pane kolego, těšilo mě.
1: Ale já, pane dvorní rado...
0: Přejete si ještě něco?
1: Ano. Já totiž mohu bílou nemoc vyléčit.
0: To už jste asi 12. člověk, který s tím ke mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů.
1: Ale já už jsem své metody prakticky užil na několika z těch případech, že ano, a byly jisté výsledky.
0: Pro boha vás, prosím, pane kolego, co já mám s vámi dělat? Podívejte se, já to chápu. Ona je to svůdná představa najít lék proti Čengově nemoci. To by znamenalo slávu, báječnou klientelu, Nobelovu cenu a možná taky univerzitní stolici. To byste byl víc než Pasteur, víc než Koch, víc než Lilienthal. Já to chápu, ono to může poplést člověku hlavu, jenomže takový zklamání už tady bylo.
1: Já bych svou metodu vyzkoušel na vaší klinice, pane dvorní rado.
0: Na mé klinice? No to je ovšem dětinství. A počkejte. Poslouchejte. Vy jste původem cizinec, ne?
1: Ano, prosím. Původem cizinec.
0: No tak vidíte, já přece nemohu pustit cizince na státní kliniku Lilienthalovu.
1: Ale já jsem zdejším občanem už od dětství, pane.
0: Dobře, pane kolego, ale chápejte to, ten původ, pane kolego, ten původ.
1: Lilienthal byl taky původem cizinec, že ano?
0: Ano, ale dneska je jiná doba. To přece víte sám. A mimo to, pane doktore Galéne, velmi pochybuju, že by veliký Lilienthal nechal pracovat na svém vědeckém ústavě nějakého pokladenského lékaře. Promiňte laskavě.
1: No, mě by tu snad nechal pracovat. Já jsem byl kdysi jeho asistentem.
0: Cože? Vy jste by... No člověče, proč pak to tedy neřeknete hned? Prosím, pane kolego, pojďte sem, sedněte si. No tak žádné okolky, Galéne. Koukejme se. Tak vy jste byl utkána asistentem. No to je zvláštní. Víte, já si nevzpomínám, že by se byl někdy o vás zmínil.
1: No, on mi totiž říkal doktor Dětina.
0: Pro pána, tak vy jste Dětina. Dětina, ano, můj nejlepší žák, říkával nebo štík Lilienthal. Prý škoda doktora Dětiny. Ale člověče, proč pak jste u něho nezůstal?
1: No, to byly takové věci. Hlavně chtěl jsem se oženit.
0: Aha.
1: A jako asistent bych asi rodinu neužil.
0: No, vidíte, vidíte, já taky vždycky říkávám svým žákům, když chcete dělat vědu, tak se nežeňte. A když, tak bohatě. Vědě se musí obětovat soukromý život. Počkejte, počkejte. Kouříte, Galéne?
1: Ne, děkuju, já mám totiž angínu pektoris.
0: No, snad to nebude tak zlé. Pojďte, kamaráde, já se na vás podívám.
1: Ale děkuju, pane dvorní rado, ale na to teď nemám ani pomyšlení. Já bych prosil, kdybych směl na vaší klinice aplikovat svou metodu na několika malomocných, které považujete za ztracené.
0: To jsou všichni, Galéne. Safra, víte, ono by se to nerado vidělo, kolego, ale počkejte. No, že jste to vy, Tchánův nejlepší žád? Já vám něco řeknu, Galéne. Vy nám řekněte, v čem záleží vaše metoda? My ji vezmeme v úvahu a případně ji klinicky vyzkoušíme. Okamžik. Já jenom zařídím, aby nás nikdo nerušil.
1: Ne, prosím za prominutí, pane dvorní rado, ale já, dokud to nebude klinicky vyzkoušeno, neřeknu nikomu, jak léčím bílou nemoc. Prosím, to já opravdu nemohu.
0: Ani mě ne?
1: Nikomu, prosím. To by skutečně nešlo.
0: A myslíte to vážně?
1: Docela vážně, pane dvorní rado.
0: No, tak to se nedá nic dělat. Promiňte, Galéne, to by bylo proti klinickým pravidlům a proti, no já nevím, jak bych vám to řekl.
1: Proti vaší vědecké odpovědnosti, já vím. Ale já mám, prosím, své důvody.
0: Jaké důvody?
1: Pane dvorní rado, je mi hrozně líto, ale já bych je řekl až později.
0: Prosím, jak chcete. Za těch okolností ovšem uděláme za věcí tečku. Přesto mě velmi těší, že jsem vás osobně poznal, doktore Dětino.
1: Poslyšte, nedělejte to. Vy byste mne měl pustit na kliniku, pane dvorní rado. To byste měl udělat.
0: Proč?
1: Pane dvorní rado, já za svůj prostředek ručím, čestné slovo. No, podívejte, já nemám ani jednu recidivu. A tady mám dopisy kolegů. Posílají mi své malomocné z celé čtvrti. Z takové chudé čtvrti to ani nepřijde na veřejnost. Prosím, račte se podívat, pane dvorní rado.
0: Děkuji, nemám zájmu.
1: Bože, to je škoda. Tak to abych šel, že ano?
0: Ano, je mi líto.
1: Taková hrozná nemoc. Třeba jednou pan dvorní rada sám.
0: Co? Co?
1: Nic. Já jen, snad by i pan dvorní rada mohl ten lék jednou potřebovat.
0: Poslouchejte, Galéne, tohle jste nemusel říkat. Šeredná nemoc, člověče, příliš šeredná.
2: Nechtěl bych se zaživa rozpadat.
1: Pak bude muset pan dvorní rada na sobě použít prostředků odstraňujících zápach.
2: Děkuji.
1: Poroučím se.
2: Počkejte. Pojďte se. Ukažte ty dopisy.
1: Prosím. Prosím, pane dvorní rado.
2: No. Počkejte. Doktor Stradella. A to je můj žák. Takový dlouhý, ne?
1: Ano, pane dvorní rado. Velmi dlouhý.
2: No, safra. No, zatrápeně, kolego. Pravda, jsou to jenom praktikové. No, ale člověče, to byste měl báječné výsledky. Poslyšte, Galine, tak mě napadá. No, že jste to vy. Já bych zkusil vaši metodu sám na několika případech. No, víc přece nemůžete žádat, co?
1: Ne, ale já vím, že by to byla pro mne ohromná čest, ale...
2: Ale vy svou metodu chcete až na další aplikovat sám?
1: Ano, pane dvorní rado. Já bych ji rád na klinice prováděl sám.
2: A budete ji potom publikovat?
1: Ano, totiž za jistých podmínek.
2: Tak prosím vás, jakých podmínek?
1: Já bych je ohlásil později, pane dvorní rado.
2: Tak já už tomu rozumím. Tedy vy byste chtěl, aby má klinika vaši metodu ověřila, ale její další použití byste si vyhradil sám pro sebe, ne? Asi tak si to představujete, co?
1: Ano, pane dvorní rado.
2: Tak počkejte. To je ovšem nesmírná drzost, žádat něco takového od kliniky Lilienthalovy. Pane doktore Galine, tak bych měl stokutí vás vlastní rukou srazit ze všech schodů. Já přece chápu, že každý lékař chce vydělat něco na svém umění, ale dělat z léčebného postupu své obchodní tajemství? Pane kolego, to není jednání hodné lékaře, nýbrž nějakého pokoutního dryháčníka, šarlatána a mastičkáře. Předně je to, pane kolego, nelidské vůči trpícímu lidstvu a za druhé... Počkejte,
1: okamžik.
2: Za druhé je to krajně nekolegiální vůči ostatním lékařům. Ti chtějí taky uzdravovat své pacienty, když jsou z toho živi. Tak je to. Vy se na svou metodu díváte jako na věc soukromého zisku, ale já přece na ní musím pohlížet jako vědec a lékař, který je si vědom své odpovědnosti vůči lidstvu. Naše stanoviska, pane doktore Galine, se zásadně rozcházejí. Okamžik. Haló, pošlete mě sem prvního asistenta. I hned. To už je skandál, jak hluboko klesla lékařská morálka. Co chvíli se tady objeví nějaký zázračný doktor, který chce vytloukat peníze ze své bůh ví jaké tajné metody. Ale aby si ještě ke všemu chtěl udělat reklamu na vědeckém ústavu, tak pane kolego, taková drzost to ještě nebyla.
3: Dále. Pan dvorní rada mě volal.
1: Pojďte sem.
3: Prosím.
1: Na kterých pokojích máme morbus Chengy?
4: Skoro na všech, pane dvorní rado. Na dvojce, na čtyřce, na pětce.
1: Počkejte. Neplatící.
4: Chudinské bílé máme na 13.
1: A tu má na starosti? A
4: druhý asistent, pane dvorní rado.
1: Dobrá. Pane první asistente, řeknete panu druhému asistentovi, že ode dneška všechny lékařské zákroky na 13 předepisuje a vykonává tady kolega doktor Galen. Budou to jeho případy. A dále řeknete panu druhému asistentovi, že mu naprosto nic nebude potom, jak a čím kolega Galen bude své případy ošetřovat. Je to mé výslovné přání.
4: Prosím, pane dvorní rado.
1: Můžete jít.
4: Děkuji, pane dvorní rado.
1: Ani nevím, pane dvorní rado, jak vám mám poděkovat.
2: Není třeba. Dělám to jenom v zájmu lékařské vědy, pane kolego. Tomu musí ustoupit všechno. I ta nejsilnější averze. No tak prosím, chcete-li? Můžete se podívat na svou 13. Okamžik, hned to zařídím. Haló, vrchní sestru.
0: Tak kolik času budete potřebovat, pane kolego?
1: Času, řekněme, 6 neděl.
0: No pro boha vás, prosím, 6 neděl, co pak chcete čarovat?
5: Pane dvorní rado?
0: Pana doktora Galéna uvedete na 13.
5: Prosím, pane dvorní rado.
1: Jsem vám opravdu nesmírně zavázán, pane dvorní rado.
0: Mnoho štěstí.
5: Prosím, pane doktore Galéne.
2: Mizerný výdělkář.

0: Podej tatínkovi noviny.
1: Tady jsou, tati.
2: Zas je tady článek o té nemoci. Kdyby s tím už dali pokoj. Člověk má dost svých vlastních starostí za celý den.
0: Stoupaní ve třetím patře je to prý zlé. Nikdo už k ní nemůže. Necítil jsi na schodech ten zápach?
2: Ne. Tady je interview s dvorním radou Sigéliem. To je světová kapacita, maminko. Na toho já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova.
0: Která?
2: Že je to humbuk, to malomocenství. Jsem tam nějaký případ a noviny z toho hned udělají senzaci. A lidé, no teď se ví, jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc.
0: Píše mi sestra z venkova, že tam u nich je toho taky plno.
2: Nesmysl. To už je taková panika. Co je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš to, maminko? Já to vždycky říkám. Udělat z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek a byl by pokoj. No to máme z toho, že se pořád ještě trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a pak je z toho malomocenství. On tady, Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se mělo něco udělat.
0: Ale co by se mělo udělat?
2: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním. Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají v domě umírat tu babu nahoře. Člověka by se bál domů. Už ten zápach na schodech.
0: Já bych ji donesla polévku, když je tam tak sama.
2: Jenom se opovaž. Vždyť je to nakažlivé. Ty s tvým měkkým srdcem ještě na to sem zavlečeš. A to by tak hrálo. Měli bychom něčím desinfikovat naši chodbu.
0: Čím?
2: Počkej. Je to blbec.
1: Kdo, tati?
2: Ten novinář. Tadyhle píše, já se divím, že to nezabavili. To se přece nemá dovolit, aby se psali takové hovadiny. Ale já to redakci napíšu, to si za rámeček nedají. No, pitomec, jeden.
1: A co píše, tati?
2: Ale tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit. Že to zachvátí všechny lidi kolem. Padesátky.
0: Ukáž.
2: Trulajt. Co pak tohle to se smí psát?
0: Ale tatínku, vždyť to tak řekl ten pan dvorně rada Sigelius.
2: Nesmysl. To přece není možné při dnešním stavu vědy a civilizace. Co pak žijeme ve středověku, aby byly takové nákazy? A co pak je padesátka nějaký lidský věk? To by byla divná spravedlnost, kdyby to měli dostat jenom lidi kolem padesátky. Proč? Říkám, proč?
1: Proč? No ale tatino, přece proto, aby se zas jednou udělalo místo mladším, ne? Bez toho nemají kam se vrtnout.
2: A tak. A to je hezké. Slyšíš to, maminko? Tak teda ne, že by vás rodiče živili, ne, že by se pro vás dřeli, ale překážejí vám, co? A zabírají vám místa, že? A měli by vymřít tím malomocenstvím, aby pro vás mladé bylo víc místa, ne?
0: Ale ona to tak nemyslela.
2: Ne, ale řekla to.
1: A ty to bereš tak osobně.
2: No jak to mám brát, když se ti zamlouvá, že lidé kolem padesátky mají všichni vychcípat. Já teda nevím, jak mám tvému názoru rozumět.
1: Já jsem mluvila obecně, tati. No, dnes přece mladý člověk nenajde žádnou existenci. Prostě není na světě tolik míst. No něco se už muselo stát, abychom my mladí mohli žít a zakládat rodinu.
0: To zas má pravdu, tatínku.
2: Koukejme. Tak ona má pravdu. A my teda kvůli vám máme pojít v nejlepších letech, že? Přestaň si mízdáním.
3: Co máte?
0: Ale tatínka jenom rozčililo. Četl něco v novinách o té nemoci.
3: No a? Co ho na té nemoci tak rozčiluje?
1: Já jsem jenom řekla, že jednou něco muselo přijít, aby se udělalo místo pro nové lidi.
3: A to tatínka tak rozčiluje? Jsem udivím. To přece říká každý.
2: Totiž vy mladí, že? To věřím, vám se to hodí.
3: No ovšem, tatí. Nebýt toho malomocenství, tak já nevím, co by z nás bylo. Tadyhle holka se nemůže ani vdát a já si teď musím pospíšit se státnicemi.
4: Nejvyšší čas, holenku. Na to je příliš vážná doba, než aby ses jenom flákal.
3: No co, stejně se člověk ani se zkouškami nikam nedostal. Teď to snad bude lepší.
4: Jen co vychcípají lidé kolem padesátky, viď?
3: No právě. Jen aby to chtělo ještě nějakou dobu trvat.

0: Důležité hlášení. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů.
1: Starý se zbláznil.
2: Jak to myslíte, pane kolego?
1: Pořád galéne sem, galéne tam. A teď sem tahá kapacity z celého světa, aby se podívali na ty jeho zázraky. Ale až z toho budou recidívy, to bude ostudička, kamaráde. A že těm lidem se znovu udělají fleky, na to vemu jed.
2: Proč?
1: A přece nejsem dnešní, ne. Prostě medicína má své meze a dost.
3: Prosím, pánové, aha, tady je to pokončení slo 13.
1: Parisi,
3: Frehrten,
1: Herrn, Kollegen. Starému měkne mozek, věříli, že my tady můžeme někoho uzdravit. Já už jsem tady, kamarádičku, 8. rok prvním asistentem. Ale teď jsem si našel pěknou ordinaci a zahájím si praxičku. No dneska je báječná příležitost s tím malomocenstvím. Já budu léčit Chengovu nemoc.
2: Galenovou metodou.
1: Metodou kliniky Lilienthalovy.
2: Tak.
1: No teď se přeci roztroubí, že u nás máme nějaké výsledky, ne?
2: Když Galen s tou svou metodou dělá takové tajnosti.
1: Ať se tím Galen dá vycpat, člověče, s ním já se vůbec nebavím. Ale od sestry na 13 vím, že práská do svých nemocných injekce s něčím žlutým jako horčice. No, tak jsem dal dohromady nějaké ty posilující a utišující prostředky a zabarvil jsem to na žluto. No, docela dobrá věc, kolego. Zkusil jsem to sám na sobě a nic. Žádná nepříjemná reakce. Pacientům to na čas uleví. No tak s tím začnu. Herrgott, jen aby ten Galén to nepublikoval, dokud já si pořádně nezavedu praxi.
2: No ovšem, potom se všechno pohrne k němu.
1: A tak vidíte, kolego, tak toho se nebojím. Galen musel dát starému čestné slovo, že té své metody nepoužije na nějaké privátní případy, dokud tady u nás, na klinice, to nebude dozkoušeno. A zatím já si to malomocenství krásně zavedu.
2: No ten Galen to své čestné slovo drží jako...
1: A blázen, no. Prý dokonce zavřel svoji boudu na předměstí a vůbec neordinuje. Jo, říkala sestra ze 13, že už ani nemá co žrát.
2: Má maminka.
1: Co pak?
2: Udělala se jí bílá skvrna.
1: Ne.
2: Tady naší. Tak jsem poprosil Galéna, aby se na ní podíval. A Galen, že nemůže. Že dal si Géliovi čestné slovo.
1: Sprosťák. O to je mu podobné, takové nekolegiální jednání.
2: Tak jsem šel na našeho starého, aby s ním promluvil. Aby mu dovolil tu jedinou výjimku, že jde o mou maminku.
1: No a co řekl?
2: Pane druhý asistente, na své klinice nepřipouštím výjimek. Zbohem.
1: Co je mu podobné? Dědek je jak křemen. Ale ten Galen by to mohl udělat. Jaké pak čestné slovo mezi kolegy? No nemám pravdu? Mizera chlap.
2: Kdyby nešlo zrovna o mou maminku. Co se chudák našetřil, abych mohl tu medicínu dodělat? Člověče, já věřím, že by ji uzdravil.
1: Kdo? Galen? Co vás nemá?
2: Ale to jsou výsledky, kolego. Zrovna zázrak.
1: Prosím.
2: Aha. Už se vracej.
4: Pane kolego Sigelie.
5: Prosím? Blahopřeju vám k vašemu skvělému úspěchu.
6: Ale ne, kolego, to ne, to je úspěch kliniky Lilienthalovy.
5: Prosím vás, kdo byl ten človíček?
6: Tady na 13. A počkejte, to je ten doktor, jak pak on se jmenuje? Galen, myslím.
5: Váš asistent?
6: Ale ne, zajímá se o Chengovu nemoc, jen tak sem chodí, ale taky ze školy Lilienthalovy.
5: Opravdu velkolepý úspěch. Napadá mě... Mám jednoho pacienta, malomocného, na kterém mi velmi záleží. Je to továrník.
6: A chudá.
5: Směl bych ho k vám poslat.
6: Okamžik, okamžik.
4: Pánové, hned přijdu.
6: Rozumí se, pane kolego, rozumí. Jen řekněte svému panu klientovi, aby se u mě přihlásil. My sice dosud neaplikujeme svou novou metodu na soukromých pacientů.
5: Ovšem, zcela správně.
6: Ale když mu vyhovět vám...
5: A když je o takového pacienta
6: právě... S největší radostí, prosím.
5: Pojďme za ostatní.
1: No, slyšel jste?
6: Člověče, to budou prachy.
2: A vidíte, pro mou maminku to udělat nechtěl.
1: Jo, kamaráde, tady jsou peníze, styky.
6: Hrkot, kdybych já dostal takového pacienta.
7: Už jsou pryč? Potřebujete něco, pane doktore?

0: No, já totiž teď soukromou praxi nevedu.
1: Já to vím, vím, pane kolego, a chválím vás za to. Věnovat se jenom vědecké práci správně, naprosto správně. Ovšem, tento případ jsem pro vás zvlášť vybral. Prýma klient, Galéne.
0: No, já jsem vám přece dal čestné slovo, že použiju své metody jenom tady na 13.
1: Správně, kolego, správně. Ale pro tento jediný případ já vás toho čestného slova zprostím.
0: Ale já na něm trvám, pane dvorně Rado.
1: A co pak tím míníte, pane kolego?
0: Že nebudu nikoho léčit, pokud tady nebudu hotov.
1: Upozorňuji vás, Galine, že jsem převzal osobní závazek.
0: No, to je mě hrozně líto, ale...
1: Domnívám se, pane kolego, že jsem pánem já a na své klinice uděluji úkoly taky já.
0: Kdyby pan dvorně Rada toho svého pacienta položil na 13.
1: Cože?
0: Pak ovšem.
1: Kamže, člověče?
0: Na 13. Ale na zem. Já tam už nemám volné lůžko.
1: A to je vyloučeno, Galéne. Takového pacienta já přece nestrčím na kliniku. Ten by raději zemřel, než by ležel mezi těmi tady. Moc bohatý pán, kamaráde. Tak to nejde. Tak prosím vás, doktore Dětino, tak žádné hlouposti.
0: Ne, já budu léčit jenom na 13, pane dvorně Rado. Dal jsem své čestné slovo. Kdyby pan dvorně Rada dovolil, ti páni mě tak zdrželi. Smím jít ke svým pacientům?
1: Jděte si třeba ke všem čertům.
0: Děkuji úctivě.
1: Víč. Zatracený idiot. Takhle mě blamovat.
2: Pardon. Promiňte, prosím, pane dvorní Rado.
3: To jste vy, pane první asistente?
2: Kdyby pan dvorní Rada laskavě dovolil, já jsem skutečně proti své vůli zaslechl náhodou několik slov. A tu mě napadlo, já jsem sestrojil injekční látku, která barvou připomíná prostředek doktora Galéna.
3: No a co s ní?
2: Mohlo by se jí snad použít místo pravých injekcí doktora Galéna. Je totiž zaručeně neškodná.
3: A léčivý efekt?
2: Jsou v ní, prosím, posilující prostředky.
3: Ale nemoc pokračuje, ne?
2: Injekce doktora Galena také v některých případech zůstaly bez účinku, pane dvorní Rado.
3: To máte pravdu, mládenče. Ale profesor Sigelius takové věci nedělá.
2: To je známo, prosím. Ale pan dvorní Rada by možná nerad odmítl toho nebo onoho pacienta,
3: to
2: kterému záleží.
3: To máte taky pravdu. Nemyslíte, mladíku, že je vás na vědeckou práci škoda? Nechtěl byste si raději otevřít privátní ordinaci?
2: Totiž na to právě pomýšlím.
3: Já vám to radím. Dostanete ode mě doporučení. Stavíte se s ním u mého kolegy. Vezme vás sebou k jednomu pacientovi. Víme?
2: Děkuji. Děkuji co nejúctivěji, pane dvorní Rado.
3: No, štěstí. S bojem.
2: Tak. A máme vyhráno.

0: robot! Na svá určená místa, odchod! Zastavit! Pozor! Excelenci, pan maršál právě přijel!
1: Pane maršál, naplnění pocitem nesmírné hrdosti zapisujeme do kroniky naší kliniky, kliniky slavného Lilienthala, okamžik nejslavnější. Vítáme hlavu našeho státu, velikého vojevůdce, nádherného hrdinu.
2: Vaše excelence dovolí. Čísle 12 máme kontrolní pacienty, kteří jsou také stiženi Chengovou nemocí. Na těch neuplatňujeme dosud svou novou metodu, aby bylo možno srovnávat dosažené výsledky.
3: Rozumím. Podíváme se.
2: Vaše excelence dovolí, abych ji varoval. Choroba je nakažlivá a není to hezký pohled a přes všechna opatření nesnesitelný zápach.
3: My vojáci a doktoři musíme vydržet ledas.

0: Prosím, pojď.
1: Prosím, vaše excelence, zdevidíte
2: příšerné. Příšerné.
3: To je hrůza. Otevřte okno.
2: Jak to může maršál vydržet?
4: Skandál. Sem vodit hosty.
3: Pánovi, já bych vyhomdlil.
4: Jak jen se mohli maršála pozvat, idioti.
2: Fuj, já toho mám dost pro celý život. A jako voják jsem viděl ledacos, pánové.
5: Já donesu pánům kolínskou vodu.
3: To jste měl mít sebou, člověče.
0: Pozor! Jak vidím, pánové mnoho nesnesou. Co?
6: Půjdeme dál. 13 je ovšem docela jiný obraz. Tam už aplikujeme svou novou metodu. Vaše excelence se sama přesvědčí.
7: Račte, prosím.
8: Stát!
2: Stát!
8: Co je? Kdo je to? Kdo jsem pustil, člověče? Co tady chcete?
2: Puste mě k mým nemocným.
8: Zná někdo toho člověka?
5: Ano, to je pan doktor Galen. Pane,
8: má tu co dělat?
5: Ano, totiž. Vlastně ano, pracuje tady na 13.
8: Promiňte, pane doktore, proč pak jste nepřišel dřív jako druzí páni lékaři?
2: No, neměl jsem kdy. Dělal jsem lék pro své nemocné.
5: Pan doktor Galen totiž nebyl pozván.
8: A tak. Nic naplat, pane doktore, teď musíte zůstat tady s námi. Nemůžete dovnitř. Prosím, prosím, prosím,
7: radšte jít s námi, ano? Prosím.
0: Blahopřeji, milý Sigelie. To je přímo zázrak.
9: Vaše excelence, milovaný pane maršále, dovolte mi, abych jménem svého resortu...
0: Děkuji vám, pane ministře zdravotnictví, až jindy.
6: Vaše excelence, jsem stěží mocem slova. Nám, klinice Lilienthalově, se dostalo tak vysokého uznání. My vědečtí pracovníci jsme si ovšem vědomi, jak nepatrná a ubohá je naše zásluha proti té, která odvrátila daleko horší hlízu. Hlízu anarchie, epidemii barbarské svobody, lepru korupce a mor společenského rozkladu, který zachvátil a téměř smrtelně oslabil organismus našeho národa. A proto používám této vzácné příležitosti, abych se jako prostý lékař hluboce sklonil před tím největším lékařem, který nás všechny vyléčil z národního malomocenství tvrdou, někdy chirurgickou, ale vždycky spásonosnou terapií.
0: Děkuji vám, milí Sigelie. Vykonal jste veliké dílo.
6: Vidíte, dostává řád.
2: Nejvyšší vyznamenání.
6: Nejhlubší dík, vaše excelence.
0: Naschledanou. Pojďme, pánové.
10: Sol! Pojď stupeň, uzavřít průvod. Pokudin!
2: Usmím dovnitř.
8: Okamžik, pane doktore, jen co je excelence pan maršál odjde. Tak už můžete dovnitř, pane doktore, a promiňte nám, že jsme vás na chvíli zatkli.
2: A to nevadí, to nevadí, těšilo mě. Děkuju, děkuju, ctěji.
11: Prosím, páni novináři, pan dvorní rada tu bude za okamžik.
5: Tady, pánové, na čísle 12 byste mohli vidět, jak vypadá takzvaná bílá nemoc, když není léčena podle naší metody. Ale já pánům nedoporučuju.
12: Ale bychom se přesto rádi podívali, pane.
5: No, prosím, jak si přejete. Prosím. No, prosím, prosím, račte vstoupit.
13: Pane asistente, ti tamti jsou ztraceni, že?
5: Ano, ovšem. Ale na 13 se mohou páni sami přesvědčit, jak vypadají výsledky po několika týdnech našeho léčení.
13: To bych se podíval.
5: Prosím, pane kolega, pánové, prosím, nechte se obávat.
6: No, to bylo úžasné. To je opravdový hrdina.
5: Prosím, pane dvorní rado, páni, od novin jsou právě na 13.
6: Ty by mě teď dali pokoj. Jsem tak dojat. No tak prosím, no tak honem, kde je máte?
14: Prosím, pánové, prosím, pan dvorní rada právě přišel. Račte se rozestavit, pánové, pan dvorní rada vám poskytne informace.
6: Pánové, promiňu, ale jsem tak hluboce vzrušen, kdybyste viděli, s jakým soucitem, s jakou mravní statečností se sklonil náš maršál nad lůžky těch nejubožejších. To byl nezapomenutelný okamžik, pánové.
14: A co řekl?
6: No, vyjádřil se potom až příliš lichotivě.
5: Kdyby pan dvorní rada dovolil. Jeho excelence se vyjádřila. Blahopřeji vám, milý Sigélie, je to zázrak. No, vykonal jste veliké dílo, pane dvorní rada.
6: Ano, pan maršál skutečně velmi přecenil mou zásluhu. Pánové, nyní, kdy je nalezen bezpečný lék proti takzvané bílé nemoci, můžete napsat, že to byla nejhroznější choroba dějin, horší než středověký mor. Teď už není třeba zamlčovat dosah té hrůzy. Jsem hrdý, pánové, že palmu tohoto úspěchu si odnáší právě náš národ a že ho bylo docíleno na půdě kliniky mého velikého učitele a předchůdce Lilienthala. A doktor Galén, pojďte sem, Galén. Pánové, to je taky jeden z mých zasloužilých spolupracovníků.
15: Ale pane dvorní rado,
6: v naší lékařské vědě nezáleží na osobních úspěších. My pracujeme prostě pro lidstvo. No tak pojďte, nestyďte se, děti.
15: To snad není třeba, pane dvorní rado.
6: Ale všichni jsme splnili svoji povinnost, až po nejmenší ošetřovatelku. Jsem hrdý, pánové, že v tento veliký den mohu poděkovat všem svým spolupracovníkům.
14: A mohl byste nám říci, pane dvorní rado, v čem záleží vaše léčebná metoda?
6: Ne moje, pane. To je metoda kliniky Lilienthalovy. V čem záleží, pánové, to oznámíme lékařům. Léčebné prostředky náleží pouze do rukou odborných. Napište prostě, lék proti nejvražednější chorobě světa je nalezen, nic víc. Ovšem, chcete-li tento radostný a nádherný den zvěčnit, pak pište, pánové, o velikém vojevůdci, o hlavě našeho státu, o nádherném hrdinovi, který vkročil mezi malomocné, aby vzdoroval hrůze a nákaze. To bylo nadlidské, pánové. Opravdu. Promiňte, nejsem mocen slova. Proměnete, pánové, moji nemocní mě čekají. Poroučím se, pánové, a kdybyste něco potřebovali, jsem vám vždycky k službám.
14: Tak to bychom byli hotovi, ne?
16: Prosím.
14: Prosím vás, pánové.
16: Prosím.
14: Pánové.
16: Ještě snad chvilinku. Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor Galén, doktor Chudý.
14: Komu to máme vyřídit?
16: Ano, komu? Všem králům a vladařům na světě. Napište jim, že bych je prosil, já byl totiž na vojně, pánové, jako doktor, víte? A já bych chtěl, aby už nebyly války, víte? Prosím vás, napište jim to.
14: Myslíte, že vás poslechnou?
16: Ano, no totiž řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství. Ten lék proti Čenkově nemoci, to je můj lék.
14: Váš?
16: Nikdo druhý jej nezná a já ten lék nedám, dokud neslíbí, že se už nebude zabíjet. Prosím vás, pánové, řekněte, že jim to vzkazuju.
14: Vy byste nechal lidi jen tak bez pomoci umírat?
16: A vy byste je nechali zabíjet? Zabíjet olovem a plynem? Jako lékař musím být proti střílení a iperitu, že? Já jsem viděl, jaké svinstvo to v člověku dělá. No rozumíte, prostě jako doktor. Já nejsem žádný politik, pánové, ale jako lékař jsem přece povinen bojovat o každý lidský život, že ano? No, to je prostě lékařská povinnost odstranit válku.
14: Prosím vás, jak ji chcete odstranit?
16: Jak? No, prostě ať se zřeknou válečného násilí a já jim za to dám ten lék proti bílé nemoci, že ano?
17: Pane doktore, to přece...
5: No. Promiňte, pánové, hned se vrátím.
14: Jak si, pane doktore, představujete, že byste přinutil vlády celého světa, aby na ten...
16: Ano, ano, jak. To je právě to těžké, že... Já vím, že se mnou nebudou jednat, ale když vy to napíšete v novinách, napište. Napište, že ten lék nedostane žádný národ, dokud se nezaváže, že už nikdy nepovede válku, víte?
14: Ani kdyby se musel bránit?
16: Bránit se. Poslyšte, já bych se taky bránil. Kdyby na nás někdo šel, tak budu i střílet, že ano. Ale proč by se nemohli zrušit útočné zbraně? Proč by se nemohlo ve všech státech omezit zbrojení?
14: Vyloučeno. To dnes žádný stát neudělá.
16: Ne? A to teda nechá své lidi tak hrozně umírat? Co? A lidé si to dají líbit? Ha? Myslíte, že se nebudou ani bouřit?
14: Něco na tom je. Muselo by se počítat s veřejností. Muselo to.
16: Ano. Ano, a vy té veřejnosti řekněte, už nemusíte umírat ani malomocenstvím, ani válkou. Je tady lék. Přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míru, aby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi, rozumíte, se všemi národy. No a bude po bílé nemoci, že ano?
14: A co když na to žádná vláda nepřistoupí?
16: Poslyšte, to by mě bylo hrozně líto. To bych pak svůj lék nemohl vydat. Ne, prosím, to bych nemohl.
14: A co byste s ním dělal?
16: Co? Já? Jako doktor musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé.
14: A proč pak jenom chudé?
16: Protože jich je mnoho.
14: A bohatého byste do léčení nevzal?
16: Je mi líto, pane, ale to bych nemohl. To bych nemohl. Víte, bohatí mají víc vlivu, že ano? Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír? Vždyť na ně se víc dá, víte?
14: Nezdá se vám, že je to k těm bohatým tak trochu nespravedlivé?
16: Je, pane, je, já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Každý má právo na život, že? Člověče, kdyby se dalo na chudé a na špitály tolik, jako na válečné lodi,
13: prosím, to byste... Prosím, pány novináře, aby opustili kliniku.
17: Byl jsem právě informovan, kolega Galen nervově ochorobil.
14: Ale nás by ještě zajímalo,
17: pánové, pane dvorní radu. Tady za dveřmi je nakažlivá choroba. Je ve vašem zájmu vzdálit se. Pane asistente, doprovodíte laskavě pány novináře k východu.
14: Prosím, pánové. Kláníme se, pane dvorní radu. Děkujeme.
17: Galene, vy jste se zbláznil. Já přece nestrpím, aby se na půdě mé kliniky vedly takové nesmyslné a podvratné řeči. K tomu v takový den. Měl bych vás dát na místě sebrat pro pobouřování. No. Naštěstí vás jako lékař omlouvám. Jste asi přepracován. Tak pojďte. Pojďte se mnou, doktore Dětino.
16: Proč?
17: Pěkně mi povíte chemickou formuli a přesné použití svého léku a pak si půjdete odpočinout. Máte toho zapotřebí?
16: Pane dvorní rado, já jsem ohlásil své podmínky, že ano. Jinak...
17: No jinak. Tak co bude jinak?
16: Prosím za prominutí, ale já jinak svůj lék nemohu vydat.
17: Buď jste blázen, anebo vlasti zráce, Galéne. Žádám vás důtklivě, chovejte se jako lékař. Vaše povinnost je pomáhat nemocným. Po ostatním vám nic není.
16: Ale já bych jako lékař chtěl, aby se už lidé nezabíjeli.
17: Ale já na půdě své kliniky takové názory zakazuju. My nesloužíme, pane, žádné humanitě, nýbrž vědě a svému národu. Nezapomínejte, že jste na státním ústavě.
16: Ale proč, poslyšte, proč by náš stát nemohl uzavřít věčný mír?
17: Protože nemůže a nesmí. Pan Galen, jakožto cizinec původem, nemá patrně dost jasné ponětí o tom, co je poslání a budoucnost našeho národa. A prosím vás, už je dost toho nesmyslu. Žádám vás naposledy, abyste mi jako hlavě kliniky oznámil chemickou formuli svého léku.
16: Je mi hrozně líto, ale to prosím nemohu udělat.
17: Jděte a na mou kliniku už nevkročíte.
16: Prosím. Ale je mi opravdu líto.
17: Mně také, člověče. Jak teď vypadám? Tady slavnostně ohlásím, že máme lék proti malomocenství a teď je s tím konec. A já? To je přece amen s mou vědeckou ctí, doktore Dětino. Ale raději tuhle porážku, než bych připustil vaše utopistické vyděračství. Raději nechám celý svět pojít na malomocenství, než bych strpěl i na jediný okamžik váš pacifistický mor.
16: Poslyšte, to byste neměl, to byste jako lékař neměl říkat.
17: Já nejsem jenom lékař, pane. Já, bohu dík, sloužím taky svému státu. Ven!

0: Tak vidíš, maminko, už mají lék proti tomu malomocenství. Tady to stojí.
1: Chvála Bohu.
0: To si myslím. A vidíš, já jsem to říkal, za dnešního stavu civilizace přece nenechají uhynout tolik lidí. Copak je 50 nějaký věk, aby měl člověk umřít? Já ti řeknu, maminko, teď jsem zase rád na světě. Člověk se přece jenom musel bát. Jenom u nás zašlo na tu bílou nemoc přes 30 kolegů a všichni kolem 50.
1: Chudáci.
0: No tak, abys věděla, dnes ráno si mě zavolal sám baron Krieg a povídá: kamaráde, tadyhle nám umřel ředitel účtárny. Zatím ji povedete vy a do 14 dnů budete jmenován ředitelem. Víš, chtěl jsem tě překvapit, až dostanu to jmenování, ale když je dnes takový šťastný den. No tak, no maminko, tak co pak tomu říkáš?
1: No to víš, jsem ráda kvůli tobě.
0: A kvůli sobě ne? Ale maminko, považ, to bude o 12 000 ročně víc. Já nevím, ale máš-li tam ještě tu láhe vína, co jsem ti dal k narozeninám?
1: Nepočkáme na děti.
0: Ale co, holka je někde s tím svým a kluk dělá zítra státnici. Jen to jsem dones.
1: Jak chceš.
0: Prý to hrozilo víc než středověký mor. Dnes už není ale středověk, holenku. Dnes lidé nebudou tak hloupě umírat. No co pak náš maršál? To je hrdina. Já bych tam nelezl mezi ty malomocné. Já ne. Tak tedy ředitelem účtárny. Poctivá poklona, pane řediteli, služebník, pane řediteli. Jak se ráčil vyspat, pan ředitel?
2: No, tak. To víte, ta odpovědnost.
0: Proč pak neseš jenom jednu sklenici? Co pak ty nebudeš pít se mnou, maminko?
1: Ne, já jenom písám.
0: Tak na tvoje zdraví, maminko. No. A hubičku. Hubičku mi nedáš?
1: Ne, prosím tě, ne.
0: Ano, no, dobře. Ředitel účtárny u Kriega. Holenku, to půjdou mýma rukama denně miliony. Miliony. V číslicích. Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Kriega, že to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je veliká kariéra, matko. No tak, abys věděla, na to místo si brousilo zuby 5 mých kolegů. A všichni zemřeli. A všichni na tu bílou nemoc. Člověk by skoro řekl...
1: Co?
0: No nic. Jenom mě tak napadlo, když k tomu připočteme, že se nám teď vdá i dcera, ten její si přece jenom našel místo, o kluk se dostane do úřadu jenom, co udělá ty státnice. Víš, matko, já to řeknu, jak to cítím. Zaplať pámbu za to malomocenství.
1: Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit?
0: Vždyť je to pravda, maminko. Koukej se, nám to pomohlo. A mnoha jiným lidem taky. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci, tak já nevím. To by se nám asi tak dobře nevedlo, jako se nám vede teď. Tak je to. A teď proti tomu našli lék. Nám se už nic nemůže stát, maminko. Já jsem to ještě ani nedočetl. A vždyť to vždycky říkám, profesor Sigelius je kapacita. Zrovna na jeho klinice to našli. Byl tam náš maršál. Prý to byla nadlidská chvíle, o to věřím. To si musíš přečíst, maminko. Já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se tak minul. To je velký muž, ohromný voják, maminko.
1: A válka bude?
0: No to víš, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce. U nás u Krígu se teď pracuje na 3 směny. Samá munice. Nemyslíš si? Teď se tam stát ředitelem účtárny. To je veliká důvěra. Řeknu ti, abych to na sebe ani nebral. Kdyby to nebyla vlastenecká povinnost, tak je to.
1: Já jen, aby náš hoch nemusel na vojnu.
0: Jen ať splní svou povinnost, matko. Ostatně na vojenskou službu je slabý. A žádná starost, holenku. Budoucí válka, ta nepotrvá ani týden. Rozdrtíme nepřítele na padrť. Dřív ještě než se dozví, že vůbec je válka. Tak se to dělá, maminko. A teď mě nechej číst. Zatracený chlap. Jak si tohle může dovolit? A že to ty noviny tisknou? Já bych toho chlapa jednoduše dal sebrat a zastřelit. Vždyť je to zráce.
1: No, tak co tam máš?
0: Ale tady čtu, prý ten lék našel nějaký doktor Galen. A ten prý jej nevydá žádnému státu na světě, který neuzavře věčný mír.
1: A co je na tom tak zlé?
0: Prosím tě, jak se můžeš tak hloupě ptát? To přece dnes žádný stát nemůže udělat. Copak jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír? Je to přímo zločin. Tak to by se měli Krígovi podniky zavřít, ne? A 200 000 lidí vyhodit na dažbu, co? A ty se ještě ptáš, co je na tom tak zlého. Zavřít toho chlapa. Vždyť je to pobuzování, mluvím dnes o míru. Jakým právem si takový vošoust dovolí žádat, aby kvůli němu celý svět ozbrojil?
1: Ale když našel ten lék...
0: To je ještě otázka, maminko. Já ti řeknu, ten uličník vůbec nebude doktor, ale nějaký tajný agent, provokatér, placený od nějakého cizího státu. A panečku, na toho ať si dají pozor. Žádné dlouhé řeči a zavřít. A teď chlapíku kápni boskou. Tak se to dělá, maminko.
1: Ale podívej, kdyby měl opravdu ten lék...
0: Holenku, na to dnes máme prostředky, aby lidé mluvili. Prosím tě, copak by nás ten šivák směl nechat chcípat na malomocenství pro nějaké své pitomé utopie, jako je věčný mír? No to by byla krásná humanita.
1: Ale vždy ten doktor jenom říká, že chce odstranit zabíjení.
0: Tarebák, copak sláva národa, to není nic? Kdo mluví proti zabíjení, mluví proti našim nejsvětějším zájmům. Rozumíš?
1: Ne, nerozumím. Já bych chtěla, aby byl mír. Kvůli nám všem.
0: Mami, já se s tebou nebudu přít. Ale řeknu ti rovnou, kdybych já měl volit mezi tou bílou nemocí a tím věčným mírem, tak jsem raději pro tu bílou nemoc. Tak, teď to víš.
1: Jak myslíš?
0: Prosím tě, co je s tebou? Jsi nějaká... Proč máš ten šál na krku? Je ti zima?
1: Ne, není, ne.
0: No tak to sundej, nebo se nachladíš.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježiši,
3: Maminko, ty máš na krku bílou skvrnu.

0: Další.
1: Ano, pane doktore.
2: Koukej. Tady na krku.
3: No, to už máš dobrý.
2: To si myslím. Krásně se nám to hojí, říká doktor.
3: Musíme chvilku počkat, maminko. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A mě posledně řekl, už se nám to hnulo, člověče. Už se nám to hodně zmenšuje.
2: Tak to vidíš, ty troubo.
3: A nejdřív mě nechtěl vzít. Když jste pekař povídá, tak nejste chudý člověk a já léčím jenom chudé. A já jsem mu řekl, pane doktore, když má pekař malomocenství, tak u něho nikdo nekoupí ani housku. Vždyť já jsem na tom hůř než žebrák. No tak mě nakonec vzal.
0: Další nemocný.
3: Pojď už.
4: Tak vidíš, maminko, nakonec ho vzal a byl to pekař.
5: Pane Bože, já mám strach.
4: Já před ním padnu na kolena a řeknu mu, pane doktore, mějte slitování, děti máme nezaopatřené. Co pak je to hřích, že se člověk poctivou prací domůže vyššího postavení? Po celý život jsme si odpírali. Přece ten doktor nemůže být tak tvrdý.
5: Když on priléčí jenom ty nejchudší.
4: A to bych se podívala, aby tě nechtěl vzít. To bych mu něco řekl, to víš.
5: Prosím tě, jenom nebuď na něho prudký.
4: Ale ne. Ale já mu řeknu, co je jeho lidská povinnost. Já mu řeknu, pane doktore, ať to stojí, co stojí. Tady jde o mou ženu.
0: Další. Další.
4: Zde, prosím.
0: Co vy chcete?
4: Pane doktore, kdybyste byl tak laskav, tady má žena.
0: Kdo jste?
4: Já, prosím, já jsem účetním ředitelem Krýgových podniků.
0: Co? Krýgových podniků? Aha, prosím, to já nemohu. Je mi hrozně líto, pane, ale já léčím jen chudé.
4: Pane doktore, mějte slitování. Budeme vám do smrti žehnat.
0: Poslyšte, ne, prosím vás, to ne. Podívejte se, já opravdu mohu jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí, ti mohou spíš.
4: No, prosím, pane doktore, já jsem ochoten cokoliv, ať to stojí, co stojí.
0: O to nejde, prosím. Podívejte se, ti bohatí mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá. Mají větší vliv, pane. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu.
4: Pane doktore, já bych rád, ale já osobně nemohu nic dělat.
0: Ano, to říká každý. A jak mám potom já? No, co dělat? Je mi hrozně líto.
4: Pane doktore, prosím vás, aspoň z lidské povinnosti.
0: Ano, vidíte. Já tu povinnost vzal na sebe, pane. To je právě to. To je hrozně těžké. Poslyšte, kdybyste vy se zřekl svého místa u barona Krýga, kdybyste mu řekl, že už nechcete pracovat pro jeho munici.
4: No a čím bych se měl potom živit, pane doktore?
0: No tak vidíte, vy se taky živíte válkou.
4: No, kdybych dostal jinde místo účetního ředitele. Pane doktore, člověk se teprve k stáru dopracuje. To přece nemůžete žádat.
0: No, vidíte, o takových lidí jako vy nemůže člověk vůbec nic žádat. No tak sbohem, pane, je mi líto.
5: Tak vidíš.
4: Pojď. Je to bezcitný padouch. O takové místo by člověka připravil. Pojď.

0: Jen račte dál, drahý barone Kriegl.
1: Děkuju vám, milý dvorní rado. Už jsem myslel, že se k vám ani nedostanu.
0: To věřím, v takových dobách. Prosím, prosím, posaďte se.
1: Děkuji vám.
0: Tyhle dny na vás kladou veliké nároky, že?
1: Ano, značné nároky. Pravda.
0: Ale jsou to veliké doby.
1: Co? A tak vy myslíte politicky. Ano, veliké doby. Veliké a těžké.
0: Pro vás jistě těžké, drahý pane barone.
1: Proč myslíte?
0: Myslím, no ta příprava na válku, která se chvála Bohu zdá nevyhnutelná. Řídit v takové době Kriegovy podniky, to není maličkost.
1: No ano, pravda. Poslyšte, milý dvorní rado, myslel jsem, že bych u vás mohl složit nějakou částku na zkoumání té bílé nemoci.
0: To je celý baron Krieg. I v tak veliké a napjaté době stále myslet na vědecké účely. Pořád stejně velkorysí a spontánní. To víte, pane barone, rádi přijmeme a pokud naše síly stačí, použijeme k dalšímu bádání.
1: A jak to vypadá, milý Sigelie?
0: S Čengovou nemocí. Děkuju za optání. Rozmáhá se nám až. Naštěstí lidé teď myslí více na příští válku, než na bílou nemoc. Nálada je velmi optimistická, barone Kriegu, naprostá důvěra.
1: Že se zdolá ta nemoc?
0: A to ne. Že vyhrajeme tu válku. Celý národ důvěřuje v maršála, ve vás a v naše nádherné vojsko. Ještě nikdy nebyla tak příznivá chvíle.
1: A doposud se nenašel žádný lék, aby...
0: Ne, dosud ne. Jenom ten Galénův prostředek. Pracuje se ovšem usilovně dál.
1: No, tak to je snad všechno. Mimochodem, co dělá ten doktor Galén?
0: Léčí své chudé. To víte, takové demagogické gesto. Ale... léčebné výsledky ten potřeštěnec má.
1: Bezpečné?
0: Bohužel skoro na 100%. Ještě dobře, že naše veřejnost je tak rozumná. Ten blázen Galén si myslel, že bude vydírat svým lékem pro svou nesmyslnou utopii.
1: Doktor Galén ovšem zásadně odmítá léčit bohaté, že?
0: Prosím vás, takový fanatik. Zapadl mezi ty své chudé a fantazíruje dál o věčném míru. Taková mánie. Řekněte sám, dneska blouznit o věčném míru.
1: Tedy za těch okolností se nedá proti bílé nemoci dělat nic, že?
0: Dá, barone Kriegu, chvála Bohu, dá.
1: To rád slyší, milý Sigelie, opravdu velmi rád. A co prosím vás?
0: Pane barone, je to zatím přísně důvěrné.
1: Ano.
0: Zkrátka v nejbližších dnech vyjde nařízení, ano, které zavede povinnou izolaci takzvaných malomocných. To je mé dílo, pane barone. Sám maršál mě slíbil, že se opět zasadí. To je dosud ten největší úspěch, kterého se proti bílé nemoci na světě dosáhlo.
1: Ano. To je jistě krásný úspěch. A jakou izolaci myslíte?
0: Tábory, pane barone. Každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bude dopraven do střežených táborů.
1: A tam se nechá pomalu umřít.
0: Ano, ale za lékařského dozoru. Kdo by se pokusil z tábora uprchnout, bude zastřelen. Nákaza Čengovou nemocí bude potlačována násilím. Jiné záchrany není.
1: Máte asi pravdu, milý Sigelie. Škoda, že se vám to nepodařilo dřív.
0: No ano, ano, škoda. Ale svrchovaný čas uzavřít všechny malomocné mezi ostnaté dráty a nepovolit ani jedinou výjimku.
1: Ano, ano. Hlavně nedovolit ani jedinou výjimku. Děkuju vám, milý dvorní rado.
0: Pane barone, vám není dobře?
1: Kdybyste se podíval, milý Sigelie, tady na prsou.
2: Ukažte. Proboha. Tak se můžete ustrojit, pane baron.
1: Je to...
2: Zatím se nedá nic říci. Malá bílá skvrnka. Patrně pouhá dermatóza.
1: A vy mi radíte?
2: Kdyby šlo nějak přimět doktora Galéna, aby pana barona vyšetřil.
1: Děkuju vám, milý Sigelie. Děkuju vám. Ruku vám nemám podávat, že?
2: Nikomu, barone Krígu, nikomu už nepodat ruku.
1: A říkáte, že to nařízení o izolaci nemocných vyjde v nejbližších dnech? To tedy musím zařídit, aby v mých továrnách zvýšili výrobu ostnatých drátů.

0: No poslyšte, člověče, dobré je to. Můžete se ustrojit.
1: Děkuju, pane doktore. A co jsem dlužen?
0: No vždyť musíte ještě přijít za 14 dní, abych se podíval. Jen jděte, jděte.
1: Děkuju, pane doktore.
0: Další nemocný.
2: Dobrý den.
0: Co je s vámi, člověče?
2: Pane doktore, já mám tu bílou nemoc.
0: Odložit. Tak ukažte se, člověče. Poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale čím jste?
2: Bez místa, pane doktore. Býval jsem v kovodílně.
0: A teď?
2: Co se tak najde? Já jsem slyšel, že pan doktor pomáhá chudým.
0: Tak poslyšte, to by trvalo tak 14 dní. Za 14 dní byste mohl být v pořádku. 6 injekcí by to spravilo, člověče. Můžete zaplatit 6 injekcí?
2: Ale ovšem... Totiž... Podle toho, nač by to přišlo?
0: Tak to by přišlo hodně draho, pane barone Krígu.
2: Ale pane doktore, já přece nejsem žádný baron Krík.
0: Ale poslyšte, pane, prosím vás, to ne, to nejde tohle. To bych prosím nemohl s vámi dál jednat. A na to je škoda našeho času. Prosím.
2: Máte pravdu, doktore. Škoda času. Já vím, vy léčíte jenom chudé. Ale kdybyste mě vzal do léčení, dám vám k osobní dispozici, kolik bychom řekli, milion.
0: Co, milion?
2: Máte pravdu, 5 milionů. Doktore, to už je slušná částka. Řekl jsem 10 milionů, ne? Z 10 miliony se dá už mnoho dělat. Například, kdybyste měl na mysli určitou propagandu...
0: Počkejte. Vy jste řekl 10 milionů.
2: 20.
0: Na propagandu míru?
2: Nač chcete? Pane, za ty peníze si můžete nakoupit tisku. Mě má propaganda za celý rok nestojí ani tolik.
0: Poslyšte, to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo pro mír?
2: Ano, to stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír, anebo pro válku.
0: No vidíte... Vidíte, to mě nenapadlo. Tady se člověk nic nedozví. A jak se to, prosím vás, dělá?
2: Musíte mít styky.
0: Styky. Bože, já... To je tak... Těžké mít styky, že ano. Stojí to hrozně času.
2: To stojí skoro celý život.
0: No tak, to tedy nevím, jak bych mohl. Poslyšte, pane barone, nechtěl byste to vzít do rukou vy sám?
2: Vy myslíte organizovat propagandu pro věčný mír?
0: Ano, organizovat propagandu. Vy máte ty styky. A já, víte, já bych vás za to vyhojil.
2: Promiňte, doktore, ale tohle bych, myslím, nedovedl.
0: Ne? Tak poslyšte, pane. To je zvláštní. Vy jste vlastně svým způsobem poctivý člověk.
2: Možná. A vy jste hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám, docela sám, na vlastní pěst vynutit mír?
0: Ne, pane. Sám ne. Já mám silného spojence, víte?
2: Ano, ano, ano. Bílou nemoc. A strach. Máte pravdu, člověče. Já mám strach. Kriste Ježíši, já mám strach. 20-30 milionů za jeden. Za jeden jediný život.
0: Vy máte takový strach z bílé nemoci?
2: Ano.
0: To je mě hrozně líto. Tak vyhrňte rukáv. Poslyšte, nemohl byste ve svých podnicích zastavit výrobu zbraní a munice?
2: Nemohl.
0: Bože, to je těžké. Tak co mě vůbec můžete dát?
2: Jenom peníze.
0: No, vždyť vidíte, že bych neuměl. Ne. To by bylo zbytečné. Docela zbytečné. Jan.
2: Vy mě nechcete vzít do léčení.
0: Je mě hrozně líto. Můžete se ustrojit, pane barone.
2: To je tady konec. Kriste Ježíši. Ježíši Kriste ukřižovaný.
0: Vy se ještě vrátíte, člověče?
2: Mám ještě jednou přijít.
0: No ano, a můžete si tam vzadu přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku.
2: Poslyšte, doktore, mně se zdá, že nejste tak docela naivní.
0: Až si to rozmyslíte, tak přijdete. Další nemocný.

0: Ježíši Kriste, Pane Bože na nebesích.
1: Pan baron Krieg.
2: A? Že prosím. Vítám vás, milý barone. Posaďte se.
3: Vaše excelence.
2: Sedněte si.
3: Děkuji, vaše excelence.
1: Můžete jít. Nikdo ať nás neruší.
2: Tak, kamaráde, k raportu.
3: Ne, jen seďte, milý barone. Jen seďte. Zavolal jsem si vás, abyste mě osobně podal zprávu. Tak jak si stojíme?
4: Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všechny možnosti.
3: No a výsledek?
4: Nejsem ještě spokojen. 80 těžkých tanků denně.
3: Místo žádaných 65?
4: Ano.
3: Báječně.
4: Dále 700 stíhaček denně. Mm. 120 bombardovacích letadel. Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro nás.
3: No všem. No a dál?
4: S municí je to slušné. Můžeme dodat o 30% víc, než žádá hlavní štáb.
3: Skvělé. A plynce?
4: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda.
3: Co?
4: V jedné dílně praskla nádobka.
3: Kolik mrtvých?
4: Všichni. 40 děvčat a 3 muži. Smrt byla okamžitá.
3: Krásný výsledek. Opravdu. Gratuluji, milý barone.
4: Děkuji, vaši excelenci.
3: Tedy tak dalece by bylo všechno připraveno.
4: Ano, vaše excelence.
3: Báječně. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec?
4: Děkuji, vaši excelenci. Je zdrav.
3: Slýchám o něm od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma se co nejdříve naváže příbuzenský svazek, co?
4: Byla by to pro mě veliká čest, vaše excelence. No.
3: A pro mě upřímná radost, Krígu. Protože nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď. To se nezapomíná, příteli.
4: Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast. Bylo to v zájmu mého průmyslového koncernu.
3: Pamatujte se, Krígu, jak jsme si podali ruku, než jsem tehdy vytáhl se svými vojáky proti vládě?
4: Pane maršále, na takové dny se nezapomíná.
3: No tak, starý příteli, podejme si ruce i dnes. Teď. Před větším a slavnějším tažením.
5: Já nemohu vaší excelenci podat ruku.
3: Jak to? Proč?
5: Vaše excelence, já jsem malomocný.
3: A bože. Bože. Krígu. Byl jste u Sigelia?
5: Byl.
3: No a co?
5: Poslal mě k doktoru Galénovi.
3: No?
5: Tam jsem také byl.
3: A co řekl Galén?
5: Že se mohu do 14 dnů vyhojit.
3: No, no chvála Bohu, no tak vidíte. No ani nevíte, jak jsem rád, kamaráde. No tak vidíte, budete zase zdrav.
5: Ovšem, splním-li jednu podmínku.
3: Splňte ji, Krigu. Splňte ji. Já vám to sám nařizuji. My vás příliš potřebujeme, barone Krigu. Ať to stojí, co chce.
5: No.
3: Jakou podmínku máte splnit?
5: Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.
2: Ach tak. Ten Galén je doopravdy blázen, co?
4: Snad. V očích vaší excelence jistě.
2: A ve vašich očích ne?
4: Pan maršál promine, ale já se na to dívám z trochu jiné stránky.
2: Krýgu, to je přece vyloučeno, aby vaše továrny zastavily výrobu.
4: Technicky to nemožné není, vaše excelence.
2: Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby na té podmínce netrval.
4: Jeho jediná podmínka je mír.
2: Dědinství! Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějakého takového utopisty. Počkejte. Tak vy povídáte, že by vás do 14 dnů uzdravil.
4: Ano.
2: Podívejte se, Krýgu. Řekněme, že byste na těch 14 dní zastavil výrobu válečného materiálu. No, bylo by to velmi nemilé, ale pro vás bych to udělal, no.
6: No a jakmile budete zdrav?
4: Děkuji, tak... vaši excelenci, ale nebylo by to poctivá hra.
2: No, kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře.
4: To vím, excelence, ale Galén není tak hloupý. Může léčení protahovat.
2: To je pravda. To je pravda. Bude vás mít prostě v rukou. To je. No tak řekněte, Krýgu, co myslíte vy sám?
4: Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut přijmout Galénovu nabídku.
2: Krýgu, to je šílené.
4: Ano. Strach je šílený, vaše excelence.
2: A vy se tak bojíte?
4: Ano.
2: To je ovšem náramně těžká věc.
4: Ano. Maršále, kdybyste věděl, to je tak odporný pocit, když člověka proniká strach. Strach až do konečků prstů. Já pořád vidím sebe sama. Ježíši Kriste, Kriste, Bože na nebesích, co pak se

0: Ferenc.
1: Barone Krigu, nejsem spokojen s čísly, která jste mi dal. Vy musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Víc! Víc, rozumíte?
2: Podle rozkazu vaše excelence.
1: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.
2: Ano, vaše excelence.
1: A na to mi dáte svou ruku.
2: Ne. Ne, maršále. Jsem malomocný.
1: Já se nebojím, Krígu. V tom okamžiku, kdybych se bál, přestanu být vůdcem. Vaši ruku, barone Krígu.
2: Maršále, podle rozkazu.
1: Děkuji vám, barone Krígu.
2: S Bohem.

0: Vaše excelence, doktor Galén.
1: Uveďte ho. Doktor Galén?
2: Prosím, pane dvorní rado.
0: Vaše excelence.
2: Totiž vaše excelence.
1: To nevadí. Pojďte blíž.
2: Prosím.
1: Posaďte se. Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galéne, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. To je podivuhodné.
2: No, děkuji. Děkuji ctivě, pane. Totiž vaše excelence.
1: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktore Galéne.
2: Ale já... No, to by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence. To bych, prosím, opravdu nemohl.
1: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galén.
2: Já bych jinak s největší radostí, vaše excelence, ale já přece nemohu řídit... No, člověk nemá ani tu zkušenost, že ano?
1: Tak vám to řeknu jinak. Můžete jít. Vy jste odmítl vzít do léčení barona Kriega.
2: A to ne, prosím. Já jen... Tady byla jistá podmínka.
1: Vím. Budete tedy léčit barona Kriega bez jakékoliv podmínky, doktore Galéne.
2: Je mě hrozně líto, pane, totiž vaše excelence, ale to opravdu nejde. Já musím trvat na své podmínce.
1: Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby plnili rozkazy?
2: No podívejte se, vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale...
1: Dobře. Dobře.
2: Poslyšte, pane, nedělejte to. Já mám tolik pacientů. Zabijete je, když mě dáte zavřít.
1: Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte, co?
2: To opravdu nejde.
1: Člověče, jste blázen?

0: Nebo jste takový hrdina?
1: A to ne, prosím, já... No, hrdina, to jistě ne. Ale já byl na vojně, jako lékař. A když jsem viděl tolik lidí umírat, tolik zdravých lidí, že ano?
0: Já byl také na vojně, doktore, ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já je přivedl zpátky jako vítěze.
1: No to je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane Dvor, totiž vaše excelence.
0: V jaké hodnosti jste sloužil?
1: Jako asistenční lékař u 36. pěšího pluku, pane maršále.
0: Skvělý pluk. Nějaké vyznamenání?
1: Zlatý kříž z meči, pane maršále.
0: Bravo.
1: Děkuji. Děkuji, pane maršále.
0: Dobrá. Půjdete a budete se tedy služebně hlásit u barona Kriega.
1: Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti.
0: Prosím. Jak myslíte? Dáte zatknout doktora Galéna?
2: Podle rozkazu, vaše excelence.
1: Poslyšte, pane, nedělejte to. Můžete mě potřebovat třeba i vy.
3: Co? Já? Já ne!
0: Nic. Nic, můžete jít. Sedněte si, Galene. A tak prosím, posaďte se. Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče? Podívejte se. Mně záleží osobně na baronu Kriegovi. Je to vzácný muž. Můj jediný přítel. Vy nevíte, jaká je to samota být diktátorem. Mluvím s vámi jako člověk. Zachraňte, doktore, zachraňte barona Kriega. Už jsem hodně dlouho nikoho neprosil.
1: Bože. Bože, to je tak těžká věc. Já bych tak rád. Tak rád. Poslyšte. Já bych měl taky prosbu.
0: To není odpověď.
1: Prosím vás, vaše excelence. Já jen okamžik. Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc. No, to ne, že bych vám chtěl snad lichotit, ale bohužel je to tak. Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír, vždyť se celý svět bojí jenom vás, všichni zbrojí jen kvůli vám. Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano?
0: Mluvil jsem o baronu Kriegovi, doktore.
1: No ano, právě. Vy ho můžete zachránit. Jeho a všechny malomocné. Záleží to jenom na vás. Pro Boha vás prosím. Zachraňte ty chudáky malomocné. A co se týče pana barona, vždyť mě to tak mrzelo. Prosím vás, už kvůli němu.
0: Baron Krieg na vaší podmínku nemůže přistoupit.
1: Ale vy můžete, pane. Vy můžete udělat všechno.
0: Nemohu! Nemohu! Já se musím řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, je má povinnost jej pro ten boj vychovat.
1: Jenže kdyby nebylo vás, tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano?
0: Nešel, nemohl by jít. Nebyl by tak dobře připraven, nebyl by si vědom své síly, svých šancí. Dnes o nich Boudík ví a já jen plním jeho vůli.
1: Kterou jste vy sám vyvolal.
0: Ano, ano, ano, vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka a já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nemohu a nesmím připravit o jeho vítězství.
1: Ano. Ani o jeho padlé, že ano?
0: Ani o jeho padlé.
3: Člověče, teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny.
1: A mrtvé. Já jsem viděl ve válce víc těch mrtvých, víte?
3: No, to dělá vaše řemeslo, doktore, víte? Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdin.
1: Ano, ano, ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli.
3: Zač vy jste dostal ten řád?
1: No, to bylo jenom za to, že jsem ovázal nějaké raněné.
3: Ano, já vím. A bylo to na bojišti. Mezi zákopy. A člověče, to nebyla statečnost?
1: Nebyla, prosím. To jen prostě jako lékař. A to člověk musí, že ano?
3: Poslyšte. Vy s tím vaším mírem. Proč? Jakým právem tohle to všechno děláte? Řekněte, je vám to uloženo?
1: Já nerozumím, prosím.
3: No, máte nějaké vyšší poslání?
1: A tak, no, to ne, to vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, prosím.
3: Ale pak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí.
1: Čí? Čí vůle?
3: No, Bůh. Vždyť já jsem pověřen Bohem, člověče, jinak bych přece nemohl vést.
1: To teda musíte vést válku?
3: Ano. Ano. Ve jménu národa.
1: Jehož děti padnou v boji.
3: A to budou vítězství. Ve jménu národa.
1: Jehož otcové a matky zajdou malomocenství.
3: A na těch nemám zájmu, doktore, z těch už vojáci stejně nebudou. No, nechápu, proč jsem vás ještě nedal zatknout.
1: Vaše excelence poroučí?
3: Vy uzdravíte barona Kriega. Vlast ho potřebuje.
1: No tak, tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, žáno.
3: A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, co?
1: Ano, vaše excelence. Až splní tu nemožnou podmínku, prosím.
3: Vy na tom trváte?
1: Ano.
3: No, pak ovšem, okamžik. Co je? Ano, osobně. Jak? Ano. A je už... Kdy se to stalo? Ano. Děkuji. Můžete jít, Galene.
1: Já mohu.
3: Chvála Bohu. Před 5 minutami se baron Kriek zastřelil.

0: který jen v hlavních rysech, pane ministře.
1: Všude se rozmáhá agitace proti válce. I nejvyšší kruhy se angažují pro mír. Dokonce i jeden královský dvůr.
0: To vím.
1: Prostě veřejné mínění celého světa bude zuřivě proti každé válce. To dělá ten strach před malomocenstvím, vaše excelence. Lidé už nechtějí politiku. Chtějí jen lék, jen záchran. Dostávám hlášení, že už i u nás se mluví dost malomyslně. Řekněme přímo protiválečně. Raději prý zdraví, než nějaké vavříny.
0: Zbabělci, teď, když jsme tak připraveni, taková příznivá situace se naskytne stěží jednou za 100 let. Poslyšte, vy mě ručíte za to, že ta nálada bude u nás potlačena.
1: Vaše excelence, nadlouho za to ručit nemohu. Je krajně nutno uklidnit veřejnost.
0: Ale čím?
1: Přinutit toho doktora, aby dal k dispozici svůj lék.
0: A člověče, toho, kdybyste dal na skřipec, je to marné. Já ho znám.
1: Máme své osvědčené prostředky, jak vykonat na lidi nátlak.
0: No, jenže ty prostředky obyčejně končívají smrtí. Ne, to děkuji. To by v našem případě nedělalo dobrý dojem.
1: Pak by nezbývalo, než třeba dočasně povolit tomu volání po míru.
0: A propást tak příznivou situaci, ne? Škrtněte to.
1: Nebo udeřit tak rychle, než se sformuje mírová fronta. To znamená
0: udeřit ihned. A udeřit na nejslabší místo. Pokud jde o příčiny k vojenskému zakročení.
1: Máme je připraveny už dávno. Úklady proti našemu státu. Soustavné provokace a tak dále.
0: Děkuji vám. Konečně. Bože, konečně povedu svůj národ k velikosti.

0: kdy naše stříbrná letadla už rozsevají zkázu nad městy našich zákeřních nepřátel. Chci se zodpovědět svému národu ze svého nejtěžšího kroku. Ano, zahájil jsem válku. Zahájil jsem ji bez vypovězení. Učinil jsem tak proto, abych ušetřil tisíce životů vašich dětí, jež v tomto okamžiku vyhrávají svou první bitvu, dříve, než se nepřítel mohl vzpamatovat ze svého zděšení. Žádám vás dodatečně o váš souhlas!
1: Ať je válka! Ať je život našel! Ať je válka! Ať je
0: válka! Zvedl jsem boj! Bez dalšího ponižujícího jednání s tím malým, mizerným státečkem, který si myslel, že může beztrestně provokovat a urážet náš veliký národ
1: a
0: rozvracet jeho pořádek a bezpečnost svými plesenými bandity.
1: Pověsi, pověsi, pověsi.
0: Byla jen jedna cesta. Zničit trestnou výpravou ten obtížný státeček, který soustavně ohrožoval náš mír. Zničit ten malý, méně cenný národ, který nemá ani práva žít. Zničit jej, ať jej chrání kdokoliv. My se nebojíme nikoho.
1: Nikoho, nikoho, nikoho.
0: My jsme tuto válku nechtěli, ale my ji vyhrajeme. Vyhrajeme ji z vůle Boží. Vyhrajeme ji, protože my jsme v právu. My jsme v právu. My jsme

0: My jsme pravou!
1: Co je vám, excelence?
2: Co se ti stalo, tati?
0: Nechce mě být. Podívejte se. Tady. Na prsou.
1: Ukažte.
0: Já tady nic necítím. To je jako mramor. Jako mramor.
2: Ale ne, tati. Nic tam nemáš. Ani se tam nedívej.
0: Tady, bez citu. Docela bez citu.
2: Tatínku, to nic není, uvidíš.
0: Ne. Já vím, co to je, holčičko, jdi. Nech mě být. Nech mě být. Já vím, co to je. Už jdu. Už jdu. Už jdu.

0: nesmíte. Slyšíte, drahoušku?
1: Pavle, Pavle, když tatínek...
0: Já vím, ale teď nesmíte plakat. Haló? Morně, da si Dielius? Tady Krík. Přijďte i hned sem do maršálova palác. Ano, k maršálovi samotné. Ano. Ano. Bílá skvrna. Prosím vás, Aneto, neplačte.
2: Přece jen mě mají rádi. Je to veliký den. No, neplač, malá.
0: Vaše excelence, dovolil jsem si zavolat dvorního radu Sigelia.
2: Ano, Pavle. Abych stonal podle vědeckých předpisů. Že? Slyšíte je? Jak jásají. Konečně jsem z nich udělal národ. Zvláštní. To místo na prsu je studené jako mramor. A jako bych to už ani nebyl já. Co?
1: Sedni si, tatínku.
0: Dovolte, vaše excelence.
3: Jeho excelence, pan maršál, vám děkuje. Právě se odebral k své práci.
2: Je to hodný hoch, Aneto. Starého Kriega jsem měl velmi rád. Chudák baron Krieg. Chudák. Chudák.
1: Ale ty nebudeš nemocný. Přijdou největší doktoři světa a uzdraví tě. Teď si musíš lehnout, tatínku.
2: Ne, ne, já přece nemohu stonat. Holčičko, já musím vést válku. To uvidíš, já na to vůbec nebudu ani myslet, co přejde. Já přece musím dělat tu vojnu. Jen se přijdou první zprávy. Slyšíte, jak venku jásají. A zní to jako z jiného břehu.
0: Kdyby to vaše excelenci rušilo.
2: Ne, ne, ne. Nechte je být. Teď všude vlají prapory. Měl bych jet městem, ukázat se a říct si všem, že my jsme právi. My jsme právi.
1: Ne, to nesmíš, tatínku, to nesmíš. To nesmíš.
2: Já vím, že nesmím, dcerušku. To nic, počkej, až pojedu v čele vojáků jako vítěz. Jakou budeš mít radost. Pavle, válka je krásná věc. To je pro nás muže to největší na světě. Udeřit na pravém křídle. Obchvat. Vražte tam 10 armádních sborů.
4: Pan dvorní rada Sigelius přijel. Mám ho uvést sem?
2: Co chce?
1: Uveďte ho do tatínkovy ložnice.
4: Prosím.
2: Už vím. Nejlepší doktoři světa, co?
1: Nesmíš se bát, tati.
2: Co? Maršál se nebojí, holčičko. Maršál má své poslání. Maršál má své poslání.
0: Plač, Aneto. Plač. Teď můžeš.
1: Poslyš, Pavle. Snad opravdu má poslání. Snad se mu opravdu nemůže nic stát.
0: Je to hrůza, Aneto. Tak pokročilé stádium. Prokvista, jak je možné, že o tom nevěděl dřív?
1: Když on na sebe vůbec nemyslel. Byl si tak jist.
0: Aneto, dnes večer nastupuju k svému pluku.
1: Ty přece nemusíš.
5: V naší rodině se obyčejně povinnosti plnívají. Taková hloupá tradice, víš?
1: Ale vždyť ta válka nemůže trvat dlouho. Tatínek říkal, že za několik dní...
5: Ano, možná. Ale v každém případě tu budeš nějaký čas sama. Musíš být statečná, Aneto.
1: Já budu.
4: Jiskrové depeše, prosím.
5: Dejte je pan maršálovi na stůl.
4: Prosím.
1: Pavle, co mám dělat?
5: Okamžik. Promiň. Neměl bych, ale prohlédnu si ty depeše. To by člověk nevěřil. Takový malý národ.
1: Co dělají?
5: Začali se bránit, jako křečci. Máme úspěchy, ale útok na hlavní město selhal. Ztratili jsme tam 80 letadel. Tanky na hranicích narazily na silný odpor.
1: Je to špatné?
5: Přinejmenším ztráta času. Zatím jim může přijít pomoc, víš? Maršál si počítal s tím, že první náraz stačí.
1: Tady vlastně špatné zprávy.
5: Myslím, že hodně špatné, Aneto.
1: Máme mu je ukázat.
5: Musíme. Neboj se, děvče, maršál je silný. Takového člověka nemoc nezlomí. Uvidíš, jak se postaví nad válečnou mapu a zapomene na všechno. Je to voják. Postav ho předícty pušek, ani nemrkne.
2: Ježíši Kriste. Kriste Ježíši na nebesích. Ježíši Kriste ukřižovaný.
1: Tati!
5: Excelence, vzpamatujte se.
2: Jděte pryč. Jděte pryč. To přejde. Za chvíli. Ježíši můj. Kriste Ježíši. Šest neděl. Jenom šest neděl. Potom Ježíši Kriste, smiluj se. Kriste Ježíši, smiluj se.
5: Vaše excelence, došly zprávy z bojiště.
2: Co? Nechte mě být. Já nemohu teď. Jděte všichni pryč, co vás to nevidíte, lidi? Co vás to nevidíte?
5: Vaše excelence, došly špatné zprávy.
2: Jak? Nejde sem. To ovšem mění situaci. Zavolejte mi sem! Ne. Nikoho. Já dám své rozkazy písemně. Mobilizovat další ročníky.
5: Ano, vaše excelence.
2: Dispozice letectvu.
5: Ano, pane maršále.
2: A tady ne, to nejde, to se musí udělat jinak. Ne. Počkejte okamžik. Okamžik. Ježíši Bože nebeský. Smiluj se, Bože na nebeský.
5: Vaše excelence,
2: smiluj se.
5: Čekám na další rozkazy.
2: Ano. Já tedy rozkazuji. Zítra. Aneto, zítra se postavím osobně v čelo útočící armády. Já sám budu řídit všechny operace. To je mé poslání. Víš? Až zvítězíme, pojedu v čele vojáků na koni. Mezi hromadami trosek. Víš, tamhle bývalo kdysi nějaké hlavní město. A já pojedu. Maso se mě už dávno spadalo. Budu mít už jen oči, ale ještě pořád potáhnu v čele vojáků kostra na bílém koni a lidé budou volat: Ajč je maršál! Ajč je jeho excelence! Smrťák!
5: Nesmíte tak mluvit, maršál.
6: Ne, Pol. Já vím, že ne.
2: Já vím, co udělám. Zítra, ano, zítra se postavím v čelo vojáku. Ale ne v hlavním stanu, tam bych třeba už svým generálům páchnul. Ale v čele útoku. Se šavlí v ruce. A hoši, za mnou! Za mnou na bodáky kupředu, hurá! Ať už to stojí za to! My jsme to vyhráli! My jsme pro... Ale to... Ale to... Já mám strach. Víš, já jsem to viděl na té klinice. Tenkrát jeden člověk chtěl vstát, aby mě pozdravil, a najednou mu upadl takový kusí. Ježiši Kriste, Kriste Ježiši ukřižovaný, co pak není žádné slitování.
1: Teď na to nemyslí, tatínku. My tě přece nedáme. Ty se přece uzdravíš. Ty se musíš vyhojit. Ty prostě musíš. Řekni, že se chceš uzdravit.
2: Já přece musím vyhrát tu válku, víš. Aspoň půl roku mít na tu válku.
0: Ano, rozumím.
2: Kriste, co mám
0: dělat? Podmínka je, že uzavře mír.
2: Ne!
0: Pošli toho telefonu!
2: Ne! Já nechci mír! Ne! Já musím vést svou válku! Já přece nemohu válku odvolat, to! Vy jste se zbláznil, Pavle! My přece tu válku musíme vyhrát! My jsme právo!
3: Nejsme, pane maršále!
2: Já vím. Mladíku, že nejsme. Ale já chci, aby můj národ zvítězil. Na mě nezáleží, člověče, ale jenom na něm. Ve jménu národa. Položte to, Pavle. Já mohu pro svůj národ umřít.
5: Můžete, pane. Ale co bude potom?
2: Po mé smrti. Holku, s tím se musí počítat. Že jsem smrtelný, ne?
5: Ale vy jste s tím nepočítal, pane. Nikdo vás nemůže nahradit uprostřed války. Vy jste ze sebe udělal jedinou hlavu.
2: Máte pravdu, Pavle, máte pravdu. Já přece nemohu odejít uprostřed války. Já musím tu válku napřed vyhrát.
5: Ta válka nebude skončena do 6 neděl, pane maršále.
2: 6 neděl. Pravda. 6 neděl. Ježíši Kriste, to... Bože, tohle si mě neměl udělat. Bože na nebesích, tohle si mě neměl udělat. Tohle si mě neměl udělat. Ježíši Kriste, co mám dělat? Co mám dělat?
5: Zabránit rozvratu, pane. To je teď váš úkol. Aneto.
1: Halo, doktore, slyšíte mě? Kriste
2: na nebesích.
1: To jsem já. Jeho dcera, přijdete.
2: Bože, smiluj se.
1: Ano, ano, splní vaši podmínku. Ne, ještě to neřekla, ale nemůže nic jiného udělat. Potom byste přišel a zachrání to. Tak já mu řeknu. Tati, kdyby splní mu řekl jen jedno slovo.
2: Ne. Polož to, Aneto. Já nemohu. Vyřízeno.
5: Prosím za prominutí. Vaše excelence to musí udělat.
2: Co udělat? Zavolat k sobě tamtoho?
5: Ano.
2: A pak poniženě nabídnout mír, ne? Odvolat vojsko, co?
5: Ano.
2: Omluvit se a přijmout trest?
5: Ano.
2: Tak hrozně, tak nesmyslně pokořit svůj národ?
5: Ano, pane.
2: Ne! Nikdy. To ať udělá někdo jiný. a někdo jiný nabídne ten ponižující mír.
5: To jiný nemůže udělat, vaše excelence.
2: Proč?
5: To by znamenalo občanskou válku. Jen vy můžete nařídit armádě ústup.
2: Tak ať pojde národ, který si neumí vládnout.
5: Tomu jste je nenaučil, vaše excelence.
2: Pak zbývá ještě jedna důstojnická možnost.
5: To neuděláte, pane.
2: Co? Já nemám právo na svůj život?
5: Nemáte, vaše excelence. Musíte ještě ukončit válku.
2: Možná, že máte pravdu, mladíku. Aneto, je to hodný hoch, ale má příliš mnoho rozumu. Nikdy nic velkého neudělá.
1: Tak tati, Galenčeka.
2: Ne, holčičko. Nechci. Nemohu. Já už nemám proč být živ ještě dál.
1: Prosím tě, tati. Prosím tě. Za všechny malomocné.
2: Co? Za všechny. Za všechny. Máš pravdu, Aneto. Tady jsou ještě jiní. Tady jsme ještě my. Malomocní. Miliony nás malomocných na celém světě. Pravda. Já musím s nimi. Dívej se, světe, dívej se. Tady stojí maršál malomocných. A už ne v čele vojsk, ale v čele všeho bolavého lidského masa. Ano. Z cesty. Z cesty. Teď jdeme my. Teď jdeme my. A my jsme v právu. My malomocní. My chceme jen slitování. Ano. Jen slitování. Haló. Doktore. To jsem já. Ano, já sám. No, ano. Ano. Už jsem vám řekl, že ano. Dobrá. Děkuji. Tak to by bylo odbyto. Bude to za několik minut.
1: Zaplať Bůh. Já jsem tak ráda, tati.
2: No, díti. Neštítíš se mě ještě? Víš, my odjedeme potom, až bude ten mír.
1: Až se uzdravíš.
2: Ano, ano, ano. Až se všichni uzdravíme. Ano, až dám věci do pořádku. Bude to těžké, Pavle. Ano, jen co přijde ten doktor. Víš, zastavit ofenzívu. A oznámit všem vládám. Škoda. Mohla to být pěkná, veliká válka.
1: A vidíš, tati, už asi nikdy žádná válka nebude. Když ty rozpustíš tu největší armádu na světě.
2: Ano. Ano, byla to krásná armáda, holčičko. Ty ani nevíš, jaká to byla skvělá armáda. 20 let jsem jí dělal.
5: Budete dělat mír, pane. Řeknete lidem, že Bůh vás poučil.
2: Bůh? Bůh. Kdybych opravdu věděl, že to Bůh chce... Vždyť, Pavle, to by bylo také poslání, že?
5: Ano, pane. Byla by to velká práce.
2: Já vím. Práce na dlouhé lokty. Já znám diplomaty, chlapče. Ale budu-li ještě několik let živ? O, člověk mnoho vydrží, má-li nějaké poslání. Mír. Mír. Bůh chce, abych dělal mír. Aneto, řekni to, abych slyšel, jak to zní.
1: Bůh chce, abys dělal mír, tatínku.
2: To nezní špatně. Och, to by bylo velké poslání. Víš, Aneto, už to, že by na světě přestala bílá nemoc, to by bylo ohromné vítězství. Dělat mír. Kdyby se všechny vlády světa rozhodly dělat mír, to by náš národ mohl být první mezi všemi. Pravda. No já vím, bude to dlouhá práce, ale budu žít, jen když budu mít od Boha nějaký úkol. Bože, Aneto, tak kde je ten doktor? Aneto, kde je ten doktor? Kde je ten doktor?

0: Všichni najdou Hanši Váša!
1: Hanši je Váša!
0: Nás jmenuje Paršal! Hanši je Paršal!
2: Dovolte, prosím vás, přátelé, puste mě, někdo mě čeká.
0: Občané, volejte s námi, ať je maršál, ať je válka.
2: Ne, válka ne, nesmí být žádná válka, poslyšte ne, válka nesmí být.
0: Co to říká?
3: Práce!
0: Zbavěle! Pověsí!
2: Musí být mír, puste mě, já jdu k maršálovi.
0: Urazil maršál!
4: Urazil
0: Stávej, potvora, koukej nazad, nebo...
5: Počkat, občané, ono je po něm.
6: Žádná škoda, vojno zrácený.
0: Sláva maršálovi!
7: Lahvičky sláky!
6: A hele, on to byl nějaký doktor.
0: Ať je válka!

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence, 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Karaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Karaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci, nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu, taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8.40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy, nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní, vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte, video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První MID přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky odjinud a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a covid kočkování. Následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám jít připravit, když mi to chodí za 5 a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuju celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství, a všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout. Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na 1.1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady přepinám, Tady nám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra, tady to. Ach, jo, tak počkejte, já to tady musím já vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera. No, není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samo domo. Tak, já ještě zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Iránce prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehejbu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tedy čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montága z Nachden Seiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šťoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moc kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeplouvat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod $80 se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to sladit jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, první koš, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že jo? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. A Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojena s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážní lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké, a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli jenom spolehá na bezpečnost na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže tolik teda k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Karaň, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky, chybí Irán. Poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro to

0: komentář, je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City, tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový. Tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načítatou zprávišku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, ve Spojených států on je bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď jenom zjistí, že nemají hliník. Oni zjistí, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, a že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, když při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané, a to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastně ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel. Škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil v demokratických primárkách do Senátu socialistický kritik Izraele a pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec v Džidě. Teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nestará a tak dál, ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají z něj velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už tomu světu nedominuje, ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnoha milionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit.

0: A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, které nemusí být až bohu jak velké tedy, těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeči zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullaha el-Savega a že ten vyhrál. A Rashida Tlaibová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítá bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovně zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% jí nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El-Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro ně hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinuje ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obviňování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami. a historickým spojencům ponechaný na pospas nezbývá než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil dva vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu. A ani nejbližší spojenci už nemohou spoléhat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečnost, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálu 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úporných opatření, úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit, a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí, že ten Trump řekne, ne, tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte, a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové dalšího prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexně informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
1: Tak, natáhli jsme to, takže musíme svištět dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž íránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je z pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraněni američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu. S tím, že íránská strana tvrdí, že její útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
0: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíle se týkaly amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívaly Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly NOHED provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu, zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky NOHED splnily svou misi, vrátily se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil NOHED je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšeného napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže takto jenom v krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě mrkne zase raketky lítaly a drony. Íránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhly americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Íránem a Kuvajtem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuvajtu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně třemi drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
0: Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elán nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před povolením návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohammed Bager Zoghadr uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení těch sankcí, námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toť ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k hrozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
1: Tak třetí košiček, to máme tady, e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere je některá vláda z Riádu, nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saúdskou Arábií a Pákistánem v Mekce vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice, tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obranná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
0: No, oni jsou hoši veselí,
1: To je...
0: protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saúdskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutijové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili. Tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s těmi patrioty. Takže, ale jako pořád tam nějak jaksi oxidují, kdybych to řekl takhle. Ale přitom jak Saúdská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu. Jako těmto věcem, tomu řeckému Mitsotakisovi se opravdu dá těžko rozumět. To je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vezmete, co provedl z Libií, kde ztratil veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patří mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, na půl brečí, že jsou odzbrojeni, teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku budeme ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu je to složité. Takže tak jako to je, no a tady jako ty úniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak, no přitom ta Saúdská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutijové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Ty patrioty daleka nejsou všelék a ty Hutijové, když tam střílejí, tak oni nejsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutijů. Takže pak jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi opředí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady podle toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale zaprvé ona ji nechrání, protože to není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A teď to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárůstu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začalo něco s Tureckem, tak jako nikdo za ní nedá ani zlámanou greslu, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, to bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čele se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saudská Arábie spoléhá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný, takže já si myslím, že v dohledné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě, je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
1: Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Turecké válečné drony, je to furt o patriotech, bla, bla, bla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti úsilům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Huciové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Jizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jak oznámilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá. A jo, aby jsme to věděli. Tak, zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berry společnosti Aramco v Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vákuum. Současně dnes Huciové zasáhli město Mari balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
0: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčilo, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krát tři a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražený zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mít vyčerpané strategické zásoby, z kterých teďka vyjadou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet, tak nevíme, jak to vypadá, ale už ty hra jako ty projevuje tak, jak si obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký minister zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to, těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války k válce ke zničení. To bylo dlouhodobě natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
1: Tak dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová hrata se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vrážejí kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
0: To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro Zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikadze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu Zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A je jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, Terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie. Vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv, a proto na to neslyší hlas rozumu, válka bude pokračovat. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Dále se koukneme, sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nějak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi je tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky nikomu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde. Tak vlajky tyto cizí, totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných pouličních infrastrukturách, čelí po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colours, tedy ovládla Spojené království a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě viselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400, necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok. Takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
0: Půjdeme do Ruské federace.
1: Tak.
0: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelili 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenkov toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenkov. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
1: Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady
0: já
1: nastavil.
0: Dobře, no.
1: No, právě, já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v Týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generál poručíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno, Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančik. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. Nůž a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Lyamin. A toto jmenování je stoprocentně zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. S nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě salonními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
0: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptáš se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kijevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká Štěnko, navrhuji věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů Země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podíváme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozujeme 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 jací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících policový vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměříme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavu Země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastně ministra obrany je u moře, u Oděsy stále Rušno. A tady právě to srovnávají s tím kyjevským chreščatíkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neúnavně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před tedy vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
1: Dále se mrkneme na tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovy řeči o nebo jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů, a možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích 2 týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, bla, bla, bla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji, z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nacpat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
0: Pojďme dále na Ukrajinu.
1: A
0: A
1: jo.
0: tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo. Údajně s 2 000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. Takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 47 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Krematorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas a ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Krematorsku, Slaviansku, blíže než je samotná Družkovka, která leží mezi Krematorskem a Konstantinovkou, jejich dobývání teprve začíná. Takže podle západních vojenských analytiků bývá Rusům už jen 47 kilometrů k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavy a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovým i hlavně dělostřelectvem a leteckým bombami, takže Technika na to, kterou Syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta Slaviansko-Kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianskem, Kramatorským a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotlivými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
1: Tak, dále se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešil prý jinak. Tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik Jakov Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné, žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo RuTube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
0: Vypadl jsem.
1: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
0: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
1: Ne.
0: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to by samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu a stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4, vidíte. Nevěřte mi, dámy a pánové. Nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno. A tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Gerant 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak tedy s vojenskou technikou, konečně by tedy Týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převážející vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou J4, ale bůví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města tedy Vyšnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Gerant 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronu ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
0: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry a tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská takzvaná nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, taky tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu zase se pořídili, pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak tam pokračují ty výsadkáři v obklíčování Ořechova z západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Targrad v rámci kanálu Deník výsadkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří už potom o těch dílčích, jako například ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí. Takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich, a protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
1: Tak, jdeme se kouknout. Počkat. Ne, to už jsme teď měli. Musíme se kouknout na čtvrtý e-mailík. Šesté téma. Jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prý tajně odmítá Ukrajinu. Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro sjednocenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. to uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, aby, nebo aby zabránilo, pardon. Takže

0: tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni jim to tam budou přidělovat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho nic ptát nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. To je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, nám asi jsme přeskočili, protože je to zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský první kole prezidentský vole vedl, ale ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusové ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak se sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole, ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo, ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postavil jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je, takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4%, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1%. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přibližně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi nikam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
1: Jo, já jsem, jak to
0: Jo, dobrý.
1: rozházený, tak jsem mi
0: Jo.
1: přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to the Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery-M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. 8 balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander-M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander-M a drony Geraň, přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mikolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok nebo na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander-M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení

0: povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 000 severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta tzv. Epsteinova koalice, ta západní, je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
1: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejně to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210,5 tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2 tisíce, což znamenalo přirozenou ztrátu 95,5 tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zde si dejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spoura moc bouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO. Státní společnost Sinopec nakoupila nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 420 tisíc barelů denně. A to představuje 5-6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. A platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Shantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saudská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saudská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud jde o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%. Jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapelněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapalněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá. Ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky zablokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude vzpoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
1: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo místo havárie v Bulharsku? To je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské, tedy ministerstvo zahraničních, si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo zamíny tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Hrihory Tichý, váš jmenovec.
0: Ano, je to tak.
1: Tak jim věřme, že jo.
0: Další zpráva také z Bulharska, z Evkády, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností spíš zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože po Levkádě, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod v Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, říkali, že to je 9. to zná včera, poblíž tedy hranic s Rumunskem, kde prochází plynovod spojící Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používanou ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministerstvo zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilasčuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že umyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal umyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dostali nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
1: Tak, dále se mrkneme. Ha, ha, ha, ha, ha. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potrhli, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali, že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odbudu příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský skapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu 4x více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel, který tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
0: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku, já jsem to změkčil, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockého výrok o Moskalích. A tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andrej Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu, ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. No. Tak u nás, když se starají o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit. No. Takže pojďme dále.
1: Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme měli.
0: Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten spadku už předtím.
1: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s jistotou říci, že ukrajinské ozbrojené síly úplně nesměřovaly, úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Cichy, tak Tichý, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. Bla, bla, bla, bla, bla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
0: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Tak, takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
1: Tak, tak, tak, koukneme se, vrhneme se. Tady máme vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněčný fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
0: To jsou opravdu šílené věci.
1: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
0: Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčného metabolismu a poškozeného středního ekosystému. Vycházelo to v D-expoze a D-expoze poznamenává epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože choroboplodní faktor spike protein uměle vytvořený, uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případy, kdy doktor Macmillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dál se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnu je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho si lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nich není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměřuje na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno. A když někomu odstraní časný karcinom prsu, může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v D-expoze a najdete ji na CZ24 News. A to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat. A je dobrá. Prosím?
1: Nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama, z 9. na dneška, který říká toto. Sionistické dezinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda. Je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď teď cituju, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnikla. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahua, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hinduštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitter X, na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary zveřejnil údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O dvě hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiální projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahua jako na zdroje. Mossad komentary, účet na X nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informovala o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictvím Netanyahuovy kanceláře z Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a Filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už dekolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla, nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem a Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Desinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti. které se týkají vzestupu a tak dál. No a připomínám, že to 19.9. je v Paláriku na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji. A zdravím vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak. Krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě, já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové, tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy a kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání, už je to kolikátý ročník?
2: Osmý ročník.
0: Já jsem se bál počítat, jak se to nechala začívat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlastenického setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam tady čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert, veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na stránkách, ano, www.zamekpříčovy.cz.
0: Tak, proklik nebo něco takového zkusíme tam dát, aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Vlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sejít, je to krásné prostředí, takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: nespanci. Maximum pro to, abychom nebyli, tak uvidíme. Policie České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota, poznamenám, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, někde se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přibližní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako, že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat tu mší svatou 10 hodin. Kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší, třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na Bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, Véka, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. Drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronu.
2: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
3: Ano, ale ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohleto je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne, sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběl něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu, to znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy, obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců, to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u neokonu byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč, z jakého důvodu?

mezi poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená zrekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty,

0: které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené. Konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna. To znamená, to je systém, který je sionistický. O tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy. A to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír. aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu. Za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar. A v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané přikrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále. Takže Je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30. Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Fajn, máme takový předěl. Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dál, Helenko.
2: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Seutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Seutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíce předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úvozovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
0: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle to je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchto těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat. Oni nepracují, oni zůstávají na dávkách, to znamená všichni tihleti bývalí ministři a různí ti europoslanci a tak dále, oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy, že jo, se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, znamená, že o stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku, v lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti v tom videu, je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televize, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všudy, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a tu lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že? V rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohleto vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale Konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu. Už za druhé světové války Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu, místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezli za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohle to bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma. A Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky?
1: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Adolf Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dola nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu. Tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře, o rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných středatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no bude, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5%, a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice. A myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví? Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje a berou, nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitosti? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitosti. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investujou peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytu vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale Ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě i ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku, na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně. Před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten 6-měsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně žert, zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky, přeji si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím halo. Do vzduchu a ano. Mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si to nechám pro
2: sebe.
1: Slyšíme fajn.
2: Se, všechno je v pořádku. Máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, na Ryškým šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej Valhale, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na neho platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme. Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válkům, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot. A byl by to kanonen futr pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor. To, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak tihleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hrdiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli pro to veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě všechny ty bestie potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. O okamžitě všichni chciválkové, okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům by dali záminku k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření takzvané veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může leco samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují. O tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace. Nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky. To by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept, to je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmu. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrození a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize. Tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s Žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sálá, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s Žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život. A po smrti se vrátit automaticky zpátky k Žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření Žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat. No a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, kdo koná dobro, bude spasen, kdo koná zlo, bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhy. A Dalaj Lama údajně měl být zosobněním zla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
1: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci tam
4: zlo, ano.
1: Máte pravdu, o tom byly nejenom studie, ale zároveň dokumenty prostě, máte pravdu, pokračujte.
4: Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tým Sionu a pak jakože přijde ten mesiáš a ten mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli, že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodém. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to dá to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to dá to dá. Takže to je, já nevím, to tam možná trochu učí. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
1: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
0: Jaký je dotaz?
4: Dotaz je toho, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde mesiáš, prosím vás, mesiáš nepřijde, mesiáš přijde soudce, průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další.

0: Tady budou
1: prosím
0: půlminutní.
2: Jaká je otázka? Jaká je otázka?
0: Zkuste půlminutní
1: nebo vás
0: budeme
1: je otázka, otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč, možná, že proč byl zastřelen Kennedy? Protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl, byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce. A ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s prominutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potom armády na Izrael do údolí Magedo Armagedon.
0: Dobrá, děkujeme.
1: No a škoda, že jste nemohli...
0: Dobrá, rozumíme, dobrou, děkujeme, díky. Poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
2: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, jste si, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalai Lama, režim Dalai Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když se sestupuje na zem mi nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalai Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalaj Lama. Chápete? Papež, Dalaj Lama. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, a která mě zarazila, která trošku vyděsila, ne, nebo ne vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, pozor, to ne. To ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno. Spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou.

0: taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Jehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Jehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha. Pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semitský národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semický národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Ne židovský, oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských civálků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křížové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. Já bych se chtěla tak zeptat. Za prvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost a děkuji, budu poslouchat.
0: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné a některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vzniky hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zdali to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali, zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, tak dále. Což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl, pane Vek, reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být časně postupit tak pomalý. A že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň nie na Slovensku. Si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku a je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poštlať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
4: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro, řekněme, zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašova s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana, demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc, ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčeky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude maďarskou, teda v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzívě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média, bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace, byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyly by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě o ním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem, a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ano, to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci. Vidíte, zaútočili na Ukrajince, zaútočili na nás. Tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme. No jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna, oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky, a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet, protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo Ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Asi. Tak, už zavěsil.
0: Asi vypadnul. No dobře, tak ne,
4: čekal pořádku. Celou dobu, aby, já nevím, 15 minut, aby, nebo 10 minut, aby vypadl, potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
0: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to zase nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete, a zase za týden po 19.45 tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
4: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Zvučka napovedá fenomény v léčebných metodách a ak dovolíte, vrátim sa ku knižke Prastaré tajemství pramene mládí, kniha druhá od Petera Keldera, Bernice S. Siegel. A pokračujem, to je tretia časť, v zaujímavom čítaní a objavovaní spoločne tajomstiev dlhovekosti a zdravia. No a my sme si slúbili, že budeme nadväzovať, ako knižka aj ide, a ďalšia kapitola bolo pojednanie o čikungu. Kto nevie, tak čikung je energetické cvičenie vyvinuté v starej Číne a je o tom veľa dostupných informácií na internete. Nechcem sa tu o tom extra rozoberať to tu nechcem dlho. Radšej by som pokračovala v čítaní tejto knižky, čo ona o tomto cvičení tu v kontexte piatich Tibeťanov hovorí. Záhada a moc cvičení čikung. Podle Číňanů je možné ovládnout energii či skrze sérii cvičení kořenící v bojovém umění nazývaném čikung, což v doslovném překladu znamená práce s energií nebo schopnost ovládat životní energii. Podobně jako pět rituálů, i čikung obsahuje cvičení a pohyby, díky nímž je možné naučit se ovládat a řídit životní energii či. Stejně jako plukovník Bradford tvrdí, že pět rituálů dovede odvrátit nemoci, domnívají se i mistři čikungu, že cvičení léčí problémy s prostatou, revma, zácpu, nervová onemocnění a navrací člověku dobrou paměť. Díky cvičení čikung, jak je tomu i v případě pěti Tibeťanů, nezískáváte pouze dobré zdraví, jež je ve skutečnosti vlastně stavem, v němž lze nemoc přemoci, ale váš zdravotní stav bude naprosto výborný. Stejně jako akupunktura i čikung se začíná dostávat pod drobnohled západních vědců, včetně doktora Eisenberga. Když se podíváme, jaké úžasné věci běžně provádějí mistři čikungu, musíme uznat, že v sobě cvičení skrývá něco téměř nadpřirozeného. Často je možné spatřit je na ulici, kde veřejně předvádějí moc energie či. Jeden muž si například klekl před silnou mramorovou desku. Poté, co se několikrát zvláštním způsobem nadechl, napjal všechny svaly v těle, vykřikl a čelem udeřil do desky jako kladivem. Ne jeho hlava, ale deska rozlomila se v půli. Na jeho čele nebyly nalezeny žádné známky zranění, ani jediný škrabanec. Mistři čikungu dovedou dokonale ovládat energii či a posílat ji do jakékoliv části těla, v tomto případě do čela. Během jiné názorné ukázky si mistr čikungu lehl na podložku, druhou podložku si položil na sebe a poté na sebe nechal položit 500-kilogramový cementový plát. Na něj si stouplo 12 mužů. Po odstranění závaží jeho tělo nevykazovalo nejmenší známky zranění. Svou energii či směřoval do horní části těla, aby tak posloužila jako jakýsi nárazník. Jiný mistr,
se soustředil na čchy v břiše natolik, že dokázal udržet rovnováhu na vidlích. Jiný zase své tělo pomocí či dovedl zpevnit natolik, že přes něj mohl přejet džíp, aniž by mu na kůži zanechal jedinou stopu. Pro mistry čikungu nejsou takové činy ničím zvláštním. Říkají, že život plyne podle čchy. Vypouštění čchy je pro mě jako výdech, vysvětluje jeden mistr. Je to ve mně, je to mou součástí, stejně jako ruka nebo dech. Dovede někdo plně porozumět dechu? Mistři čikungu nejenže dovedou pracovat s vnitřní energií čchy, ale vypadá to, že ji ze svých těl dokážou i vysílat jako mechanickou sílu. V raných 80. letech 20. století Institut tradiční čínské medicíny v Šanghaji natočil o Chi Kung dokument. Zachytil v něm mistra stojícího před osciloskopem. Na znamení z prstů na pravé ruce vypustil energii Chi, již osciloskop pokaždé zaznamenal a pípl. Bylo tak prokázáno, že Chi existuje jako fyzická síla a že je možné, aby ji mistři vypouštěli, říká doktor Eisenberg po zhlédnutí ukázky. V 70. letech 20. století čínští výzkumníci v Hongkongu provedli experiment na skupinách lidí schopných ovládat energii čchy. Do jedné ze skupin bylo zařazeno 8 čínských lékařů, již pomocí myšlenek posílali energii čchy pacientům, aniž by se jich dotkli. Výzkumníci zaznamenali, že se teplota na špičce nosu těchto lékařů během předávání snížila o 1 až 2 stupně, zatímco se teplota na špičce nosu u pacientů o odpovídající teplotní rozdíl navýšila. Předávání energie od lékaře k pacientovi tak bylo díky teplotním rozdílům prokázáno. Je všeobecně známo, že navýšení energie čchy

pravidelné cvičení čikung omlazuje tělo i mysl a lidé ve zlatém věku si tak mohou užívat spíše zdraví než chřadnutí, říká Francis. Poznamenává, že přibližně 50% Číňanů, kteří se začnou věnovat čikungu nebo tai chi, další podoba bojového umění, je starší 60 let a do cvičení se pouští, protože je dostihlo stárnutí. Dovede-li určité cvičení omlazovat staré lidi, jeho účinky na osoby ve středních letech jsou bez pochyby nedocenitelné, dodává Francis. Francisova cvičení jsou jednoduchá, za to však velice účinná. Zahrnují sérii houpání a otáčení tělem a protahování páteře. Říká se, že aktivují energetické brány a oběh energie či. I když tato cvičení nepůsobí výhradně na čakry a poněkud se liší od 5 rituálů, jejich pohyby jsou podobné těm, jež stimulují otáčení čaker. Dále Francisovo cvičení, stejně jako 5 rituálů, jasně poukazuje na skutečnost, jak mohou fyzické pohyby v kombinaci s duševním postojem a dechovými technikami ovlivnit tok energie či systémem těla a mysli a mít blahodárný vliv na zdraví a dlouhověkost. Další kapitola má název Každodenní cvičení tai chi po 120 let. Stejně jako čikung, je i tai chi jednou z tradičních čínských praktik sloužící ke zlepšení zdraví a nastolení dlouhověkosti. Je založená na zlepšení toku energie tělem. Podle mistra Da Liuhn, jenž tai chi představil veřejnosti ve Spojených státech v 50. letech 20. století, se jedná o podrobný systém pomalých, plynulých a přesně uspůsobených pohybů. Stejně jako 5 rituálů, je i tai chi řadou uvolňujících a harmonizujících cvičení, jež uvolňují životní energii a podporují její cirkulaci v celém těle, což je velice užitečné i z fyziologického hlediska. V pozdních 80. letech 20. století vyučoval Da Liu tai chi americké žáky. Da Liu mi vyprávěl zajímavý příběh o svém učiteli Li Ching Yuanovi, narozeném v roce 1678 v Číně. 14krát se oženil. Měl 180 přímých potomků, v rozpětí 11 generací a podle Daliova se dožil věku 250 let. 3 roky před smrtí se v roce 1930 setkal s čínským generálem, který později popsal jeho fyzický vzhled. Má výborný zrak a svižnou chůzi, je vysoký, má dlouhé nehty a zdravou pleť. Mnohým z jeho žáků bylo přes 100 let. Co bylo tajemstvím jeho dlouhověkosti? Když mu bylo 130, setkal se v horách s jedním velice starým mužem. Ten tvrdil, že je mu 500 let a že za svou dlouhověkost vděčí sérii cvičení podobajících se tai chi. Nazývá se Pakua. Píše se to Bakua. A její součástí

Jsou různé zvuky dechové techniky a věda o stravě a bylinách. Poustevník z hor je naučil Li Chenga Yuena a ten je předal dále Da Liuovi. Žijí tak dlouho, řekl mistr Li Ching Yuan, protože každý den cvičím pravidelně, správně a svědomitě. A to již 120 let. Jak poznamenal, je pro něj nejlepší cvičit mezi 11. hodinou večerní a 11. hodinou ranní, kdy každý cvik opakuje dvakrát až šestkrát. Zde nacházíme paralelu k tvrzení plukovníka Bradforda. Ten svým žákům radil, aby 5 rituálů cvičili každý den a postupně se dostali na konečný počet 21 cviků. Říkal, že pravidelnost sebou přinese skvělé výsledky a úžitek ze cvičení časem dále poroste. Co bychom si z těchto neuvěřitelných příběhů mohli odnést? Vypadá to, že lidské tělo obsahuje ohromné množství energetických drah, skrze něž proudí životní energie. Po mnoha letech si znalci této tradice pěstovali schopnost aktivace toku energie a její lepší rozvádění do celého těla, což má za následek výborné zdraví, bdělost a vitalitu. Ať už v tibetských nebo čínských tradicích je umění dlouhověkosti vnímáno jako věda, ne jako milost osudu. Čínská cvičení i 5 rituálů plukovníka Bradforda tělo protahují, otáčí a ohýbají. Zdá se, že stlačují, harmonizují a stimulují akupunkturní body, energetické dráhy a čakry. Toto vše uvolňuje spící energii či, nazývanou též prána nebo životní energie, a podobně jako pramen čtyř, a podobně jako pramen čeří vzácné vody mladisvosti a dlouhého života všude kolem.

Teraz je tu kapitolka, ktorá pojednáva, ako vlastne tých 5 rituálov pomáha. Jak provádení 5 rituálu zabraňuje stárnutí. Plukovník Bradford a stovky čtenářů již pět rituálů praktikují, tvrdí, že tato cvičení navrací mládí nebo alespoň pozastavují či zpomalují stárnutí. Skrývají v sobě tajemství o životní energii a způsobech jejího probouzení i využití. Jak bychom si to všem měli vyložit, aby to našim západním myslím dávalo smysl? Za prvé si zhrňme učení plukovníka Bradforda. Poprvé, 5 rituálů působí na principu základní životní energie prány. Tato energie je nehmotná, přesto však velice mocná, je základní sílou, jež řídí život. Podruhé, pravidelné provádění 5 rituálů ve správném pořadí aktivuje ohromnou zásobárnu životní energie a stimuluje její rozvádění celým systémem těla a mysli. Tak je dosaženo odolnosti, zdraví, vitality a dlouhověkosti. Po třetí, životní energie proudí skrze 7 neviditelných energetických center v těle, nazývaných čakry, jež připomínají otáčející se viry nebo kola. Po čtvrté, čakry na fyzické tělo působí skrze 7 endokrinních žláz. Životní energie se pohybuje skrze čakry a do těla je rozváděna právě pomocí endokrinních žláz. Po páté, nerovnováha nebo nedostatek určitých hormonů vytvářených endokrinním systémem je následkem potíží v jedné nebo více čakrách. Nedostatečné funkční endokrinní systémy bývají příčinou nemocí, chřadnutí, stárnutí nebo dokonce smrti. Klíčem k odolnosti, zdraví a dlouhověkosti je rychlost, jakou se čakra otáčí. U zdravého člověka se všech 7 čaker otáčí velice rychle, všechny stejnou rychlostí. Když zrychlíme otáčení čaker, zpomalíme tak proces stárnutí. Jestliže je jedna nebo více čaker zablokovaná a její přirozené otáčení se zpomalí nebo dokonce zastaví, nastupuje nemoc a stárnutí. Po sedmé, provádění 5 rituálů zrychluje otáčení čaker a sjednocuje jejich pohyb. Čím se čistá energie dostává do celého endokrinního systému a tím pádem i do všech orgánů. Výsledkem je ideální zdravotní stav, omlazení a vitalita. Toto je pěkné zhrnutí. A ještě k tomu je vysvětlení. Naše stručné zamyšlení nad čínskými cvičebními metodami, jakými jsou Qigong a Tai Chi, nám ukázalo, jak fyzické cvičení v kombinaci s přesnými znalostmi energetické anatomie může podpořit cirkulaci energie Qi a doslova nám vdechnout život. Cvičení Qigong taktéž působí na pohyb energie čakrami. Cokoliv, co zlepšuje energetický oběh, působí pozitivně na celek. Představili jsme si tak základní pojem energie Qi, proudící čakrami a meridiány, jež stimuluje vnitřní orgány a endokrinní žlázy. Dozvěděli jsme se, že některé tradice vyvinuly fyzická cvičení, umožňující nám aktivovat a čerpat životní sílu. Budete-li praktikovat sérii cvičení, jako je 5 rituálů, nebo Qigong, nebo Tai Chi, určených k práci s energetickými centry,
Pravděpodobně zaznamenáte veliké změny na vašem fyzickém, duševním a emočním zdraví. Vezměte si příklad čakry nacházející se v solárním plexu, jež ovlivňuje trávení potravy a je spojena s játry, slinivkou, žaludkem, žlučníkem a slezinou. Budete-li provádět cvičení posilující čakru solárního plexu, časem si všimnete účinku na trávení a metabolismus a všechny orgány a hormony spojené s přijímáním živin. Budete-li se cvičení věnovat dostatečně dlouho a s odhodláním, začne způsobovat změny v proudění energie touto částí těla. Zlepší se vám trávení, což mimo jiné způsobí, že vaše tělo bude lépe schopno přijímat živiny a pravděpodobně budete potřebovat méně jídla. Díky tomu začnete vypadat a cítit se lépe a dost možná i mladší. Abychom si představili, jaký účinek má cvičení na všech 7 čaker a všechny orgány a soustavy v těle, stačí je vynásobit 7. Budete-li provádět řadu cviků ovlivňujících 7 čaker, získáte přístup k samotné esenci vašeho fyzického života, energetickému oběhu, orgánům, endokrinním žlázám a biochemickým spojitostem. Budou-li se vaše čakry díky tomu otáčet rychleji a plněji, bude vaším tělem proudit více této základní energie. Na místech, kde byla energie zablokovaná, se opět uvolní a bude moci volně obíhat. Zaměříme-li se na všech 7 čaker, opět stačí si všechny účinky vynásobit 7. Provádění 5 rituálů vyvolává zpětné reakce mezi fyzickým tělem a jeho orgány a endokrinními žlázami a jimi vylučovanými hormony, systémem čaker a prouděním energie a samotným strojem života. Protahování, stlačování, otáčení a ohýbání stimulují endokrinné žlázy i všech 7 čaker pomocí tlaku a následného uvolnění. První rituál otáčení je velice účinný při zrychlování toku energie všemi 7 čakrami. Druhý rituál se jeví jako velmi prospěšný pro prvních 5 čaker, od kořené páteře ke krku. Třetí rituál stimuluje především srdeční a krční čakru. Čtvrtý rituál zřejmě působí díky pohybům hlavy dozadu a dolů na všech 7 čaker, obzvlášť na ty nacházející se v hlavě. Pomocí 5. rituálu procvičujeme především kořenovou a sakrální čakru, stejně jako 2 čakry v hlavě. Jinými slovy, se pomocí 5 rituálů dostanete do kontaktu se všemi součástmi své bytosti. Provádění 5 rituálů masíruje energetická centra. Nepřímo působí i na endokrinní žlázy s nimi spojené a díky tomu i na všechny orgány v těle. Čím více budete cvičit, tím lepších výsledků dosáhnete. Brzy doslova začnete zevnitř přetvářet své tělo. Plukovník Bradford nám připomíná, že čím více budeme cvičit, tím více užitku nám rituály přinesou. 5 rituálů nám pomůže přimět energetické víry otáčet se normální rychlostí.
Čímž se tělo stává ještě vnímavější k užitku ze cvičení. Vysvětluje, je tedy takovým překvapením, že 5 rituálů očividně přineslo tolik dobrých výsledků mnoha lidem, kteří začali vypadat mladší, cítit se odolnější a dožili se vyššího věku. Nelze se nezmínit o další důležité věci. I když určité účinky rituálu spojujeme s vlivem na jednu nebo dvě čakry, jednotlivé cviky v rámci 5 rituálů působí společně. Každý z nich ovlivňuje celý systém. Pojetí plukovníka Bradforda je založené na předpokladu, že je celý systém propojený. Tibetské, hinduistické i čínské tradice vnímají hmotu a energii, ducha a substanci, psychiku a tělo jako sourodý celek. Tuto, milí poslucháči, by som urobila pauzu, pretože po krátkej pauze, po pesničke by sme si tu niečo povedali o 6. rituáli, ktorý často nie je vôbec uvádzaný a je veľmi zaujímavý a bol vytvorený pre určitú vec, ktorú vám poviem. Takže o chvíľočku som pri vás.

po peknej pesničke som naspäť a vrátim sa k to, čo som povedala k tomu, že existuje aj šiestý rituál. A síce v kapitolke. Šestý rituál. Spôsob zachovávaní cenné životní esence. Podle plukovníka Bradforda nám provádění pěti rituálů obnoví mladistvé zdraví a vitalitu. Dodává však, přejete-li si skutečně plně navrátit zdraví a mladiství vhled, existuje ještě šestý rituál, který je nutno praktikovat. Šestý rituál je pravděpodobně tím nejnáročnějším cvičením, jakému plukovník Bradford učil, neboť je prostředkem k přesměrování sexuální energie směrem vzhůru k vyšším účelům. Aby se z nás mohli stát supermuži a superženy, je zapotřebí žít v celibátu. Mocná životní síla obsažená v našem sexuálním libidu musí být zachována a nasměrována vzhůru, aby z ní mohly čerpat všechny energetické víry. Plukovník musel tuto myšlenku vysvětlit opatrně. Nehovořil o potlačování sexuální touhy. Naopak zdůrazňoval, že abychom mohli šestý rituál provádět, je zapotřebí, aby naše sexuální energie byla silná a živoucí. V tom však tkví ona výzva. Jakmile se sexuální touha probudí a začne narůstat, nepodlehněte jí, namísto toho se naučte jí povznést pomocí šestého rituálu. Právě to je myšleno přeměnou sexuální touhy. Je třeba ji přetvořit a uvolnit. Tímto způsobem ji přesměrujete vzhůru a sexuální energie může být využita k získání dlouhověkosti. Bradfordův šestý rituál zahrnuje to, co je v hatajóze nazýváno banda neboli tělesné zámky. Po hlubokém silném výdechu zatáhneme břicho a po určitou dobu zadržíme dech. V józe jsou bandy pokročilá cvičení, jež je třeba provádět po důkladné přípravě, ideálně pod vedením zkušeného učitele. Možná právě proto plukovník Bradford představil svým žákům šestý rituál jako poslední. Postoj při provádění šestého rituálu v zásadě pracuje se směřováním energie do vyšších center, aby se nezdržovala pouze v prvních dvou čakrách. Díky celibátu je možné tuto cennou energii, jež by se jinak ztratila v sexualitě, zachovat. Při šestém rituálu je pak díky spolupráci těla a hlubokého dýchání tato energie využívána podobně jako palivo. Průměrný muž ejakuluje za život přibližně 5000krát. To odhadem znamená 80krát ročně po dobu 65 let. Tak je vytvořeno okolo 15 litrů spermatu, přičemž je při každé ejakulaci vyprodukováno mezi 200 až 500 miliony jednotlivých spermií.
Za celý život by takové množství spermatu mohlo vytvořit trilion lidských bytostí. Z energetického hlediska se jedná o úžasnou tvořivou sílu. Představte si, že byste takovou energii dokázali využít i jinak. Mimo jiné, byste se pravděpodobně dožili vyššího věku. Každý muž dokáže vyprodukovat zásobu sexuální energie, jež v sobě skrývá více energie než atomová bomba. Poznamenal známý autor knih o taoismu Mantak Chia. Podstatou šestého rituálu je, že žijete-li v celibátu, můžete zachovávat svou mocnou sexuální energii a přeměnit ji na sílu vytvářející dokonalé zdraví, mládí a dlouhověkost. Plukovník však dobře věděl, že život v celibátu pro mnoho lidí není uskutečnitelnou volbou. Doporučuje tedy, že bychom se k němu měli uchýlit pouze v případě, cítíme-li se dostatečně připraveni takovou výzvu přijmout. Kapitola další. Zásadní je uvěřit, že můžete omládnout. Plukovník Bradford dále uvádí jedno doporučení, jež je stejně důležité jako samotné cvičení. Musíte uvěřit, že je možné pozastavit nebo alespoň zmírnit následky stárnutí a být přesvědčeni o tom, že to dokážete. Takový vnitřní postoj je naprosto zásadní. Dovedete-li se nezávisle na vašem věku cítit jako mladí lidé, začnou vás tak vnímat i ostatní, vysvětluje plukovník Bradford. Než si uvědomíme, že nám v dosažení výsledku brání pouze vlastní já, jež nedokáže uvěřit, budeme pravděpodobně celou záležitost považovat za něco záhadného a nadpřirozeného. Bradford svým studentům vyprávěl, že když začal v Tibetu provádět rituály, vnímal se jako mladý muž. Než aby se držel představy o sobě sama jako o slabém a starém člověku. Začal si pravidelně připomínat, že se nachází na vrcholu svých sil. Každým dnem do této představy vkládá mnoho energie a silnou touhu. Postupně se skutečně začal vnímat jako mladší a živější a tak ho spatřovali i ostatní lidé. Už jste pravděpodobně zaslechli věty typu: všechno je to ve vaší hlavě. Vytváříte si svou vlastní skutečnost. Duch vítězí nad hmotou. Dosáhl toho sílou vůle. Jsou tyto výroky prázdné? Nebo by mohly odrážet nějakou elementární skutečnost? Zatímco se moderní věda pokouší oddělit mysl od fyzické hmoty a popisuje je jako vzájemně nesouvisející jevy, učí východní filozofie pravému opaku. Veškerou hmotu spatřuje jako produkt vědomí. Vědomí je prvním principem tvoření, látkou, z níž je hmota vytvářena. Hmota je stlačeným a spojeným vědomím.
Ve 20. století nám pokusy v oblasti kvantové fyziky potvrdily mnohé z východních náhledů na povahu vesmíru. Vědci pomalu dochází k názoru, že vědomí jedince možná skutečně ovlivňuje hmotu. Někteří z nich dokonce světu představují nové modely vibrační medicíny a kvantového léčení. Je-li vědomí skutečně základní látkou, z níž je tvořena hmota, můžeme z toho vyvodit, že naše myšlenky tvarují fyzickou realitu, vaše tělo, a přetváří naše chování, naše zdraví. Deepak Chopra, MD, vysvětluje tento nový pohled na hmotu pomocí kombinace mystických učení o meditaci, fyzikálních teorií a svých vlastních zkušeností jako lékaře. Podle Chopry žijeme v proudu možností, jímž dodává formu naše mysl. Realita je neomezená a neustále se vyvíjí. Je v ní možné téměř cokoliv. Toto je taká krásná věta, že si dovolím prerušit mojím komentárom, že keď si toto uvedomíme, tak ta nádej tu je vždy aj ta naša posledná, ako by som povedala, záchytná barlička alebo slamka už. A preto, milí poslucháči, ostaňme mi v tejto tvorivej nádeji, pretože všetko sa mení a neustále sa vyvíja. A v tejto ťažkej dobe je to mimoriadne dôležité si to uvedomiť o to viac. Takže to je taká malá vsúka z mojej strany a pokračujem. To platí dokonce i na úrovni elektronů. Dříve jsme měli za to, že se elektron podobá malé planetě obíhající okolo atomového jádra. Mohli jsme předvídat jeho polohu a byl neustále přítomen. Dnes se však fyzikové přiklání k názoru, že tento tradiční koncept existuje pouze v případě, když ho tímto způsobem nahlížíme. Tvrdí, že elektron neexistuje nikde a že je možné, aby se nacházel kdekoliv. Co mu dodává jeho podobu, je náš pohled na něj jako na elektron. Jinými slovy, existuje tak, jak je spatřován. Ještě jednou si připomeňme, že jedním z klíčových doporučení plukovníka Bradforda, pojednávajícím o přetváření našeho těla na mladší, je vnímání sebe sama jako mladé lidi. Je zvaný placebo efekt. Je dobrým příkladem, jak naše očekávání a víra přímo působí na náš fyzický stav. Placebo není nic jiného než cukrová pilulka, o níž je pacient přesvědčen, že se jedná o účinný lék. Přibližně třetina pacientů, jimž byl cukr podán, již bezprostředně po požití pocítili zlepšení, jako by si skutečně vzali lék. Můžeme tedy předpokládat, že za zlepšením stavu stojí právě pacientova mysl a očekávání. Práce Evelyn Silversové, PhD, psychoterapeutky z Los Angeles, nám ukazuje, jak mocně může placebo působit svým pacientům trpícím chronickými nemocemi
řekla, že se v jejich tělech nachází vnitřní lékárna. Za pomocí rozhovorů a vedených vizualizací je nabádala, aby si v sobě vytvořili prášky na bolest. Vedla je představám, že si tvoří ohromnou zásobu endorfinů v těle přirozeně se vyskytujících látek, které tlumí bolest. Jež si v duchu posléze zaváděli do krevního oběhu. Výsledky byly působivé. Díky této metodě bylo mnoho pacientů schopných nechat chronickou nemoc vymizet nebo zmírnit a tím se osvobodit od návykových léků. Později doktor Silversová používala podobnou metodu, aby pomohla drogově závislým po 4 až 40 letech odstranit závislosti na drogách. Je to pro mě úžasný příklad, jak vědomí může léčit, říká doktor Chopra. Jakmile mysli poskytneme vhodný nástroj, je schopná překročit staré hranice. Mozek je neutrálním zprostředkovatelem a sám o sobě nemá vlastní vůli, říká Chopra. Je to služebník s nekonečnými možnostmi. Jenž může přijmout nebo odmítnout jakoukoliv závislost. Závislosti zde Chopra myslí i pevně zakořeněné přesvědčení, že proces stárnutí a fyzický úpadek nelze zvrátit. Podle Chopry je naše já nejvyšším mistrem. Budeme-li schopni uvěřit, že se dožijeme vysokého věku, stane se tak. Jeho filozofie nám pomáhá vysvětlit, proč plukovník Bradford klade v souvislosti s přemožením stárnutí takový důraz na naše touhy, postoje a přesvědčení. Vědci zkoumají životní energii. Energie a její působení jsou v praxi 5 rituálů plukovníka Bradforda zcela zásadní. Je možné tuto těžkou, uchopitelnou, ale velmi mocnou, sílu nazývanou prána nebo či spatřit nebo změřit nebo vyčíslit? Hraje tato energie ve skutečnosti důležitou roli v oblastech zdraví, nemocí a léčení, jak tvrdí čínští odborníci na akupunkturu? Existuje vědecký důkaz pro učení z východu pojednávajících o energiích? Navzdory velkému odporu doktorů a vědců, pevně zakotvených ve svých náhledech na hmotu a realitu, ano, existuje. Za otevřením dveří do tohoto neviditelného světa energie možná stálo vyvinutí špičkové technologie, díky níž je možné zaznamenávat elektromagnetická energetická pole obklopující jednotlivé orgány v těle i tělo jako celek. Vědci jsou tedy v současnosti schopni vyfotografovat elektromagnetické pole. Přístroje jako magnetická rezonance lékařům umožňují získávat obrazy mozku a dalších orgánů.
nyní jsou běžně využívány v nemocnicích a laboratořích po celé zemi a jsou považovány za cenný diagnostický nástroj. Světem vědy otřásl objev radiologa doktora Bjorna Nordenstroma z Karolinska institut ve Švédsku. Nordenstrom prohlašuje, že se v těle nachází systém elektrických obvodů a elektrická aktivita by mohla stát u základu léčebných procesů. Jeho práce ukazuje, že elektrický proud kolující tělem může, je-li dostatečně silný, zastavit růst rakovinných buněk. Elektrický systém těla je podle Nordenstroma pro naše zdraví stejně zásadní jako krevní oběh. Nedávné objevy v oblasti akupunktury sebou přinesly nové důkazy existence neviditelné energie. Německý specialista na akupunkturu dr. Reinhard Voll, píše se Reinhard normálně V, O a L, vynalezl přístroj, který nazval Dermatron a metodu již představil jako elektroakupunktura. Tento lékař využívá k pozorování elektrických vln v jakémkoliv akupunkturním bodě v těle počítač. Ten zaznamenává elektrické údaje před a během léčení pomocí akupunktury, aby ho tak vedl k dalším postupům. Japonský výzkumník dr. Hiroshi Motoyama vynalezl přístroj AMI, přístroj na měření aktivity meridiánů a s nimi spojených orgánů, a využívá ho k práci s akupunkturními body. AMI sestává z 28 elektrod, jež lékař napojí na akupunkturní body, obvykle na prstech, na rukou a na nohou. Počítač zaznamenává elektrické údaje vyslané přístrojem AMI. Pomocí tohoto postupu Motoyama zjistil, že existuje silné propojení mezi elektricky nevyváženými meridiány a nemocemi orgánů s nimi souvisejícími. Pokusy na 2000 pacientech ukazují, že relativní hodnoty elektrického proudu na povrchu kůže odrážejí stav energie chi v meridiánech, říká Motoyama. Doktor Motoyama dále vynalezl přístroj, jenž je schopný zaznamenat změny energie v těle nebo jeho částech spojených s jednotlivými čakrami. Došel k závěru, že mají-li být čakry propojeny s nervovými uzlinami a odpovídajícími orgány, musí být změny v elektrických impulzech zapříčiněné určitými činnostmi nebo myšlenkami pomocí tohoto přístroje měřitelné. Výsledky jeho výzkumu jej dovedly k tomuto nečekanému úsudku. Energie chi proudící čakrami může uhasit nebo vytvořit energii na fyzické úrovni. Jinými slovy, chi v čakrách přímo ovlivňuje stav a zdraví našich fyzických orgánů. Motoyama je schopný toto vše vědecky dokázat. Motoyama, Voll a Nordenstrom jsou pouze jedněmi z mnoha vědců a výzkumníků, kteří se zabývají studiem lidského energetického pole. Přinášejí nám poznatky o jeho anatomii, energetických drahách a jejich souvislosti se zdravím, nemocemi, léčením a stárnutím. Poskytují nám nové náhledy, jak s touto energií stojící u zrodu našich životů zacházet. Je dost dobře možné,
že výsledky těchto výzkumů podpoří a prohloubí učení plukovníka Bradforda. Zajisté nám, lidem ze západu, se zájmem o pět rituálů pomohou porozumět biochemii a energetickým mechanismům, jež umožňují dosažení dlouhověkosti. Z toho můžeme podobně jako plukovník Bradford vyvozovat, že pramen mládí se vždy nacházel uvnitř nás. No, milí poslucháči, toto je velmi pekná veta, s kterou by som uzavrala toto čítanie. Určitě ste mnohí očakávali, že budem rozoberať tých 5 rituálov, ako po sebe idú, na čo slúžia, ako ich správne robiť, kedy a koľko a rôzne vlastné skúsenosti. Osobne sa s tým zapodievam už vyše 30 rokov, hádam už aj viac. A v tomto prípade som zvolila inú cestu. Priniesla som vám zdroj, kde to môžete hľadať, po čo môžete pátrať. Priniesla som taký výcuc, ľudovo povedané, čiže extrakt z obsahu zdroja. A myslím, že každý, kto má trošku záujem, a ho to zaujalo, čo verím, siahne po podobnej literatúre, je ich veľa týchto knižiek, rôznych a rôzne veľa aj zdrojov na internete, aj videí. Takže určite by som odporúčala sa povenovať týmto veciam, ak vás to zaujalo. Budem veľmi rada, že som spôsobila zvedavosť pri najmenšom. A vyskúšajte si. Práca na tele a práca samého na sebe je v dnešnej dobe alfa omega. Pri týchto veciach okolo by to malo ostať ako to prvé a najdôležitejšie. Vrátim sa k 5 Tibeťanom, keď budem už pracovať s tým kanálom svojím Studio Atevi na Hero Hero, čo som už avizovala. A tam by som, pravdepodobne by som to zobrala ako tému bonusov, pretože je to vyše 30 ročná prax. Ostatné veci tam budú aj riadne, alebo také, čo by som chcela ešte publikovať bez akýchkoľvek bonusov, ale budú tam aj veci, ktoré budú už v rámci bonusov. Veľmi sa budem tešiť na ďalšiu spoluprácu a zo štúdia Atevi na vlnách Slobodného vysielača CS sa od mikrofónu lúči Iveta. Ďakujem vám za pozornosť.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zavzpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
0: Ano, samozřejmě. Vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době. Kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj hlavně úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mém novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle to hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase tam no, dovolenkujete.
1: Se válíme. No ale počkej, jo. Ono jako jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát no. Na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No
1: krásné.
0: No a to ještě ses nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
0: No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
1: No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt

0: jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona se nějak málo držela.
1: Ježiš, ne, neříkej mi to.
0: Jo, přímo do toho bláta, no jo.
1: No, tak teda, tak
0: ale i po těch letech. Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že jo, až vyleze z toho bláta.
1: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
0: A moji Mášu si spohladila?
1: To jsi nevšim.
0: V nestřežený okamžik si ji hladila?
1: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
0: Na tajňačku, viď?
1: Abys to neviděl.
0: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme se byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
1: Ano, ano.
0: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
1: To bylo úplně super věk.
0: No, tak olympiky mám rád.
1: Já taky.
0: I když mám nějaký výtky k nějakým jandovo-propagandistickým ohledně jandovo-propagandě ohledně očkování. Jo. No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
1: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
0: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
1: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul, tak oni tam byli 4, na té střeše.
0: Jo.
1: Oni jsou 4, no. No, no.
0: No jenže on asi neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
1: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
0: No, zkrátka, dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
1: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé, u našeho super DJ Charlieho, tím toho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá. Ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů. Pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Mm-hmm. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Mm-hmm. Na parketu jsme byli sami 2.
0: Až tak? Jo.
1: Bylo to jako. Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
0: Je to suchý a možná jste na tom parketu moc divočili.
1: No, tak jako... Pozor,
0: víš, jako,
1: pozor,
0: že se
1: viděl...
0: tam báli ty
1: ostatní. Počkej, když to viděl sám, ty mý kolena to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
0: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
1: ne,
0: zase bude
1: mám...
0: aféra nějaká.
1: Já je mám zkovaný.
0: Vždycky. Teď?
1: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
0: Takže úpadek lázeňství. Tak ono,

0: To je právě, jak bych to řekl, my se tady bavíme o spoustě věcech. Jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože
1: jo.
0: My bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská a když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu a ty ekonomiky evropský se bohužel za tím Rubikonem nalezají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se tančí a je dobrá nálada, ale v podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný. Jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně vezmeme, že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 25 minus 4, 21, tak no. Si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. No. Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země, za 21 let, tak polovinu z toho oni udělali za pouhé 4 roky. To je
1: to víš,
0: na kriminál. Já bych je postavil před soud prostě. Za vlastizradu, za ekonomickou... od těch kaus pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo? Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně, Zuzanka.
1: Počkej, no já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme dneska
0: tak jo, tak
1: nepřáli.
0: Já to udělám.
1: A dneska je to na nás.
0: Já to udělám.
1: No.
0: Počkej, já to udělám.
1: Tak jo.
0: Sleduj. Čučen zibite.
1: Sledu. Já.
0: Čumen zibite, já? Počkej, Valdemar,
1: i Matuška. Čume, i kuke.
0: Jakže?
1: Ich čume, ich kuke.
0: Aha. Schöne Haxen. Mit chlupen, já?
1: Jsi mě fakt rozesmal.
0: No... Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali, tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takový devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku, jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozuměli. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak to radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařejí. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivový olej. A oni do všeho to cpou. Tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivový olej, a on, jo, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak tady hodní lidi nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě... jestli to není Pusy, jako, pozor. No snad ne.
1: To snad ne.
0: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie. Pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
1: Tak jak to může být hebrejský?
0: Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
1: No, to je nějaký divoký, ne?
0: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všecko smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
1: Ano, jo, teda, tak to je hodně Zuzanek.
0: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
1: Já mám jednu klientku Zuzanu.
0: Přemýšlím. No, právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a voňavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20 Susan, 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
1: Klidně, tam něco hoď.
0: Já vím, co tam hodím.
1: Ty víš, co tam hodíš.
0: No jasně, jo. No, já vím, co tam
1: tak
0: hodím.
1: Tak já doufám, že to uslyším.

0: to jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla, jak mm-hmm.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku, a pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. Mm-hmm. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto oné.
0: No mm-hmm. jo, hen toto vydrž.
1: Já držím, já jsem držák.
0: Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook. No, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Uh-huh. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No,
0: ne, kdybych se nudil, protože oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduché účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo
0: začalo
1: to
0: fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám, 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho, a okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, jsem to, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. Co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo, to je. Tak.
1: Hodně.
0: Česko. 11. srpna. Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805 v Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: to je dobrý.
0: No to je, no, 1882 první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním hahej. Halo se ujalo až později. Počkej.
1: Hahej.
0: No já
1: jsem zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. 1921 první příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo náměstí, nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Tak to jsem, to bych určitě nevěděla.
0: Vidíš to, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. A zítra bude...
1: Zítra.
0: Zítra. V kolik? V 19? No, v 19 hodin.
1: Asi myslím. 15. 19.15. Něco takového.
0: Ano. 19.15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo? Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa. Počkej, jo, tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo, hahej, se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali $100,000 na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No vidíš to.
0: 1877 americký astronom a Shep Hall objevil Marsův měsíc Day. Dej, tak to skoč. Dej Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, vidíš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího Donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulíkova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od Ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrique Arias Gil. Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace Mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, víc se to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikde přistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaké letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů. Což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat?
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a e, nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo? Nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atény, ten požár.
1: Takže ale na jedné straně tady nikde nic nepíšou, že jo?
0: No, teď se zapíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No, tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Máša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TASS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Tadle
1: ta obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu.
1: No, to je nejmenší.
0: Budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita, člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký
0: no, matně
1: vybavuje.
0: Psali, že před rokem, viď? Mm-hmm. Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic.
1: Je,
0: tak...
1: ale to je furt samý zatmění a by hlavně, aby se někomu rozsvítilo.
0: No.
1: Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, jako nebo ne. Jsi
0: jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne, to jako, ten určitě ne.
0: Ne.
1: Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako... Teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš, kolik, tak počkej, kdybys, tak...
1: No, kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, o kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně, jo.
0: A přesto no,
1: opravdu, posílají. Jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: Tak to jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No. Asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu. Budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli. Takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu
1: Majerová. No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Představ si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová, jo, ale... Ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt. Já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil. Mhm. On tam taky potom jako zemřel. A to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát nás, náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově na tenhle ten film, ten nám tam promítli. A až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorovej. Jo.
1: A tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím ale se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhle jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další napřilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo?
1: No, ne-li předseda ještě.
0: No.
1: Jako to se tak... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra,
0: a
1: no,
0: tak... A kolik mu bylo, prosím
1: tě,
0: Mišo?
1: Prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: Celku takovej hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalej předseda nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlnej, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já
0: že
1: nevím.
0: Mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávějc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být. Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, mm-hmm. tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: Mm. I to může být.
0: Ale někde přesně spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mě líbí, jo? Víš, teď se mě líbí, jak na té alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, záblesk, jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, to je, já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věří panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, to asi
0: oni, oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požrání. Jo. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal takovým zajímavým informacím. No, totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej, je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo třeba elektromagnetický puls. Jo? Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který ano, je docela starý, že... A ten dokument potvrzuje to, co mi tady

0: nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přestože to tělo, můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají přízbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Lapitán.
0: No, takže představ si velký záblesk, ano, který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v úvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohli být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích,
1: tak... No, tak ty... Naposledy, víš, to je tuším, teďka viděli, aktuální, ne?
0: Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo? A tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky... pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
2: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislí, přitom dělají...
3: Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
2: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda. A podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
3: že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
2: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? problém.

0: pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
1: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1, protože teď, jestli se nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
2: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila
1: No,
2: to.
1: protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem
2: Jakože
1: a
2: tam nemá žádný.
1: že není jeho oficiální poradce.
2: Aha.
1: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
2: Poradcem. Ano.
1: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvěrtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
2: No nejenom
1: Čili...
2: tak, jako
1: No
2: on
1: ale...
2: bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
1: No ale
2: A
1: proč...
2: pár lidí nad tím
1: No...
2: mávne rukou, že jo, řekne dobře.
1: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako.
2: Že prostě
1: A já jsem to
2: tohle
1: tady říkal, že on k
2: to
1: tomu
2: nemá
1: přis...
2: obdobu, jako. Ne, to je neskutečný
1: Já jsem to
2: prostě.
1: říkal, že
2: Já
1: on
2: vás
1: je
2: všechny
1: schopný jít
2: odvolám.
1: až takhle daleko, jako.
2: Ne, to. Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do
1: Do
2: jednoho.
1: jednoho, do jednoho.
2: Do jednoho. Hele, ale já jsem neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument. Dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkové, jak ten skvoter Račanská jedna, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
1: No to
2: Ale
1: se ví.
2: neměla jsem čas si to jako poslechnout.
1: No, trápil.
2: Tak.
1: Minimálně ji podváděl, že jo, s tou...
2: S tou druhou.
1: Ne, počkej, já teď hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom ji měli
2: Počkej,
1: nazývat
2: ne.
1: vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík.
2: Ale
1: Republika se
2: kdybychom
1: musí
2: jí...
1: skládat na její ošacení. Víš?
2: Mohli
1: Jo.
2: bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
1: Jo. No, tak Jana Zvěrtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaným přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtěk Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka se SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter. Ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
2: jako
1: pořádky.
2: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo jaký pozice on tam jako vystupuje.
1: No počkej,
2: Jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, ale nevím.
1: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě, a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak to je.
2: No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
1: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
2: No. Docela dost velký.
1: Jsi velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
2: No, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. A třeba jsou jiné věci na starosti, no.
1: Dáme si ještě jednou Andrej Babiše, je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
0: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
3: Děkuji za tu jasnou odpověď.
4: To je...
3: Moment, pane premiére, dávám prostor k reakci.
0: My tady nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My jsme byli jediný jako hnutí, na které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, 4 roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a pánové, nemluvila o občanech České republiky, protože
3: vám,
0: danila
3: jsme o a tom, ničila jejich bezpečnost.
2: Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
1: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
2: Je to takový, jako.
1: No, a teď tady vidíme, jak...
2: To víš, no.
1: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
2: no,
1: z hlediska to... dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
2: Jo, přesně tak.
1: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
4: Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
5: pán,
4: miliard
5: korun. Pane Okamuru, prosím, neodklánějte se mi od tématu, je vás
4: ale
5: tady 6, když se mi to tady...
4: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení
5: opakovaně jsem mu skočil do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení.
4: Větičky, no.
5: Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
4: jo, jako
5: dostat
4: větičky,
5: zpátky a k tomu,
4: ještě bych zareagoval na jednu věc. To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi...
5: Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
4: Žibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
6: Tak neříkejte
4: jo, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější. Druhá
5: děkuju
4: věc
5: vám, pana Rakušana, velmi krátce, prosím, pana
4: a ještě
5: Okamuru.
4: Velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda a láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
5: politické konkurenci. Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu.
1: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
2: Víte, jako kdyby něco bylo, jako buďte ticho, neříkejte to.
1: A všimla si, jakou taktiku používají Piráti, a už to je sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
2: Skáčou.
1: Tak začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčný říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je prostě na přezdržku, tenhle ten člověk.
2: Ne, jako hřib, co proved nás s tou dopravou a vůbec se vším to. Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude, jo. To opravdu...
1: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
2: Víš co? Ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj 11. Ta 11 jezdí od nás přes IPAK, IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. 2/3 těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali. Jo?
1: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
2: Přesně tak.
1: Chápeš?
2: Jo. Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic, tam je mrtvo.
1: To je, viď? A žádná kompenzace.
2: Nic? Vůbec, jako.
1: Tak počkej, pustíme si dalšího gaunera, jo? Chceš?
2: Nebo jo, spíš o Gaunerovi.
1: Takhle o Gaunerovi. No. Pustíme si o Gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další nabob.
6: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
1: To je... Když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
2: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako... trošku nesouvisí.
1: No to asi jo, asi to nebude jenom tak. Jo? Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
2: Jako, vím, že jako pár přátel z té doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo?
1: Asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl. Tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně jako zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno proto, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
7: Víte, na co myslím? Na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andrej Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
1: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo? A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost. A oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
2: Jo, přesně tak. Jako.
1: Jo, takže a oni pořád do toho šijou, jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně...
2: Musí, ano, přesně, oni si musí zakrývat.
1: Ty svoje nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet, za to budou pikat prostě, jo, to, ať se jim to líbí nebo ne, za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle, ať si někdo odskáče prostě, ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
2: To jsem zvědavá, no. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku, jo. Uvidíme, ne?
1: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
2: Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
1: Jde si čudliku, počkej. Šup, už to jde.
8: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout zkušenost, skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nejsem a nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jako by podnikatelský úspěch byl podezřelý, jako by vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jako by bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. nejdřív ustoupíte v jedné věci, a pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo, myslím, velké části naší dnešní opozice. A těm stranám některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nějak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, to hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená o komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii, důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
1: No, hezký to zhrnul, ne?
2: Hezký jim to vysvětlí.
1: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS. To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
2: Babiše.
1: No. Babiš. Oni se úplně vystačejí totiž.
2: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
1: Piráti to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
2: To je strašný, to je opravdu...
1: To jsou anarchisti.
2: Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš, jako že fakt jako...
1: To se někdo volil jenom z SSN.
2: Já nevím, jako...
1: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
2: No to je na tom to nejhorší.
1: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. No. Protože mají ukázka. K tomu zelenou.
2: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. Ještě jim budou tleskat.
1: No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne v obrazovku, tyjo.
2: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka, nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho, oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí a věčnej boj.
1: A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teď pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš. Tak si
9: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
1: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
2: Se tam rozhovořili oba dva najednou.
1: No jo, tak pojďte. Ale co pak?
2: A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
1: Počkej, já jim nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
2: Asi jo.
1: Počkej, se nám nachyluje čas.
2: Trošku.
1: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
2: Tak.
1: A ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
2: Chce se nám to Macinka celý nestrhnul.
1: Já nevím, čo on je divoký. Fialo, Fialo, ty naše Fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
2: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
1: Jo.
10: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
11: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, pojď, žádný zloděj není.
10: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
1: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka, měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně tam mluví o nějakých 76 miliardách.
2: Rozumíš, ta vidina.
1: Který tam zmizeli, jo?
2: Ty chutě Chápeš? Na to, ty byly úplně silnější.
1: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká. A on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhletím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo to je dobytek na entou. Co od tyhle ty verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
2: Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
1: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Dekroa má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
2: Počkej, Dekroa, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
1: No, ta udělala takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak mu se jmenuje, člověk.
2: Havránek.
1: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Víš, kde oni se seznámili?
2: Poslanecký sněmovně.
1: Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
2: No.
1: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu těm sexuálním záležitostem na pracovišti, jako jo.
2: Ajajaj.
1: No jo, no, jako tyhle ty sexistický, ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymyšlím. Tak,
2: tebe je blbá.
1: Jak blbá?
2: A je blbá.
1: No, tak Dekroa se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc. Tadada. Takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
2: A oni, takovou fotku.
1: Jejich zraky se potkali u automatu na kávu.
2: Ano. Tam se střetli.
1: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopě, tak už Dekroa, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
2: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
1: Jo. Počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
2: No, to je logický.
1: Ale on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
2: No
1: jinak je tady v tom Polsku, že jo? Jako.
2: No. No jo. To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
1: No určitě tam jeli pracovně, ne?
2: Dobaveno.
1: Já je, myslím, hrozný drbný, ale...
2: Ne, to je hrozný drbný, jako, fakt, jako. Ne, tohle je strašný. Jo.
1: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Dekroa.
2: No, tak.
1: A ona není zadaná, ona jako, no?
2: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá, nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
1: Já teďko nevím, jestli je rozešlá, nebo sešlá.
2: No, asi tak.
1: Už jenom sešla z cesty, rozumíš. No nic, Míšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
2: No jo, čas úplnou trhu, já na to tady koukám.
1: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
2: už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
1: Prosím tě, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
2: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my půjdeme zítra... se koupat odpoledne. A jdem i s Naděou, ano.
1: Jo, to bude velký,
2: A Naděja nás dneska poslouchala.
1: Taky zdravíme, nevím, no, jestli to vydržela až do teď.
2: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když taky to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. Oh, hurá, směr Praha.
1: No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuju za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemný.
2: Bylo to příjemný.
1: Hezky si
2: bylo
1: to užijte fajn. Ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
2: Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky. Užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
1: Nahora.
2: nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
1: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
12: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude československá.

60% Čína. Opiumové války, no nevím, 1839 až 1842, 1856 až 1860. Britská říše záměrně podporovala drogovou závislost v Číně tím, že dovážela opium z Indie, což vedlo k masové závislosti, ekonomické dezorganizaci a úmrtím milionů lidí. A tohle ještě není všechno. Pokračování příště. Já nevím, jestli to bude jako to příště, že to chytnem. Londýne, seznam vašich dlužníků je mnohem delší, než si myslíte. Jižní Afrika. Druna Angro-Burská válka 1899 až 902 pod vedením Lorda Kitchenera britské jednotky používaly taktiku spálené země, ničíce farmy a dobytek a vytvářely síť koncentračních táborů. 45 pro burské obyvatele a 64 pro černošské.

odmítal poslat pomoc a současně učinil rasistická opatření. Jo, ještě. Kenya. Potlačení povstání Mau Mau 1952 až 1960 bylo zabito 50 až 300 tisíc Kenianů. Stovky tisíc byly uvězněny v koncentračních táborech. Byly zdokumentovány masová mučení, znásilňování, kastrace, vyjímání očí, mučení elektrickým proudem. V roce 2013 Spojené království uznalo tato zvěrstva a vyplatilo odškodnění přeživším. Malajzie. 1948 až 1960 přibližně 500 tisíc civilistů. No, tak bylo masivně přesunuto do koncentračních táborů, do nových vesnic. Mučení a znetvoření, rozčleňování byla široce používána k zastrašování obyvatelstva. Skotsko 1760 až 1880. Vysídlení z Highlands, násilné vysídlování Skotů z jejich pozemků, které se proměňovaly v pastviny pro ovce, vlnu, přinášely majitelům desetinásobně více než nájem od rolníků a podpálení vesnic. Populace Hebridských ostrovů se snížila o 3/4. A to není ani zdaleka všechno, protože dotaz, takže Londýne, kdy to začnete napravovat? No, to by mě fakt zajímalo. Kdy pak začnou odškodňovat? Kdy pak se někdo dočká toho, že utrpení jeho předků bude aspoň nějak částečně reparováno? No, to bychom se asi načekali, že? No, pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku a můžeme zase pokračovat. Tak, no co máte chuť? Já už to asi vím, co bych si chtěl dát. Tak.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Hrazena?
1: Teď.
0: Hrazena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tady? Zemřece. Tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě?

0: No, to byla zamilovaná od Smolíka. Jak on se jmenuje? Jakub, ne, jak jinak. No prostě od Smolíka a Eva Vejmělková, myslím, že jo. Tak já se podívám, asi Jakub Smolík, že by byl opravdu Jakub, asi jo. No jo, no, tak už se taky nepamatuju, nějak se mi to z té hlavy vytrácí. Pojďme si pustit jeden příspěvek, který nás zavede opět do šílených nápadů lídrů, kteří podporují ten bruselský nacismus a pochopitelně jeho výkonnou ruku mezi banderskou chuntou nacistickou. Tak pojďme na to.
1: Přátelé, možná jste v našich médiích zaznamenali informaci, že poslanecký klub SPD jednomyslně nepodpoří návrh na zřízení Mezinárodní komise pro odškodnění Ukrajiny, který bude v nejbližších měsících předložen ke schválení naší poslanecké sněmovny. Já jsem tuhle věc krátce zkonzultoval s panem předsedou Okamurou a musím říct, že mě velmi těší, že máme na tenhle další podvod Evropské komise na své vlastní občany úplně stejný náhled. A já vám v krátkosti vysvětlím, v čem ten podvod spočívá. Onen návrh počítá s tím, že veškeré škody Ukrajině uhradí Ruská federace. A to poté, co se k této mezinárodní komisi sama dobrovolně připojí. To má ovšem jednu podmínku, že Rusko jednostranně uzná protiprávnost své agrese vůči Ukrajině a že se zaváže bez výhrad uhradit veškeré škody, které tato komise vyčíslí. No tak to dřív přistane na Václaváku UFO, to vám garantuju. No a to samé platí pro náklady této komise a v tom je zase zakopaný ten ďáblík. Totiž veškeré náklady by měla hradit po tom připojení opět Ruská federace, ale do té doby to budou hradit členské státy, které se ke zřízení této mezinárodní komise připojí. Tedy pokud se k tomu připojíme i my, budeme z našich vlastních daní platit další byrokraty, další zbytečné úředníky, kteří budou rozhodovat o ničem. Přátelé, já mám rád science fiction a rád si zaplatím za dobrou knížku, ale rozhodně nehodlám nutit vás, abyste z vašich daní platili tenhle ten nesmysl, který se nikdy nestane realitou. My v SPD si nehrajeme na žádnou ideologii, my chráníme vaše peněženky a důrazně odmítáme, aby si Evropská komise zřizovala další desítky přeplacených úřednických míst a vy jste je z výtěžku vaší práce platili. To tedy rozhodně ani náhodou. Mějte se hezky, buďte pro a prosím podporujte nás dál, protože my stojíme na vaší straně vždy a za všech okolností.
0: Já bych řekl tady k tomu, co řekl Jindřich Reichl, jo. On to ještě úplně nedotáhl do konce. To je totiž tak, že ty náklady té Evropské komise v podstatě budou nakonec odpovídat tomu, co bude stát ta obnova, čili oni se zaštítí tou komisí a ta komise bude v úzovkách vymáhat od Ruska to uznání. Jo? Ruská federace prostě proč by to dělala, že jo? Takže budou vymáhat od Ruska to přiznání a to přiznání bude stát náklady na vedení války. Čiže touhletou fintou chtěli zavázat členské země, které se k tomu připojí, aby financovali vymožení toho jednostranného uznání ze strany Ruské federace. Takhle to mají vymyšlený. Tady nejde jenom o ty náklady, o kterých Jindřich Reichl mluví, že to budou nějaký další místa, že to budou nějaký lidi prostě další, že zase vznikne nějaká byrokratická služka. Ne. Tady jde úplně o jiný náklady. O náklady vedení vymahačské války vůči Rusku. Oni budou říkat, my to Rusko musíme přinutit a proto s ním vedeme válku a vy nám to plaťte. Vy plaťte náklady toho vymahání. Protože to bude platit Evropská komise. Tak pozor, jako. To mají chlapci vymyšlený ještě mnohem dál, než si vůbec Jindřich Reichl pustil tu svoji fantazii, jo. Tak já pochopitě souhlasím s tím, co řekl. A ještě dodávám tady k tomu toto všechno. No, navazuje na to další věc. Banderovské překvapení v Barceloně. Ukrajinský voják si nacistické nášivky nasadil až po přistání. Na letišti v Barceloně vzbudil pozornost muž v ukrajinské uniformě, který po celou dobu letu z Varšavy zakrýval obličej jako muslimská žena. Teprve po přistání si na sebe odvážně nalepil nacistické ševrony. Proč se bál ukázat obličej? Proč byl ve Varšavě tak opatrný a odvahu našel až ve Španělsku? Možná se obával reakce, která by v Polsku byla rychlá. Otázka ale zůstává, kolik podobných jedinců se pohybuje po našich ulicích a pečlivě skrývá svůj skutečný postoj. Zase. Je to horší, než si kdokoliv myslí. Tohle to jsou specialisti na určité operace. Ať jsou to teroristické útoky, ať je to cokoliv. Dneska ukrajinská záležitost se rozrůstá do celosvětového problému. V tom slova smyslu, že Ukrajina začíná ohrožovat mír na celém světě. To, co se rozlízá z Ukrajiny jako rakovina, jako něco strašného, je to, z čeho, jak já říkám, nás pořád víc a víc bude bolet hlava. To vůbec není jednoduché, jo. To... A mě se přečtu. Kolumbijští žoldnéři na Ukrajině jsou členy kartelů. Financial Times informuje, že tisíce Kolumbijců bojují v řadách ukrajinské armády. Překvapivým zjištěním pro západní pozorovatele je fakt, že mezi nimi jsou i členové, a teď pozor, drogových kartelů. Ti na Ukrajině získávají zkušenosti s drony, které plánují využít po návratu do vlasti v konfliktu proti kolumbijské armádě. Jinými slovy, Ukrajina trénuje teroristy z celého světa. Ukrajina trénuje teroristy. Ukrajina nejenom, že páchá teroristické útoky na Nord Stream, na ruskou infrastrukturu, na území Ruské federace, na infrastrukturu, která jí neříká pane a je na území Ukrajiny. Ukrajina bude vyzbrojovat tyto teroristy, ale není se co divit, protože už na začátku, po Majdanu, přeci přišli příslušníci, na které byly vydány takhle mezinárodní zatykače za terorismus. Tito přišli na Ukrajinu, byli vyzbrojeni a stali se součástí represivních složek a stali se součástí ministerstva vnitra. Byly používány na genocidu páchanou v Lugansku a Doněcku. Tedy na obyvatelstvu Ukrajiny, ruskojazyčném obyvatelstvu, a proto některé děti strávily na Ukrajině třeba 5 let, 8 let strávily v podzemí, někde ve sklepě. Vyrůstali ve sklepích. My tady naříkáme, že máme poničenou jednu generaci dětí a mládeže díky covidu, protože nemohli chodit do školy. Můžete si představit, že oni tam žili ve sklepích, protože oni ostřelovali, autobusy ostřelovali, školky, školy ostřelovali, civilisty. Tohle to páchali zejména a veleli tomu ti terorističtí předáci. A to bylo cajk. To bylo všechno v pohodě, ne? Však se nic špatného neděje. Však se vede válka proti Rusku, ne? No, mám tady jednoho reportéra. To je rok 2022. Karel Rožánek, jo. Česká televize. Zpravodaj České televize v Rusku. No tak pojďme si ho pustit, chlapce. Co pravdivého nebo nepravdivého nám o tom Rusku řekl.
2: V ruské státní televizi se objevují zpravodajové z Luhanské i z Doněcké samozvané republiky. Mluví o tom, že ne proruští separatisté, ale naopak Ukrajinci zahájili útočné operace na území těchto dvou samozvaných republik. Mluví tam její představitelé, říkají o tom, že ukrajinská armáda by měla složit zbraně a že oni jsou připraveni všem ostatním Ukrajincům, svým bratrům pomoci. Takže tady se mluví o tom, že neútočí se na města, útočí se na ty zásadní prvky ozbrojených sil ukrajinské armády na letiště, že se na to útočí, že se útočí chytrými zbraněmi a že se rozhodně nejedná o válečný konflikt, ale znovu opakuju o speciální válečnou operaci, o speciální operaci, která má zajistit pro rusky orientovaným obyvatelům Ukrajiny to, že budou mít klid. To znamená, že skončí na Donbase ta válka. Takhle je to prezentováno ruskou stranou. Je to ochrana rusky mluvících a rusky se cítících občanů na Ukrajině. Já jsem přesvědčený, že Vladimír Putin si myslí, že si může dovolit to, co si dovolilo NATO v roce 1999 v Jugoslávii a to, co si dovolilo NATO a jeho spojenci v roce 2003 v Iráku. Ten scénář je podobný. Rozpoutání hysterie, vyjednávání mezi proruskými separatisty a Ukrajinou na mrtvém bodu, 8 let se nic nestalo. Je to genocida prorusky orientovaných lidí. Mluví se tady o desítkách tisíc běžencích, uprchlících, i když vlastně jsou to evakuovaní lidé, tak tady v Rusku je to prezentováno jako uprchlíci a teď ty letecké údery. Mně to připomíná takovou nějakou kombinaci těch operací válečných, které proběhly na území Jugoslávie a na území Iráku. Prezident Vladimír Putin o tom mluvil dlouhodobě, že NATO není obranný pakt, ale že je útočný pakt a právě argumentoval tím, že bombardování Jugoslávie, operace v Iráku, operace v Afghánistánu, prohraná válka v Afghánistánu, operace v Sýrii a v Líbii, která zmařila tisíce životů a vlastně přivedla k rozvratu tyto země. Já si myslím, že Vladimír Putin je přesvědčený, že on si to může dovolit.
0: No jo, Česká televize. Ona mluvila o takových věcích. Rožánek, rozumíte? On sice říká, že to říká ruská strana, ale normálně to tam naféra, bez nějakých keců, jaká nikým nevyprovokovaná. To až přišlo potom. Tohle to byl druhý den potom, co byla zahájena speciální vojenská operace. Žádná válka, speciální vojenská operace. A ta speciální vojenská operace s ohledem na to, co jsem předtím řekl, bude muset být rozšířena minimálně na prostor Evropy. A to minimálně. A kdo nebo co určí rozsah té speciální vojenské operace, která běží absolutně ve smyslu a podle článku 106.7 charty OSN. Tyto články hovoří o tom, že jakákoliv vítězná mocnost, která seděla jako vítězná mocnost u podpisu Jaltské dohody, je povinna, ne že může, je povinna, vyskytne-li se někde nacistické hnízdo, je povinností této vítězné mocnosti zakročit a zničit. To je stále v platnosti. No a potom pochopitelně článek 51, 53. ty hovoří o tom, jak se může bránit, pochopitelně každá země. Ale toto je základ, toto je zásadní tyto články z charty OSN, které zavazují vítězné mocnosti, zavazují je. Takže Amerika jako vítězná mocnost to financovala, platila, řídila, organizovala, Francie nezakročila, Anglie to podněcovala, platila, řídila, no tak musela poslední, ještě stále jakoby funkční a stále existující vítězná mocnost, protože Rusko je následníkem Sovětského svazu, tak musela zakročit. A pozor, dokonce není závazek, že by musela žádat o souhlas ostatní vítězné mocnosti. Nemusí vůbec žádat o souhlas. A Rusové to oznámili a mluvili o tom strašně dlouho. Kolektivní západ přesně věděl, co dělá a co to způsobí. A stále to věděl. Dneska už se k tomu veřejně přihlásili. Dneska už se ví, že to je nacistická operace. Dneska už se to ví absolutně s plným vědomím, že to jsou prostě satanisti, nacisti. Dneska už je to státní terorismus, také mimo válečných zločinů, tak se připisují genocidní a další válečné zločiny a k tomu ještě teroristické akce, aktivity. Státní terorismus podporovaný jinými zeměmi, placený jinými zeměmi, to z těchto společností a států činí reálné vojenské cíle a oprávněné vojenské cíle. A to, že to Rusko zatím ještě nezačalo řešit, to je jednoduché. Protože Rusko to bude čistit způsobem, kdy vydá na ty lidi zatykače. Všecko je zdokumentované. Všecko. Každý dronový útok má svého operátora, který ten dron tam navedl. Na určité frekvenci, určitý operační den. A ten operátor se nějak jmenuje a má svého velitele. A má svá nařízení. Toto všecko je zmapováno. A budou se zodpovídat ti lidé. No lidé, fůzovka. Ti, kdož to vykonávají. Takže není všem dům konec a ta nacistická, satanistická hydra bude muset dostat přes drápy a bude muset být vykořeněna a vypálena v tom svým doupěti do poslední buňky. A to je operace, kterou připravuje Ruská federace společně s Čínou, Běloruskem a Severní Koreou. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Ono to prostě takhle proběhne, protože není zbytí. Protože zatímco jedni to mají financovat, tak druzí bohatnou. Trumpovo jmění a zisky z kryptoměnových projektů. Odhady naznačují, že jmění amerického prezidenta vzrostlo v roce 2025 o zhruba 2,2 miliardy dolarů. Přičemž významnou část 1,2 až 1,4 miliardy mohly tvořit kryptoměnové projekty a transakce. Společnost Trump Media navíc spustila placenou službu Truth API, která za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat trh. Takže Trump vytvořil, a teď jako pojďme se ještě zamyslet nad ekonomickým terorismem. Jo? Ekonomický terorismus vypadá asi tak, že Trump vytvořil klub bohatých. Korporátních fašistů. A nebo klub fašistických investorů. Proč fašistických? Protože vezmete 100 000 dolarů, zaplatíte si členství máte od prezidenta citlivé informace o manipulaci s trhy. Manipulacemi, které provádí Donald Trump, prostřednictvím třeba útoku na Venezuelu, prostřednictvím útoku na Irán, manipuluje s cenou ropy, zlata, stříbra, manipuluje s mnohými cenami. Toto je podle mezinárodního práva kriminální delikt, jo? Je tak mezi námi. Jako. Čili tyto způsoby, to je kriminální činnost a Donald Trump se asi bude muset taky z toho zpovídat. Protože manipuluje s cenou plynu a na tom všem vydělává, jo. Teď do toho manipuluje s kryptoměnama, protože víme, že kryptoměnoví magnáti mu financovali jeho kampaň. Takže on jim dává zelenou a pochopitelně jeho firma kryptoměnová také vydělává. Takže on jako ten, kdo má možnost vydávat nebo ovlivňovat rozkazy Pentagonu, tedy může použít jak armádu americkou, tak může pochopitelně použít NATO, jako takové NATO, jak vypadá, tak se víceméně rozpadá. Takže spíš americká armáda. Takže to, co udělal ve Venezuele, to, co udělal jinde, to lze posuzovat prostě ne, že to nebylo de jure v pořádku. No a to je problém. Když to dělali některé firmy, dostali za to flastry, tak já jsem zvědav, jak bude postupováno vůči Donaldu Trumpovi. Za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat trh, tedy jakási skupina prezidentovo přívrženců, a on jim dává včas informace, co je dobré dělat, protože, aby mohli vydělávat. Jaká portfolia mají koupit, jaká mají prodávat. To bude docela dobrý mazec, já si myslím. A teď se podíváme, jak se financuje ona Ukrajina. Ne, my se nepodíváme. My si teďko zahrajeme. No. Pak si to pustíme. Tak jo, dáme si písničku. Bychom si mohli zahrát něco od Abiagy, ne? Co? Nemáme tady něco připraveného. Nám to tady nahraje YouTube. Že si dají YouTube Abiaga. No, tak zatím tady máme Michala Tučného. No, krásné písničky. Tak co bychom si dali? Dáme si prezidenta, ne? A Bajaga, prezident, pojďme chviličku. A nebo by se si mohli dát, no to si dáme potom, když už jsme se tady k tomu...

0: To byla divočina. No ale upřímně, tak jako trochu humoru neuškodí. Líbí se mi chlapci, jak skládají ty texty. Trošku divočejší muzika, ale ty texty za to stojí. Jistě je má pan prezident rád a jistě je pozve také někdy na hrad. Proč? Aby je vyznamenal přeci. To se rozumí. Však nejsou přeci v té zlaté kleci. Ježíš, to jsem si zarýmoval. No tak ne, tak dáme si tady našeho analytika. Dáme si analytika Kollera. Šupi to presto. Pojďme na to.
1: Celou dobu Evropská unie, především Evropská unie, cpe na Ukrajinu peníze, aby se tam rozkrádali a dostává z toho zpětně podíly. To je první věc. Politici z různých zemí Evropské unie, včetně naší. To je první věc. Druhá věc, Evropská unie cpe takzvaným uprchlíkům, který ve skutečnosti z 90% nejsou uprchlíci před Putinem, ale uprchlíci před fašistickým režimem v Kyjevě, peníze, aby se nevzbouřili. A my teda platíme svoji životní úrovni za to, aby se protahovala nesmyslná vražedná válka.
0: To asi nelze než nesouhlasit. Že se tam peníze rozkrádají ve velkém, no, o tom ani potom. To už jsme tady rozebírali xkrát a rozebíráme to velmi často. Ty způsoby toho rozpadu těch peněz do těch různých pavouků, kudyma to pak teče jednak zpátky těm, kteří to schvalují, aby se to posílalo. Čili financuje se z toho, kde co, musím říct. Kde co, to znamená, že se financuje třeba i terorismus a různé další jiné věci. No a když už se bavíme o tom, tak v Kyjevě probíhají masové protesty proti Zelenskému. Ovšem mainstream to pochopitelně nikomu neumožní, aby to slyšel, aby to někdo někomu řekl. Když jsme tady kousli toho hradního pána, jo, tak si musíme trošku tady něco povědět. Je to, víme, že tady jsou struktury, které jsou samozřejmě destruktivní, kolaborantské a dneska tedy fandící absolutně opozici, stranící opozici a poškozující všemi možnými způsoby vládní koalici. To, že Petr Pavel není nestranný a to, že je to kolaborant a to, že je součástí destrukce České republiky, není jenom o tom, že je ve střetu zájmu, protože on je ve vedení firmy, která kšeftuje se zbraněma. To znamená, že všechny jeho počiny jsou vedeny tím, aby se financovala válka, aby se financovalo zbrojení. To znamená, že spousta kšeftů minulé vlády a ty všechny věci, které se odehrávají na Ukrajině, myšleno v rozkrádání financí. To nebude končit u Fialy, jo? Pozor. Dovolím se vám tady představit takového zajímavého pavouka. Jo? Ten zajímavý pavouk začíná u deníku N. Tak si představme, že Petr Pavel je bývalý člen redakční rady deníku N. V té redakční radě deníku N působil do konce roku 2019. Pak tady máme Kateřinu Ronovskou. Ta byla členkou dozorčí rady nadace Independent Press a byla tou členkou dozorčí rady 2021 až 4.8.2023. To v tento den rezignovala, protože Petr Pavel ji v roce 2023 právě k tomuto dni navrhl a následně jmenoval ústavní soudkyní a rovnou místopředsedkyní ústavního soudu. Takže společné zázemí deníku N a jeho vlastnická struktura. Deník N vydává společnost N Media. V níž má 66% hlasovací právo nadace Independent Press. Mezi zakladateli a klíčovými lidmi této struktury patří Martin Vohánka, Libor Winkler, Martin Hájek, Ondřej Fritz. Personální a majetkové propojení přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu je tedy jasné. Vazby na politické strany, které má Deník N. Někteří z výše uvedených podnikatelů financovali spolek pro podporu liberální demokracie, který ve volebním roce 2025 poslal 3 miliony korun starostům ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátům. Mezi přispěvateli spolku byli mimo jiné Martin Vohánka a Libor Winkler. Deník N a jeho zjištění. Deník N zároveň přinesl závažná zjištění o financování STAN a podnikatelských vazbách tehdejšího místopředsedy hnutí Věslava Michalíka. To nesedí k jednoduchému tvrzení, že Deník N funguje jako stranický tisk STAN. Co z toho vyplývá? Nejde o přímé řízení nebo vlastnictví Deníku N ze strany STAN. Existuje však překryv mezi vlastníky, podporovateli a sponzory média a finančními podporovateli určitého politického proudu. A právě proto je legitimní ptát se, nakolik jsou média, která se označují za nezávislá, skutečně oddělena od politického a podnikatelského prostředí svých mecenášů. A také já dodávám, a to je moje úvaha, do jaké míry Deník N podporuje či nepodporuje ústavní soudce a jejich rozhodnutí. Další důležité souvislosti. Kateřina Ronovská, to je 12. nebo v prosinci 2020, tak Kateřina Ronovská se stává členkou dozorčí rady nadace Independent Press. V prosinci 2019 Petr Pavel končí své působení v redakční radě Deníku N. To je rok předtím. 4.8.2023 Ronovská rezignuje na členství v dozorčí radě. To je v den svého jmenování ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Petr Pavel ji jmenuje v roce 2023 ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Personální propojení stejné okruhy lidí se pohybují v médiích, neziskovkách i v politice. Tedy mají krytí ze strany ústavního soudu. Nešlo o společné působení ve stejné radě Deníku N, ale o personální vazbu přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu a finanční propojení s politickými stranami. Nejsou doloženy žádné nezákonné kroky, jde o fakta veřejně dostupná z veřejných zdrojů. Proto ta činnost, která tady je, je v rámci té bandy, která pořád nějakým způsobem podporuje stejné aktivity, stejné lidi, stejné neziskovky, stejný názorový proud, stejná ochrana, stejné nahrávání ústavního soudu něčemu. Takže to není jenom o tom, jestli ústavní soudci něco, protože ji jmenoval, ale jde o to, že místo předsedkyně ústavního soudu je v podstatě napojena na stejné lidi jako Petr Pavel. Když to pomineme Koláře, že? O tom se nemusíme bavit. No. Ještě jednou si dáme Martina Kollera, aby jsme si trošku přiblížili, jak se vyvíjel nacismus v Evropě před druhou světovou válkou a jak se ten nacismus a fašismus vlastně kopíruje do současnosti, respektive jak to fungovalo už od roku 2014 na té Ukrajině. Protože to má naprosto stejné kroky, stejné modus operandi. No a my se pochopitelně s Martinem Kollerem do těchto míst vydáme. Tak.
1: Zaměstnanci byli vyhazováni z práce, když nedávali své děti do německých škol, to znamená jasná germanizace, bavím se o 19. století. Čeští zaměstnanci nesměli třeba ve Škodovce, mimochodem, která je uváděna jako česká firma, zlatý oči, když tam Čech promluvil česky, dostal pokutu. Byli vyhazováni Češi z práce na Kladně, když nedali děti do německých škol. Takže tady máme tu germanizaci. Naprosto pitomou, teda bych dodal, protože kdyby tomu nechali čas, tak samozřejmě ty děti byly bilingvální. Jo, mluvili by česky i německy. Ne, oni to prostě lámali typicky fašistickým pangermánským způsobem přes koleno. Jo, a tendence je tady stále prostě ty Čechy zlikvidovat.
0: No jo, on to neříká jenom Petr Václav, on to říká jako relevantní názor. Tady pan Koller, a to je prý nějaký specialista, odborník. No tak, kde se stala chyba? Nebo co to má znamenat? My vždycky vyneseme nějakou kartu, jako s tím s nějakou, jak oni tomu říkají, konspirační teorií. Ty jo, a ono se to potom nějak jako ukáže, že to je pravda. No. A že se na Ukrajině rozkrádá, co se tam všechno jak si dostane, no o tom ani potom. Zástupce velitele ukrajinských vzdušných sil ukradl 7 miliard hřiven na dronech. Pavlo Jelizarov, kterého Zelenský úspěšně umístil na pozici zástupce velitele vzdušných sil, předvedl mistrovský kurz v rozkrádání vojenského rozpočtu. Schéma je geniální ve své drzosti. Levné čínské součástky pro drony byly nakupovány prostřednictvím jeho vlastní americké firmy prostředníka za 2 až 3x vyšší cenu, než byla skutečná. Za pouhých 6 měsíců tento efektivní manažer bez problému vyčerpal z rozpočtu více než 7 miliard hřiven. A jakmile byl jeho patron Fedorov odvolán z funkce, dronový baron okamžitě sám odešel, aby se mohl v klidu skrýt s ukradeným majetkem. Pro někoho jsou to zákopy a masivní útoky, ale pro někoho jiného je to luxusní biznesový projekt založený na krvi. Tak to je. A to jsou jenom takové ty špičky toho ledovce. Prostě na té válce se snaží vydělávat úplně každý. A bohatne Zelenský, bohatnou lidi okolo něj, nikomu to není podezřelo, to je zvláštní. Američani tedy už jaksi založili, aby víceméně znemožnili Bidena a jeho strukturu, tak vybudovali na Ukrajině tedy ten dozorčí orgán, respektive tu pátračku, která jde po těch machinacích a rozkrádačkách. Rozkrývají jednoho za druhým. Zatím ještě se nedotkli Zelenského v míře, která by mu ublížila. Jo, takhle to řeknu. Ale je to evidentní, jasné, nepopiratelné rozkrádání jaksi všeho. Na co jen pomyslí ten ukrajinský zločinecký klub. No. Americký plyn je zhruba 8x levnější než evropský. Energetická propast mezi kontinenty se prohlubuje. To je to, proč Američani společně s Ukrajincema odpráskli ten Nord Stream. No a proč vlastně tady máme problém, který máme. Možná si teď můžeme přečíst něco. Ukrajinská armáda už celý rok tajně střílí své vlastní vojáky. Podle Stalinova rozkazu 227 dokonce děli. Šokující vystřelování, mučení, únosů a tajných poprav zvrhli banderovci opět vraždy. Na Ukrajině se právě provedl děsivý skandál. Speciální jednotky vnitřní bezpečnosti několika elitních jednotek ukrajinské armády od roku 2025 cíleně a metodicky vraždili své vlastní vojáky, drželi je v ostnatým drátem oplocených táborech, střežených kulometčíky na strážních věžích a bezpečáky se psy. Vojáci byli spoutaní, vrháni do jam, biti do bezvědomí dřevěnými holemi, kopáni do hlav a celé dny přivazování ke stromům. Účelem tohoto sadistického mučení bylo krom vyvolání totální poslušnosti, aby podepsali papír, že dobrovolně odevzdávají své telefony, platební karty a peníze svým velitelům. A to byl teprve začátek naprosto šokujících náhlých odhalení ukrajinských novinářů, které se už 48 hodin šíří tamními nebanderovskými médii. Bývalý velitel elitního praporu Magura 47. brigády Ukrajiny Oleksandr Širšin před 2 dny prohlásil, že v dubnu 2025 zahájili dělostřelci 225. pluku Ukrajiny na přímý rozkaz svých velitelů úmyslnou dělostřeleckou palbu na jeho vlastní ustupující vojáky a pozabíjeli je. Když se Širšin rádiem spojil s velením 225. pluku a žádal jeho velitele, aby děli přestali střílet po vlastních, krom z prostých nadávek se dozvěděl, že nic jako vlastní neexistuje, jsou jen nepřátelé a zrádci. Širšinovo šokující odhalení vyvolalo okamžitou lavinu dalších vyšetřování a za 48 hodin je už jasné, že nešlo o žádný ojedinělý incident, ale o cílené mučení a vraždění násilně mobilizovaných ukrajinských vojáků, organizované proto, aby se báli víc svých velitelů a příslušníků jednotek vnitřní bezpečnosti a jejich sadistických praktik, než vlastní smrti či zranění na frontě. A aby získali jistotu, že do ruského zajetí se nikdy nedostanou živí, protože budou zvěrsky pobyti drony a děli příslušníků vnitřní bezpečnosti jejich vlastních jednotek. Fonetický záznam tady máme k tomu, nebudu číst. Nebo možná kousek. Přepis záznamu. Velitelé, pozor, připomínám vám, že vlastní nic takového neexistuje. V radu je konkrétní požadavek. Povolení k pohybu. Všechno ostatní je nepřítel. Všechno, co se hýbe, je nepřítel. Každý, kdo utíká z pozic, dezertéři, je také nepřítel. Dodržujte toto pravidlo. Sami na útěku bez povolení. A děvko, držte linie, protože takhle se můžete stáhnout do Kyjeva. Proto ustoupit znamená odejít na věčnost, děvko. Šir Jájev už potvrdil autenticitu této své zveřejněné elektronické velitelské komunikace, k níž došlo při incidentu s majorem Širšinem při střelbě děl do vlastních vojáků a tvrdil, že pouze plnil nařízení z vyšších míst. Pluk 225, kterému Šir Jájev velel, byl považován za osobní jednotku generála Syrského a byl přednostně doplňován násilně mobilizovanými vojáky a určen k plnění sebevražených úkolů na frontě a k udržování sebevražedné disciplíny u ostatních ukrajinských jednotek sloužících na nejexponovanějších úsecích první linie. Novinářka Anna Kaljužna která zveřejnila všechno toto zjištění o vraždění a mučení vlastních vojáků, doslova uvedla, že všechny události vyšetřovala 6 měsíců a že o nich průběžně informovala patřičná místa kyjevského státního aparátu, ale ta však nijak nekonala a tak byla nucena od 30. července 2026 začít všechna svá zjištění zveřejňovat. Autorka zdokumentovala tyto popsané děsivé události u několika v úzovkách ukrajinských jednotek na základě několika desítek svědectví v úzovkách a tvrdí, že níže popsané děsivé incidenty v úzovkách nejsou u většiny ukrajinských jednotek obecně přijímanou praxí. Autorka je ostřílená ukrajinská válečná novinářka s praxí na frontě od roku 2022. Já si to celé otevřu, abyste si to mohli přečíst. No, o tom ani potom. To jsou prostě náckové fašouni a satanisti se vším všudy. Voják Roman Bedej byl mobilizován v roce 2025 po týdenní aklimatizaci na základně pluku 225 byl vyslán bojovat do Záporožské oblasti. Generál Syrský tam pluk 225 naléhavě převolil, aby stabilizoval neutěšenou situaci v oblasti města Huliajpole. Jeho další příběh se časově zcela kryje s našimi analýzami o sebevražených stečích generála Syrského u Huliajpole, namířeným proti ruské operační skupině Východ. Během několika týdnů skupina vojáků, v níž voják Bedej bojoval, odrazila sérii ruských útoků. Bedej byl zraněn na paži. Zraněni byli i další dva jeho spolubojovníci. Navzdory tomuto cestou k evakuaci zajal i jednoho ruského vojáka. Zraněný Bedej byl odsunut do nemocnice a jeho matka dokonce dostala od tehdejšího náčelníka všech elitních úderných jednotek kyjevské branné moci, hrdiny Ukrajiny, plukovníka Valentina Manka, certifikát za synovu statečnost. Bedej byl v nemocnici ošetřen a propuštěn na domácí doléčení. Oficiálně si požádal o vyplacení náhrad za zranění a dožadoval se rehabilitace, na níž měl podle nemocničních papírů zdravotní nárok. Místo toho byl druhý den po propuštění z nemocnice uloven vojenskou policií, označen za zběha a odvezen k pluku 225. V autobuse při převozu se Bedej dozvěděl od dalších plačících mužů, že je budou znásilňovat klacky. Dovezli je do Charkova a tam je uvrhli do jámy. Byl to sklep pro maximálně 20 lidí, do něhož však postupně naházeli 40 lidí. Nebyla tam ani latrína, ani postel, ani židle. Až se sklep naplnil, odvezli je do tábora oplocenou ostnatým drátem, hlídaného kulometníky na věžích a vojáky vnitřní bezpečnosti se psy. Když z tábora po dobu převýchovy v úzovkách někdo utekl, byl pronásledován psovody a vojáky na čtyřkolkách. Bedej byl v převýchovném táboře vržen do jámy. To je buď klec ve vykopané díře někde v přírodě, anebo speciální cela v nějaké sklepní místnosti. Tyto jámy byly podle vyšetřování novinářky Kaljužné zřizovány hlavně jednotkami operujícími na Záporoží a kolem města Sum. Z jámy se Bedej a ostatní pochytaní nešťastníci vytahovali pouze, aby byly dřevěnými tyčemi biti. Bití bylo intenzivnější, dokud nepodepsali papír, že se dobrovolně vzdávají svého mobilu, platebních karet a peněz a tyto budou uloženy v uvozovkách na velitelství pluku, dokud se nevrátí z mise na frontě. Celá převýchova vojáka Bedeje a všech dalších spočívala v několika denním pravidelném bití dřevěnými holemi. Byly je tak silně, že se i silné klacky často zlomily. V jámě museli Bedej a další kálet na zem a spát ve svých výkalech. Bedej měl štěstí, protože některé vojáky z jámy odváděli do lesa a tam je mučili ještě sadističtěji,

ani nedokázala skrývat. Sám Bedej se prý sotva ploužil a ostatní na tom nebyli lépe. Kdo však spovalil, slyšel hned od dozorce, jdi, nebo tě zastřelím. Mám rozkaz vás všechny postřílet, když se zastavíte. A dozorcovi přes vysílačky také pořád vyhrožovali. Dělej, ženi, rychleji, nebo tě ošukáme, až se vrátíš. Z celé skupiny několika zbytých vojáků na frontu dorazil pouze Bedej a jeden další. Všichni ostatní byli cestou zabiti. Sám Bedej dorazil na frontu zraněný. Na frontě byl týden v zákopu se svým druhem. Jídlo ani pití nedostávali od vlastních vojáků, ale od frontových kolegů z jiné jednotky. Ti se divili, jak se k ním jejich vlastní vojáci chovají a říkali jim, že jejich velitelé ale s ruskými zajatci zacházejí velmi dobře. Ačkoliv byl Bedej zraněn, evakuaci do Týlu mu nepovolili a musel se evakuovat po svých. Když dorazil s ostatními zraněnými na evakuační místo, museli se všichni svléknout a dozorci si natáčeli na mobily jejich zranění a celá těla. Tuto praxi potvrdili i vojáci z jiných jednotek. Dozorci museli toto video pořizovat jako důkaz pro své velitele, že vojáci určení k evakuaci byli opravdu zranění. Bedej se při svém druhém léčení v nemocnici dozvěděl, že si pro něj už jedou z pluku 225 a tak raději utekl ještě před vyléčením a od té doby se skrývá. Příběh vojáka Bedeje je jen jedním z mnoha. Ukrajina tak má zaděláno na obrovský problém. Takto sadistické chování k vlastním vojákům je jasným důkazem, že fronta se hroutí a je udržována pouze mimořádně děsivými prostředky. Stalin vydal podobný rozkaz 227 v létě 1942. Zelenský však mlčky toleroval jednání mnohem horší a ještě se přitom holedbal, že vítězí. Opak je pravdou. Armáda, která takto opovrhuje svými vlastními vojáky, je odsouzena k porážce. Tak, to je z analýzy Michal Petr. To můžeme shodit. No já si myslím, že je tak akorát čas, abychom si zahráli písničku. No, můžeme dát ještě Abu Jagu. Proč ne? Můžeme si dát Smrad z hradu jsme měli. A Liptardí. No, dáme si Deník N, když už jsme se o něm četli. Jak jinak? Co jiného bychom si měli zahrát? Ne? To dá rozum. Nejlepší je Deník N.

0: to bylo teda trošku víc expresivní, než jsem docenil. Jako já jsem tu písničku slyšel poprvé, stejně jako vy, tak se omlouvám, ale Ostravaci, ne, tak ty to tak mají normálně, ne, Baník, ne, tak co, bohužel, tak, jak bych to nepustil asi, no, nebo bych to vypípal, nedá se svítit, už se stalo, tak. Civilisti z Konstantinovky v dojímavom svědectvě opisují, jako ich ruská armáda počas ostřelování ukrajinskými dělostřelcami a dronmi evakuovala z bojové zóny. Ľudia prežívali bez vody, bez okien, v mrazoch, len pri sviečkách. Keď ukrajinská strana ostřelovala ich domy, ruskí vojáci ich kryli pod palbou a vynášeli ich na rukách. Záchranná operácia trvala 11 dní a počas něj byli zraněni dva ruskí vojáci. Zachráněná žena to označuje jako spaseně a žiada, aby tento čin zostal zapísaný v dějinách. To je tedy přístup těch, kteří vděčí. Ruské armádě za osvobození. Je jasné, že když jsem tady mluvil o tom, že vítězná mocnost následník Sovětského svazu, Ruská federace, je garantem pro hranice Ukrajiny, tak je také, ale Ruská federace jedinou pojistkou pro nás a pro Slovensko, že hranice, které máme, tak je budeme mít i nadále takto. Pokud by Ruská federace nějakým způsobem utrpěla porážku, pochopitelně v to nevěřím, ale jenom teoreticky ano, tak myslíte si, že Francie, Amerika a Británie by nám ty hranice garantovaly? Fór je v tom, že Ruská federace je garantem hranic i pro Ukrajinu. Nakonec o tom hodně mluvil Vladimír Putin a my si to pochopitelně tady můžeme teďko všechno i zdokladovat. Vladimír Putin o tom mluvil, že Donbas vždy patřil.
1: No, veď my nenačínali nějaké vojny.
0: Já to musím bloknout, aby se tady od začátku. Dám to jenom trochu na hlas. Ne tolik. Tak. Protože ono to pak ruší, pochopitelně, že? Já budu číst titulky. Donbas vždy je a patřil Rusku. Teď je naše sloučka, abychom vše vrátili na základě historie. O bože. Proč Ukrajina zakládá svou identitu na nacizme?
1: Никакой войны. Мы только начали отвечать
0: на боевые действия, на ту войну, которую развязал Киевский режим
1: при поддержке Запада
0: в отношении Юго-Востока, Украины.
1: Тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Orientovaný
1: no,
0: na
1: vy znáte, Rusko,
0: větší historicky byla Ukrajina
1: na levobережnou i pravobережnou Ukrajinu,
0: na levou a pravou. Pravý breh byl vždy považovaný nejen za proruský, ale za součást Ruska. A Donbas, jak už jsem vzpomenul, čítal
1: archivní dokumenty.
0: Já to musím, moment, já to musím tady přehodit, protože mám tady do toho ještě text, který pak už jsem vůbec schopný číst, jako jo. Když vám jde přes text, mám kde další text. Keď se sovětská vláda na žerost představitelů...
1: Ještě sovětské pravdělství přijalo řešení по просьбе представителей Донбасса
0: включить Донбассу их в РСФСР. Расчинить их до РСФСР, а потом пришли большевики из Западу, а пресвечили Ленина.
1: Значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть
0: Донбасс даровал возникающей Украине.
1: Создаваемую Украину. А на вопрос,
0: Донбассу питали, акую это мощное.
1: Ну как же так? Мы же договорились,
0: что Донбасс должен быть с матушкой России. Матичком, Русском, Владимир Ильич отповедал. Мы все разобрали.
1: Ответ был такой.
0: Отповедь сняла, мусим это перемислить.
1: Перерешать. Вот перемислили. Теперь вот...
0: Teraz musíme, musíte vrátit všetko do normálneho historického chodu.
1: Значит, все вернуть в нормальное русло историческое. Ну так вот,
0: я сейчас подхожу к ответу на ваш вопрос.
1: Что
0: стало,
1: произошло, скажем, после Великой Отечественной войны? После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне фашистской Германии,
0: на стороне нацистической Немецкой, отцепили за океаном.
1: И,
0: так называемые протирусские, втеди протисоветские центра,
1: очень активно использовали,
0: тех, которые воевали на стороне нацистов.
1: А потом и их,
0: а потом их наступцов, их потомков.
1: Как бы преемников, потомков. Но они же воевали на стороне нацистов.
0: Вот, видите, ано, да, же се рядя националистическими увагами.
1: Руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами
0: займами Украины и украинского люду,
1: украинского народа, но в основе это лежит что?
0: Але в их ядре лежит нацистическая идеология.
1: И не случайно сегодня
0: они нагода, что днес тут нацистическую идеологию оживляют.
1: Уже публично, значит,
0: верейне называют то, что považуют за významnou jednotку ozbrojených сил меном УПА. А знову поховывают нацистических злочинцев.
1: Я многократ сам почув, что Украина
0: гляда свою идентиту. Ale vynára se otázka, proč musí být táto identita založena na základech nacizmu a neonacizmu? Teraz přichází to hlavné. Právě tento neonacismus, který zmigroval do takzvaných protiruských, protisovětských centier, neonacionalismus a neonacismus se k sebe velmi přiblížili, připojili se. A keď sa súčasný režim začal spoliehať na túto časť spoločnosti a túto ideológiu, ona sa automaticky presunula aj do myslí tých, ktorí bojujú automaticky. To znamená, že je to skutočný režim založený na ideológii nacizmu, extrémneho neonacizmu. Nacionalizmus samozrejme nie je za seba, ale proti iným. Patriotizmus je za vlast. Ale nie proti někomu.
1: A
0: nacionalismus je za seba, ale hlavně proti proti iným. Povedal jsem to už mnohokrát, ale chcem to znovu zdůraznit. My jsme nezačali žádnou vojnu. My jsme len začali reagovat na tie vojenské akcie, na tú vojnu, ktorú rozputal súčasný kievský režim s podporou západu proti juhovýchodu, vtedy známému ako juhovýchod Ukrajiny,
1: ktorý
0: bol vždy orientovaný na Rusko. Viete, historicky bola Ukrajina vždy rozdelená na levobrežnú a pravobrežnú. Ľavý breh bol vždy považovaný nielen za proruský, ale za súčasť Ruska. A Donbas, ako som už spomenul, čítal som tie archívne dokumenty, keď sa sovietská vláda na žiadosť predstaviteľov Донбасу розгода зашить їх до РСФСР. Так. Тут я завжу. Комент. Комент є асі таковий, що Владимир Владимирович висвітлює а озреймує, проч спеціальні воєнська операція проти нацистům, проч a kde se vzal ten nacismus a neonacismus? Jenomže tady bych ještě k tomu zahrnul v podstatě tu evropskou nacistickou ideologii, kterou nás tady oblažuje Brusel a další. To jako není zrovna. malý problém. To je velký problém. No a teď v některých zemích probíhá nějaká očista, bych řekl, když tak to můžu nazvat. Někde to teprve čeká, to se teprve bude dít. Je to různé na různých místech Evropy. No a bude to součást, řeknu, té očistné operace. No, tak. Nevím, jestli tady máme zvuk. Jo, máme tady dokonce i si pustíme zvuček k tomu. Máme to na míň. Tak. Nevím, jestli tady bude k tomu koment. Ale já vám to ještě potom přečtu, co tady je všecko. To je hudba. Jo, tak já vám to přečtu i bez té hudby. Trošku si to zvětšíme, aby jsme na to lépe viděli. Jestli nám to půjde zvětšit. Sám něco objevilo. Tak to nevidím. Pokusím se to tedy přečíst. V tom měřítku, v jakém to mám. Jo, to není lupa. Tak, Fiala. Když Fialova vláda vypnula protizákonné weby, které jí kritizovaly, bylo to v pořádku. Když premiér Fiala rozděloval voliče na demokratické a nedemokratické, bylo to v pořádku. Protože přeci pak tady máme vykulenou čivavu. Když ministr vnitra Rakušan řekl, že si bude osobně vybírat média, se kterými se bude bavit, bylo to v pořádku. Když prezident Pavel řekl, že se 3 miliony voličů současné vlády už se nemá smysl bavit, bylo to v pořádku. Když Strakatý řekne, že si bude zvát jen hosty z jednoho názorového spektra, tak je to prý v pořádku. Když Česká televize odmítá zvat Okamuru, je to v pořádku, ale když Macinka řekne, že pro dezinformační web udělá speciální tiskovku, je to ohrožení demokracie a padají výzvy k rezignaci. No jo, von ten nacistický způsob, to modus operandi nacistů, buď vymlčovat, anebo pořád napadat a okupávat kotníky a neustále být jaksi těmi, kdo kritizují a pořád křičí o té demokracii, no tak to je to Goebbelsovské prý funkční. No, nevím. Když už jsme u té Ukrajiny byli teda, že? A no, tak se ještě věnujeme tomu, co řekl Scott Ritter. To je taky docela důležité, myslím si. Udělal nám to trošku obrázek o tom, co se tam vlastně děje.
2: Vám moc, že jste mě pozvali.
3: Jsem rád, že vás mohu znovu přivítat v pořadu. Teď bych rád znal váš názor na nejnovější vývoj, protože vím, že prezident Trump nyní prohlašuje, že USA převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem a nechají si za to zaplatit poté, co kritizoval Irán za totéž. A to vše přichází uprostřed poslední vlny vzájemných útoků mezi USA a Iránem. Jak říká Trump, příměří je u konce, ale zůstávají otázky, čeho mohou Spojené státy dosáhnout, kromě další smrti a destrukce, pokud budou pokračovat v bombardování Iránu. Jak tedy vnímáte současný stav napětí a myslíte si, že tato válka bude dále eskalovat?
2: Především si nemyslím, že by tato válka mohla eskalovat do stavu, v jakém byla během původní 39-denní války, protože to není možné. Nezapomínejme, že nám došla munice a nezískali jsme žádné obrovské zásoby munice, které by ji nahradily. Víte, trochu jsme doplnili zásoby, abychom vytvořili dojem, že jsme schopni dlouhodobě pokračovat. Ale skutečnost je taková, že nemůžeme eskalovat, protože eskalace by znamenala návrat k plnohodnotné válce s Iránem. Irán má více raket než my, takže výsledek bude pravděpodobně stejný. Jak slavně řekl Einstein, definice šílenství je dělat stále totéž a očekávat jiný výsledek. Takže jste blázen, pokud si myslíte, že na tento problém existuje vojenské řešení. To jsme už zkusili. Byli jsme tam, udělali jsme to, máme tričko, ale nefungovalo to. Takže víte, na ostrově Kark je důvod, proč jsme ho minule nezískali. Nemůžeme. Nic se nezměnilo. Najednou nemáme řešení. Zázračně jsme neprohnali dvě výsadkové skupiny námořní pěchoty přes Hormuzský průliv, abychom mohli promítat jejich sílu do vnitrozemí na ostrově Kark. Stále jsou na druhé straně té geografické hranice. Jak tam dostaneme námořní pěchotu a přivezeme výsadkáře? Jak budeme zásobovat výsadkáře? Existuje důvod, proč jsme to minule nezískali, a je to stejný důvod, proč to nezískáme ani tentokrát, protože to prostě nejde. Ne s těmi silami, které máme k dispozici. Takže Donald Trump v podstatě hraje hru na silácké řeči a blufování a nakonec si uvědomíme, že nemůžeme ovládnout Hormuzský průliv, že ho Irán bude dál držet. A myslím si, že je tu příběh, kterému se teď nevěnuje moc pozornosti. Saúdská Arábie právě bombardovala letiště Sana v Jemenu. Ta Saúdská Arábie, která přesměrovala 70% své produkce ropy mimo tranzit přes Hormuzský průliv do přístavu Yanbu, aby mohla ropa proudit přes průliv Bab al-Mandab, což znamená, že jsou nyní na milost a nemilost Husium. No právě jste je bombardovali, takže si myslím, že je docela pravděpodobné, že průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. Dmitrij Medvedev, který navštívil Irán během pohřbu Alího Chameneiho, poznamenal, že Hormuzský průliv je pro Irán jako atomová bomba a Bab al-Mandab je jeho termonukleární zbraň. A tak, víte, proč Donald Trump podepsal memorandum o porozumění? Přiznal to. Nebylo zbytí, hrozil globální kolaps. USA docházela ropa. Museli jsme to podepsat, abychom mohli znovu naplnit ropné zásobníky. No, hurá, Donnie, trochu si je doplnil. Ale ne úplně. A teď se chystáte znovu opakovat stejné chování, které vedlo ke stejné situaci, kvůli které jste museli podepsat memorandum o porozumění už na začátku. A tentokrát to bude ještě horší, protože průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. To znamená, že žádná ropa se nedostane ven. A víte, faktem je, že tohle je podle mě problém, který se sám uzavře. A Spojené státy a Irán nakonec přestanou na sebe střílet. Memorandum o porozumění, víte, příměří možná neplatí, ale memorandum stále existuje. Musí tam být, protože musí existovat naděje na nějaké diplomatické řešení. A tak znovu obě strany řeknou, že potřebují dostat ropu na trh a situace se uklidní, zatímco budou předstírat, že povedou jednání, která se nikdy neuskuteční. Spojené státy dostanou ropu na trh, stabilizují globální ekonomiku a stabilizují americkou ekonomiku. Irán vpustí do své ekonomiky dalších 60 milionů barelů ropy. A pak si Spojené státy uvědomí, že Irán neustoupí v žádné z otázek, na kterých Spojené státy trvají, že Irán ustoupit musí. A znovu začneme bombardovat, dokud se nenajde řešení. Ale opět, to řešení nebude americkým vítězstvím. Budeme předstírat, že máme schopnost dosáhnout vítězství. Bude to vítězství Iránu. Jde jen o to, jak tuto hořkou pilulku zabalíme. Víte, jak ji budeme prodávat. Víte, řešení existují. Ale v tuto chvíli je pro prezidenta politicky obtížné nebo nemožné tato řešení přijmout. Bylo tu elegantní řešení, kdy by Omán a Irán mohli mít společnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, ale za tranzit by se platil příplatek. Trump to nezvládl. Teď je Omán ze hry. Irán ovládl celý průliv. Možná se nám podaří vrátit Omán zpět do hry, kdo ví, ale podstatné je, že Irán se průlivu nevzdá. Proč by to dělali? To je jejich eso v rukávu. To je jejich, víte, to je jejich záruka, jejich pojistka. Toho se nevzdají. A Jemen se nevzdá průlivu Bab al-Mandab. Takže víte, Trump nemá žádné možnosti. Teď jen hraje hru na silácké řeči a blufování, kterou pohání domácí americká politika. Ale protože to je poháněno domácí americkou politikou, když přijde ekonomický tlak. Protože si znovu musíme všichni připomenout slavnou větu Jamesa Carvilla, kterou napsal na žlutý lísteček na dveře Clintonova volebního štábu v roce 1992. Je to ekonomika hlupáku. Je to ekonomika hlupáku. A jakmile začne ekonomika kňučet, zvlášť s velmi důležitými volbami do kongresu, které se blíží v listopadu, Trump bude muset zareagovat.
3: To je skvělý postřeh. A ano, je dobrý mít na paměti všechny ty ostatní prvky. Já vím, že jste zmínil regionální situaci a chtěl jsem se tomu trochu věnovat, protože bylo docela zajímavé sledovat, jak Irán trochu testoval situaci, že zjišťovali, jestli dokážou prolomit tuto leteckou blokádu nad Jemenem. Podařilo se jim to úspěšně, aby mohli vyslat delegaci na pohřeb jejich bývalého vůdce do Teheránu. A pak delegaci přivezli zpět a najednou Saúdská Arábie začala bombardovat mezinárodní letiště v Sanaa. A když se podíváte na ty regionální napětí a na to, jaká je situace, myslím tím, jak jste říkal, díváte se na Saúdskou Arábii a říkáte, vy přece pořád chcete mít možnost odsud vyvážet své zdroje, že? Nevypadá to, že byste chtěli. Pokud tady znovu rozpoutáte tuto válku, bude to pro vás špatné. Ale jak vidíte pozici, ve které se region nachází a také pozici Íránu při zvládání celé této situace, když sleduje, jak daleko to může zajít a jakou skutečnou moc zde má?
2: Já myslím, že Írán má určité, podle mě určité hranice, které jsou mu stanoveny. Víte, jeden z jeho hlavních spojenců, Čína, potřebuje, aby se íránská ropa dostala do Číny. A proto, víte, Čína nemůže být pro neustálý konflikt, protože to je jako podřezávat si vlastní hrdlo. A tak si Írán musí dávat pozor, aby se svými spojenci nepřechytračil sám sebe. Víte, Rusko, víte, opět je to složité. Já nejsem ekonom a lidé musí pochopit, že když mluvím, nejsem ekonom. Takže neběhejte kolem. Scott Ritter je dobrý, víte, má doktorát z ekonomie z univerzity. Ne, nemám. Ale mám doktorát ze života. Takže řeknu toto. Právě jsem byl na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Slyšel jsem Vladimíra Putina, jak pronáší svůj projev a jeho projev byl celý o nutnosti stability. Stabilita, stabilní Rusko, příznivé pro takové investice, které vedou k dlouhodobé ekonomické stabilitě a růstu. A důvod, proč to zmiňuji, je, že lidé říkají, ach, Rusko z toho těží. Myslím tím, že cena ropy stoupla. Rusko prodává svou ropu, vydělává peníze, všechno je to pro Rusko dobré, Rusko za tím vším stojí. To znamená, že vůbec nerozumíte ekonomii. Znovu opakuji, nejsem ekonom, nebydlel jsem v Motel 6, ani si na ekonoma nehrají v televizi, ale jsem tu už dost dlouho na to, abych věděl, že když promluví E.F. Hutton, posloucháte, když Vladimír Putin mluví o ruské ekonomice, posloucháte? Víte, jak přimět lidi, aby investovali v Rusku? Musí tam být zdravé a stabilní investiční prostředí. Jednou z klíčových věcí při investování, protože všechno se točí kolem energie, jsou stabilní a rozumné ceny energií. Pokud Rusko zhorší globální situaci tak, že ceny energií vzrostou, ano, Rusko krátkodobě ekonomicky vydělá díky vyšším cenám energií. Ale pak nikdo v Rusku neinvestuje a Rusko neroste. Chápete, co tím myslím? Znovu opakuji, nemám doktorát z ekonomie. Mám jenom životní zkušenosti. Rusko potřebuje růst. Ruský prezident mi to řekl a udělal z toho svou prioritu. To mi také řekl. Když mluví, poslouchám. A klíčem k tomu je přimět lidi, aby investovali. Lidé investovali 84 miliard dolarů do budoucnosti Ruska na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, protože věří slovům Vladimíra Putina. Írán si zde musí dávat pozor, protože hraje hru, ve které jeden z jeho velkých spojenců, Rusko, z těchto vysokých cen ropy neprofituje. Rusko potřebuje běžné ceny ropy, stabilní ceny ropy, které odpovídají zdraví trhu. Víte, je k tomu důvod, nechci tady propagovat televizní pořad, ale Landman je sakra dobrý seriál, když chcete mluvit o ropě. Billy Bob Thornton, i když je to herec, který čte scénář, řeknu vám, že bych si ho pouštěl pořád dokola, když vysvětluje, o čem ropa je a o čem jsou ceny ropy. A ropa nemusí být na astronomických hodnotách, to je pro biznis špatné. Ropa musí dosáhnout toho ideálního bodu, kdy jsou ceny dostatečně vysoké, aby ropníci měli dostatečný zisk a mohli pokračovat ve vysokých kapitálových investicích, které jsou potřeba k tomu, aby se ropa těžila i v budoucnu. Ale zároveň udržet cenu ropy nízko, aby si ji spotřebitel mohl s důvěrou koupit a ekonomika mohla fungovat bez vysokých inflačních tlaků. Nejsem ekonom, ani si na něj nehraju v televizi, ale myslím, že v tomhle mám pravdu. Rusko hledá stabilitu. Čína potřebuje stabilitu. Čína potřebuje přístup k ropě. Takže si myslím, že Írán, víte, jeden z důvodů, proč nevěřím, že by se Írán prostě vrhl do války po hlavě, je ten, že je to pro Írán špatné. Víte, Írán je národ, který, znovu říkám, prostudujte si historii Íránu. Já ano, ale netvrdím, že jsem historik zaměřený na Írán. Nemluvím persky a jsou tu lidé, kteří jsou mnohem kvalifikovanější než já. Ale mám životní zkušenosti dost na to, abych věděl, že sleduji Iránce od konce iránsko-irácké války, jak se snaží dostat svou ekonomiku do pořádku. Sledoval jsem práci Rafsanjaniho, když byl prezidentem, viděl jsem, co udělal a jak se snažil zapojit revoluční gardu do hospodářského růstu Íránu. A sledoval jsem, víte, jak po něm postupně přicházeli další prezidenti. víte, Chatami, Rafsanjani, ten, co zemřel, Raisi a ten současný, jehož jméno neumím vyslovit.
3: Jo, vy...
2: Víte, všichni mají jedno společné. Oni chtějí stabilitu. Mají dost sankcí. Mají toho dost. Pro Irán to není dobré. Nehodlají se vzdát. Cenu za svou suverenitu zaplatí. Ale kdokoliv si myslí, že Irán hodlá pokračovat v ekonomické sebevraždě, se mýlí. Teď je jejich zlatý okamžik. Tohle je šance, kterou Irán má, aby správně zahrál své karty, což si myslím, že dělají, aby dosáhli zrušení sankcí, takže už nebudou muset být neustále nuceni obracet se na Západ. Tohle je to, co Západ vždycky chtěl, aby Irán trpěl. A pak je jedinou nadějí pro Irán opětovné obrácení k Západu, abychom mohli Irán ovládat. Proč si myslíte, že byl Mossadegh v roce 1953 svržen? Říká se tomu British Petroleum. Dobře. Britové potřebovali ovládat tyto zdroje. V USA to vidíme u Trumpa. Souhlasím s Netanyahuem, že útok byl nutný. Ale proč byl jen Donald Trump takový, aby řekl, dobře, zaútočíme? No, jestli je to tak výhodná dohoda, proč do toho nešli i všichni ostatní prezidenti? Proč to Trump neudělal už na poprvé? Protože Trump viděl něco na globálním trhu s energiemi, kde si myslel, zvlášť po Venezuele, že by mohl přijít a být schopen, víte, Čína nás ekonomicky ovládá. Nejsem ekonom, Rachel, nemám doktorát. Ani si na něj nehraju v televizi. Ani jsem nebydlel v Motel 6. Budu to opakovat znovu a znovu, ale mám životní zkušenosti a vím, že Donald Trump se dívá na Čínu a chápe, že Čína má všechny výhody. Musíme najít nějaký způsob, jak omezit a kontrolovat čínský ekonomický růst, abychom měli při vyjednávání s nimi nějakou páku. Když se snažíme vyjednat, jak bude vypadat budoucnost ve světě, kterému už nebude dominovat americká jedinečnost. Takže abychom přiměli Čínu, aby se alespoň částečně dívala na Spojené státy a říkala si, že nás potřebuje, musíme ovládat globální energetické trhy. Převzali jsme Venezuelu a šli jsme do Iránu se stejným cílem. A snažili jsme se získat kontrolu nad venezuelskými trhy, iránskými trhy a nepřímo i trhy na Blízkém východě, abychom mohli Číně říct, váš růst závisí na nás. Takže teď si musíme promluvit. Nemůžete nám vyhrožovat dominancí v dodavatelských řetězcích. Nejsem ekonom. Používám vznešená slova, ale těmto konceptům rozumím. A tak si myslím, víte, tahle hra, která se teďka hraje, není o iránském jaderném programu. To je jen politická fráze. Není to o šítech proti sunitům. Sakra, Čína už tenhle problém vyřešila, když Iránci usedli se Saúdy a došlo k usmíření. Jde o to, že Donald Trump nutí svět do této války v pokusu získat kontrolu nad iránskou energií. On, a pořád, tohle je něco, s čím stále zápasím. Víte, analytici mají právo aktualizovat své analytické modely. Doufám, že lidé chápou, že to, co dělá dobrého profesionálního analytika, je schopnost říct si, možná jsou tu nějaké nové informace. Víte, jedna z oblíbených teorií, a já jsem jí zpočátku také věřil a stále se k ní přikláním, je, že Trump byl příliš ovlivněn Benjaminem Netanyahuem a Mossadem, aby uvěřil, že režim Alího Chameneiho by mohl padnout. Ale je tu problém, nikdo jiný tomu nevěří. Nikdo jiný nevěří ani CIA nebo ministerstvo zahraničí. Nikdo tomu nevěří. Možná Peter Hexet, ale koho to zajímá? Pokud spoléháte na jeho, víte, intelektuální schopnosti, máte problém. Ale jo, ale víte, Trump šel do války s tvrzením, že tohle je ta věc. Začínám si myslet, že Trump věděl, že to tak není. Myslím, že Trump chce chaos. Myslím, že Trump v tom chaosu vzkvétá. A víte, to mě také vede k tomu, abych znovu přehodnotil své předpovědi ohledně voleb v polovině období a Trumpovy zranitelnosti. Víte, dějí se věci na místní úrovni, na úrovni státu a tak dále. Gerrymandering, víte, hlasování pouze osobně a všechny tyhle věci, které podkopávají velkou část infrastruktury, na kterou se demokraté v roce 2020 spoléhali, aby ukradli volby Donaldu Trumpovi. Neříkám, že porušili zákon, ale sami přiznávají, že i když to nebylo protiústavní, bylo to mimo ústavu, což znamená, že jednali mimo rámec ústavy, aby manipulovali systémem způsobem, který jim dal výhodu nad Donaldem Trumpem. A myslím, že Donald Trump věří, že má, tak říkajíc, ten kouzelný kód, jak udělat totéž. Neobvinuji ho z porušení zákona. Jen říkám, že víte, s poslušným kongresem, poslušnými státními zákonodárci, poslušným soudním systémem se teď v souvislosti s volbami dějí věci, které dávají Donaldu Trumpovi jistotu, že z listopadu vyjde stále u moci, stále bude mít kontrolu nad sněmovnou a nebude ohrožen odsouzením v Senátu. Nejsem o tom přesvědčen. To je vše, prostě jen tak. Teď mi to běží hlavou. Přemýšlím o tom, protože to není hloupý člověk. Můžeme ho kritizovat, jak chceme, ale není to hloupý člověk. Není to v zásadě hloupý člověk. a přemýšlí strategicky. A bylo by pro Donalda Trumpa velmi netypické, aby přistoupil na nějaký zjednodušený model typu Iráku. Irán se zhroutí, když zabijeme nejvyššího vůdce. Takový model. Já jsem na to přistoupil, protože jsem věřil, že Izrael tam má páku, ale v americko-izraelských vztazích, zvláště ve vztahu mezi Izraelem a Trumpem, jsou určité složitosti, které mě nutí si myslet, že to možná není tak, jak se zdá. A proto se teďka víc přikláním k tomu, že Trump je agent chaosu, záměrného chaosu, a že toto memorandum o porozumění je součástí širšího plánu, jak vnést chaos napříč celým spektrem. Protože se podívejte, jak se to odehrává. To má dopad na Rusko, na NATO, na Evropu. To dává Donaldu Trumpovi možnost mít prst na tepu globálního ekonomického zdraví. A víte, někdy nejde ani tak o to, že musíte mít prst na tepu, abyste vyléčili oběť. Někdy udržujete, myslím, jak se tomu říká, Münchhausenův syndrom, kdy předstíráte, že je někdo nemocný nebo něco takového. Víte, Trump možná dělá svět nemocným, aby se na něj dívali jako na toho, kdo je může vyléčit, ale záměrně je udržuje nemocné, aby se k němu stále vraceli. Tohle jsou myšlenky, které mi teď běží hlavou, protože jinak to, co se děje na Blízkém východě, nedává žádný smysl. Ale opravdu věřím, že Donald Trump chápe, že Irán se nemůže otočit zády k Rusku a Číně. To dává Donaldu Trumpovi páku, nepřímou páku na Rusko a Čínu, aby mohl hrát tuto hru na Blízkém východě s Iránem. Takže se toho teďka děje opravdu hodně a myslím si, že každý analytik Blízkého východu by se měl zastavit a pečlivě se zamyslet nad tím, co se děje. Nejsem ekonom. Netvrdím, že jim jsem, ale ekonomika hraje tak důležitou roli. A není to nikdo jiný než James Carville, který také nebyl ekonom, ale naučil mě, že je to o ekonomice hlupáků. A ta slova "je to o ekonomice hlupáků" by měla rezonovat v každém analytickém modelu, který se teď vytváří. A pokud to uděláte, myslím, že uvidíte, že obraz se vyjasní, ale způsobem, který nikdo opravdu nečekal, protože je kladen tak velký důraz na Izrael, na sionistickou kliku, na kontrolu sionismu. A nevím, já trávím hodně času posloucháním Scotta Bessanta, který hodně mluví o kontrole ropných trhů a o tom, že Donald Trump ho drží tak blízko a naslouchá mu, což mě vede k přesvědčení, že ropné trhy zde hrají větší roli než například Velký Izrael.
3: Jo, a myslím, že je dobré to mít na paměti, když sledujete, jak se to odehrává, protože, jak říkáš, Spojené státy se dívají na Čínu a říkají si, dobře, ekonomicky s Čínou nemůžeme soupeřit, tak jak se dostaneme k Číně? Aha, pokusíme se ovládnout globální tok energie. A to je přesně ono. Rusko, přesně jak říkáš. A to nás vrací zpět ke Spojeným státům a jejich neustálé válce proti klíčovým pilířům multipolárního světa, protože jak jinak bychom je mohli cílit? A když už tě tu mám, chtěl jsem se víc ponořit do té ruské stránky věci, protože vím, že zjevně ta proxy válka NATO proti Rusku stále pokračuje. Trump a Ukrajina teď tak trochu jedou na vlně slibu, že dostanou licenci na výrobu raket Patriot. Je jasné, že víme, že k tomu nedojde. Neskončí to dobře. A pokud jde o nejnovější titulky, které teď vidíme opravdu tady na západě, vyzdvihují ukrajinské drony, jako by napáchali spoušť po celém Rusku. Tvrdí, že mění tuto válku a přivádějí Rusko na kolena, zatímco ve skutečnosti nemění rovnováhu sil na bojišti ani to, co Rusko aktuálně dělá při útocích na ukrajinský pevnostní pás v Doněcku, v Doněcké oblasti. Jak tedy vidíte současný stav této války a kam podle vás směřuje? No.
2: Rachel, máš štěstí. Právě jsem se vrátil z Ruska, kde jsem strávil 20-22 dní. Myslím, že jsem začínal na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru a pak se vrátil zpět. Ale co je zajímavé, drony ovládly každý aspekt této cesty. V den, kdy jsem dorazil do Petrohradu, vypustila Ukrajina 96 dronů přes Pobaltí, aby zaútočili na Petrohrad. V den, kdy jsem odjížděl z Petrohradu vlakem Sapsan zpět do Moskvy. Přišla internetová zpráva, že dojde k výpadkům internetu kvůli probíhajícím ukrajinským útokům dronů na Petrohrad. Víte, dorazíte do Moskvy a i tam jsou útoky dronů. Jel jsem dolů do Donbasu, dorazil do Lugansku, kde houkaly sirény, protože Lugansk byl ostřelován drony se Starbelts. Druhý den nás z oblasti Starbelts vyhnali ukrajinské FPV drony. Snažili se mě zlikvidovat. Jel jsem do Doněcku, abych navštívil město Orlovka, což je bývalé město na frontové linii. Musíte v podstatě jet pod sítěmi proti dronům, dokud to jde. A pak sprintujete kolem vyhořelých aut, vyhořelých nákladňáků, vyhořelých čerpacích stanic a snažíte se dostat do, víte, doufejme, že do nějaké bezpečné oblasti. Ne proto, že by drony nelétaly, ale protože už nejste jediným cílem na dálnici. Teď jste obklopeni budovami a vším ostatním. A tak mají drony více cílů, ze kterých si mohou vybírat a vy možná dokážete zmizet. Víte? Prostě zmizet v tom zmatku. Já jsem vytrjel do Záporoží. Melitopol byl zasažen drony. Každou noc, co jsem tam byl, nešla elektřina ani voda. Víte, měl jsem jet do Chersonu. Nemohl jsem, protože ta dálnice byla doslova dálnicí smrti. A oni říkali, ne, měl jsem navštívit záporožskou jadernou elektrárnu. Nemohl jsem. Byla to dálnice smrti. Ve skutečnosti se situace v Melitopolu zhoršila natolik, že mi můj bezpečnostní tým řekl, že musím odejít. A tak jsme odjeli v konvoji a když jsme vyjížděli, napadly nás drony, mimochodem americké drony, Hornety, Yuppie. Eric Schultz, jednou se s tebou setkám. Eric Schmidt, myslím, že šéf Google, zakladatel Google. Ale věc je taková, že tyto drony jsou realitou. O tom prostě není pochyb. A já jsem svou návštěvu této oblasti nových území Donbasu zaměřil na dronovou válku. Měl jsem možnost dělat rozhovory s ruskými frontovými jednotkami dronů, navštívit výcviková centra, navštívit výzkumná centra dronů. Dělal jsem rozhovor s Dmitrijem Rogozinem, bývalým šéfem Roskosmosu. Dnes je velitelem Barsarmat, což je pokročilá dronová jednotka. Navštívil jsem jednotku Archangels, která se zabývá výzkumem a vývojem dronů, a vedl jsem hluboké rozhovory o dronové válce. Buďme si v tom jasno. Ukrajinci stěžují Rusům život. Ale víte, co jsem viděl u každého Rusa? Není tam žádná panika. Myslím, Dmitrij Rogozin, jo, teď je to trochu těžké, ale on je takový, jo, jo, máme to pod kontrolou, už jsme rozebrali Starlink a začneme ho vypínat. No, právě teď to dělají. Nikdo o tom nemluví, protože to není zpráva, která by měla vyjít najevo. Hornet už není tak účinný jako dřív, protože Rusové ho v podstatě vypínají. Drony FP1 už nelétají v takovém množství, továrny jsou zničené a město je nestíhá vyrábět pro udržení tempa. Vypouštějí 555 dronů, protože mají pod 10% úspěšnost. Rusové jich přes 500 sestřelí. Jen hrska se dostane k cíli. Mají 60-kilovou hlavici, která udělá bum, bum na... Víte, byl někdo někdy v rafinérii a podíval se. Běžte se podívat do rafinérie. Podívejte se na povahu těchto zařízení. Tato zařízení pracují při vysokých teplotách a tlaku. Použitá ocel je proto vysoce pevná. Tohle není žádný tenký papírový materiál. Takže 60-kilová hlavice přiletí a udělá bum. Možná poškodí potrubí, potrubí začne hořet, ale tím to nekončí, prostě to vypnou. Ale já jsem chodil, býval jsem hasičem a byl jsem vyškolený na hašení požáru v ropných polích. Chodil jsem na akademii v Nevadě, která má v podstatě obrovské makety ropných rafinérií, kde věci vyhazují do povětří, všechno zapálí a vy tam přijdete, použijete pěnu, uhasíte to, zlikvidujete požár, týmy jsou na to vyškolené. A tak ty věci vybuchnou. Nastane krátký záblesk a všichni si řeknou, pane bože, podívejte se na to, není to hrozné? A Rusové řeknou, jo, špatné. Vypněte to, uhaste to, opravte to, zprovozněte to, pojďme, ať je to hotové. A to je ruský přístup. Takže se dějí špatné věci, ale nejsou fatální a Rusové nepanikaří. Vladimír Putin vystoupil v celostátní televizi a řekl, ano, máme problém. Přivedl Novaka, místo předsedu vlády, řekl, jo, my jsme už nebudeme prodávat naftu do světa, protože ji musíme nechat v zemi, abychom udrželi naše kamiony v provozu. A lidé říkají, no bože můj, to je kolaps Ruska, ale to udělali už loni. Tehdy se nikdo o kolaps Ruska nepokoušel. Nebo ano, ale nestalo se to. To je prostě standardní postup, když máte nedostatek. Pokud podnikám v rozdávání přebytku, který už prostě nepotřebuju, nadměrné množství a najednou už nemám dost pro sebe, přestanu to rozdávat. Nechám si to. A pokud něco nedokážu vyrobit, koupím si to. Tak to svět funguje. Rusko se přizpůsobuje realitě. Otázka tedy zní, dokážou Ukrajinci tento tlak vydržet? Odpověď je ne. Protože například právě teď, když mluvíme, FP1 dron, což je jejich hlavní prostředek pro tyto dálkové útoky, ztrácí schopnost navigovat k cíli. Znamená to teď, že se už nikdy nedostanou skrz? Ne, samozřejmě, že se někdy dostanou skrz. Myslím tím, že už jen samotná taktika zaplavení oblasti znamená, že systémy protivzdušné obrany se vyčerpají. Ale Rusové to kompenzují tím, že dron FB1 byl zjednodušen. Lidé tomu rozumí, že když Rusové kradli technologii Starlink od Elona Muska a používali ji k navádění svých vlastních dronů na Ukrajinu, Ukrajina řekla, počkejte, Rusové nás úplně ničí. Musíš to vypnout, Elone. Elon řekl, dobře, tak to omezíme. A tak víte, jednou z věcí, které používají, je tento letecký balíček pro mini anténu Starlink. A to víte, umožňovalo rychlejším ruským dronům pronikat dovnitř. A Elon Musk řekl, že to omezí na, myslím, 60 nebo 70 kilometrů za hodinu nebo mil za hodinu. To znamenalo, že rychlé ruské drony byly teď příliš rychlé pro anténu Starlink. Takže Rusové mají smůlu, ale co to znamená je, že ukrajinské drony FP1, které to používají, létají právě v tom ideálním pásmu, v tom pomalém rychlostním pásmu. A víte co? To není zas tak rychle. Jděte na dálnici, typické auto jede 60 mil za hodinu. Můžete ho sledovat kulometem, když ho dostatečně nakloníte. Tady je řešení. Rusové mají mobilní děla všude možně a sestřelují tyto věci. Znovu jsem šel k jednotce Burevesník. Mají tyto AI drony. Posílají tam tyto drony Molinia s umělou inteligencí a ty fungují. Prostě hledací vzor. Sedí tam a pátrají a když přiletí drony FP1, narazí do nich, vyhodí je do povětří, sestřelí je. Takže teď je tu celá protidronová síť. Rusové staví tyto záchytné drony Stingers a když přiletí FP1, prostě zamíří a vystřelí. Jsou velmi levné. Sestřelí ho a rozmístují je všude možně. Ukrajinci nejsou schopni létat z drony. Staví tyto FP5 Flaminga. Zpočátku měli určitý úspěch, ale naposledy, když provedli hromadný útok, pokusili se zasáhnout v oblasti Iževska ve Votkinském strojírenském závodě, kde jsem v 80. letech pracoval jako inspektor. Ale víte, nemohou je normálně létat, protože Rusové mají protivzdušnou obranu. Takže je poslali podél řek, všechny byly sestřeleny. Proč? No, protože Rusové zjistili, že jejich standardní radary protivzdušné obrany, možná ty věci létají pod nimi. Takže tam nasadili A-50 jejich AVAX, který se dívá dolů a detekuje je. A zachytili je, sledovali je, sestřelili je. Rusové mají řešení na každý problém, který Ukrajina a Západ dali dohromady. Západ nemá žádný zázračný prostředek, který by je prostě vyděsil k smrti. Dostane Západ nějakou novou technologii? Víte, v budoucnu se dělají pokroky v oblasti mesh sítí. Je to jako internetové věci. Opravdu tomu nerozumím. Nejsem prostě ekonom. Nejsem technolog. Jsem zvědavý. Ale víte, a nějaké věci s umělou inteligencí. Víte ty věci s umělou inteligencí, víte, The New York Times zveřejnili článek o, víte, této přísně tajné německé továrně, která vyrábí drony pro Ukrajince a je to špičková technologie. A já si říkám, opravdu? Nech mě si to přečíst. Teď už víme, co to je. Je to Helsingese. Je to společnost se sídlem v Bavorsku hned za Mnichovem. Není to zas tak přísně tajné. Víme, co je to za továrnu a víme, co vyrábějí. A prodávají dva modely dronů, HF1 a X2. Něco takového. Používají umělou inteligenci. No, dávají je Ukrajinci. Ukrajina je pryč. Nejde to. Jsou tam tři různé AI komponenty a nefungují. Míra selhání při spuštění je 75%. Pokud nedokážete dron vypustit hned na poprvé, zemřete. Protože Rusové nasadili veškeré ISR, zpravodajství, sledování, průzkum a pokrývají tím oblast. A používají umělou inteligenci k rychlému vyhodnocování snímků a hledání anomálií, sledují vzorce života. Takže můžete mít příležitost, která se počítá třeba na 30 sekund až 1 minutu, abyste vyšli z úkrytu. Vypustit dron a vrátit se zpět do úkrytu, aniž by vás systém ta matice dostal. Ale pokud vyjdete ven, sestavíte dron a jdete ho vypustit a on neodstartuje a zkusíte to znovu a zase neodstartuje, jste mrtví, doslova mrtví, protože vás Rusové najdou. Zasáhnou vás Iskanderem, zasáhnou vás FB 500. Zabijí vás. Opravdu podívejte, Ukrajinci dělají to samé. Když Rusové udělají chybu, zemřou. Je to nebezpečná válka. Ale pointa je, že Rusové odvádějí lepší práci. Proč o tom tedy nevíme? Protože máme. Tohle je obrovská informační operace, kterou vyhrávají Britové a CIA. Cílem tady není jenom přesvědčit. Je těžké přesvědčit Ukrajince, že vyhrávají válku, protože znají pravdu. Oni znají pravdu. Vědí, že tu válku nevyhrávají. Vědí, že prohrávají. Operátoři dronů vědí, že jsou každý den masakrováni. 80 až 100 zkušených ukrajinských operátorů dronů je zabíjeno Rusy. Zabíjeni Rusy, protože Rusové na to přišli. Hrají tu hru lépe než Ukrajinci. Ale to, o co se Ukrajinci snaží, není přesvědčit sami sebe, že vyhrávají. Chtějí přesvědčit Rusy, že nevyhrávají, přesvědčit Rusy, že možná prohrávají. Vytvořit debatu uvnitř Ruska, která by mohla vést k problémům pro Vladimíra Putina. Všichni teď sází na 20. září, na volby do státní dumy v podstatě, aby vytlačili jednotné Rusko, vytvořili spouštěč nejistoty, viděli kolaps Putinovy popularity, aby nastal moment moskevského Majdanu. A tohle je fantazie, vlhký sen Západu od začátku této války, moment moskevského Majdanu, který by lidi zvedl. Mysleli si, že ho mají, když Prigožin a Wagner začali pochodovat na Moskvu, úplně špatně tu situaci vyhodnotili. Putin není slabý, ale Západ věří, že je slabý. To, co teďka vidíme s celou tou dronovou kampaní, je obrovské propagandistické cvičení, šíření lží, které se ozývají na sociálních sítích. Rachel, ty to víš. Podívej se teď na X. Podívej se na dominanci algoritmu. Myslím tím, že mi Richard Woodruff říká, jak jsou ty zatracené drony skvělé. Richarde, jsi mrtvý muž na pochodu. Dlouho už nepřežiješ, protože tě loví. Víš, jak to myslím. Protože jsi operátor dronů, stavíš drony. Lindsey Graham, ať mu Bůh žehná, ať odpočívá v pokoji, nebo jak se to říká. Máma říkala, nikdy nemluv zle o mrtvých. Ale Lindsey Graham jel do Kyjeva, procházel se po továrně na drony a vysílal fotky. Hej, podívejte se na mě, jak držím velký péro. Teda, jak držím velký dron? Bum, mrtvý. Neříkám, že tohle ho zabilo. Říkám, že Lindsey Graham hloupě přivedl Rusy na to místo, protože Rusové mají AI generované věci. Dívají se na každý obrázek. Nechci prozrazovat všechno, ale sakra, každý ví, co se děje. Když stavíte, pokud jste Ukrajinci, jste hloupí, jako jsou teď, protože se to musíte teprve naučit. Rusové jsou chytří, poučili se ze svých chyb. je důvod, proč mi nebylo dovoleno navštívit Rubikon. A ten důvod je, že Rusové se těžce poučili, že když naposledy někoho pustili do Rubikonu, lidé tam skutečně fotili. A pak ukrajinská AI řekla, aha, víme, kde je Rubikon. A začali na něj vysílat drony. A Rusové na to, ne, na to kašleme. Takže Scott Ritter říká, opravdu chci navštívit Rubikon. Oni na to, máme tě rádi, Scotte, důvěřujeme ti. Ale ne, nepustíme tě nikam blízko, protože Ukrajinci sledují. Nenecháme tě jim pomáhat. Kdykoliv se postaví nějaké zařízení, přijdou západní investoři. Ukrajinská výstavba a oni fotí. A ty fotky dávají na internet. Pro tebe a pro mě, protože nehledáme nějaké zapadlé staveniště spojené s prodejnami nábytku, protože takhle to tam začalo, nám je to jedno. Je nám jedno, že v rohu je jedinečné uspořádání dveří, které je unikátní pro tu budovu nebo pro několik podobných budov. Ale AI to zajímá. AI si toho všimla. A teď vystoupí Lindsey Graham. No, v pozadí je nějaká AI. Je tam malý stín dveří s červenou věcí a AI řekne, víme, kde to místo je. A ve chvíli, kdy Rusové zjistí, kde to je, odpálí Iskandery a bum, všechno je zničeno. Tohle je realita dnešní Ukrajiny. Nemohou nic udělat, aniž by je Rusové nezlikvidovali. A Rusové neudělají jen tak bum. FP1, 60 kg vysoce výbušné látky, bum. Rusové přijdou a udělají bum, bum, bum, jste mrtví. A tohle se děje každý den. Ukrajinci jsou vymazáváni z povrchu země, takže je to závod s časem. A právě teď je otázka, že na západě panuje přesvědčení, že je Vladimír Putin zranitelný, že existuje šance a oni to chápou. Víte znovu, jak k tomu vlastně docházejí? No, sledují lidi jako Ksenia Subčak, velmi známou Rusku, která se mnou dělala rozhovor, ale je velmi liberální a odráží segment ruské společnosti, který je závislý na západu, věří v západ a chce být jeho součástí. Nosí Chanel, nosí, víte, Gucci a no cokoliv dalšího. Vy se v tom vyznáte lépe než já. Nechci si z vás dělat legraci, ale o těchto věcech nic nevím. Věří, že západ je nějakým způsobem nadřazený Rusku. Nikdy nepřijali Rusko jako samostatnou civilizaci, což je něco, co Vladimír Putin za 26 let obnovy Ruska vštípil. Západ jim naslouchá. Je to jako samopropagující mytologie. Západ tvrdí, že Rusko je slabé a Rusové sami říkají, že jsou slabí. A my na to, vidíte, sami to říkají, můžeme je využít. Nemáme rádi Putina. Putin je slabý. Myslíme si, že můžeme Putina zlomit. Okamžik moskevského Majdanu. Jdeme na to. A všichni do toho skočí, protože je to jediná možnost, která jim zbývá, Rachel. Prohrávají na bojišti. Nedokážou porazit Rusy. Nevyhrávají dronovou válku. Věř mi v tomhle. Právě jsem odtamtud přijal. Byl jsem k tobě upřímný. Řekl jsem ti, že je to těžký. Nepředstírám, že Ukrajinci nedělají dobrou práci. Dělají zatraceně dobrou práci. Ruští vojáci, se kterými jsem mluvil, měli o svých ukrajinských protějšcích jen to nejvyšší mínění, protože vědí, že když udělají chybu, zemřou. To je realita. Je to teď opravdu těžká válka, ale Rusové vítězí. V ruské armádě není žádná panika. Ani mezi ruskými civilisty není žádná panika. Civilisté z Donbasu patří k nejtvrdším lidem, jaké kdy v životě potkáte. To nejsou lidé, kteří jsou ve válce od roku 2022. Válčí od roku 2014, kdy je ukrajinská vláda napadala a nazývala teroristy s tím, že jejich děti budou žít ve sklepech. V donbaském obchodě jsem si koupil tričko s nápisem Zrození pod palbou. Moje ruština je sice špatná, ale to tričko přesně symbolizuje jejich bojového ducha. Byli zrozeni pod palbou. Pochopte, že tohle tak leží už od roku 2014, teď je rok 2016. Dobře, to je jednoduchá matematika. 12 let. Pokud vám bylo v roce 2014 10 let, dnes je vám 26. Jediné, co znáte, je válka. Jediné, co znáte, je tohle. A oni to nevzdávají, Rachel. Neutíkají. Neradí to vzdát ani dělat kompromisy. Ksenia Subčaková mluví o kompromisu. Ruské matky podle ní nechtějí posílat syny umírat do války. Ale v části rozhovoru, kterou hned vystřihla, jsem se jí zeptal. Ptal jsem se, za kterou část Ruska byste zemřela? Co je pro vás to pravé Rusko? O Donbasu si to nemyslíte, ale víte, kdo ano? Lidé, kteří žijí v Donbasu, věří, že jsou Rusové. Vědí, že jsou Rusové. A jsou ochotní zemřít za to, kým jsou. A umírají. Obětují se. Nevzdávají se. Nikdy se nevzdají. A naprostá většina Ruska si myslí to též. A proto matky v Tveru, matky v Buriatské republice, matky ve Vladivostoku, matky všude řeknou, moji synové, moji manželé, moji bratři, moji strýcové půjdou do této války a vydrží až do konce, dokud tato válka nebude vyhrána. To nepochopíme, pokud tam nepojedeme. Pokud zůstaneme tady ve Spojených státech, budeme krmeni propagandistickými nesmysly, které na nás chrlí hlavní média, sociální sítě a podobně. Jeďte do Ruska a podívejte se na Rusy. Víte, přijďte a podívejte se. Podívejte se na tuto realitu vlastníma očima. A když to uděláte, pochopíte, že všechno, co vám Západ říká, je lež. To ale neznamená, že to není těžké. Jsou tam fronty na benzín? Ano, jsou tam fronty na benzín. Je tam přídělový systém? Samozřejmě, že je. Jsou lidé naštvaní? Kdo by nebyl? Nebyli byste naštvaní, kdybyste museli stát frontu na benzín, ale znamená to, že to vzdáte? Kašlu na Texas. Mám s Texasem hotovo. Utíkám z Texasu. Proč? Protože je to těžký. No naposledy, co jsem viděl, Texas vznikl z těžkých zkušeností, Alamo, víte, Goliat. Myslím, že bychom mohli pokračovat dál a dál, víte, San Jacinto. Texas vznikl z těžkých zkušeností. Je to ještě víc z těžkých zkušeností, z těch nejtěžších možných. Velká vlastenecká válka, 27 milionů mrtvých. A myslíte si, že ruský národ se té historie vzdá? Nevzdá. Proto tak tvrdě bojují za zachování své historie. Rusové nedovolí, aby někdo přepisoval ruské dějiny. To je uráží. Proč? Protože je to zásadní. Ruská historie je pro Rusko to, co je americká ústava pro Ameriku. Bojovali bychom proti komukoliv, kdo by se snažil ústavu svévolně měnit, protože to nás definuje. Ruská historie definuje Rusko, nedovolí, aby tam někdo přišel. A přepsal jejich historii. A přesto přesně to kolektivní západ právě teď dělá. Máte tu NATO, máte Evropu, máte lidi ve Spojených státech, kteří věří, že můžeme vytvořit dojem ruské slabosti. Věříme, že existuje okno příležitosti, kdy se ruský národ vzdá všeho, za čím stojí, a svrhne Vladimíra Putina, jen proto, že jsme vypustili nějaké AI poháněné četovací roboty, kteří mají webové, víte, Telegram a X kanály, které propaguje Elon Musk a další. Myslím tím, že Elon Musk tady hraje velmi nebezpečnou hru. Tvrdí, že věří ve svobodu slova, ale manipuluje s ní tím, že zahlcuje prostor lidmi, kteří lžou, prostě přímo lžou. A když tyto lži zpochybníte, jste potlačeni. Teď mi sice můj exekon ještě nezavřeli, ale řeknu vám rovnou, že jsem omezován. Asi z 90%, protože nechtějí, aby se tato zpráva dostala ven. Je mi tě líto, protože vím, že potřebuješ, aby tvá videa byla úspěšná. Bohužel, když mě pozveš, pravděpodobně ti také omezí video, protože tohle je zpráva, kterou nikdo nemá slyšet. Ale je to pravda. Celá pravda a nic než pravda. Tak mi pomáhej Bůh.
3: Přesně tak. A jsem rád, že to zmiňuješ, protože jsem si právě před začátkem tohoto rozhovoru uvědomil, že už na X nevidím zdaleka tolik tvých příspěvků jako dřív. Trochu tam změnili algoritmus a teď jsme v situaci, kdy musíš vyhledávat lidi, který aktivně sleduješ. Takže je dobré to mít na paměti, zvlášť pro lidi, kteří dostávají příliš mnoho informací z hlavních médií. Přemýšlíte, kam se poděli někteří z těchto nezávislých novinářů a tvůrců? A lidé jako vy, kteří skutečně jedou do Ruska, aby to viděli na vlastní oči, aby mluvili s lidmi přímo na místě. Vím, že odvádíte spoustu cenné práce a opravdu si vážím toho, že jste si dnes udělal čas a připojil se ke mně, abyste rozebral nejnovější události a podělil se zde o některé své postřehy. Scott Ritter, bývalý zbrojní inspektor OSN a zpravodajec americké námořní pěchoty. Určitě se podívejte na jeho práci na scottritter.substack.com, kde si ji můžete nechat posílat přímo na e-mail.
0: Tak. Naservírováno, převázáno mašlí. Žádná propaganda. Prostě logické úvahy o tom, o čem se tady celou dobu vlastně bavíme. To je přesně toto. To. Potom přijde nějaký idiot a začne vykládat nějaké nesmysly.

když ve velké vlastenecké válce rozmontovali obrovské množství různých fabrik, posunuli je za Ural a v těch strašných podmínkách vyráběli zbraně, protože jinak by to neměli kde vyrábět, protože část Ruska už ovládal Wehrmacht a museli ho zastavit. Mě by zajímalo, že aby někdo řekl jeden národ, který by toto byl ochotný podstoupit. Jeden národ, kde ženy, děti, starci, protože chlapi byli na frontě, ženy, děti, starci, nebudou se bavit o ztrátě komfortu. V naprosto otřesných podmínkách, hladový, vymrzlý, na hraně přežití, montovali, vyráběli a dodávali zbraně těm svým chlapům na tu frontu, aby tu hydru, která je ohrožovala a chtěla je zlikvidovat, aby tu hydru zastavili. A zastavili. A to neměli, řeknu, tak luxusní náskok, který vytvořil Vladimír Putin tím, že se nenechal vehnat do situace politicky, že by nasadil vojenskou sílu příliš pozdě. Co se týká Hormuzu a co se týká těchto věcí. Tady Scott Ritter trošku bych řekl, že zakulhal, jo. Ano. Trošku zafandil Donaldu Trumpovi v těch záležitostech, kdy jako kdyby ekonomicky, ale já jsem předtím vlastně tady uváděl, že pokud chtěl získat nějaké ekonomické výhody k řešení krize, která v podstatě v té Americe je neskutečná, tam se potkali neskutečné věci na konci ekonomického cyklu. Jsou už jenom peníze a dluhy. Není žádná, de facto skoro žádná výroba, kromě zbrojní výroby. Nejsou ale suroviny, nejsou zdroje. To je problém, nemají čipy. To je problém. Proč asi vydal, nebo se snaží vydat nařízení, že kdo bude mluvit o tom, že Amerika nemá rakety, ten půjde do vězení. No, protože to je pravda prostě. Opravdě se nikdy nesmí přeci mluvit. Kdyby měli ty rakety, tak ať si o tom každý říká, co chce, ne? A to je to, že oni je nemají. Je to patová situace pro Ameriku, kdy za velice nepříjemných a tragických a fatálních okolností ztrácí svoji dominanci nad světem. Konečně, řeknu. A to jenom proto, že ten problém sami vynutili tím, jak se chovali ke zbytku světa. Pochopitelně je to o celém kolektivním západu. Jak se chovali ke zbytku světa, tak momentálně sklízejí. Oni si mysleli, že nebude, kdo by jim vystavil účet totiž. Oni si mysleli, že v tom chaosu, zmatku a zmaru, který vyvolají po celé planetě, nebude nikdo tak silný, aby jim šel vystavit účet. No. Ale on se našel. Jsou to země BRICSu právě. A je to, a vojensky jsou to právě ty čtyři země, které budou čistit svět od nacismu a satanismu. Rusko, Bělorusko, KLDR a Čína. To, že Irán by mohl ztratit podporu Číny a Ruska, tady je potřeba ještě vzít potaz a v úvahu, že to není o tom, jestli ano, země BRICSu potřebují stabilitu ve světě.

Jenomže je to právě Amerika a kolektivní západ, který intenzivně pracují na té nestabilitě. A protože to nejde opravit, tak se to musí zničit, uříznout a zadupat do země. Protože riziko je obrovské, riziko je velké. Takže tady bych trošku Scotta ne opravil, ale doplnil. On nechtěl být až tak odvážný, aby ještě propojil tyhle věci. A žádný Ježíš Kristus nikomu, prosím vás, nepomůže. Tady se hraje úplně něco jiného, tady se hraje jiná hra. Tady přeci máme vzestupné záležitosti, je to ukončení veškerých válečných sporů, je to očista od dravců, zničení těch parazitů, kteří si dali za cíl zničit lidstvo jako takové. No tak to pozor, tak to teda karta se obrátila. Na duchovní úrovni je to celé rozhodnuté. Je to stejné, jako když proběhla ta řeknu magická bitva, ve které zvítězil Stalin, Rusko, Sověti. A pak už jenom následovala porážka nacistů. Takže Vladimír Putin nebude váhat využít pozici, ve které je, společně se svými spojenci, aby tady zase nechali kvasit pro nějakou třetí, čtvrtou generaci nějaký nácky a satanisty, aby se opět mohli zmocnit světa. No tak to ne teda. Tentokrát to bude jiná káva, která se bude vařit a podávat. To nebude jaltská konference, to nebude o zaprodancích, kteří nejdřív všechno spustili, zafinancovali, provedli a potom se chtěli dostat mezi a dostali se mezi osvobozující, mezi vítězné mocnosti. Tak, aby mohli ukrýt ty, kteří splodili, vypracovali je do pozic a pracovali pro jejich imperiální zájmy. Ty fašouny, kteří vedli třetí říši. Takže, sorry, to už nebude. Reich nebude. No, chce nechce, ať se jim to líbí nebo ne, dostanou, co si zasloužejí. Bude to mít pochopitelně ještě nějaký průběh. Vidíme to tak, že jaksi založený klub těch, kteří mají bohatnout na krvi a zoufalství válčících a napadaných, ať už jsou to Izrael nebo USA, tak Donald Trump si z toho udělal jakousi lobbystickou poradnu pro nejužší kruh investorů, který mu má zaručit, že bude bohatnout on a spolu s ním mohou bohatnout další a musí si ale zaplatit členství v klubu. Kam se hrabe Epstein a další, tak tady to bez okolku. Jo, a propo, součást operace bude zahrnovat taky výstupy z Epsteinových spisů. Operace bude zahrnovat pochopitelně celosvětový obchod s dětmi, s adrenochromem, obchod s lidským masem. To je mezi satanisty velice oblíbená záležitost. Já mám tady malý článek. Malý, ale strašný článek. Jo. Pochopitelně, že jo. Máme tady kauzy, jako je nehoda Filipa Turka a tak dál.
To nechme stranou, protože tam ještě nemáme rozhodnutí. Jsem zvědavý, jak na to budou reagovat ti zoufalci, kteří vždycky všechno zpochybňují. Máme tady prolhanýho prezidenta. Máme tady čím dál tím ve větších kauzách se zmítající opozici. Prostě máme tady docela brutálně vyvíjející se situaci v usvědčování těch šmejdů v těle těch všech záležitostech. Šmejdů, kteří by rádi někomu tady ještě vysvětlili, jak to má dělat. Jo. No, to asi těžko. Mám tady totiž článek, a teď nevím přesně kde, o kapslích s lidským masem. To si můžete koupit normálně kapsule, takové ty, jak jsou léky a různé takové to záležitosti. Tak se v kapslích prodává i lidské maso. To je, když bez toho nemůžete, sušené, pochopitelně. Když bez toho nemůžete bejt, no tak kde to máte si obstarat? Chudinky malý. No. Tak bohužel na to tyko nějak nemůžu narazit, možná asi líp. To byl ten rozhovor. Legendární rozhovor z roku 2022, tady to mám. Kapsle s lidským masem byly objeveny v Jižní Koreji. Byly objeveny a zabaleny tisíce kapslí obsahujících práškové maso z těl zemřelých kojenců. To je současný svět. Bude zúčtováno o chemických a biologických zbraních. Všecko je zdokumentované. Bude účtováno o genocidě páchané nejenom náckama a satanistama na Ukrajině, ale v Africe. Bude pochopitelně do toho spadat vyúčtování a zúčtování s tou vojensko-agenturní kauzou COVID. To bude všecko jako jeden balíček toho, co tady ty šmejdi na nás připravili. No ale my se budeme muset loučit, protože Helenka už je připravená, no a já pochopitelně pustím písničku a po písničce už vás předám do její péče. Takže pátek Hovory při víně pomalu končí, Petr Václav se s vámi bude loučit a vy pochopitelně máte šanci o tom všem přemýšlet, také si to dohledat a nějakým způsobem to přechroupat. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, užívejte léta a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi od mikrofonu tady ze studia Midgard v pátek 7. srpna 2026, jak jinak než Petr Václav.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Maelovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. Ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu. Urban Renewal Project. Projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi. To už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, pardon, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují za druhého Seržanta Pepře, a my si poslechneme písničku o šťastné budoucnosti, kde nás čeká umělá inteligence, a minulosti, která však stále trvá.

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tadyhleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další. Na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles. Což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

Charles Eisenstein, posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 12. Ekonomie negativního úroku. Dluh může trvat na věky, bohatství nikoliv, protože jeho materiální stránka podléhá destruktivním silám entropie. Frederick Soddy. Představte si, že já mám 12 bochníků chleba a vy máte hlad. Tolik chleba nesním, než stvrdne, takže vám rád nějaký ten pecen půjčím. Vezměte si těhle 6 bochníků, nabízím, a až chleba budete mít, můžete mi 6 čerstvých bochníků vrátit. Já vám dám 6 čerstvých bochníků nyní a vy mi dáte 6 čerstvých bochníků příště. Není důvod vám chléb nedat nebo chtít, abyste za jeho půjčení zaplatili, protože obavíme, že v každém případě chleba brzy stvrdne. Ve světě, kde se věci, jež potřebujeme a používáme, kazí, se sdílení stává něčím přirozeným. Lakomec bude nakonec sedět sám na hromadě stvrdelého chleba, zrezivělých nástrojů a schnilého ovoce a nikdo mu nepomůže, protože ani on nikomu nepomohl. Jenže dnešní peníze nejsou jako chléb, ovoce či jakýkoliv přírodní předmět. Jsou osamělou výjimkou z přírodního zákona návratu, zákona života, smrti a znovuzrození, který říká, že všechny věci se nakonec vrátí tam, kde vznikly. Peníze se v průběhu času nekazí, ale kvůli své abstrakci od materiálnosti zůstávají neměnné, ba dokonce díky úroku v průběhu času exponenciálně rostou. Peníze velmi úzce spojujeme s já, jak naznačuje slovo můj. Své peníze chápeme téměř jako součást sebe sama a proto, když nám je někdo ukradne, máme pocit, že nás oškubali. Takže peníze narušují nejen přírodní zákon návratu, ale také spirituální zákon věčné proměnlivosti. Sami sebe udržujeme v klamu, když něco, co trvá a časem se zvětšuje, spojujeme se svým já, tedy s něčím, co stárne, umírá a vrací se do půdy. I když všichni víme, že tomu tak není, nějak si představujeme, že když přibývá bohatství, přibývá i nás samotných a my můžeme nabýt nezničitelnosti peněz. Schraňujeme si je na stáří, jako bychom se tím mohli ochránit před vlastním zánikem. Co by se s penězi stalo, kdyby se podobně jako všechny ostatní věci rozpadaly a vracely se ke svému zdroji? Připoutali jsme exponenciálně rostoucí peníze k sobě a ke světu, ale ani my, ani svět není exponenciální. Není ani lineární, nýbrž cyklický, jak jsem již popsal. Výsledkem je soupeření, nedostatek a hromadění bohatství. Odpověď na otázku, co se stalo s tou krásnou myšlenkou zvanou peníze, jež mají schopnost spojovat lidské dary s lidskými potřebami, musíme do značné míry hledat v úroku a v lichvě. Avšak lichva jako taková není jevem izolovaným, jenž by mohl být jiný, jen kdybychom se v jistém okamžiku jeho vývoje rozhodli moudřeji. Lichva je nezvratitelně svázaná s naším pocitem jáství, s odděleným já v objektivním vesmíru. Jehož vývoj probíhá souběžně s evolucí peněz. Není náhodou, že ve starověkém Řecku ve vysoce monetizované společnosti se také zrodil moderní koncept člověka jako individua. Tato hluboká vazba mezi penězi a bytím představuje dobrou zprávu, protože lidská identita dnes prochází hlubokou proměnou. Jaký typ peněz se bude hodit k novému, propojenému já a ke světu, v němž si stále častěji uvědomujeme realitu vzájemného spojení, toho, že více pro tebe je také více pro mě? S ohledem na určující roli úroku je třeba jako první měnovou alternativu zvážit systém,
který úrok zruší, nebo dokonce přinese jeho opačné účinky. Vždyť, jestliže úrok způsobuje soutěživost, nedostatek a nerovnost, neměl by jeho opak vytvářet spolupráci, hojnost a komunitu? A jestliže úrok představuje zisky z krádeže společných statků, k nímž docházelo v dávné minulosti a která stále trvá, nevedl by opak úroku k obnově společenských statků jako společného bohatství? Jak by takový opačný úrok vypadal? Jaké by to byly peníze, které by podobně jako chléb v průběhu času ztrácely svou hodnotu? Jinými slovy, byly by to peníze, které se kazí, rozkládají, jejichž hodnota klesá tím, že podléhají záporné či mínusové úrokové sazbě, známé také jako demuráž či demurážní poplatek. Kazící se měna je jednou ze základních myšlenek této knihy, ale než vyložím její historii, využití, ekonomickou teorii a důsledky, rád bych se krátce zmínil o pojmu rozklad. Protože někteří lidé mi radili, abych se mu kvůli jeho negativním souvislostem vyhnul. Proč rozklad vypadá jako něco špatného a uchovávání jako cnost? Takový postoj má opět svůj původ v příběhu vzestupu, v němž je osudem lidstva překonat přírodu, triumfovat nad entropií, chaosem, úpadkem a vybudovat spořádaný svět, vědecký, racionální, čistý a kontrolovaný. Ten doplňuje spiritualita oddělení, v níž nemateriální, věčná, nesmrtelná božská duše přebývá v pomývém, smrtelném a profánním těle. Takže jsme se snažili přemoci tělo, dobít svět a procesy úpadku pozastavit. Bohužel s tím jsme také pozastavili širší proces, jehož součástí je i rozklad, obnovování, znovuzrození, neustálý koloběh a vývoj ve spirále stoupající k mnohem obsážnější integrované složitosti. Naštěstí příběhy oddělení a vzestupu se blíží ke svému konci. Je na čase znovu vyzvednout krásu a nevyhnutelnost rozkladu, jak v myšlení, tak v naší ekonomice. Historie a souvislosti. Rané formy komoditních peněz jako obilí či dobytek zcela jistě podléhaly rozkladu. Obilí hnilo, dobytek stárnul a umíral. A dokonce i zemědělská půda, pokud nebyla obdělávána, se znovu stávala divočinou. Existovaly také peněžní systémy kovových mincí, které se blížily fenoménu rozkládání tím, že obsahovaly určitý druh zabudované sazby záporného úroku. Příkladem, který k tomu nemá daleko, byl systém brakteátových mincí, široce používaný ve středověké Evropě, kde se měna pravidelně stahovala z oběhu a poté přetavovala na mince s nižší hodnotou. V Anglii saští králové vydávali každých 6 let nové stříbrné pence, 3 za každé 4 stažené z oběhu, přičemž odpisová sazba činila asi 4% ročně. Velmi účinně tak pokutovali hromadění peněz a namísto toho podporovali jejich oběh a investování do produktivního kapitálu. Když jste měli více peněz, než jste dokázali využít, raději jste je půjčovali, dokonce i na nulový úrok, protože pokud jste mince drželi příliš dlouho, ztráceli na hodnotě. Všimněte si, že výsledkem tohoto systému nebyl pokles peněžních zásob, protože vladař nejspíš napumpoval rozdíl zpátky do ekonomiky, aby pokryl své vlastní výdaje. Tento záporný peněžní úrok byl tedy jakousi daní. Průkopnickým teoretikem měny, založené na demuráži, byl německo-argentinský podnikatel Silvio Gesell, který je nazýval svobodnými penězi, Freigeld. Já toto označení na jeho počest přebírám. Systém, který navrhl ve svém hlavním díle Přirozený ekonomický řád, The Natural Economic Order, měl používat papírové oběživo, kupony,
na které byla pravidelně nalepována známka v ceně rovnající se malému podílu hodnoty celého kuponu. Tím se k peněžnímu majetku šikovně připojovaly náklady na údržbu měny. Podobně jako jakákoliv jiná fyzická komodita se takové peníze kazily. V míře určované hodnotou známek nezbytných k udržení platnosti měny. Například jestliže dolarová bankovka vyžadovala každý měsíc nalepení známky v ceně 1 centu, aby si zachovala svou hodnotu, ročně se její hodnota snižovala o 12%. Gesell se k této myšlence měny založené na demuráži dostal jiným způsobem než já. Psal svá díla v době, kdy téměř nikdo nespochybňoval, že ekonomický růst je pozitivní. A ačkoliv byl velkým vizionářem, nikdy, pokud je mi teda známo, nepochyboval o tom, že země či technologie se vždycky dokážou růstu přizpůsobovat. Zajímala ho především náprava tehdejšího nerovného a nespravedlivého rozdělování bohatství, nevídaná chudoba uprostřed nevídané hojnosti. Přičítal chudobu obrovsky nespravedlivé výhodě, kterou měli vlastníci peněz, ti vlastnili komoditu, již je možné hromadit, a která současně přináší další peníze. Jiné komodity, snad s výjimkou půdy, se nedají hromadit stejným způsobem jako zlato či další měny, protože hníjí, rezivějí nebo se rozpadají. Mohou být uloupeny, zastarávají, vyžadují náklady na skladování a dopravu a tak dále. Gesell zapsal. Zlato není v souladu s vlastnostmi našeho zboží. Zlato a sláma, zlato a benzín, zlato a guano, zlato a cihly, zlato a železo, zlato a kůže. Propast mezi nimi dokáže překlenout jen nějaká divoká fantazie, monstrózní halucinace nebo doktrína hodnoty. Komodity jako takové, slámu, benzín, guano, i to ostatní můžeme bezpečně směňovat pouze tehdy, když je každému lhostejné, zda vlastní peníze nebo zboží. A to je možné pouze tehdy, když peníze trpí stejnými vadami jako naše produkty. To je zřejmé. Naše zboží hníje, kazí se, láme se, rezaví, takže pouze když peníze mají stejně nepříjemné ztrátu zahrnující vlastnosti, mohou účinně podněcovat rychlou, bezpečnou a lacinou směnu. Protože takovým penězům by nikdo nikdy nedal přednost před zbožím. Pouze peníze, které zastarávají jako noviny, hníjí jako brambory, rezaví jako železo, vypařují se jako éter, jsou schopné obstát ve zkoušce stát se nástrojem směny brambor, novin, železa a éteru. Protože takovým penězům prodávající ani kupující přednost před zbožím nedá. My se pak vzdáváme svého zboží za peníze jen proto, že peníze potřebujeme jako směnný prostředek, nikoli proto, že z jejich vlastnictví očekáváme nějakou výhodu. Stejně jako v Gesellově době, i my dnes dáváme penězům přednost před zbožím. Možnost nechávat si pro sebe prostředek směny dovoluje držitelům peněz účtovat úrok. Vůči držitelům reálného kapitálu zastávají privilegované postavení, jež ještě více vynikne ve srovnání s těmi, kteří prodávají pouze svůj čas. A pokud tak nečiní, ztrácejí plných 100% svého kapitálu. Výsledkem je rostoucí nerovnost bohatství, protože poplatek vlastníkům peněz v podstatě platíme všichni. Jeho názor vede k myšlence, že je vůči nám nespravedlivé platit za pouhé prostředky. Díky nimž se směna uskutečňuje. Gesell se domníval, že úplně postačí touha něco směňovat. Jestliže mám něco, co vám nabízím, protože vy to potřebujete, proč bychom měli platit za prostředek dávání a přijímání? Proč bychom měli platit za privilegium dostávat dary? To je jeden z důvodů, proč si Gesellovi peníze zaslouží přívlastek svobodné. Jak uvidíme, úvěrový systém založený na znehodnocované měně umožní půjčky s nulovým úrokem. Půjčky musíme splácet pořád, ale už nemusíme platit za jejich poskytování. V tomto smyslu se peníze stávají svobodnými.
Gesell obhajoval znehodnocování měny jako prostředek pro oddělení peněz, co by uchovatele hodnoty, od peněz, co by prostředku směny. Penězům už by se neměla dávat přednost před hmotným kapitálem. Představoval si, že výsledkem bude ukončení umělého nedostatku a ekonomické krize, k níž dochází, když existuje množství zboží určené ke směně, ale lidé na ně nemají peníze. Jeho návrh by peníze nutil obíhat. Vlastníci peněz by už neměli důvod stahovat je z ekonomiky. Čekat na nedostatek tak velký, až vznikne situace, kdy návratnost skutečného kapitálu přesáhne úrokové sazby. To je druhý důvod, proč takové peníze nazývá svobodnými. Peníze osvobozené od kontroly bohatými by volně obíhaly, místo toho, aby se hromadily v obrovských, nehybných rezervách, jak to dělají dnes. Gesell spatřoval ve vlastnictví peněz, jež přinášejí úrok, brzdu prosperity. Jakmile je zboží tolik, že se návratnost kapitálových investic sníží pod minimální úrokové sazby, vlastníci peněz je odmítají investovat. Peníze určené k transakcím zmizí z oběhu a začne hrozit známá krize z nadvýroby, doprovázená paradoxním nedostatkem zboží pro většinu lidí. V roce 1906 byl peněžní systém zcela jiný než dnes. Většina měn byla přinejmenším teoreticky stabilní, byla kryta drahými kovy, a tak široké rozšíření úvěrů na úkor měnové báze, jaké máme dnes, neexistovalo. Gesell chápal úvěr jako náhražku peněz, způsob, jakým mohou podniky provádět transakce, když se měny nedostává. Jenže dnes jsou úvěr a peníze téměř totožné. Současná ekonomická teorie pohlíží na používání úvěru v roli peněz jako na pozitivní vývoj, částečně proto, že umožňuje zvyšovat a snižovat peněžní zásoby v souladu s potřebami z prostředku směny. Avšak, jak jsme viděli, úvěr přinášející úrok nejenže reaguje na růst peněžní ekonomiky, on tento růst také podněcuje a navíc je ve své současné podobě stejným předmětem nedostatku, jakým byly v Gesellově době peníze. Gesellova myšlenka v druhé polovině 20. století, už prakticky neznámá, měla ve 20. a 30. letech mnoho následovníků a ovlivnila tak význačné ekonomy, jakými byli Irving Fisher a John Maynard Keynes. Fisher Gesellovy myšlenky ve Spojených státech nadšeně propagoval a Keynes na něj pěl nezvyklou chválu, když ho nazval nespravedlivě opomíjeným prorokem. A jeho dílo hluboce originálním. V neklidné době po první světové válce se Gesell dokonce stal ministrem financí v nešťastné Bavorské republice Rad, která však netrvala ani měsíc. Gesellův přítel vydával ve 20. letech peníze v podobě certifikovaných kolků nazývané VR, které obíhaly v Německu, ale příčinou jejich vzniku v Německu i jinde byla hlavně ekonomická krize. V osobním životě i v životě společnosti málo kdy dojde ke skutečné změně, dokud nenastane nějaká krize. V roce 1931 se jeden důlní inženýr rozhodl znovu otevřít svůj úhelný důl s tím, že dělníky bude platit v měně VR. Protože také souhlasil, že uhlí bude prodávat za tyto poukázky, které mohl ve městě používat každý, přesvědčil místní kupce a obchodníky, aby veru přijímali. Hornické město rozkvetlo. Za rok skoro 1000 obchodů napříč celým Německem přijímalo veru jako platidlo a banky začaly v této měně zakládat vklady. Tím se měna dostala do centra pozornosti. Atmosféra houstla. Německá vláda se pokusila veru soudně prohlásit za nezákonnou a když se jí to nepodařilo, prostě ji mimořádným výnosem zrušila. Následujícího roku rakouské městečko Wrgl, vážně postižené hospodářskou krizí, dalo do oběhu vlastní oznámkované poukázky inspirované Gesellem a úspěchem Wery. Podle všeho měli peníze z Wrglu značný úspěch. Lidé vydláždili cesty, postavili mosty a splatili spožděné daně.
nezaměstnanost výrazně poklesla a ekonomika vzkvétala, což vyvolávalo pozornost okolních měst. Starostové a úředníci z celého světa začali Wergel navštěvovat, až podobně jako v Německu ústřední vláda peníze z Werglu zrušila a městečko se opět propadlo do krize. Vera i Werglovské oběživo nesli demurážní poplatek v hodnotě 1% měsíčně. Tehdejší zprávy přičítali značnou rychlost oběhu těchto měn právě demuráži. Akumulace majetku se stala břemenem, nikoli prostředkem generujícím úrok, i růst, podobně jako když majetek zatěžuje kočovné lovce a sběrače. Jak argumentoval Gesell, penězům, co by uchovatelům hodnoty, které mají vlastnosti snižující jejich hodnotu, se nedává přednost před komoditami. Přesto není možné dokázat, že oživující účinky těchto měn jsou důsledkem demuráže a nikoli zvýšení peněžních zásob či výhod plynoucích z toho, že, jako v případě města Wergel, šlo o měnu místní ekonomiky. Další peníze, které se objevily zhruba ve stejné době a používají se stále, je Vir ve Švýcarsku. Měnu vydává jedna družstevní banka a peníze jsou kryté vzájemným souhlasem členů banky přijímat ji jako platby. Měnu založili přívrženci Gesslových teorií a původně nesla demurážní poplatek, který byl v období velmi vysokého růstu po druhé světové válce zrušen. Jak vysvětlím, v prostředí vysokého růstu je záporný úrok nezbytný. V dnešní době, kdy se růst blíží ke svému chaotickému konci, záporný úrok opět získává na přitažlivosti. Ve Spojených státech bylo na začátku 30. let vydáváno mnoho druhů tzv. Nouzových měn. Národní měna se v průběhu epidemického pádu bank vypařovala a občané i místní vlády vydávali vlastní peníze. Výsledky nebyly jednoznačné a jen málo z těchto peněz následovalo Gesslův vzor. Místo týdenních či měsíčních poplatků nouzové měny raději spoplatňovali jednotlivé transakce. Výsledek byl opačný než u demuráže, protože poplatek spíše trestal oběh peněz než jejich hromadění. Přesto v roce 1933 alespoň stovka měst připravovala vydání vlastního kolkovaného oběživa, mnoho z nich podle Gesslova vzoru. Kromě toho, jak sněmovna reprezentantů, tak i senát navrhli zákon podporovaný Irvingem Fisherem, podle kterého byla vydána miliarda celonárodních kolkovaných poukázek vyměnitelných za zboží či hotovost. Tato měna i mnoho dalších měli daleko vyšší demuráž 2% za týden, čímž by se sami v průběhu jednoho roku zlikvidovali. Bylo to něco úplně jiného než Werglovské peníze i většina podobných moderních návrhů. Nicméně tento návrh dokládá, že o základní myšlence se velmi vážně uvažovalo. Uvádím výňatek z Bankhead Pettengillova dodatku k Costigan-Lafoletovu zákonu o snížení nezaměstnanosti. S5125 z roku 1933. Minister financí je zodpovědný za ražbu a tisk měny Spojených států v podobě známkovaných peněžních certifikátů. Řečené certifikáty budou mít jmenovitou hodnotu 1 dolaru a emise bude limitována částkou 1 milionu dolarů. Řečené certifikáty budou mít velikost umožňující nalepovat na rubu poštovní známky. Na líci bude vytištěno následující vysvětlení. Tento certifikát je zákonným platidlem v hodnotě 1 dolaru pro platby všech dlužních částek a veřejných i soukromých poplatků, celních a dovozních poplatků a daní za podmínky, že k datu jeho vydání budou na certifikátu nalepené 2-centové poštovní známky pro veškerá data před datem vydání, určená pravidly na rubu tohoto certifikátu. O senátním zákoně 5125 se nikdy nehlasovalo a o měsíc později, poté, co vydal nový úděl, New Deal,
Roosevelt vládním nařízením všechny nouzové měny zrušil. Podle Bernarda Lyatara prezident tyto místní a státní měny nezrušil proto, že by neměly pozitivní vliv na ukončení velké hospodářské krize, ale proto, že by znamenaly určitou ztrátu moci ústřední vlády. Dnes jsme na pokraji podobné krize a před námi je podobná volba mezi dočasným uchováváním starého světa skrze sílící centralizovanou kontrolu nebo vzdáním se kontroly a vstupem do světa nového. Nedělejte si iluze. Důsledky systému s negativním úrokem budou dalekosáhlé a budou mít ekonomický, sociální, psychologický a duchovní rozměr. Peníze jsou v naší civilizaci natolik podstatné a natolik určující, že by bylo naivní doufat, že jakákoliv civilizační změna se obejde bez jejich hluboké proměny. Moderní aplikace a teorie. Myšlenky spojované se záporným úrokem, tak populární na začátku 20. století, ležely ladem 60 let. Nyní znovu ožily, protože přetrvávající nízký růst ničí jistoty uplynul.

běžný keynesiánský lék v podobě fiskálního stimulu. Nahradili výdaje ochabujících spotřebitelů vládními výdaji. Ekonomický stimul Baracka Obamy byl keynesiánským opatřením, ale v rámci tohoto paradigmatu velmi nedostatečným. Od té doby jsou vládní výdaje na celém světě stále vysoké. Přestože míry hospodářského růstu zůstávají hluboko pod úrovní poválečné éry. V důsledku krize z roku 2008 si myšlenka záporných úrokových sazeb díky problému nulové dolní meze našla cestu do hlavního proudu ekonomického myšlení. Zpočátku byla diskuze na toto téma slabá. Můj průzkum v roce 2010 přinesl jen pár výsledků. Stáť od jednoho ekonoma Fedu, článek v New York Times od jednoho harvardského profesora ekonomie a další jeho článek v časopise The Economist. Kdykoliv jsem se o záporné úrokové sazbě zmínil před ekonomy z praxe, obraceli oči v sloup. Jak se od té doby časy změnily? Dnes je mainstreamový finanční tisk plný článků o záporném úroku, protože několik centrálních bank, především Japonská banka a Evropská centrální banka, menší záporné sazby zavedly. A navíc není mnoho vlivných politických činitelů, kteří by věřili, že by se úrokové sazby vůbec kdy vrátily do normálu, kolem 5%. Pokaždé, když se Fed nebo ECB pokouší normalizovat své sazby, akciové trhy se zblázní a přinutí Fed ustoupit. Zdá se, že vstupujeme do nové éry. Od roku 2020 jsou záporné sazby jen zlomek procentního bodu pod nulou. I v zemích, které nemají záporné sazby, jsou úroky historicky stále velmi nízké. Při ekonomickém růstu by normálně měly být alespoň 5 až 7 %, což by ponechávalo centrálním bankám volnost snižovat je v případě recese a o 5 třeba a nebo i více procent. Protože nyní začínáme na 2 %, na nule nebo i níže, až udeří příští recese, bude muset jít přirozená reakce ještě hlouběji do záporného území. Když keynesiánská pobídka neuspěla, hlavně z důvodu stenčování společných statků, jak jsem o tom psal dříve, zaměřila se pozornost na daleko radikálnější řešení. V současné době se ekonomika mírně zotavuje a falešná naděje na to, že návrat do normálu je stále ještě možný, přetrvává. Avšak různé formy společného kapitálu se téměř vyčerpaly, takže pravděpodobně půjde jen o anemické oživení a normální stav bude mizet v dáli. Knihu jsem psal v roce 2010 a od té doby se poslední dvě věty potvrdily. Od roku 2012 se světový HDP pohybuje mezi 2,5 až 3 %, což je asi polovina ve srovnání se 60. lety. K prvnímu viditelnému selhání keynesiánské pobídky došlo v Japonsku, kde se ani masivním infrastrukturním výdajům nepodařilo ekonomický růst oživit. V průmyslově vyspělých zemích pro další domácí růst prostor neexistuje. Za posledních 30 let se řešením v podstatě stal import růstu z rozvojových zemí tím, že se zpeněžují jejich sociální a přírodní společné statky, čímž dále narůstá naše vlastní dluhová pyramida. Toto zpeněžování může mít různé podoby. Dluhové otroctví, kdy je národ donucen změnit svou naturální produkci a soběstačnost na komoditní výrobu, aby byl schopen splácet půjčky v cizině, nebo dolarovou hegemonii, v níž vysoce produktivní země jako Čína nemají jinou možnost, než financovat soukromý i veřejný dluh Spojených států, protože co jiného by s obchodním přebytkem dolarů dělali. Jenže nakonec musí i řešení v podobě importu růstu selhat, protože rozvojové země i celá planeta
dosáhnou stejných omezení

jako země vyspělé. Oficiální ekonomické statistiky tajily, že západní ekonomiky měly v posledních 30 letech nulový růst. Jakýkoliv růst k němuž došlo, pocházel většinou z takových záležitostí jako realitní bubliny, vězeňský průmysl, výdaje na zdravotní péči, pojišťovací a finanční služby, náklady na vzdělání, zbrojní průmysl a tak dále. Čím jsou tyto oblasti dražší, tím vyšší předpoklady ekonomického růstu existují. Tam, kde k růstu docházelo, například v případě internetu, jde vlastně většinou o skrytou formu importovaného růstu. Zisky z internetu pocházejí většinou z prodeje a reklamy, nikoli z nové výroby. Stále účinněji promazáváme kolečka pásu dopravujícího zboží z Číny na západ. Rozvojové země však v žádném případě nedokážou udržovat stroj růstu v chodu navždycky. Čím více se růst zpomaluje, tím více bude nutné dostat se někam kolem nulové meze. Přestože myšlenka nalepovat známky na bankovky vypadá podivně, několik významných ekonomů nedávno přišlo z návrhy na její současné alternativy, protože většina peněz je tak jako tak elektronických. Klíčovým opatřením je nějaký druh zdanění likvidity, jak navrhl Irving Fisher už v roce 1935, nebo analogický záporný úrok na vklady ve federální rezervě. S takovým návrhem přišel Willem Bitter, někdejší profesor ekonomie a později hlavní ekonom Citibank, v jednom článku z roku 2003 v časopise Economic Journal a pak ještě ve Financial Times v roce 2009, viz bibliografie. O negativním úroku hovořil také harvardský profesor ekonomie Greg Mankiw a bývalý prezident americké ekonomické asociace Robert Hall. A dokonce se jim zabývali i ekonomové federální rezervy. Od prvního vydání této knihy nastala exploze akademického výzkumu o záporném úroku. Zdaleka to už není jen okrajová myšlenka. Fyzická měna bude muset samozřejmě procházet stejným znehodnocováním jako rezervy. Jinak by lidé prostě hromadili hotovost. Namísto těžkopádného nalepování známek na poukázky by se toho dalo dosáhnout různými metodami. Opatřit oběživo magnetickými pásky se zakódovaným lhůtami vypršení. Nebo za druhé, nahradit hotovost dluhopisy na ručitele se zápornou úrokovou sazbou. Nebo je tak začít pronajímat. Za třetí, oddělit hotovost od oficiální zúčtovací jednotky, takže uložená hotovost by se časem měnila ve stále menší objem elektronických peněz. Například při negativní sazbě 5% bych měl při uložení 100-dolarové bankovky 1. ledna na účtu připsáno 100 dolarů, kdybych ale čekal až do 31. prosince, měl bych na účtu připsáno 95 dolarů. A kdybych čekal další rok, měl bych 90,25 dolarů. Dejme tomu, že každých pár let by se vydávala nová měna s plnou hodnotou. Další možností by bylo zrušit veškerou oficiální fyzickou měnu, což by ohromně zvýšilo moc vlády, protože každá elektronická transakce by mohla být kontrolována. Ačkoliv tato možnost všem, včetně mě, kdo cítí ostražitost před státním dozorem, nahání hrůzu, moje odpověď zní, na to už je příliš pozdě. Již dnes se téměř všechny důležité transakce provádějí elektronicky s pozoruhodnou výjimkou transakcí, do nich jsou zapojeny nelegální drogy. Hotovost se rovněž široce využívá v šedé ekonomice, když se lidé chtějí vyhnout daním, což je motiv, který by zmizel, kdyby se zdanění přesunulo z příjmů do zdrojů, jak navrhuji. Navíc neexistuje žádný důvod, proč by se vedle oficiální měny založené na záporném úroku nemohlo dařit měnám neoficiálním. Transakce v nich prováděné by probíhaly mimo dohled centrální vlády. Komunity, jež by je používaly, by sami rozhodovali o tom, na jaké úrovni chtějí uchovávat záznamy o pohybech této měny.
lidé, kteří působí výhradně v místní ekonomice, například hippies, příslušníci hnutí za návrat k půdě a další, které mám rád, by vedli ekonomické životy, které by byly pro centrální úřady neviditelné. Avšak existují důvody pro to, aby veškeré transakce a finanční záznamy byly přístupné nejen vládám, ale všem lidem. V obecné rovině byla otevřenost, snaha učinit dohled veřejný a všudy přítomný, navrhována jako opatření proti státnímu dozoru a s rozšířením videokamer v mobilech, hracích konzolích a jiných zařízeních k ní dochází již v současné době. Když bude činnost vlády otevřená lidem a stejně tak i činnost lidí vládě, budeme mít opravdu otevřenou společnost. Chci zdůraznit, že tyto návrhy na moderní záporný úrok jsou proveditelné. Zatímco geseliánská měna oznámkovaných poukázek vypadá jako anachronická blouznivá fantazie, která by způsobila obrovský ekonomický rozvrat, uvalení nějakého poplatku na rezervy by nevyžadovalo téměř žádnou novou finanční infrastrukturu. Ve skutečnosti je to tatáž cesta, již se monetární politika již vydala. Federální rezervy centrálních bank ani samotného bankovního systému by se takový poplatek nedotkl. Samozřejmě, že by následně docházelo k hlubokým změnám, ale byly by to změny evoluční, které by společnost ušetřily rozvratu nefunkčního finančního systému a nastartovaly by vznik nového systému. Jak jsem napsal v 5. kapitole, posvátná ekonomie je součástí zcela odlišného typu revoluce, totiž transformace, nikoli čistky. Centrální banky koketují se záporným úrokem od roku 2009, kdy ho zavedla Riksbank, švédská centrální banka, když na rezervační vklady uvalila poplatek 0,25%. Nasledovaly centrální banky Dánska, Švýcarska, Evropské unie a Japonska. Jejich sazby se od nuly nepatrně lišily. Nejvíce švýcarská banka se sazbou minus 0,75%. Ale oprávněnost dosavadního snížení sazby také naznačuje, že je možné zajít ještě dál. V čem spočívá tato oprávněnost? Pokud vím, mainstreamoví zastánci záporných úroků je chápou jako dočasné opatření v době recese, které má banky donutit, aby začaly půjčovat a umožňovaly přístup k laciným úvěrům do doby, než ekonomika opět začne růst. Předpokládá se, že pak se úroky opět zvednou do kladných čísel. Jestliže však vstupujeme do ekonomiky trvalého nulového růstu či do nerůstové ekonomiky, trvalým by se mohl stát také záporný úrok. Správná úroková sazba, pozitivní i negativní, závisí na tom, zda ekonomika má růst nebo klesat. Podle starších názorů je cílem monetární politiky podněcovat ekonomický růst nebo ho zachovávat na udržitelné úrovni. Podle nových názorů se monetární politika snaží sladit základní úrokovou míru s mírou ekonomického růstu nebo nerůstu. Keynes předpokládal, že by měla být zhruba rovna přebytku úrokové míry z peněz, nehledě na kolky, nad mezní efektivitou kapitálu, jež odpovídá míře nových investic slučitelných s plnou zaměstnaností. Toto pravidlo by bylo třeba upravit, jestliže, jak navrhuji ve 14. kapitole, bychom již neměli a ani nemohli považovat plně placenou práci za pozitivní sociální dobro. Takový pohled je nevyhnutelným důsledkem vyrovnané ekonomiky a v současnosti už nás tolik nestraší. Co však Keynes navrhuje, je nastavení likvidní daně na úroveň, která bude kompenzovat překročení úroku nad průměrnou návratnost investic ve výrobním kapitálu. Jinými slovy, likvidní daň musí být nastavena tak, aby držení kapitálu nebylo výhodnější
než jeho využívání. Liberální ekonomové někdy obhajují neúplný ekvivalent demuráže, inflaci. Matematicky je inflace svými důsledky velmi podobná znehodnocování měny v tom, že podporuje oběh peněz, odrazuje od jejich hromadění a usnadňuje splácení dluhů. Avšak peníze záporného úroku mají několik důležitých výhod. Kromě toho, že nepodléhají známým inflačním nákladům na jídlo v restauraci, tkaničky, odbod a tak dále, při pevném příjmu lidi neochuzuje ani nevyvolává obvyklý riskantní scénář, kdy ceny rostou rychleji než mzdy. Tady je typická argumentace obhajující inflaci od Deana Bakera z Centra ekonomického a politického výzkumu Center of Economic and Policy Research. Jestliže je politicky nemožné zvýšit deficit, poskytuje monetární politika druhou potenciální možnost pro zvýšení poptávky. Představenstvo Federální rezervy může od programu kvantitativního uvolňování přejít k politice přímo zacílené mírné míry inflace, například 3 až 4 %, čímž učiní reálnou úrokovou míru mírou zápornou. Kromě jiného se tím zmírní obrovské břímě hypotečního dluhu, s kterým se potýkají desítky milionů majitelů domů v důsledku kolapsu hypoteční bubliny na trhu bydlení. Jak ale může Fed vytvářet inflaci v deflačním prostředí, kdy banky půjčky neposkytují? To je při předlužení a nadbytečné kapacitě největší problém s inflací, co by řešením. Kvantitativní uvolňování vyměňuje vysoce likvidní aktiva, peněžní základ, rezervy, za aktiva méně likvidní, například různé finanční deriváty. Ty ale nezpůsobí inflaci cen či mest, jestliže se nové peníze nedostanou k lidem, kteří je budou utrácet. Dokonce i kdyby Fed zpeněžil celý dluh, soukromý i veřejný, základní problém zůstává. Kvůli nulové dolní mezi byl Fed v letech 2008 a 2009 bezmocný ve snaze dostat se inflací z dluhové pasti. Ani následující roky kvantitativního uvolňování nezažehly ekonomickou konjunkturu, pouze udržovali anemický růst. Kvantitativní uvolňování přenáší peníze nulového úroku do finančních institucí, jenže ty na nich spíše sedí, než aby je investovali do ekonomiky, jestliže mají jen malou naději na návratnost kapitálových investic. Tady se opět vracíme k původní motivaci pro peníze záporného úroku. Dostat peníze do oběhu. V rezervním systému založeném na záporném úroku by se banky neměly snažit držet rezervy. Kdyby se negativní míra pohybovala v řádu 5 až 8 %, jak si představovali Gesell, Fischer a další ekonomové, banky by měly zájem půjčovat na nulový úrok, možná i na úrok záporný. Ptáte se, jak by ale potom vydělávali peníze? Vydělávali by je stejně jako dnes. Také vklady by byly předmětem záporných sazeb, pouze menších než sazby rezervních úrokových sazeb. Banky by přijímaly vklady bez výpovědní lhůty, řekněme na minus 7 %, nebo terminované vklady na třeba minus 5 %, či minus 3 %, a půjčovaly by na minus 1 %, či na 0 %. Teď vidíte, proč se musela znehodnocovat také hotovost, protože kdo by si jinak ukládal peníze na záporný úrok? Jednou z námitek vůči záporným úrokovým sazbám je, že snižují bankovní zisky kvůli zužování rozpětí úrokové sazby. Jenže sazby jsou zmenšovány umělým výtvorem současného systému, rozšiřující se rozvahou bilancí centrální banky. Známe ji jako volnou monetární politiku a ta stlačuje rozpětí sazeb. Kdyby však centrální banky uvalily poplatky na rezervy, záporný úrok by v principu provázelo kvantitativní zpřísnění, které by bankám umožňovalo zachovávat si patřičnou ziskovost.
Přísná monetární politika, zastřešující úroveň záporného úroku, by znamenala vyšší kapitálové náklady pro riskantnější investice a umožňovala by centrálním bankám vykonávat roli, která jim přísluší v ochraně ekonomiky před přehřátím v době hospodářské konjunktury. Záporný úrok rezerv je v souladu s existující finanční infrastrukturou. Jsou tu stejné trhy s obchodovatelnými papíry, stejné mezibankovní peněžní trhy a dokonce, budeme-li si to přát, stejná sekuritizace, vytváření obchodovatelně cenných papírů z objemu likvidně menších aktiv i aparát derivátů. Nezměnilo by se nic než úroková sazba. Každá z finančních institucí má vyšší cíle, než v skrytu číhat jako nějaký recesivní gen na dobu, až se bude moci naplno projevit. Platí to i pro nejvíce pomlouvanou z těchto institucí, pro srdce finančního systému Federální rezervu a další centrální banky. V rozporu se široce rozšířeným přesvědčením srdce nepumpuje krev do těla, nýbrž ji přijímá, naslouchá jí a posílá jí zpátky. Je orgánem vnímání. Podle toho, co srdce o krvi vycítí, produkuje široký soubor hormonů, z nichž některé byly objeveny teprve nedávno. A těmi komunikuje s dalšími částmi těla, když jsou tělesné buňky zasaženy exogenními hormony. Tato naslouchací, řídící role srdce nabízí velmi odlišný metaforický pohled na úlohu centrální monetární správy. Je to orgán, který má naslouchat a reagovat na potřeby systému spíše, než pumpovat do něj peníze. Předpokládá se, že Fed naslouchá tepu ekonomiky a reguluje peněžní zásoby tak, aby udržoval úrokové sazby na správné úrovni. Pumpování nových peněz do ekonomiky by se dělo stejným způsobem jako dnes. Operacemi na volném trhu nebo vládním utrácením fiat peněz podle toho, jakého druhu rent od uživatelů společných statků by se to týkalo. Obecně platí, že peníze vynaložené na demuráž musí být napumpovány zpátky do ekonomiky. Jinak by se úroveň rezerv každým rokem snižovala bez ohledu na potřebu peněz pro snadnější realizaci hospodářských aktivit. Výsledek by byl stejný jako to, co nám hrozí dnes. Prodlevy v platbách, nedostatek a hromadění bohatství. Proto pořád potřebujeme finanční srdce, jež naslouchá krvi a signálům, zda jí vytvořit více či méně. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že jestliže budou měna a bankovní vklady předmětem záporného úroku, lidé se obratí k nějakému jinému prostředku směny, k lepšímu uchovateli hodnoty, například ke zlatu nebo obchodovatelným papírům. Pokud jste přišli s touto námítkou, jste v dobré společnosti. Když John Maynard Keynes chválil Gesslovy myšlenky, napsal následující varování. Pokud by tedy peněžní bankovky měly být zbaveny prémie za likviditu prostřednictvím systému kolkování, nastoupila by na jejich místo celá řada následníků, bankovní peníze, dluhy na vyžádání, zahraniční peníze, šperky a drahé kovy obecně a tak dále. S touto námítkou se lze vyrovnat několika způsoby. Ani Keynes v ní nespatřoval nepřekonatelnou překážku, pouze obtíž, s níž Gesl nepočítal. Peníze bank by byly, jak jsem popsal výše, předmětem stejného znehodnocení jako fyzické oběživo. Okamžitě splatné dluhy vyžadují prémii za riziko, jež kompenzuje prémii za likviditu. Komodity, šperky a další mají vysoké náklady na držení zásob. Ale nejdůležitější je, že peníze jsou konec konců společenskou úmluvou, kterou si lidé prostřednictvím zákonů o povinnosti přijímat platby, cla a dalších forem konsenzu mohou vědomně zvolit a uplatňovat. Keynes uzavřel diskuzi slovy: myšlenka na pozadí okolkovaných peněz
je seriózní. Ve skutečnosti má všechno v materiální a sociální sféře náklady na držení zásob, jak upozornil Gesell na příkladu novin, brambor a dalších komodit. Stroje a zařízení se rozbíjejí, vyžadují údržbu a zastarávají. Dokonce i těch pár materiálů jako zlato a platina, které nepodléhají oxidaci, se musí přepravovat, hlídat a zabezpečovat před krádeží. Drahé kovové mince mohou být poškrábány nebo ořezávány. To, že peníze jsou výjimkou z univerzálního zákona, zákona návratu, je součástí širší ideologie výjimečného postavení člověka v přírodě. Znehodnocovaná měna proto není žádným trikem, je prostě jen uznáním reality. Když starověcí Řekové nevědomky hodnotili vlastnosti nové věci zvané peníze, vytvořili představu ducha, který nepodléhá přírodním zákonům, je věčný, abstraktní a nehmotný. Toto rozštěpení světa na ducha a hmotu a následné zacházení se světem jako s něčím, co není posvátné, pomalu končí. Končí spolu s typem peněz, který reprezentuje především toto rozštěpení. Peníze už nebudou výjimkou z univerzálního zákona pomíjivosti. Keynesová obtíž upozorňuje, jak je důležité nevytvářet umělé zásoby bohatství, které podobně jako dnešní peníze porušují přírodní zákony. Jedním z příkladů jsou vlastnická práva na půdu, jež byly historicky nástrojem stejného hromadění bohatství, jaké nám v současné době přinesly peníze. Negativní úrok na oběživo musí také doprovázet georgistické či geseliánské poplatky na půdu a vlastně na jakýkoliv další zdroj ekonomických rent. Fyzické společné statky, například půda, genomy, ekosystémy a elektromagnetické spektrum, stejně jako kulturní statky v podobě myšlenek, vynálezů, hudby a příběhů, musí podléhat stejným nákladům na držení zásob jako peníze, jinak se Keynesova obava naplní. Musíme být vděční, že pravda a logika se šťastně zbližují v tom, že společenská povinnost daná používáním společných statků se zdvojnásobuje v podobě likvidní daně na cokoliv, co se hromadí jako uchovatel hodnoty. V podstatě jde o stále stejný princip uplatňovaný na peníze či společné statky. Můžeme si ho podržet pouze, když ho budeme používat společensky produktivním způsobem. Když ho budeme jenom držet, přijdeme o něj. Ne každý by měl prospěch ze systému negativního úroku, alespoň ne v krátkodobé perspektivě. Podobně jako inflace i znehodnocovaná měna přináší zisk dlužníkům a poškozuje věřitele. Jeden komentátor píšící o inflaci to výstižně shrnul. Základní příčinou této snahy po velmi nízké inflaci je touha tříd vlastnících cenné papíry po jejich skutečné návratnosti při nerizikových investicích a vkladech. Je skandální, že by se lidem měl vyplácet reálný zisk za to, že půjčují hotové peníze centrální bance, která je tiskne. Bohatým lidem, kteří ostatně platí malé daně, by mělo stačit, že si mohou dovolit riskovat, čímž vnášejí do reálné ekonomiky investice a růst. Jestliže touží, aby část jejich portfolia byla v nerizikových vkladech, neměli by očekávat, že relativní hodnota těchto vkladů nebude klesat. Tento argument těží z dlouhé tradice Georgeova a Gesellova myšlení, z níž jsem čerpal a podle které by lidé neměli profitovat z pouhé skutečnosti, že něco vlastní. Držitelé bohatství jsou jeho opatrovníci a správci a jestliže ho neužívají ku prospěchu společnosti, mělo by toto bohatství plynout k lidem, kteří tak činit budou. Minulí revolucionáři, kteří pochopili nelegitimnost většiny způsobů akumulace bohatství, se ho snažili jednou provždy zbavit pomocí konfiskací a přerozdělování. Já obhajuji jemnější a pozvolnější přístup. Například pohlížet na bohatství
jako na nějakou daň na držbu peněz, což zajistí, že jediným způsobem, jak ho udržet, je riskovat při jeho investování nebo třeba moudře rozhodovat o usměrňování magického toku lidské tvořivosti. Držba peněz je určitě schopnost zasluhující odměnu. A tady se dostáváme k základní chybějící části marxistických teorií hodnoty, jež při alokaci kapitálu ignoruje podnikatelský rozměr. Odvážní mainstreamoví ekonomové, které jsem zmínil, vidí záporný úrok jen jako dočasné opatření, jak posílit půjčování peněz a vyhnout se deflační pasti na likviditu. Avšak jeho skutečný význam spočívá v něčem hlubším. Pást na likviditu není úchylkou způsobenou kolapsem nějaké bubliny. Je to všudy přítomný standardní stav, jehož příčinou je klesající mezní účinnost kapitálu, která je výsledkem technologického pokroku a konkurence, jak poznamenal Keynes. Jak narůstá zásoba aktiv, které začínají s mezní aktivitou alespoň rovnou úrokové míře, jejich mezní efektivita má tendenci klesat z důvodů dostatečně zřejmých, již uvedených. Takže přijde bod, v němž se již nevyplácí vyrábět, pokud úroková míra neklesá pari passu. Když není žádné aktivum, jehož mezní efektivita dosahuje úrokové míry, další výroba kapitálových aktiv se zastaví. Jak jsem již dříve uvedl, k tomu po dlouhou dobu nedocházelo, protože technologie a imperialismus převáděli zboží a služby ze společných statků do peněžní ekonomiky. Protože se však společné statky vyčerpaly, potřeba posouvat hranici úrokové míry je stále silnější. Keynes vyjadřuje jasnozřivý názor. Reformátoři hledající prostředek napravy tím, že vytvářejí umělé udržovací náklady peněz prostřednictvím zařízení, jež vyžaduje periodicky orazítkování měny zákonného platidla na předepsané náklady, aby si zachovala svou kvalitu jako peníze nebo obdobnými způsoby, jdou správným směrem. Praktická hodnota jejich návrhu si zaslouží pozornost. Takové opatření a jeho moderní ekvivalenty, které jsem popsal, by umožnilo kapitálové investice s negativní mezní účinností. Jinými slovy, banky by ochotně půjčovaly peníze firmám, jejichž investice by měly nulovou, případně o něco málo menší než nulovou návratnost. Vzhledem k tomu, že základní příčinou naší ekonomické krize je nevyhnutelné zpomalování růstu a s ohledem na přecházení do ekologické vyrovnané ekonomiky, nabízí návrhy na znehodnocovanou měnu více než jen dočasnou nápravu stagnující ekonomiky. Jsou příslibem udržitelného dlouhodobého základu pro trvale nerůstovou ekonomii. Pokles ekonomiky nebo stagnující růst historicky znamenal lidskou bídu, růst ekonomických nerovností, rozšiřující se propast mezi bohatými a chudými. Peníze záporného úroku umožňují oběživu obíhat, aniž by jeho oběh byl poháněn půjčkami závislými na růstu. Tyto peníze umožňují prosperitu bez růstu. V kombinaci s dalšími změnami popsanými v této knize budou mít peníze negativního úroku hluboký vliv na lidskou ekonomiku a psychologii. Zvykli jsme si na svět lichvářských peněz do té míry, že mnohé z jejich důsledků chybně přičítáme základním zákonům ekonomie či lidské přirozenosti, jak popíšu dále. Peněžní systém, stělesňující nový význam já a nový příběh lidu, propojeného já žijícího ve tvořivém partnerství se zemí, bude mít velmi odlišné důsledky. Po staletí se vyvíjející podvědomé myšlenky přestanou platit. Samozřejmostí přestane být chamtivost, nedostatek, kvantifikace a komodifikace všech věcí, preferování okamžité spotřeby nad odloženou, obětování budoucnosti kvůli přítomnosti, základní rozkol mezi finančními zájmy a obecným prospěchem,
nebo ztotožnění bezpečnosti s akumulací. Dluhová krize, příležitost k přechodu. Vynikající šancí pro přechod k penězům záporného úroku by mohlo být něco jako dluhová bomba, která v roce 2008 téměř položila globální ekonomiku. Dluhová bomba se skládá z vysokých státních dluhů, hypotečních dluhů, dluhů z kreditních karet, studentských půjček a jiných dluhů, jež se nedají nikdy splatit. Takže dluhová bomba z roku 2008 nebyla navždy zneškodněna, ale pouze zpomalena. Aby půjčovatelé mohli splatit staré dluhy, dostali nové půjčky, jenže pokud půjčovatelé nezvýší své příjmy, což se děje pouze při ekonomickém růstu, celý problém se přesouvá do budoucnosti a roste. V určitém okamžiku nevyhnutelně dojde k situaci, kdy dluhy splatit nelze. Existuje z toho nějaké východisko? Existuje. Odpověď spočívá v Solonově ekonomické reformě, k níž došlo před 2600 lety, ve zrušení dluhů a reformě společenských dohod o penězích a majetku. V určitém okamžiku bude nezbytné čelit realitě, tedy tomu, že dluhy nebudou nikdy splaceny. Buď budou nadále udržovány a jednotliví dlužníci i celé národy budou na pořád otroky, nebo se jich všichni dlužníci zbaví tím, že jejich dluhy budou jednou provždy smazány. Potíž s tím druhým řešením spočívá v tom, že úspory a dluhy jsou dvěma stránkami jednoho celku. Takže nevinní střádatelé a investoři by byli okamžitě zničeni a celý finanční systém by zřejmě skolaboval. Náhlý kolaps by mohl vyústit do rozsáhlých společenských nepokojů, války, revoluce, hladovění a tak dále. Abychom tomu zabránili, musíme po určitou dobu redukovat dluhy postupně. Finanční krize roku 2008 nabídla vodítko k praktické realizaci takového procesu jako součástí přeměny v ekonomiku záporného úroku. Když tato krize ohrozila úpadkem velké finanční instituce, reagovala Federální rezerva s peněžením špatných dluhů, což znamená, že je koupila. Vyměnila toxické finanční nástroje za hotové peníze. V následujících letech prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování zpeněžovala také vládní dluh, jehož splacení bylo rovněž vysoce nepravděpodobné. Problém spočívá v tom, že veškeré tyto peníze jdou věřitelům, nikoli dlužníkům. Dlužníci už nedokážou dluhy splácet a věřitelé jsou stále méně ochotní peníze půjčovat. Chování Fedu vyvolalo silnou kritiku, protože vlastně poskytl predatorským finančním institucím skutečnou hotovost výměnou za investiční veteš. Již tyto instituce nezodpovědně vytvořili, s níž obchodovali a jejíž tržní cena nebyla vyšší než pár centů za dolar. Za tuto veteš dostali plnou hodnotu a jako by to nestačilo, investovali hotovost do nerizikových obligací, vyplatili svým představitelům zvláštní prémie nebo skoupili menší instituce. Přitom dlužníkům žádné původní dluhy odpuštěny nebyly. Takže tento program ke snižování nerovností v bohatství vůbec nepřispěl. Co by se stalo, kdyby byly dluhy přeměněny za peníze se záporným úrokem? Pak by věřitelé nestratili své peníze přes noc. Jak se při nesplácení nebo celkovém finančním úpadku stává. Avšak taková pomoc by neznamenala zvýšení jejich majetku, protože by dostali znehodnocená aktiva. Pokud jde o dlužníky, těm by mohla peněžní instituce dluhy snížit nebo anulovat v množství, jaké by uznala za vhodné. To by bylo předmětem politického rozhodnutí. Takový postup by zahrnoval snížení úrokové míry na nulu, nebo pod ní, nebo by banky dokonce snížily celý původní úrok. Tak například úrok na studentské půjčky by se snížil na nulu, hypoteční původní dluh na úroveň před hypoteční bublinou a vládní dluh zemí třetího světa by byl zrušen úplně.
Je pravda, že taková monetizace dluhu by velmi zvýšila měnovou bázi, protože peníze by podléhaly demuráži, ta by ale se časem přirozenou cestou opět snížila. Hlavní měnové instituce by ji také mohly rychle snížit prodejem restrukturalizovaného dluhu na otevřeném trhu. Bez záporného úroku nebo bez odpuštění dluhu, který jsem zde popsal, se záchranné akce Fedu rovnají bezplatné pomoci a nikoli geslovým svobodným penězům, jež dostávají lidé, kteří většinu takových peněz už mají. Jestliže velké banky a finančníci mají svolení, aby si své špinavé peníze ponechávali, na oplátku by přinejmenším mohli akceptovat nějaký systém zabraňující další akumulaci. Jistě, takový návrh poškodí, i když postupně jejich finanční zájmy, jenže máme vůbec nějakou jinou možnost? Rostoucí nerovnosti v bohatství jsou neudržitelné. Příležitost, jakou jsme měli v roce 2008, se bude opakovat, protože dluhová krize nezmizí bez zázračně vysokého ekonomického růstu. Výsledkem řešení je pokaždé ještě větší dluh, který se přenáší z jedinců a korporací na národy a zase zpátky, a jenž stále narůstá. Když byly například v roce 2010 irské banky na pokraji bankrotu, vláda jim z nesnází pomohla vlastní finanční rozvahou a způsobila vládní dluhovou krizi. Aby odvrátili katastrofu, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka poskytli Irsku na zaplacení starého dluhu nové půjčky na 6% úrok. Pokud irská ekonomika neporoste o více než 6% ročně, což je nemožné za přísných úsporných opatření, kterými byly půjčky podmíněny, problém se za pár let objeví znovu a v ještě hrozivější podobě. My prostě jen přesouváme problém do budoucnosti. Akcionáři si nepřejí ztráty, chtějí pro sebe stále víc. Z dlouhodobého hlediska je matematicky nemožné jejich touhy uspokojit. Ty se dají uspokojovat pouze tak dlouho, dokud bude zbytek společnosti ochotný bez odporu přijímat zhoršující se podmínky života, více úsporných opatření, větší chudobu a větší částky určené na splácení úroku. My jako společnost v určitém bodě řekneme a dost. Záchranné akce budou stále potřebné, protože důsledky náhlého kolapsu celého systému by byly katastrofické. Ale až se to stane, a může se to stát souběžně v mnoha kategoriích dluhů, je třeba podívat se pravdě do očí. Hromadění bohatství a lichva za ním ukrytá musí skončit. Možná nemáme jinou možnost, než zachránit bohaté, neboť každá část globální ekonomiky je propojená s těmi zbylými. Avšak nechť bohatí za tuto záchranu zaplatí postupným osvobozením společnosti od dluhů. Jak přemýšlet v zájmu budoucnosti? Kvůli všem těm technickým, peněžním a finančním detailům nestrácejme ze zřetele podstatu úsilí obnovit skutečný účel peněz, aby se staly propojovacím článkem mezi dary a potřebami a magickým talismanem koordinujícím lidskou tvořivost ke společnému cíli. Zní to podivně, když říkáme, že peníze jsou nedílnou součástí krásnějšího světa, v jehož reálnost celým svým srdcem věřím. Protože peníze mě dlouhou dobu odpuzovaly jako zřejmá příčina tolikeré zkázy a zla. Avšak naše znechucení penězi je založené na tom, čím peníze byly, nikoli na tom, čím by být mohly. Peníze záporného úroku opírající se o věci, jež jsou posvátné a používané v nějaké ekologické ekonomice, zcela proměňují intuitivní představy o věku lichvy. Takové peníze jsou naprosto převratné a od základu mění lidský život. Tato transformace zasahuje všechny úrovně, vnější i vnitřní, ekonomickou i duchovní. V 9. kapitole Příběh hodnoty jsem vysvětlil, proč současná společenská úmluva o penězích říká, že budeš dávat peníze jen těm,
kteří jich vydělají ještě více, což v konečném důsledku snižuje možnost účastnit se rozvoje sféry zboží a služeb. Energie společnosti se zaměřuje na to, co sféru peněz a majetku rozšiřuje na říši lidí, na říši, kde vládne majetek. Peníze jsou součástí vzestupu lidstva k nadvládě nad přírodou. Snižování úrokových sazeb pod nulovou spodní hranici podporuje investice, jež mají nulovou nebo zápornou návratnost kapitálu. Příčí se tato myšlenka vašim intuitivním představám? Zdá se vám, že je v rozporu s celým pojetím investování? Ale ona opravdu je v rozporu s vaší intuicí, jenže pouze proto, že naše intuitivní názory byly natolik ovlivňovány po staletí udržovanou kulturou růstu, že si jen stěží umíme představit jiné fungování peněz nebo jiný obchodní model než ten založený na zisku. Samozřejmě, že máme neziskové organizace, ty se však naprosto liší od ziskových firem. Tato odlišnost se bude postupně vytrácet. Uvedu příklad, z něhož je zřejmé, jak bizarní je tento koncept pro naši intuici. Představte si, že půjdete do banky a řeknete, rád bych si půjčil peníze pro své podnikání. Tady je můj podnikatelský záměr. Podívejte se. Když mi půjčíte $1,000,000, vydělám za 4 roky $900,000. Takže bych si od vás rád půjčil $1,000,000 na záporný úrok s tím, že vám v průběhu 4 let splatím $900,000. Váš podnikatelský záměr se nám velmi líbí, řekne banka. Tady jsou peníze. A proč souhlasili? Protože ten $1,000,000 by při ještě větším záporném úroku, řekněme 7%, poklesl v ceně, takže po 4 letech by z něho zůstalo pouze $740,000. Pro banku je tedy výhodné poskytnout půjčku, kterou jsem popsal. Jiný způsob, jak popsat dynamiku kazící se měny, je to, že podobně jako při inflaci už není možné nebrat ohled na budoucí peněžní toky. V knize Vzestup lidstva jsem nabídl následující příklad. Zatímco úrok umožňuje neohlížet se na budoucí peněžní toky, demuráž naopak podněcuje dlouhodobé rozvahy. V dnešním účetnictví má dešťový prales, který trvale ročně generuje $1,000,000, větší cenu, jestliže ho vykácíme kvůli okamžitému zisku $50,000,000. Ve skutečnosti je současná čistá hodnota udržitelného pralesa počítána při 5% diskontní sazbě pouze $20,000,000. Důsledkem tohoto přehlížení budoucnosti je neblaze proslulé krátkozraké chování korporací, které obětují dokonce i svou dlouhodobou prosperitu kvůli krátkodobým ziskům fiskálního kvartálu. V ekonomice založené na úroku je takové chování zcela racionální, ale v demurážním systému by už jen vlastní zájem nařizoval les zachovat. Chamtivost by už nepodněcovala vykrádání budoucnosti kvůli současným ziskům, protože exponenciálně narůstající přehlížení budoucích peněžních toků nutí zpeněžovat celou zemi, je tento rys demuráže velmi vítaný. Představte si, že jste prezidentem celého světa a mimozemšťané vám učiní následující nabídku. Nejvyšší vůdce, udržitelný hrubý světový produkt, světové HDP, dělá $10,000,000 ročně. Rádi bychom vám učinili nabídku $900,000,000,000 za celou zemi. Jistě, máme v plánu vytěžit všechny vaše zdroje, zničit půdu, otravit oceány, lesy proměnit v pouště a využívat zemi jako skladiště radioaktivního odpadu. Avšak považte, $900,000,000,000. Všichni zbohatnete. Samozřejmě, že byste odmítli, ale my dnes v podstatě takovou nabídku přijímáme. Dokonale plníme plán mimozemšťanů a v příštích 10 letech vyděláme asi tak $900,000,000,000. Současný hrubý světový produkt činí $90,000,000,000 ročně. Pomocí
milionů každodenních malých rozhodnutí zemí proměňujeme v hotovost. A ekonomicky je to všechno docela v pořádku. Při současných sazbách přináší 900 bilionů dolarů roční příjem aspoň 20 bilionů dolarů. V knize Vzestup lidstva jsem citoval několik význačných ekonomů, kteří tvrdí, že jelikož zemědělství činí pouze 3% hrubého světového produktu, globální oteplování nebo 50% pokles zemědělské výroby nebude mít příliš velký vliv. Hrubý světový produkt, nezapomeňme, že ten představuje celkovou úroveň blahobytu, klesne pouze o 1,5%. Vypadá to absurdně. Avšak v rámci lichvářské logiky je to celkem racionální úvaha. V jednom článku časopisu Nature ocenil v roce 1997 ekologický ekonom Robert Constanza globální ekosystém na 33 bilionů dolarů, tedy částkou pouze o 20% vyšší, než byl tehdejší hrubý světový produkt. Myslel to dobře, protože doufal, že poskytne ekonomický, nikoli pouze morální důvod pro zachování planety. Jenže podle stejné logiky, logiky ceny, by bylo v našem zájmu zemi nezachovat, pokud bychom dostali lepší nabídku. A navíc, což pak není odrazující uchylovat se k argumentu, že bychom měli zachovat ekosystém kvůli všem těm penězům, které ušetříme. Taková argumentace nekriticky přijímá onen základní předpoklad, jehož se tak těžce zbavujeme, že peníze jsou uchovatelem hodnoty. Že všechny věci lze a je třeba měřit a kvantifikovat, že rozhodnutí se nejlépe dělají na základě čísel. Udržitelnost je omílaná už tak dlouho, že se z ní téměř stalo klišé. Avšak přesto, že s ní každý souhlasí, udržitelnost bitvu se ziskem prohrává. Lesy umírají, jezera vysychají, pouště se rozšiřují a kácení dál ničí dešťové pralesy. Tempo těchto procesů se zpomalilo jen nepatrně, navzdory 5 dekádám ohromného úsilí environmentalistů. Ti musí neustále bojovat s mocí peněz, která bezhlavě usiluje o krátkodobé zisky, dokonce i na úkor vlastního přežití. Jak napsal Lenin v poněkud jiné souvislosti, kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je my pověsíme. Příčinou krátkozrakosti kapitálu je v podstatě úrok, který nutí nedbat na budoucí peněžní toky. S úrokovými sazbami pod nulou převládne opačné myšlení. Znovu si představte, že jste prezidentem celého světa. Teď už ta nabídka mimozemšťanů tak lákavě nevypadá. Při negativním úroku ve skutečnosti nebude žádné množství peněz stačit k tomu, aby zemi zaplatilo, protože peníze v budoucnosti budou mít vlastně vyšší hodnotu než stejné množství peněz v současnosti a jejich budoucí hodnota časem exponenciálně poroste. Takže byste mimozemšťanům řekli, my vám zemi neprodáme za žádnou cenu. Neměli bychom totéž říkat také dnes, kdy ekonomika stále trvá na tom, že ekologický základ civilizace i samotný život mají svoji cenu? Neměli bychom to říkat už dnes při jakékoliv směně toho, co je nekonečně cenné za nějakou konečnou sumu peněz? Myslím, že nastal čas zastavit přeměnu krásy, života, zdraví a budoucnosti našich dětí na peníze v hotovosti. Uvědomuji si, že můj příklad zpeněžování země je přehnaný a asi se najdou ekonomické argumenty, které ho zpochybní. Jde mi však o to, že záporný úrok velmi podstatně mění náš pohled na to, jaké chování je ekonomické. Činnosti přinášející užitek za 30, 50, 100 let chování, z něhož bude opravdu profitovat až 7. generace po nás, budou ekonomicky motivovány zcela jinak než dnes. Kdy se tak nejspíš chová jen opravdu velký idealista?
Se záporným úrokem a klesající měnou naše ideály už nebudou ve střetu s našimi ekonomickými zájmy. Zamyslete se nad jedním praktickým příkladem. Předpokládejme, že přemýšlíte, zda k většímu prospěchu své firmy instalovat solární panely. Prvotní náklady jsou řekněme 100 000 dolarů a vy ušetříte 1 000 dolarů ročně. V současnosti by jejich instalace nebyla ekonomicky výhodná, protože čistá hodnota 1 000 dolarů ročně je menší než 100 000 dolarů, dokonce i při velmi nízkém úroku. Ale kdyby byl úrok nulový nebo záporný, šlo by o ekonomicky výhodné rozhodnutí. Už dnes se lidé takto rozhodují, i když to není ekonomické, protože pravda, kterou v hloubi duše cítíme, je v rozporu s ekonomickou logikou. V hloubi duše cítíme, že ideologie, která říká, že peníze jsou totéž, co dobro, je špatná. Potřebujeme, aby se penězům a dobru vrátilo postavení, které přináší naději. Ještě jeden příklad. Představte si, že jste majitelem lesa. Můžete jej zničit vykácením a prodejem dřeva s okamžitým ziskem 1 000 000 dolarů, nebo budete těžit dřevo způsobem, který les zachová, což vám ročně vynese 10 000 dolarů. Úrok z 1 000 000 dolarů je přinejmenším dvojnásobný než příjem z udržitelného kácení. Ten byste také mohli přeměnit na hotovost. Jenže jestliže jsou úrokové sazby negativní, tahle logika přestává platit. Internalizace externích nákladů funguje v součinnosti s změnou záporného úroku, aby se z peněz stala síla dobra. To první spojuje soukromý zájem se zájmem veřejným, to druhé upřednostňuje dlouhodobé uvažování před krátkodobým. Obě zlepšují současný systém, avšak jednotlivě zárukou udržitelného světa nejsou. Teprve společně propojí ekonomická rozhodnutí s dlouhodobými zájmy společnosti a planety. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy dlouhodobé uvažování není vhodné. Máme mnoho potřeb, které raději naplníme nyní než v budoucnosti. Jestliže hladovíme, dáme přednost jednomu jídlu dnes než stovce jídel za rok. Většina neoklasických ekonomí, zvláště rakouská škola, dedukuje z takových příkladů tvrzení, že je v lidské přirozenosti snažit se spotřebovat co nejvíce právě nyní. Podle nich je úrok druhem kompenzace za odloženou spotřebu, jakási odměna za pozdržené uspokojení. Jinými slovy, vy, vážení čtenáři, byste nejraději maximalizoval svůj prospěch tím, že ihned utratíte všechny své peníze, ale neuděláte to, protože víte, že díky úroku budete mít později ještě více. V ekonomii se tomu říká postulát časové preference. Časová preference. Naše předpokládaná preference okamžité spotřeby je ústřední myšlenkou modelu užitečnosti budoucí spotřeby, kterou ve 30. letech rozvinul Paul Samuelson a jež se stala základem většiny dnešních ekonomických teorií. Má také velký význam pro mnoha dnešních vyvrácení Keynesových teorií. V jednom matematickém ekonomickém článku, který jsem objevil, když jsem se zabýval měnou založenou na demuráži, byl postulát časové preference základní proměnou při vytváření nepřesvědčivé ukázky, jak taková měna škodí veřejnému blahu. Keynesiánská logika, kterou zde uplatňuji, časovou preferenci minimalizuje. Keynes ji úplně nezavrhoval, ale domníval se, že lidé mají přirozenou tendenci utrácet menší část svého příjmu, jestliže jejich příjem roste. Zdá se zcela jasné, že když hladovíte, okamžitě vynaložíte celý svůj příjem na potraviny. Když máte dost peněz na to, abyste pokryli všechny své bezprostřední potřeby, můžete si dovolit utratit nějaké přebytky třeba za knížky nebo zábavu. Když jsou tyto potřeby naplněné, koupíte si možná Rolls-Royce. Avšak čím větší je vaše bohatství, tím menší je naléhavá potřeba ho utrácet.
Proto se Keynes domníval, že lidé mají tendenci šetřit, aniž by je poháněla pobídka, zájem odkládat spotřebu. Vlastně si myslel, že tato tendence šetřit může být destruktivní, jestliže vede ke koncentraci bohatství. To byl důvod, proč sympatizoval s nízkými, ba dokonce zápornými úrokovými sazbami. Při četbě některých článků z konce 30. a 40. let

klesajícímu meznímu užitku. Čím více jich mám, tím menší užitek pro mě každý další dolar představuje. Mně to připadá jasné, ale klasickým ekonomům, pro které jsou peníze a užitek jedince i společnosti dvě strany jedné lineární rovnice, to zjevně jasné není. Oni vlastně tímto způsobem peníze definují a jako základní předpoklad berou myšlenku, že lidé se snaží maximalizovat svůj osobní zájem tím, že maximalizují peníze. Jestliže odmítneme lineární rovnici mezi penězi a užitkem, to je s dobrem, zavrhneme také úporně udržovaný ideologický předpoklad, že obecné blaho můžeme maximalizovat tím, že budeme maximalizovat ekonomický růst. Stejně tak odmítneme utilitární argument pro kapitalismus maximalizující bohatství a místo toho otevřeme dveře myšlenkám zdůrazňujícím rovnost při distribuci bohatství. Matematicky platí, že jestliže jsou peníze podřízeny klesajícímu meznímu užitku, optimální rozdělování peněz znamená rozdělovat je tak rovnoměrně, jak jen to je možné. Pokoušet se ospravedlnit distribuci bohatství od bohatých k chudým znamená, že keynesiánské myšlení je pro ideologii bohatých zcela přirozeně prokletím. Ještě větší výzvu představují Keynesovy názory na upřednostňování likvidity, schopnosti aktiv přeměnit se rychle a beze ztrát v peníze. Zamyslete se nad opačným názorem, prezentovaným klasickými ekonomy a stoupenci rakouské školy, podle něhož jsou lidé od přírody rozhazovační. Jak to formuloval ekonom 19. století N. W. Senior, potěšení, jehož si můžeme dopřávat, nebo snaha o vzdálené spíše než bezprostřední zisky, patří mezi největší výzvy pro lidskou vůli. Uvedu novější příklad od jednoho stoupence Ludwiga von Misese. Žádné zásoby zápůjčních fondů by nemohly existovat bez předchozích úspor, to jest bez odolávání možnosti konzumovat současné zboží, přebytky současné produkce nad současnou spotřebou. Není zde žádný úrok ani žádné sazby na časovou preferenci. Jinými slovy, úrokové míry by byly nekonečně vysoké, což by se kdekoliv mimo rajskou zahradu rovnalo nůznému živoření na úrovni čistě zvířecí existence, tedy primitivnímu životu z ruky do huby, nezbytnosti čelit realitě holýma rukama a netoužit po ničem jiném, než po okamžitém uspokojení. Takže úrok je odměnou za šetrnost a sebekázeň. V tomto názoru nacházíme ozvěnu některých ideologických předpokladů hluboko skrytých v základech naší civilizace. Například, že k lidskému, duchovnímu i materiálnímu pokroku dojde, když vyhrajeme válku s přírodou. Přírodní síly jsou vnější a touhy, potěšení a zvířecí pudy vnitřní. Zdrženlivost se stává vysoce ceněnou ctností. Podle této ideologie bychom bez ní nebyli lepší než zvířata. Nevstoupili bychom do oddělené a lepší říše lidí od přírody vzdálené. Karl Marx to vyjádřil následovně. Kult peněz má svůj asketismus, své odříkání, své sebeobětování, šetrnost a střídmost, opovrhování světskými, dočasnými a pomíjivými požitky, honbu po věčném pokladu. Odtud ta souvislost anglického puritanismu nebo i holandského protestantismu se získáváním peněz. V naší kultuře taková mentalita převládá. Uspokojení musíte odkládat. Musíte s myšlenkou na budoucí odměnu odolávat svým touhám. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Udělej si úkol, abys dostal dobrou známku. Choď do práce, abys dostal výplatu. Cvič, abys byl zdravý. Drž dietu, abys byl hubený. Obětuj svůj život něčemu dobře placenému, i když tě to nebaví, abys měl příjemný důchod. V tomhle všem uplatňujeme systém hrozeb a pohnutek vytvořených překonání naší lenosti a sobectví. Úrok

se stává motivací ve válce proti našemu já. Při překonávání naší nemravné lehkomyslnosti. Je však lidská přirozenost opravdu taková? Je skutečně v naší přirozenosti konzumovat a zbytečně konzumovat, aniž budeme myslet na ostatní lidi, ostatní bytosti nebo na vlastní budoucnost? Ne. Starověcí Řekové, kteří v názorech na lidskou přirozenost nebyli příliš schovývaví, ji posuzovali správně. Jak řekl Aristoteles, všeho, chleba, vína, sexu a podobně, se člověk přesytí. Naše potřeby jsou omezené. A když jsme je uspokojili, obracíme se k jiným věcem a řídíme se štědrostí. Ale peněz, těch nemáme nikdy dost. Není to sklon ke konzumu, jež nemá hranic. Bezmezná touha naopak vzniká z penězi. Poté, co lidé dosáhnou přesycení v konzumaci zboží, začnou prahnout po penězích jako takových, nikoli kvůli tomu, co si za ně mohou koupit. A tato touha nezná hranic. Neoklasická ekonomie a rakouská škola to pojímá opačně a Gesell i Keynes měli pravdu, když se snažili zbavit peníze alespoň některých jedinečných charakteristik, jež činí touhu po nich bezmeznou. Keynes si uvědomoval, dokonce to přímo hlásal, že nadvláda preference likvidity nad preferencí časovou je základním předpokladem jeho teorie, kterou nazýval základní psychologický zákon. Je samozřejmé, že někteří lidé, kteří jsou závislí na jídle, sexu, alkoholu, se těchto věcí přesítit nemohou, jak ostatně poznamenal už Aristofanes. Dokazuje to snad, že lidé nenasytní jsou? Příklad závislosti vlastně vysvětluje, co je na penězích špatného. Závislost vzniká, když něco používáme jako náhražku za něco, co skutečně chceme nebo potřebujeme. Například jídlo je náhražkou za vztahy, sex za citovou blízkost a tak podobně. Peníze, co by univerzální cíl, se stávají náhražkou mnoha věcí, včetně těch, které peněžní ekonomika zničila. Komunitu, vztah k místu, kde žijí, spojení s přírodou, volný čas a další. Když mluvíme o likviditě peněz, máme na mysli prostě jen to, že je můžeme směnit za cokoliv, co chceme. Dnes v peněžní ekonomice můžeme směnit jakoukoliv komoditu za jakoukoliv jinou komoditu. Jen ne úplně přímo. Protože používáme prostředek směny. Peníze. Proč bychom měli upřednostňovat peníze před jinými komoditami? S výjimkou případu, kdy máme potřebu, jež musí být rychle uspokojena, což nás skutečně opravňuje mít po ruce skromné množství prostředků směny. Je jediným důvodem pro upřednostnění peněz to, že při skladování nevykazují ztráty. Díky své nezničitelnosti jsou peníze nejen univerzálním prostředkem, ale také univerzálním cílem. Když peníze učiníme nestálými, uchováme je jako prostředek, ale nikoli jako cíl. A když to uděláme, vytvoříme pojetí bohatství radikálně odlišné od čehokoliv, co jsme znali dříve. Více pro mě je více pro tebe. Se zavedením svobodných peněz jsou peníze redukovány na úroveň ochranných štítů. Přátelé a známí si peněžními půjčkami běžně vypomáhají. Nikdo nehromadí nebo nemůže hromadit peněžní zásoby, protože peníze jsou nuceny obíhat, ale právě proto, že si nikdo nemůže dělat peněžní zásoby, nejsou žádné zásoby potřeba, protože oběh peněz je pravidelný a nepřerušovaný. Silvio Gesell. Ekvivalenty univerzálního prostředku a univerzálního cíle jsou v moderní ekonomice prostředek směny a uchovatel hodnoty. Jedním ze způsobů, jak pochopit působení záporného úroku, je rozštěpení těchto dvou funkcí. To je velmi hluboká změna. Většina ekonomů pokládá prostředek směny a uchovatel hodnoty za určující funkce peněz.
Jenže už jen spojení těchto dvou funkcí do jednoho předmětu znamená říkat si o potíže, protože aby byl prostředek směny užitečný, musí obíhat, zatímco uchovatel hodnoty je uchován, skladován mimo oběh. Po více než staletí vytvářel tento rozpor napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti. Napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti odráží atomistické pojetí já, které v naší době převládlo. Peněžní systém, jenž toto napětí vyřeší, proto vzbuzuje naději na hluboké proměny ve vědomí člověka. V první kapitole jsem napsal, že zatímco dnes peníze stělesňují princip více pro mě, je méně pro tebe, v ekonomii daru je více pro tebe, také více pro mě. Protože ti, kteří mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stmelují mystické uskutečňování spoluúčasti na čemsi větším, než je jedinec, co však není od jedince odděleno. Axiomy racionálního osobního zájmu se mění, protože já se rozšířilo, aby obsáhlo něco z toho druhého. Dokážeme naplnit peníze stejnými vlastnostmi, jaké má dar? V ekonomice založené na svobodných penězích znamená bohatství cosi zcela odlišného od jeho dnešního pojetí a ve skutečnosti nabývá stejných vlastností, jaké mělo v pravěkých na darech založených společnostech. V lovecko-sběračských společnostech, které byly většinou nomádské, byl majetek doslova břemenem. Ony účetní náklady na zásoby a držení, které má dnes všechno kromě peněz, byly tehdy zcela reálné. Také v usedlých zemědělských společnostech neposkytoval majetek jako obilí nebo dobytek, přestože o něj lidé stáli takovou míru bezpečí jako fakt, že byli zapojeni do bohaté společenské sítě dávání a přijímání. Obilí může schnít, dobytek může uhynout. Jestliže jste však byli se svými majetkem štědří vůči komunitě, nemusíte se ničeho strašného obávat. Peníze záporného úroku znovu nastolují hospodářské uvažování lovců a sběračů. V dnešním systému je mnohem lepší mít 1000 dolarů, než kdyby vám 10 lidí dlužilo po 100 dolarů. V systému záporného úroku, pokud nepotřebujete utratit peníze zrovna teď, je tomu naopak. Protože peníze se v průběhu času kazí, mám-li peníze, které nepoužívám, velmi rád je půjčím, stejně jako kdybych měl více chleba, než kolik bych dokázal sníst. Budu-li něco potřebovat v budoucnosti, dluh vám připomenu, nebo vytvořím nový v rámci svých sociálních vazeb s kterýmkoliv člověkem, jenž má více peněz, než kolik momentálně potřebuje. Podobně, jako když pravěký lovec zabil větší zvíře a většinu masa rozdal druhým podle příbuzenského vztahu, osobní náklonnosti nebo potřeb. Tak jako v případě kazících se peněz bylo lepší mít hodně lidí, u kterých něco máte, než hromadu kazícího se masa, nebo i masa sušeného, které se muselo přenášet a hlídat. Proč byste o to stáli, když je k vám komunita štědrá zrovna tak, jako jste vy štědří k ní? Bezpečí přicházelo se sdílením. Štěstí vašeho souseda bylo i vaším štěstím. Jestliže jste našli nějaký neočekávaný zdroj bohatství, uspořádali jste velkou slavnost. Jak to vysvětlil člen kmene Piraha, když se ho ptali na zásoby potravin? Maso skladují v břiše svého bratra. Nebo se zamyslete nad pojetím bohatství u křováků, popsaném v rozhovoru mezi antropologem Richardem Lee a mužem z křováckého kmene Kung jménem Ksoma. Zeptal jsem se Ksomy, co dělá z muže bohatého člověka to, že je vlastní hodně vaků z korálky a dalšími cennými předměty, které má ve své chýši? Když máš, neznamená to, že jsi, odpověděl Ksoma. Tak bychom asi nazvali člověka, který v okolí vykonal mnoho dobrých cest. Ksoma nejspíš říkal, že bohatství nevytváří počet vašich předmětů, ale množství vašich přátel.
Bohatá osoba byla oceňována četností transakcí, nikoli zásobami zboží, které má po ruce. Bohatství v systému se záporným úrokem se vyvíjí od do čehosi, co se podobá vzorům z regionu Pacific Northwest v Severní Americe nebo z Melanézie, kde náčelník funguje jako překladiště zboží plynoucího recipročně mezi jeho skupinou a dalšími skupinami společnosti. Status nebyl spojován s akumulací peněz nebo majetku, ale spíše s velkou odpovědností za štědrost. Umíte si představit společnost, kde největší prestiž, moc a vůdcovství patří těm, kteří mají největší nadání a sklony k dávání? Tak vypadala situace v archaických společnostech. Status se odvozoval ze štědrosti a štědrost vytvářela vděk a závazek. Jako vůdce či král jste museli pořádat okázalé slavnosti a dávat bohaté dary lidem stejného i podřízeného postavení. Velmi názorný příklad nacházíme v Nibelungích, velké německé ságe z období vrcholného středověku, která čerpá z mnoha starších pověstí. Když Kriemhilda, vdova po slavném hrdinovi Siegfriedovi, začíná okázale rozdávat poklady, jež po něm zdědila, král se cítí ohrožený do té míry, že jí dá zavraždit a poklad nechá naházet do Rýna. Když jsem byl v Německu, hledal jsem ho, ale nenašel. Královo postavení bylo udržováno dary, takže když někdo začal rozdávat větší dary než on, snižoval jeho autoritu. Půjčky s nulovým úrokem se v ekonomice svobodných peněz podobají těmto darům z dávných dob. Ačkoliv se může zdát, že takové půjčky porušují princip daru, podle kterého reciproční dar není předem určen, jsou to opravdu dary. Dary nikoli peníze, ale užívání peněz. V dávných dobách byly závazky a očekávání spojená s dary společensky dané. Tady platí stejný princip. Sociální danost má podobu smluv, dohod, zákonů a podobně. Hybná síla spočívající v těchto formách danosti je stejná jako u darů. Ti, kteří mají víc, než potřebují, dávají druhým. Opravdu je to takto jednoduché. Jde o vyjádření vrozené štědrosti lidí, kterou jsem popsal v první kapitole. Vše, co potřebujeme, je peněžní systém, který tuto štědrost spíše podporuje, než brzdí. Žádná zázračná změna v lidské přirozenosti není nutná, jak jsem to popsal v knize The Ascent of Humanity. V systému založeném na úroku je zdrojem bezpečí hromadění peněz. V demurážním systému je zdrojem bezpečí existence funkčních kanálů, které pohyb peněz usměrňují. Zdrojem je propojenost toku bohatství, nikoli jednotlivý bod jeho hromadění. Jinými slovy, takový systém je zaměřený na vztahy, nikoli na to, že já mám. Proto je demurážní systém v souladu s odlišným smyslem pro já. V němž se neprosazuje uzavírání stále větších částí světa v tom, co jsem já a co je mé, nýbrž rozvojem a prohlubováním vztahu s druhými lidmi. Jinak řečeno, podporuje se tu reciprocita, sdílení a rychlý oběh bohatství. Někdy se mě lidé ptají, zda měna založená na záporném úroku nebude podobně jako inflace podněcovat k ještě větší spotřebě. Z ekonomického hlediska by se to mohlo stát pouze tehdy, kdyby demurážní sazba byla příliš vysoká a vedla by k upřednostňování zboží nad penězi ve funkci uchovatele hodnot. Zboží a peníze by měly mít stejnou hodnotu, ale podívejme se na to podrobněji. Když popisují měnu hojnosti, lidé namítají, jenže my opravdu žijeme ve světě nedostatku. Přírodní zdroje jsou konečné a my je už skoro vyčerpali. Problém spočívá v tom, že jsme s nimi zacházeli, jako kdyby byly neomezené. Podle tohoto názoru by si člověk mohl myslet, že kladný postoj k hojnosti a měna hojnosti je to poslední, co potřebujeme. Při hledání odpovědi na tuto obavu nejdříve zvažte, zda měna nedostatku opravdu omezila spotřebu nedostatkových zdrojů. Neomezila.
Nedostatek peněz naopak zvýšil jejich převádění do dalších peněz. To smířlivé postoje k nedostatku, nikoli kladné postoje k hojnosti, vedly k ničení našich přírodních statků. Soutěžení a hromadění většího množství, než člověk potřebuje, jsou přirozenými reakcemi na vnímaný nedostatek zdrojů. Nemravná nadbytečná spotřeba i plýtvání v naší společnosti povstalo z chudoby, z deficitu bytí, jimž trpí osamělé a oddělené já. Z nedostatku peněz v systému založeném na úroku, z plytkých vztahů, jež jsou důsledkem našich přerušených vazeb s komunitou a přírodou, z neoblomného tlaku, abychom dělali cokoliv, opravdu cokoliv, jen abychom se uživili. Naproti tomu přirozenou reakcí na ovzduší hojnosti je štědrost a sdílení. To zahrnuje sdílení uvnitř říše lidí i mimo ní. Odkud by pramenilo naše frenetické úsilí přeměnit přírodu v komodity, které dokonce vlastně ani nepotřebujeme, když ne z nejistoty? Přemýšlejte o tom. Vede lidi k nákupu 50 párů bot mentalita nedostatku či hojnosti? Cítí se být člověk, který si kupuje třetí sportovní auto a dům o 10 000 čtverečních metrech v bezpečí nebo v ohrožení? Odkud se bere tahle naléhavá potřeba vlastnit, ovládat, kontrolovat? Jejím zdrojem je osamělé, strádající já v nepřátelském světě, který nikomu nic nedaruje. Peníze záporného úroku jsou stělesněním učení o hojnosti, vzájemné propojenosti a pomíjivosti. Avšak toto učení představuje pravdu, jež je v rozporu se světem, který jsme stvořili svým přesvědčením a názory, z nichž se skládá příběh peněz. Je na čase zvykat si na nový svět, v němž se nebudeme pokoušet zbohatnout tím, že budeme držet, hromadit, mít. Je to svět, v němž jsme bohatí dáváním, programování prosperity učitelů filozofie New Age, které jsem kritizoval v 6. kapitole, nám vlastně sděluje důležitou pravdu. Skutečně potřebujeme začít uvažovat o hojnosti a vytvořit svět, který se stane jejím stělesněním. Milí čtenáři, zamyslete se nad tím, jste to opravdu vy, kdo řeknete, půjčím ti peníze, ale jenom, když mi jich vrátíš víc. Když potřebujeme peníze, abychom přežili, není to návod k otroctví? Jak popisuje David Graeber? Zdrojem lidského nákladu při obchodu s africkými otroky nebyli pouze váleční zajatci, ale především dlužníci afrických společenstev. Je významným faktem, že odpuštění dluhů, jimž se proslavil Solon, bylo částečně vyvoláno rostoucím počtem obyvatel, kteří se ocitli v dlužním nevolnictví. Dnešní mladí lidé se cítí být zotročeni studentskými půjčkami, majitelé domů hypotékami a celé národy třetího světa zahraničními dluhy. Úrok je zředěnou formou otroctví a protože stav otroctví ponižuje otrokáře stejně jako otroka, ve skutečnosti nechceme být ani jedním, ani druhým. Jestliže někomu půjčíte peníze, opravdu budete mít dobrý pocit z toho, že mu neustále budete mávat dlužním úpisem nad hlavou? Jestliže nebude schopný splácet nyní, budete mít dobrý pocit, když mu řeknete, že je moc zle, protože později bude muset zaplatit víc a ještě víc? Nulový úrok nebo záporný úrok přináší určitou svobodu. Není v něm hrozba celoživotních nucených prací kvůli zadlužení. Záporný úrok je v souladu s přirozeným instinktem. Když půjčím příteli peníze a on mi je nevrátí, nakonec mu sám od sebe řeknu, aby na dluh zapomněl, že mu ho nechci pořád připomínat. Nechceme trvat na starých záležitostech, na starých dluzích. Peníze záporného úroku podporují vstřícnost, která je nám všem vlastní, totiž abychom nechali minulost za sebou a šli dál.

неизбежных врагов. Но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České alternativy.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části trojdílného cyklu Haiti Somálsko západu. Stručně zrekapituluju, čemu jsem se věnoval v minulém díle. Podíval jsem se na začátky a kořeny amerických intervencí na Haiti. Zpočátku to byla Citibank, která vlastnila železnice, přístavy, dokonce i Haitskou národní banku, ale i cukrové plantáže. Američané uskutečnili svou první intervenci s dosazením svého loutkového prezidenta na Haiti v roce 1915. Od té doby je tato americká praxe na Haiti zcela běžná. Generál Smedley Butler byl velitelem tehdejší americké námořní pěchoty a právě on svých činů později hořce litoval a jako určitý druh vykoupení popsal zcela přesně, co a jak Američané prováděli nejen na Haiti. Ovšem právě na Haiti jsem se v rámci jeho textů zaměřil, protože právě on byl exkluzivním informačním zdrojem a insiderem, který vynesl skutečnou praxi Američanů na Haiti. Následně jsem se podíval na americké vládní dokumenty, které odhalily úpravu počasí ve středoatlantské oblasti, která byla prováděná Američany už v 70. letech. Zkoumal jsem, proč bylo v Miami na Floridě americkým armádním velitelstvím Southcom uspořádané simulační cvičení katastrofy na Haiti 11. ledna 2010, pouhý den před skutečným zemětřesením na Haiti. Neskutečné informace, které evokují cvičení těsně před 11. zářím nebo před vypuknutím pandemie COVID-19. Více jsme se dozvěděli v minulém díle. Následně jsem se podíval na převrat v roce 1991, který odstartoval tříletý brutální chaos do roku 1994. Zde se silně začala opět angažovat CIA s žoldáky, které si Američané předtím vycvičili v Ekvádoru. Self-determining their own future, their own government, their own economy, their own lives, their own dreams, their own hopes, their own aspirations. Haiti a Puerto Rico. Masové sterilizace žen ve 20. století.

pomohl nacistům velmi významně k mechanizaci chodu, hospodářství, zbrojení, pracovních nucených sil německé třetí říše. Tetování u obětí vyhlazovacích koncentračních táborů byla identifikační čísla IBM, která se zadávala do oněch počítaček na děrné štítky. Jenže IBM použilo podobné systémy v jamajské studii rasového křížení už v roce 1928. Spoluautorem této jamajské studie na křížení rasy byl americký eugenik Charles Davenport, který ještě se dvěma dalšími americkými eugeniky navštívil Berlín v roce 1936, aby s nacisty doladili zákony o čistotě rasy. Takže Američané díky technologii IBM na systém děrných štítků prováděli na Jamajce pokusy na křížení rasy už v roce 1928. Toto ale pokračovalo dále v Portoriku. Jsou to informace, které se mně do pořadu depopulace planety nevešly, ale v případě oblasti Karibiku je velmi důležité uvést právě teď pro pochopení souvislostí. Mezi 30. a 70. lety 20. století byla v Portoriku sterilizovaná přibližně třetina ženské populace, což představuje nejvyšší míru sterilizace na světě. Navzdory vysoké míře sterilizací zůstává temná historie těchto operací nedostatečně prozkoumaná a skrytá ve stínu dějin. V roce 1937 došlo k legalizaci antikoncepce v Portoriku a k přijetí zákona portorickou vládou, který umožňoval provádět sterilizaci podle uvážení eugenické komise. Brzy po této právní změně začal program podporovaný americkou vládou vysílat do venkovských částí ostrova úředníky ministerstva zdravotnictví, kteří propagovali sterilizaci. Do roku 1946 docházelo v různých portorických nemocnicích k častým sterilizacím po porodu. O rok později ovšem studie zjistila, že čtvrtina sterilizovaných žen svého rozhodnutí litovala. Katolíci a nacionalisté proti sterilizacím v 50. letech 20. století bojovali, což nakonec vyústilo ve zrušení zákona v roce 1960. Sterilizace byla tak běžná, že se jí říkalo jednoduše La Operación, operace. Stejnojmenný dokumentární film z roku 1982 odhalil kontroverzní historii plánování rodiny v Portoriku a jeho roli v politickém a ekonomickém rozvoji ostrova. Portorická a americká vláda chtěli Portoriko učinit modernějším a ekonomicky úspěšnějším. Vycházela z myšlenky, že Portoriko je přelidněné a proto existoval dvojí plán na zvýšení národního úspěchu. První částí plánu ve 40. až 60. letech 20. století byla podpora migrace do New Yorku a dalších částí Spojených států. Druhý aspekt zahrnoval propagaci sterilizace jako nejlepší formy kontroly porodnosti pro většinu žen a zavedený limit dětí na rodinu. Současně se podporovalo zapojení žen do pracovního procesu především v oblasti vyšívání a textilního průmyslu. Pro americké kapitalisty byly ideální takové ženy, které nemohly mít děti, takže se nerozptylovaly jejich výchovou a o to víc pro ně mohly makat v jejich manufakturách a robotárnách. Snahy o sterilizaci byly natolik rozšířené, že byly integrované do pracovního života žen. V továrnách bylo možné najít kliniky pro plánování rodiny, které díky grantu USAID poskytovaly sterilizaci zdarma. Díky tomuto programu se portorické ženy staly pokusnými králíky pro americké farmaceutické společnosti, které vyvíjely moderní antikoncepční pilulky Felikov. V polovině 50. let minulého století byla v Portoriku na veřejném sídlišti zahájena první rozsáhlá zkouška pilulky na lidech a nedůvěra byla okamžitá. Během několika týdnů po zahájení pokusů obvinili populární noviny El Imparcial, sponzory projektu zvedení neomaltusiánské kampaně a místní lékaři svým pacientům sdělovali, že pilulka je nebezpečná.

ačkoliv byly zákroky ženám prezentované jako bezplatná forma spolehlivého plánování rodiny, často neměly všechny informace a později sterilizace litovaly. Jedna studie zjistila, že ze sterilizací, které proběhly mezi lety 1954 až 1982, pociťovalo 21% žen určitou lítost nad tím, že se nechali operovat, a 11% žen cítilo rozhodnou lítost nad tím, že se nechali sterilizovat. Teorií o tom, proč bylo zrovna Puerto Rico vybrané jako testovací území navzdory silně katolickému obyvatelstvu, je více. Bylo to snadno dostupné z americké pevniny. Neexistovaly tam žádné zákony zakazující antikoncepci. A díky přelidněnosti a chudobě bylo toto místo obzvláště atraktivní pro biologa Gregoryho Pinkase, který se zabýval globální kontrolou populace. Kontrola populace zaměřená na Latinoameričany nebyla rozšířená pouze v Puerto Riku. Nucené sterilizace byly běžné také v Kalifornii. Film No Más Bebés vypráví příběh mexických Američanek, které byly sterilizovány při porodu v Los Angeles v 60. a 70. letech 20. století. V Los Angeles probíhaly v 70. letech hromadné žaloby latinoamerických žen nebo Mexičanek, které byly pod nátlakem anebo bez jejich vědomí sterilizované. Po roce v portorickém San Juanu byly zahájené další projekty v Humacao v Puerto Riku a v Port-au-Prince na Haiti. Dozvídáme se tedy, že sterilizační programy probíhaly také na Haiti od 50. let minulého století a vyvrcholily v 90. letech. V období chaosu a brutální vlády vojenské chunty mezi lety 1991 až 1994 Američané prováděli rozsáhlé depopulační experimenty na Haiti, podobně jako dříve s modifikací počasí v karibském regionu. To jsem probíral podrobně v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. Podívejme se proto na interní zprávu americké agentury pro mezinárodní rozvoj z června 1993, která odhaluje, že základním cílem americké vlády je zabránit domorodcům v rozmnožování. V dokumentu z června 1993, který objevil washingtonský zpravodaj serveru Counterpunch, jsou cíle politiky pro Haiti uvedené zcela jasně. Získat 200 000 nových příjemců antikoncepce. Cíl sociální marketingové složky 6 000 cyklů pilulek měsíčně a zřízení 23 zařízení pro poskytování sterilizací, které byly konejšivě označované jako dobrovolná chirurgická antikoncepce, což byl cíl, který byl překročený. O cílech týkajících se zdraví žen nebyla v dokumentu žádná zmínka. Cíle sterilizovat domorodé ženy byly patrné i z hlavního doporučení memoranda, kterým byla demedikalizace nebo liberalizace poskytování služeb. Agentura USAID v tomto dokumentu navrhovala odstranění praxe vyžadování návštěvy lékaře před podáním hormonálních metod. Zjednodušeně to znamenalo, že USAID se domnívala, že lékaři na Haiti nemuseli ztrácet čas s pánevními prohlídkami nebo stěry z rodidel. Stačilo, když ženy začaly používat hormonální metodu podle svého výběru. Brooklynská skupina haitských žen, Women of Coalition, vydala brožuru, ve které podrobně popsala zneužívání na klinikách na Haiti financovaných USAID. Místní kliniky nabízely jídlo a peníze ženám výměnou za to, aby se nechali sterilizovat. Ženám bylo slibováno, že vazektomie bude nejen vratná, ale že pomůže zabránit AIDS. Ženám bylo také nabízené oblečení výměnou za souhlas s užíváním Norplantu, což byl 5letý antikoncepční implantát. To vedlo k řadě problémů, včetně neustálého krvácení, bolestí hlavy, závratí, nevolnosti, radikálního úbytku hmotnosti, depresí a únavy. Požadavky na výjmutí tyčinek Norplantu byly obstruované. Všímáte si, tyčinka Norplant
patří k jedné z metod arzenálu sterilizace a snižování populace lidí na planetě produkovaná americkou agenturou USAID. V roce 1977 Reimert Ravenhold, ředitel populačního programu agentury USAID, prohlásil, že cílem jeho agentury bylo sterilizovat čtvrtinu žen na světě. I toto probíhalo během totálního chaosu vlády vojenské chunty mezi lety 1991 až 1994. Tehdy bylo Američanům dovoleno absolutně všechno. Podobná sterilizace proběhla o několik let později s 300 tisíci domorodými ženami v peruánských Andách. Všechno jsem probíral podrobně v mém trojdílném dokumentu Depopulace planety. Jen, abychom si učinili celistvý obraz, přitom o spoustě experimentech v těchto končinách netušíme. Občanská opozice. Na Haiti tehdy vznikla organizace označovaná jako Convergence Democratic, demokratická konvergence. Byla to skupina asi 200 politických organizací, kterou vedl bývalý starosta Port-au-Prince Evans Paul. Tato demokratická konvergence spolu se skupinou celkem 184 občanských organizací nakonec vytvořila takzvanou demokratickou platformu organizací občanské společnosti a opozičních politických stran. V čele této občanské opozice G184 stál André Appert, americký občan haitských rodičů narozený ve Spojených státech. Jde o typické neoliberální progresivisty s napojením na americké zájmy. To dokumentuje i fakt, že Andrého jeho přátelé běžně oslovují Andy. Andy Appert vlastní společnost Alpha Industries, jednu z největších haitských exportních montážních linek na levnou pracovní sílu, která vznikla ještě za Duvalierovy éry. V jeho továrnách se vyrábělo textilní zboží a montovali elektronické výrobky pro řadu amerických firem, včetně Sperry, Lomítko Junisys, IBM, Remington a Honeywell. Andy Appert byl největším průmyslovým zaměstnavatelem na Haiti, který zaměstnával přibližně 4 000 pracovníků. Mzdy vyplácené v továrnách Andyho Apperta dosahovaly pouhých 68 centů na den. Psalo se o tom v Miami Times v článku z 26. února 2004. Tehdejší minimální mzda činila řádově 1,50 dolarů na den. Americký národní výbor práce tehdy informoval, že v Appertových továrnách v Haiti se často platilo méně než minimální mzda a že jeho zaměstnanci byli nuceni pracovat 78 hodin týdně, podle článku v Daily News New York z 24. února 2004. I tady se nám nitky opět zbíhají do osudového roku převratu na Haiti 1991. Andy Appert byl totiž rozhodným stoupencem vojenského převratu v roce 1991. Jak Convergence Democratic, tak občanská opozice G184 měly vazby na bývalé eskadry smrti fronty za pokrok Haiti, vedené naším známým Guyem Philippem. Na Haiti se tehdy dokonce vynořily informace, že tato fronta za pokrok Haiti byla také financovaná haitskou podnikatelskou komunitou. Jinými slovy, mezi občanskou opozicí Demokratické konvergence a G184, které se prohlašovaly za nenásilné, a polovojenskou frontou za pokrok Haiti, existoval velmi jasný průsečík společných zájmů. Jednoduše, nic je nerozdělovalo, naopak se maximálně shodovaly. Chaos vojenské chunty skončil na Haiti v roce 1994.
Tehdy byl znovu zvolený katolický kněz Jean-Bertrand Aristide, který byl u moci od roku 1994 až do roku 2004. Národní nadace pro demokracii. Praxe Spojených států bývá obvykle taková, že podporují opoziční síly v různých patrech. Na tom nejnižším vycvičují své operativce a další osoby, které se podílejí na destabilizaci země. Jsou to převážně žoldáci v polovojenských skupinách. Na vyšším patře se provádí korupce politiků, ať už uplácením nebo komprem, kdy tito politici musí poslouchat. V dalším zákulisním patře to jsou nevládní organizace, které jsou skvělou pátou kolonou a jakýmsi státem ve státě. Na Haiti to byly dvě základní skupiny. Demokratická konvergence a občanská opozice G184, tedy 184 občanských organizací. Tato občanská opozice na Haiti byla financovaná americkou národní nadací pro demokracii, která je prodlouženou rukou CIA. Haitskou demokratickou platformu podporoval americký Mezinárodní republikánský institut, který je odnoží této hlavní národní nadace pro demokracii, NED. Předsedou správní rady Mezinárodního republikánského institutu byl senátor John McCain. A tady už to začíná být velmi zajímavé. Vůdce občanské opozice G184 Andy Appert byl ve spojení s někdejším americkým ministrem zahraničí Colinem Powellem ve dnech před únosem a deportací prezidenta Aristida americkými silami 29. února 2004. K tomu podrobně dojdu v kapitole o jeho únosu. Appertova zastřešující organizace elitních podnikatelských a náboženských nevládních organizací, kterou podporoval také americký Mezinárodní republikánský institut, dostával značné finanční prostředky od Evropské unie, což čerpám z dalšího článku. Stojí za to připomenout, že americký NED, ačkoliv formálně není součástí CIA, plní důležitou zpravodajskou funkci na poli občanských politických stran a nevládních organizací. Kdo mě posloucháte pravidelně, už tyto všechny věci znáte, ale pro vás, kteří mě třeba posloucháte poprvé, stručně zrekapituluju základ této organizace NED. Podrobněji jsem se tomu věnoval ve třetím díle mého pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Americká národní nadace pro demokracii NED vznikla v roce 1983, kdy byla CIA obviňovaná z tajného uplácení politiků a zakládání falešných krycích organizací občanské společnosti. Podle Elena Weinsteina, který byl za Reaganovy vlády zodpovědný za založení NED. Mnohé z toho, co dnes děláme, dělala CIA tajně už před 25 lety. Článek Washington Post 21. září 1991. Organizace NED směřuje finanční prostředky amerického kongresu do 4 institutů. Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut pro mezinárodní záležitosti, Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání a Americké centrum pro mezinárodní pracovní solidaritu. Tyto organizace jsou prý jedinečně kvalifikované k poskytování technické pomoci začínajícím demokratům po celém světě. Jinými slovy, mezi CIA a organizací NED existuje rozdělení úkolů. Zatímco CIA poskytuje tajnou podporu ozbrojeným polovojenským povstaleckým skupinám a eskadrám smrti.
Organizace NED a její čtyři složky financují občanské politické strany a nevládní organizace s cílem nastolit americkou demokracii po celém světě. Organizace NED představuje tak říkajíc občanskou odnož CIA. Intervence tohoto tandemu CIA a NED v různých částech světa se vyznačují jednotným schématem, které se uplatňuje v mnoha zemích. Organizace NED poskytla finanční prostředky skupinám občanské společnosti ve Venezuele, které iniciovaly pokus o převrat proti prezidentu Hugo Chávezovi. Ve Venezuele to byla demokratická koordinace, která byla příjemcem podpory NED. Na Haiti to byly demokratická konvergence a občanská opozice G184. Podobně v bývalé Jugoslávii CIA směřovala podporu kosovské osvobozenecké armádě od roku 1995, polovojenské skupině zapojené do teroristických útoků na jugoslávskou policii a armádu. Mezitím organizace NED prostřednictvím Centra pro mezinárodní soukromé podnikání podporovala opoziční koalici DOS v Srbsku a Černé Hoře. Konkrétně NED financoval G17, opoziční skupinu ekonomů, která byla zodpovědná za formulaci reformní platformy volného trhu koalice DOS v prezidentských volbách v roce 2000, které vedly k pádu Slobodana Miloševiče. Hořká ekonomická medicína na Haiti. Na tomto místě je potřeba vysvětlit základní stavebnicové kameny světové ekonomiky, které mají vliv nejen na Haiti, ale na 95% dnešní světové ekonomiky. Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou klíčovými aktéry procesu hospodářské a politické destabilizace. Reformy Mezinárodního měnového fondu jsou sice prováděné pod záštitou mezivládního orgánu, ale mají tendenci podporovat strategické a zahraničně politické cíle Spojených států. Na základě tzv. Washingtonského konsenzu přispívají úsporná a restrukturalizační opatření Mezinárodního měnového fondu svými ničivými dopady často k vyvolání sociálních a etnických sporů. Reformy Mezinárodního měnového fondu často urychlují pád vybraných vlád. V extrémních případech hospodářských a sociálních nepokojů přispěla hořká ekonomická medicína Mezinárodního měnového fondu k destabilizaci celých zemí, jako tomu bylo v Somálsku, Rwandě a Jugoslávii. Program Mezinárodního měnového fondu je důsledným nástrojem ekonomické dislokace. Reformy Mezinárodního měnového fondu přispívají k přetváření a zmenšování státních institucí prostřednictvím drastických úsporných opatření. Ta jsou prováděná souběžně s dalšími formami intervencí a politického vněšování, včetně tajných aktivit CIA na podporu povstaleckých polovojenských skupin a opozičních politických stran. Kromě toho se pod vedením Mezinárodního měnového fondu často zavádějí tzv. Nouzové obnovy a postkonfliktní reformy v důsledku občanské války, změny režimu nebo mimořádné situace v zemi. A to začalo probíhat právě na Haiti. Na Haiti se reformy volného trhu, sponzorované Mezinárodním měnovým fondem, prováděly důsledně od Duvalierovy éry. Od prvního zvolení prezidenta Aristida v roce 1990, tehdy pouze na necelý rok, byly uplatňované v několika etapách. Vojenský převrat v roce 1991, který se uskutečnil 8 měsíců po nástupu Jean-Bertrana Aristida do prezidentského úřadu, měl zvrátit reformy Aristidovy vlády ve prospěch Haiťanů a znovu obnovit neoliberální politický program drancování Haiti předchozí Duvalierovy éry. To si musíme vysvětlit.
V roce 1983 byl za Duvalierova režimu jmenovaný do funkce ministra financí úředník Světové banky Mark Bazin. Na tento post ministra financí ho tehdy doporučil Mezinárodní měnový fond. Doživotní prezident Jean-Claude Duvalier souhlasil se jmenováním nominanta Mezinárodního měnového fondu, bývalého úředníka Světové banky Marca Bazina, ministrem financí. Posuňme se o 7 let později. Úředník Světové banky Mark Bazin, který byl považovaný za favorita Washingtonu, později kandidoval proti Aristidovi v prezidentských volbách v roce 1990. Tento bývalý úředník Světové banky Mark Bazin byl v červnu 1992 vojenskou chuntou jmenovaný předsedou vlády. Ve skutečnosti o jeho jmenování usilovalo americké ministerstvo zahraničí. Mark Bazin byl povolaný vojenskou chuntou, aby vytvořil takzvanou konsensuální vládu. Stojí za zmínku, že právě během Bazinova působení ve funkci premiéra byly mezi lety 1992 až 1994 rozpoutané politické masakry a mimosoudní vraždy prováděné eskadrami smrti fronty za pokrok Haiti podporovanými CIA. Tyto masakry vedly k zabití více než 4000 civilistů. Přibližně 300 tisíc lidí se stalo uprchlíky ve své vlastní zemi, další tisíce uprchly přes hranice do Dominikánské republiky a více než 60 tisíc se vydalo na Širé moře. Tato data čerpám z prohlášení Diny Paul Parksové, výkonné ředitelky Národní koalice pro práva Haiťanů ve Výboru pro soudnictví amerického senátu 1. října 2002. Mezitím CIA zahájila pomlouvačnou kampaň, která představovala prezidenta Aristida jako psychicky labilního, podle článku Boston Globe z 21. září 1994. Představitelé haitských odborů tehdy tvrdili, že zásadním důvodem Aristidova svržení byl jeho záměr zvýšit minimální mzdu ze skandálních 14 centů na 50 centů za hodinu. I kdyby se mýlili, mzdová situace, která byla vedlejším produktem programu strukturálních úprav Světové banky pro tuto zemi, vypovídala mnohé o skutečných záměrech americké intervence. Vojenská intervence USA 1994. Po 3 letech vojenské vlády Amerika v roce 1994 zasáhla a vyslala na Haiti 20 000 okupačních vojáků a mírových sil. Cílem této vojenské intervence Američanů nebylo obnovit demokracii. Právě naopak. Invaze byla provedená s cílem zabránit lidovému povstání proti vojenské chuntě a jejím neoliberálním kohortám. Jinými slovy, vojenská okupace Američanů byla provedená s cílem zajistit politickou kontinuitu. Zatímco členové vojenské chunty byli poslaní do exilu, návrat k ústavní vládě vyžadoval dodržování diktátu Mezinárodního měnového fondu. Tím byla vyloučená možnost progresivní alternativy k drastickému neoliberálnímu programu. Kromě toho zůstaly v zemi až do roku 1999 americké jednotky. Haitské ozbrojené síly byly rozpuštěné a americké ministerstvo zahraničí najalo známou žoldnéřskou společnost DynCorp, aby poskytovala technické poradenství při restrukturalizaci haitské národní policie. Žoldnéřská společnost DynCorp vždycky fungovala jako odnož pro tajné operace Pentagonu a CIA.
Na základě rad společnosti DynCorp byli do haitské národní policie přivedení bývalí důstojníci Tonton Macoute a haitští vojenští důstojníci, kteří se podíleli na státním převratu v roce 1991. Stejně jako v roce 1915 bylo Haiti v podstatě považované za ohroženou investici a proto byly opět nasazené americké jednotky, aby pacifikovaly obyvatelstvo. Haitská armáda, zapletená do převozu drog a obviněná z rozsáhlého porušování lidských práv, nebyla nikdy účinně očištěná. Všeobecná amnestie ve skutečnosti zajistila, že zločinci a vrazi nebyli postaveni před soud. Zatrpklost a nedůvěra veřejnosti se prohloubily zejména proto, že se sociální a ekonomické podmínky zásadně nezměnily. Což bylo téměř jisté díky tomu, že Aristide jako podmínku svého návratu souhlasil s tím, že nebude realizovat reformní program, který byl před 3 lety zmařený. První vlna reforem 1994 až 2000. V říjnu 1994 se Aristide vrátil z exilu a znovu se ujal prezidentského úřadu až do konce svého mandátu v roce 1996. Do jeho kabinetu byli přivedeni reformátoři volného trhu. Byla přijatá nová vlna smrtící makroekonomické politiky v rámci tzv. Plánu mimořádné hospodářské obnovy – Emergency Economic Recovery Plan. Jehož cílem bylo dosáhnout rychlé makroekonomické stabilizace, obnovit veřejnou správu a věnovat se nejnaléhavějším potřebám. Obnovení ústavní vlády bylo vyjednané podle pravidel pravověrných demokratů za zavřenými dveřmi s vnějšími věřiteli Haiti. Před Aristidovým znovuzvolením do funkce prezidenta země byla nová vláda povinná vyrovnat dluhové nedoplatky země vůči vnějším věřitelům. Nové půjčky poskytnuté Světovou bankou, Meziamerickou rozvojovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem byly ve skutečnosti použity k vyrovnání závazků Haiti vůči mezinárodním věřitelům. Nové peníze byly použité na splácení starých dluhů, což vedlo ke spirálovitému růstu zahraničního dluhu. V době nástupu vojenské vlády došlo k poklesu hrubého domácího produktu o 30%. S příjmem na obyvatele $250 ročně je Haiti nejchudší zemí západní polokoule a patří mezi nejchudší země světa. Světová banka tehdy odhadovala nezaměstnanost na 60%. Zpráva amerického kongresu z roku 2000 ji odhadovala až na 80%. V důsledku 3leté vojenské vlády a hospodářského úpadku nedošlo k mimořádné hospodářské obnově, jak předpokládala dohoda o půjčce Mezinárodního měnového fondu. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak. Stabilizace vnucená Mezinárodním měnovým fondem v rámci programu oživení vyžadovala další rozpočtové škrty v téměř neexistujících programech sociálního sektoru. Byl zahájen program reformy státní správy, který spočíval ve snížení počtu státních zaměstnanců a v propouštění nadbytečných státních zaměstnanců. Balíček Mezinárodního měnového fondu a Světové banky částečně přispěl k paralýze veřejných služeb, což nakonec vedlo k zániku celého státního systému. V zemi, kde zdravotnictví a školství prakticky neexistovaly, požadoval Mezinárodní měnový fond propuštění přebytečných učitelů a zdravotníků s cílem splnit svůj cíl pro rozpočtový deficit. Zahraničně politické iniciativy Washingtonu byly koordinované s předepisováním smrtící ekonomické medicíny Mezinárodního měnového fondu. Země byla doslova dotlačená na pokraj hospodářské a sociální katastrofy.
Osud haitského zemědělství. Na haitském venkově žije každý druhý obyvatel země. Více než 75% haitské populace se tradičně zabývá zemědělstvím, kde se pěstují jak potravinářské plodiny pro domácí trh, tak řada tržních plodin na vývoz. Už za Duvalierovy éry bylo rolnické hospodářství podkopané. Po přijetí obchodních reforem sponzorovaných Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou byl zemědělský systém, který dříve produkoval potraviny pro místní trh, destabilizovaný. Po zrušení obchodních bariér se místní trh otevřel dumpingu amerických zemědělských přebytků, včetně rýže, cukru a kukuřice, což vedlo ke zničení celého rolnického hospodářství. Haitská produkce klesla o více jak 50% ze 130 tisíc na 60 tisíc tun. Region Jonéves, který byl dříve haitským košíkem rýže s rozsáhlými rýžovými poli, byl uvržený do bankrotu. Koncem 90. let 20. století se místní produkce rýže na Haiti snížila na polovinu a dovoz rýže z Ameriky tvořil více než polovinu místního prodeje rýže. Místní zemědělské obyvatelstvo bylo zdevastované a cena rýže drasticky vzrostla. Během několika let se Haiti, malá chudá země v Karibiku, stala čtvrtým největším dovozcem americké rýže na světě po Japonsku, Mexiku a Kanadě. Jeste, co nevyrábíte, a nejeste, co vyrábíte. To je tajemství offshoringu a financovaného exportního zemědělství nejen na Haiti. V důsledku toho se Haiti z prakticky soběstačné produkce této základní obiloviny národní stravy stalo zemí, která ji masivně dováží. Ačkoliv je případ rýže nejdramatičtější, není zdaleka jediný. Z méně než 20% potravin dovážených na počátku 80. let 20. století se Haiti dostalo na úroveň, kdy dnes dováží více než 55% potravin ze zahraničí, především z Ameriky a Dominikánské republiky. V roce 1915 bylo mnohem snazší identifikovat ekonomické zájmy, které byly v sázce. V globalizované ekonomice je těch, kteří tahají za nitky Haiti, více a jsou téměř neviditelní. Koncem 90. let 20. století podnikalo na Haiti více než 60 amerických společností, ze kterých mnohé byly známé v oblasti obchodu s oděvy a sportovním oblečením. Patřili mezi ně například baseballové a softballové míče Wilson a Star Sportswear, Universal Manufacturing a HH Cutler Company, které vyráběly zboží pro Disneyho děti, Fisher-Price, Major League Baseball, National Basketball Association, National Football League a National Hockey League. Největšími maloobchodními prodejnami zboží vyrobeného na Haiti před převratem v 90. letech a během něj byly společnosti Sears, JCPenney a samozřejmě Walmart. Dnes je na Haiti přibližně 600 tisíc zemědělských podniků, které jsou organizované do malých pozemků o rozloze půl až 1,8 hektaru. Rolnické zemědělství je většinou rodinné a tradiční, ale existuje mnoho různých forem vlastnictví. Rodinní vlastníci půdy, nájemci, pachtýři, nádeníci a tak dále. Používané nástroje jsou rustikální, často ne víc než tradiční krumpáč a mačeta, obvykle bez tažných zvířat, bez jakýchkoliv strojů, bez chemických hnojiv, s původním osivem. To všechno v režimu zemědělství založeného na dešti. Haiti je dnes nejchudší zemí na západní polokouli a přesto místní rolníky vlastní zemědělství neuživí. Korporace jako Agritrans provádějí zábory půdy státními dekrety a místní zemědělce vystěhovávají. Jak se vyjádřil jeden zoufalý haitský zemědělec. Země je boží věc, kterou Bůh stvořil pro nás.
Dříve než stvořil své děti, stvořil Bůh zemi. Ale pak nám zemi vzali z rukou. Dnes nemáme kde sázet, kde pást nějaká malá zvířata, děti nemohou chodit do školy, jsme ve velmi těžké situaci. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID buduje pro dělníky polouzavřené obytné čtvrti pro těžbu surovin, samozřejmě za pachatele a pro mezinárodní korporace. Jejich projekty se stále rozšiřují. Například haitská vláda dekretem postoupila nejméně 8600 hektarů úrodné půdy rodině Apétů, která patří k nejbohatším v zemi. Má tam vzniknout další zemědělská zóna pro výrobu a vývoz stévie pro nadnárodní korporaci Coca-Cola. Takto bych mohl pokračovat dál, ale myslím, že základní obraz a představu jsme si vytvořili. Druhá vlna reforem. 2000 až 2004. Prezidentské volby byly naplánované na 23. listopadu 2000. Clintonova administrativa tehdy uvalila v roce 2000 embargo na rozvojovou pomoc Haiti. Sotva dva týdny před volbami podepsala odstupující haitská administrativa dopis o záměru s Mezinárodním měnovým fondem. Perfektní načasování. Dohoda s Mezinárodním měnovým fondem prakticky od počátku vylučovala jakýkoliv odklon od neoliberální agendy. Haitský ministr financí zaslal 14. prosince 2000 parlamentu upravený rozpočet. Podpora dárců byla podmíněna jeho schválením zákonodárným sborem. Aristide sice slíbil zvýšit minimální mzdu, zahájit výstavbu škol a programy na podporu gramotnosti, ale nová vláda měla svázané ruce. Všechna zásadní rozhodnutí týkající se státního rozpočtu, řízení veřejného sektoru, veřejných investic, privatizace, obchodní a měnové politiky už byla přijatá. Byla součástí dohody uzavřené s Mezinárodním měnovým fondem 6. listopadu 2000. V roce 2003 Mezinárodní měnový fond nařídil uplatnění tzv. Pružného cenového systému u pohonných hmot, což okamžitě vyvolalo inflační spirálu. Měna byla devalvovaná. Ceny ropy se v lednu a únoru 2003 zvýšily přibližně o 130%. To posloužilo ke zvýšení odporu obyvatelstva vůči Aristidově vládě, která podporovala provádění ekonomických reforem Mezinárodního měnového fondu. Zvýšení cen pohonných hmot přispělo ke 40% nárůstu spotřebitelských cen v letech 2002 až 2003. Mezinárodní měnový fond zase požadoval, navzdory dramatickému nárůstu životních nákladů, zmrazení mest jako prostředek kontroly inflačních tlaků. Mezinárodní měnový fond ve skutečnosti tlačil na vládu, aby snížila platy ve veřejném sektoru, včetně platů učitelů a zdravotníků. Mezinárodní měnový fond také požadoval postupné zrušení zákonem stanovené minimální mzdy ve výši přibližně 25 centů na hodinu. Flexibilita trhu práce, tedy mzdy vyplácené pod zákonem stanovenou minimální mzdou, by podle Mezinárodního měnového fondu přispěla k přilákání zahraničních investorů. Denní minimální mzda činila v roce 1994 $3 a v roce 2004 klesla na přibližně 1,50 až 1,75 dolarů v závislosti na směnném kurzu gurdy vůči dolaru. V naprosto zvrácené logice jsou propastně nízké mzdy na Haiti, které jsou od 80. let 20. století součástí rámce politiky levné práce Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, považované za prostředek ke zlepšení životní úrovně. Jinými slovy,
dílny v montážním průmyslu a nucené pracovní podmínky na haitských zemědělských plantážích považuje Mezinárodní měnový fond za klíč k dosažení hospodářské prosperity, protože přitahují zahraniční investice. Země se ocitla ve svěrací kazajce spirálovitě rostoucího zahraničního dluhu. Hořkou ironií je, že v zemi, kde na 10 000 obyvatel připadá 1,2 lékaře a kde je velká většina obyvatelstva negramotná, byla zavedená úsporná opatření v sociálních sektorech, sponzorovaná Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Státní sociální služby, které za Duvalie prakticky neexistovaly, se zhroutily. Výsledkem ministrování Mezinárodního měnového fondu byl další propad kupní síly, který postihl i střední příjmové skupiny. Mezitím prudce vzrostly úrokové sazby. V severních a východních částech země vedlo zvýšení cen pohonných hmot k faktickému ochromení dopravy a veřejných služeb, včetně dodávek vody a elektřiny. Zatímco hrozil humanitární katastrofa, kolaps ekonomiky v čele s Mezinárodním měnovým fondem posloužil k posílení popularity demokratické platformy, která obvinila Aristida ze špatného hospodaření. Není třeba dodávat, že vůdci demokratické platformy, včetně Andyho Apéta, který ve skutečnosti vlastní tyto robotárny, jsou hlavními protagonisty ekonomiky s nízkými mzdami. Kosovský model a jeho haitská kopie. V únoru 2003 Washington oznámil jmenování Jamese Foleyho velvyslancem na Haiti. Foley byl za Clintonovy vlády mluvčím ministerstva zahraničí během války v Kosovu. Předtím zastával funkci v bruselském ústředí NATO. James Foley byl vyslaný do Port-au-Prince před operací sponzorovanou CIA. Do Port-au-Prince byl převelený v září 2003 z prestižní diplomatické pozice v Ženevě, kde zastával funkci zástupce vedoucího mise při Evropské kanceláři OSN. Stojí za to připomenout zapojení velvyslance Jamese Foleyho do podpory kosovské osvobozenecké armády v roce 1999. Jeho úlohu jsem tuším probíral v mém pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Kosovská osvobozenecká armáda byla financovaná z peněz vypraných přes obchody s narkotiky a podporovaná CIA. Kosovská osvobozenecká armáda se podílela na podobných cílených politických vraždách a zabíjení civilistů v měsících předcházejících invazi NATO v roce 1999 i po ní. Po invazi a okupaci Kosova pod vedením NATO se kosovská osvobozenecká armáda pod záštitou OSN přeměnila na kosovské ochranné síly. Všechno jsem to probíral podrobně v mém pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Namísto odzbrojení, které by zabránilo masakrům civilistů, byl této kosovské teroristické organizaci s vazbami na organizovaný zločin a balkánský obchod s drogami přiznaný legitimní politický status. V době kosovské války byl současný velvyslanec na Haiti James Foley pověřen přípravou informací na ministerstvu zahraničí a úzce spolupracoval se svým protějškem v NATO v Bruselu Jamim Show. Sotva dva měsíce před útokem války vedené NATO 24. března 1999 vyzval James Foley k transformaci kosovské osvobozenecké armády na respektovanou politickou organizaci. Chceme s nimi, rozumějme s kosovskou osvobozeneckou armádou, rozvíjet dobré vztahy, když se transformují v politicky orientovanou organizaci. Věříme, že máme mnoho rad a mnoho pomoci, kterou jim můžeme poskytnout, pokud se stanou přesně takovým politickým aktérem, jakým bychom chtěli, aby se stali.
Pokud jim můžeme pomoci a oni chtějí, abychom jim v tomto úsilí o transformaci pomohli, myslím, že to není nic, proti čemu by někdo mohl něco namítat. Po invazi byla vytvořena samozvaná kosovská správa složená z kosovské osvobozenecké armády a hnutí demokratické unie, koalice pěti opozičních stran, které stály proti Rugovově demokratické lize. Kromě funkce premiéra ovládala kosovská osvobozenecká armáda také ministerstva financí, veřejného pořádku a obrany. Postoj amerického ministerstva zahraničí, vyjádřený ve Foliho prohlášení, zněl, že kosovská osvobozenecká armáda nebude moci pokračovat jako vojenská síla, ale bude mít šanci pokročit ve svém úsilí o samosprávu v jiném kontextu, čímž se myslelo inaugurace faktické narkodemokracie pod ochranou NATO. Pokud jde o obchod s drogami, Kosovo a Albánie zaujímaly podobné postavení jako Haiti. Představují uzel v tranzitu, respektive překládce, narkotik ze Zlatého půlměsíce přes Írán a Turecko do západní Evropy. Kosovská osvobozenecká armáda byla podporovaná CIA, německou Bundesnachrichtendienst, BND a NATO a měla vazby na albánskou mafii a zločinecké syndikáty zapojené do obchodu s narkotiky. Byl toto model pro Haiti, jak jej v roce 1999 formuloval pozdější velvyslanec Spojených států na Haiti James Foley. Naprosto ano. Pro CIA a ministerstvo zahraničí byla fronta za pokrok Haiti a Guy Philip pro Haiti tím, čím byla kosovská osvobozenecká armáda a Hashim Tači pro Kosovo. Jinými slovy, záměrem Washingtonu byla změna režimu na Haiti a nastolení loutkové vlády. Tento loutkový režim na Haiti byl zaštítěný demokratickou platformou a frontou pro osvobození a národní obnovu, jejímiž vůdci byli bývalí teroristé z fronty za pokrok Haiti a Tonton Macoute. Ti integrovali vládu národní jednoty spolu s vůdci demokratické konvergence a skupiny 184 organizací občanské společnosti vedené Andym Apétem. Konkrétně fronta za pokrok Haiti vedená Guyem Philipem obnovila haitské ozbrojené síly, které byly rozpuštěné v roce 1995. V sázce byla případná dohoda o rozdělení moci mezi různými opozičními skupinami a povstalci podporovanými CIA, kteří byli napojení na transitní obchod s kokainem z Kolumbie přes Haiti na Floridu. Ochrana tohoto obchodu měla vliv na vytvoření nové protidrogové vlády, která sloužila americkým zájmům. Obchod s narkotiky. Vzpomínáte si na můj pořad Drogy a CIA, který jsem vysílal před více jak půl rokem? CIA nese spoluodpovědnost nejen za nárůst celosvětové produkce drog, ale také za jejich významné pašování do Spojených států. V březnu 1997 byl v Miami na Floridě obviněný Michel José François, policejní šéf na Haiti podporovaný CIA, za to, že pomohl propašovat do Spojených států 30 tun kolumbijského kokainu a heroinu. Haitská národní zpravodajská služba, kterou CIA pomáhala vytvořit, byla také cílem vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které vedlo k obvinění. Zatímco reálná ekonomika Haiti byla pod náporem reforem Mezinárodního měnového fondu přivedená k bankrotu, obchod s překládkou narkotik nadále vzkvétal. Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami zůstává Haiti hlavní zemí pro překládku drog v celé karibské oblasti, přes kterou proudí obrovské zásilky kokainu z Kolumbie do Spojených států.
Odhaduje se, že Haiti je dnes zodpovědné za 14% veškerého kokainu, který se dostává do Ameriky, což představuje miliardové příjmy pro organizovaný zločin a americké finanční instituce, které perou obrovské množství špinavých peněz. Celosvětový obchod s narkotiky se odhaduje na 500 miliard dolarů. Velká část tohoto překládaného obchodu směřuje přímo do Miami na Floridě, které je také rájem pro recyklaci špinavých peněz do poctivých investic, například do nemovitostí a dalších souvisejících činností. Důkazy potvrzují, že CIA chránila tento obchod za Duvaliovy éry i za vojenské diktatury mezi lety 1991 až 1994. V roce 1987 byl senátor John Kerry jako předseda podvýboru pro narkotika, terorismus a mezinárodní operace amerického senátního výboru pro zahraniční věci pověřený rozsáhlým vyšetřováním, které se zaměřilo na vazby mezi CIA a obchodem s drogami, včetně praní peněz z drog na financování ozbrojených povstání. Kerryho zpráva zveřejněná v roce 1989 sice soustředila svou pozornost na financování nikaragvajských kontras, ale obsahovala také část věnovanou Haiti. John Kerry tehdy vypracoval podrobné informace o obchodování s drogami s haitskými vojenskými vládci, které vedly k obvinění podplukovníka Jeana Paula v Miami v roce 1988. Obvinění bylo pro haitskou armádu velkou ostudou, zejména proto, že Jean Paul se vzdorovitě odmítl vzdát americkým úřadům. V listopadu 1989 byl podplukovník Jean Paul nalezený mrtvý poté, co skonzumoval tradiční haitský dar dobré vůle dýňovou polévku. Americký senát si také v roce 1988 vyslechl svědectví, že tehdejší ministr vnitra generál Williams Regala a jeho styční důstojník amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami chránili zásilky kokainu a dohlíželi na ně. Svědectví rovněž obvinilo tehdejšího velitele haitské armády generála Henryho Nenfiho z toho, že v polovině 80. let přijímal úplatky od kolumbijských překupníků výměnou za práva k vylodění. Právě v roce 1989 se dalším vojenským převratem dostal k moci generál poručík Prosper Avril. Podle svědka před podvýborem senátora Johna Kerryho byl generál Prosper Avril ve skutečnosti hlavním aktérem v roli Haiti jako transitního bodu v obchodu s kokainem. Jack Blum, který byl Kerryho zvláštním poradcem, poukázal na spoluvinu amerických představitelů ve svém prohlášení z roku 1996 před výběrovým výborem amerického senátu pro zpravodajské služby o obchodování s drogami a válce proti kontrarozvědce. Na Haiti naše zpravodajské zdroje v haitské armádě předali svá zařízení drogovým kartelům. Místo, abychom na prohnilé vedení armády vyvíjeli tlak, bránili jsme je. Drželi jsme se za nos a přihlíželi, jak oni a jejich zločinní přátelé ve Spojených státech distribuují kokain v Miami, Filadelfii a New Yorku. Haiti nejenže zůstává centrem překládky kokainu, ale tento obchod od 80. let 20. století výrazně vzrostl. Současná krize souvisí s rolí Haiti v obchodu s drogami. Washington chce mít poddajnou haitskou vládu, která bude chránit trasy překládky drog z Kolumbie přes Haiti na Floridu. Příliv narkodolarů, které jsou i nadále hlavním zdrojem devizových příjmů země, slouží k obsluze spirálovitě rostoucího zahraničního dluhu Haiti a tím i zájmům zahraničních věřitelů. V tomto ohledu liberalizace devizového trhu, kterou nařídil Mezinárodní měnový fond, poskytla navzdory formálnímu závazku úřadů bojovat proti obchodu s drogami vhodnou cestu pro praní narkodolarů v domácím bankovním systému. Příliv narkodolarů se vedle remitencí od Haiťanů žijících v zahraničí v dobré víře ukládá v komerčním bankovním systému a směňuje za místní měnu.
Devizové výnosy z těchto přílivů mohou být následně recyklované směrem ke státní pokladně, kde jsou použité k plnění závazků dluhové služby. Haiti ale získává jen velmi malé procento z celkových devizových příjmů z tohoto lukrativního kontrabandu. Většina příjmů plynoucích z obchodu s překládkou kokainu připadá zločineckým zprostředkovatelům ve velkoobchodě a maloobchodě s drogami, zpravodajským agenturám, které obchod s drogami chrání, a tak

miliardy dolarů, které pocházejí z obchodu s drogami. Kromě toho rozšiřování peněžní zásoby denominované v dolarech federálním rezervním systémem, včetně tisku miliard dolarů v dolarových bankovkách pro účely obchodů s narkotiky, představuje zisk pro federální rezervní systém a jeho složky. Soukromé bankovní instituce, ze kterých nejdůležitější je New Yorkská federální rezervní banka, tedy Fed. Jinými slovy, finanční establishment z Wall Streetu, který hraje zákulisní roli při formulování zahraniční politiky Spojených států, má eminentní zájem na udržení obchodu s haitskou tranší a zároveň na instalaci spolehlivé narkodemokracie v Port-au-Prince, která bude účinně chránit tyto trasy. Je třeba poznamenat, že od nástupu eura jako celosvětové měny se značná část obchodu s narkotiky začala uskutečňovat v eurech, nikoli v amerických dolarech. Jinými slovy, euro a dolar jsou konkurenčními měnami v oblasti obchodu s drogami. Obchod s kokainem v Latinské Americe, včetně překládky přes Haiti, se z velké části uskutečňuje v amerických dolarech. Zatímco odklon od dolarových drogových transakcí, který podkopává hegemonii amerického dolaru jako globální měny, se z velké části týká drogových tras na Blízkém východě, ve Střední Asii a v Jižní Evropě. Převrat 2004. Po Aristidově návratu do úřadu v roce 1994 se hlavní pozornost Američanů soustředila na prosazování umírněného nástupce, který by byl ochotnější spolupracovat s americkými podniky a Světovou bankou. Snaha Ameriky o takzvané udržení demokracie byla vedená v kontextu tohoto hlavního cíle, který opakovaně zdůrazňoval prezident Bill Clinton ve svých komentářích po okupaci. Situaci samozřejmě zkomplikovala záplava haitských lidí na lodích, kteří se po převratu snažili dostat do Spojených států. Jak ale Bill Clinton dobře věděl z osobní zkušenosti z Arkansasu, tato záplava začala už za Duvalierovy éry. V roce 1980 se ale ve Spojených státech zajímali pouze exulanti, hrstka aktivistů a lidé žijící v komunitách přímo postižených přílivem. Jakmile bylo Haiti v 90. letech takzvaně stabilizované, příliv uprchlíků se zmenšil na pouhý pramínek. Průměrný Haiťan na tom nebyl o nic lépe. Americká mise ale byla přesto považovaná za úspěšnou a pozornost veřejnosti se brzy obrátila k další televizní krizi. Ovšem Aristide byl považovaný za nevypočitatelného a neloajálního k americkým zájmům na Haiti a proto bylo rozhodnuto o jeho sesazení. Jako obvykle k tomu Američané vycvičili zdejší eskadry smrti fronty za pokrok Haiti a finančně podpořili občanskou opozici G-184. Bushova administrativa se proto ujala násilného povstání proti Aristidovi, které začalo koncem roku 2003. V roce 2004 se odehrála špinavá operace, v rámci které byl demokraticky zvolený prezident Aristide svržený a deportovaný do USA proti své vůli. Občanská opozice G-184 fakticky pozvala USA, OSN, Francii a Kanadu, aby přišli a odstranili prezidenta Aristida v den 200. výročí nezávislosti Haiti 29. února 2004. Američané donutili prezidenta Aristida podepsat rezignační dopis v neděli 29. února 2004 ve 2 hodiny ráno. Že nám to připomíná podpis dopisu československými představiteli v Moskvě z roku 1968, je jen náhoda.
29. února 2004 převzalo komando JTF 2 kontrolu nad letištěm, ze kterého byl haitský prezident Jean-Bertrand Aristide

0: podle svých slov unesený americkou námořní pěchotou do letadla a vysazený ve Středoafrické republice. Podle agentury AFP asi 30 vojáků kanadských speciálních jednotek zajistilo v neděli 29. února 2004 letiště a dva ostřelovači se umístili na vrcholu kontrolní věže. Elitní bojové jednotky vstoupily do Port au Prince o 5 dní dříve, prý proto, aby chránili velvyslanectví. Nasazení JTF-2 bylo součástí kampaně Kanady, Francie a Ameriky s cílem destabilizovat a svrhnout zvolenou haitskou vládu. Podle vojenské zprávy o operaci Principal více než 100 příslušníků kanadských sil a 4 letadla CC-130 Hercules pomáhali s nouzovými pohotovostními plány a bezpečnostními opatřeními během týdne před převratem. Jeho neschopnost udržet pořádek v atmosféře destabilizace, podporované Spojenými státy, mu poskytla skvělou záminku pro další cvičení ve změně režimu. Toto ozbrojené povstání bylo ovšem výsledkem pečlivě zinscenované vojensko-spravodajské operace. 9 dní před haitským převratem, 20. února 2004, americký velvyslanec James Foley povolal tým 4 vojenských expertů z Jižního velitelství Spojených států se sídlem v Miami na Floridě. Oficiálně měli tito experti za úkol posoudit hrozby pro americké velvyslanectví a jeho personál, jak o tom psal Seattle Times 20. února 2004. V zemi už působily americké speciální jednotky. Washington oznámil, že 3 americké námořní lodě byly uvedené do pohotovosti, aby se preventivně vydali na Haiti. Námořní plavidlo Saipan bylo vybavené stíhačkami Harrier s vertikálním startem a útočnými vrtulníky. Další 2 plavidla byla Oak Hill a Trenton. Podle Washingtonu na Haiti mohlo být v krátké době vyslaných přibližně 2200 příslušníků americké námořní pěchoty z 24. expediční jednotky námořní pěchoty v Camp Lejeune ve státě New York. Následně ozbrojené síly Dominikánské republiky odhalily výcvikové tábory partizánů uvnitř Dominikánské republiky na severovýchodní haitsko-dominikánské hranici. Počátkem února 2004 právě tato povstalecká polovojenská armáda překročila hranice Haiti z Dominikánské republiky. Tato polovojenská armáda představovala dobře vyzbrojenou, vycvičenou a vybavenou polovojenskou jednotku. Do této paramilitární jednotky byly začleněni bývalí členové fronty Za pokrok Haiti, eskadry smrti v civilu, která se podílela na masových vraždách civilistů a politických atentátech během vojenského převratu sponzorovaného CIA v roce 1991. Aktivní byla také Fronta národního osvobození a obnovy, kterou vedl Guy Philip, bývalý policejní velitel a příslušník haitských ozbrojených sil. Guy Philip byl v letech převratu 1991 spolu s 10 dalších důstojníků haitské armády vycvičen americkými speciálními jednotkami v Ekvádoru. Dalšími 2 povstaleckými veliteli byli Emmanuel Constant a Jodel Chamblain. Bývalí členové donucovací jednotky z Duvalierovy éry Tonton Macoud a vůdci fronty Za pokrok Haiti. Do spiknutí v roce 2004 byli zapojeni jak ozbrojení povstalci, tak civilní podporovatelé, jako například vůdce G-184 André Appert. Jak jsem už také zmínil, Andy Appert byl v týdnech předcházejících Aristidovu svržení v kontaktu s americkým ministrem zahraničí Colinem Powellem. Guy Philip i Emmanuel Constant měli vazby na CIA a byli v kontaktu s americkými představiteli. Existovaly náznaky, že velitel povstalců Guy Philip a politický vůdce revoluční fronty odporu Artibonitů Winter Etienne byli ve spojení s americkými představiteli, jak o tom psalo BBC 27. února 2004. ozbrojená vzpoura byla součástí pečlivě naplánované vojensko-spravodajské operace. Američané prostě využívali stále ty samé osoby a jednotky, které si už vycvičili dříve. Ovšem, hlavní světové informační outlety podávaly o Haiti extrémně zkreslené zprávy. Posluchači Alternativy vědí, že mainstreamová korporátní média tu nejsou proto, aby informovala bez přívlastků. Jsou tu proto, aby nám poskytovala pečlivě přefiltrovaný a uspořádaný obraz, takový, jaký je v souladu s narativem systémových architektů moci. Tedy těch, kteří mají monopol na psaní oficiálního příběhu, na určování étosu a narativu. Tohle se přesně do puntíku splňovalo u Haiti. V týdnech předcházejících státnímu převratu 29. února 2004 média zaměřila svou pozornost převážně na ozbrojené gengy a hrdlořezy, aniž by poskytla pochopení pro roli povstalců fronty za pokrok Haiti. O tom panovalo ohlušující ticho. V oficiálních prohlášeních a rezolucích OSN nepadlo ani slovo o povaze fronty za pokrok Haiti. To by nemělo překvapit. Americký velvyslanec při OSN, muž, který zasedal v Radě bezpečnosti OSN, John Negroponte, hrál klíčovou roli v honduraských eskadrách smrti podporovaných CIA v 80. letech, kdy byl americkým velvyslancem v Hondurasu. Čerpám ze článku San Francisco Examiner z 20. října 2001. Povstalci fronty za pokrok Haiti byly mimořádně dobře vybavené a vycvičené síly. Haiťané věděli, o koho se jednalo. Byli to Tonton Macoute z Duvalierovy éry a bývalí zabijáci fronty za pokrok Haiti. Ti byli podporovaní Spojenými státy. Zřejmě právě proto se západní média k této otázce vůbec nevyjadřovala a obviňovala z násilí prezidenta Aristida. Když některá média přece jen přiznala, že osvobozenecká armáda byla složená z eskader smrti, nezkoumala širší důsledky svých prohlášení. Například to, že tyto eskadry smrti byly výtvorem CIA a agentury obraného zpravodajství. Deník New York Times tehdy připustil, že nenásilná občanská opozice ve skutečnosti spolupracovala s eskadrami smrti, obviněnými ze zabití tisíců lidí, ale to všechno deník New York Times označil za náhodné. Nebyl uvedený žádný historický výklad. Kdo byli tito vůdci eskader smrti? Dozvěděli jsme se pouze, že uzavřeli spojenectví s nenásilnými dobráky, kteří patřili k politické opozici. A to všechno pro dobrou a záslužnou věc, kterou bylo odstranění zvoleného prezidenta a obnovení demokracie. Ovšem, na útocích rebelů ani na spojenectví mezi vůdcem eskader smrti Gájem Philipem a Andym Apétem, majitelem největší průmyslové manufaktury na Haiti a vůdcem občanské opozice G-184, nebylo nic spontánního ani náhodného. Ačkoliv Spojené státy opakovaně prohlašovaly, že budou podporovat ústavní vládu, nahrazení Aristida loajálnější osobou bylo vždycky součástí programu tehdejší Bushovy administrativy. Po Aristidově únosu ale Washington nevyvinul žádné úsilí, aby odzbrojil svou zástupnou polovojenskou armádu. Korporátní média při informování o krizi ignorovala jak historii, tak roli, kterou v ní sehrála CIA. Místo toho byli za legitimní mluvčí opozice uznaní tzv. Povstalečtí vůdci, velitelé eskader smrti v 90. letech. Bushova administrativa účinně obětovala prezidenta Aristida a činila ho jediným odpovědným za zhoršující se hospodářskou a sociální situaci. Ve skutečnosti byla hospodářská a sociální krize Haiti z velké části způsobená ničivými ekonomickými reformami, které Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond. Aristidův návrat k moci v roce 1994 byl podmíněný jeho souhlasem s ekonomickou terapií. Aristide se podřídil, ale přesto byl zařazený na černou listinu a démonizovaný. 5 měsíců po Aristidově svržení se k americkým a francouzským jednotkám připojilo 500 kanadských vojáků, kteří chránili režim na Haiti dosazený cizinci. Gerard Latorté, který v předchozích 15 letech pobýval na Floridě, byl zodpovědný za podstatné porušování lidských práv. Existují důkazy, že kanadské jednotky se přímo podílely na potlačování prodemokratického hnutí. Haiti a Afghánistán byly jediné zahraniční země uvedené v návrhu protipovstalecké příručky kanadských ozbrojených sil z roku 2007 jako místa, kde se kanadské jednotky účastnily protipovstalecké války. Podle příručky kanadských sil vedla operace COIN proti povstalcům na Haiti od počátku roku 2004. Po smrtícím zemětřesení, které otřáslo Haiti v roce 2010, bylo nasazeno 2000 kanadských vojáků a zároveň bylo připraveno několik těžkých městských pátracích záchranných týmů, které ale nebyly nikdy vyslané. Podle interního spisu se kanadští představitelé obávali, že politická nestabilita zvýšila riziko lidového povstání a podpořila fámy, že ex-prezident Jean-Bertrand Aristide, který byl tehdy v exilu v Jihoafrické republice, chtěl zorganizovat návrat k moci. K hlídání traumatizovaného a trpícího obyvatelstva Haiti bylo vedle 12 000 amerických vojáků a 1500 vojáků OSN, mimochodem 8 000 vojáků OSN tam už bylo, vyslaných 2050 kanadských vojáků. Přestože se nejednalo o válku, bylo na Haiti po určitou dobu více zahraničních vojáků na kilometr čtvereční než v Afghánistánu nebo Iráku a přibližně stejně tolik na jednoho obyvatele. Závěr. To je všechno pro tento druhý díl Haiti západního Somálska, co uslyšíte ve třetím závěrečném díle. Podívám se na otřesné skutečnosti s pašováním dětí a obchodu s nimi po zemětřesení v Haiti v roce 2010. Nicméně tento fenomén prozkoumám v širší perspektivě. Na Haiti totiž probíhal obrovský letecký transport dospělých lidí do Chile. Šlo o obří operaci leteckého pašování lidí, ve které byly zapojené účelově založené aerolinky, například Latin American Wings. Každý rok propašovali z Haiti do Chile desítky tisíc lidí jako levných pracovních sil. V latinoamerickém tisku to byl obrovský skandál a aféra z roku 2017. Jenže v té době probíhaly i tajné letecké transporty uprchlíků z Afriky a Asie do Evropy. Tajné noční vykládky v Itálii, Německu nebo na Slovensku. Obrovské letecké transporty velkých mas lidí. Do jaké míry západní systém napomáhal urychlovat migraci a do jaké míry se na tom podílely i vybrané aerolinie? Odhalím neskutečné souvislosti a to se nechvástám pro laciné zvyšování napětí, ale jsou to neskutečné informace. Podívám se následně na nedávného prezidenta Haiti Jovenala Mozého, na kterého byl spáchaný atentát kolumbijskými žoldáky a dvěma americkými veliteli, operátory CIA. Bylo to stejné komando vycvičené v Americe i v Kolumbii, které se pokusilo neúspěšně zabít i Nicolase Madura ve Venezuele o rok dříve. Stopy a nitky se zbíhají v soukromé bezpečnostní agentuře v Miami na Floridě. Uvedu jména konkrétních osob a podívám se podrobněji na práci těchto bezpečnostních agentur po světě. dochází k takzvané privatizaci bezpečnosti, kdy si vlády stále častěji najímají na špinavou práci a černé operace tyto bezpečnostní agentury, které si najímají vycvičené žoldáky schopné udělat cokoliv. Koncem příštího posledního dílu se podívám na militarizaci andské a karibské oblasti a na proces somalizace Haiti jako odstrašující příklad fungování současného systému na místě, kde se protnou průsečíky zájmů globálních struktur a zájmů. To je všechno v rámci druhé předposlední části Haiti Somálsko-Západu. Já doufám, že se vám i tento díl líbil, že mě budete sdílet na sociálních médiích, že budete komentovat tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio pod pořadem a taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu, když kliknete na dvě tlačítka odebírat a zvoneček, tak vám zajistí, že nepřijdete ani o zbylý třetí díl a o další pořady, dokumenty a analýzy, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače. To je všechno od mikrofonu a zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a příště při poslechu třetí závěrečné části se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
1: Choisir le monde qui va le diriger pays. Je veux dire, c'est tout un système qui n'a pas capoté.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak dnes se podíváme na něco, co je opravdu silné. Máme tu před sebou materiály, které popisují dost temnou a hodně spletitou historii Haiti a vlastně celého Karibiku.
2: Přesně tak.
1: Mluví se v nich o desetiletích zahraničních intervencí, o ekonomickém tlaku a o něčem, co bychom mohli nazvat sociálním inženýrstvím. Není to zrovna lehké čtení, ale je to neuvěřitelně poutavé.
2: To rozhodně. Cílem naší dnešní rešerše je vlastně rozebrat ty mechanismy, které tyhle zdroje popisují. Podívat se, jak se v nich propojují velké peníze, politické strategie a dokonce i programy na kontrolu porodnosti. Programy, které měly formovat osudy celých národů. Je to jako skládačka, kde jednotlivé dílky do sebe postupně zapadají.
1: Přesně tak. A my se tu skládáčku pokusíme poskládat, kde bychom měli začít. Možná na místě, které se může zdát na první pohled překvapivé. Začneme v Portoriku, u masových sterilizací. Jeden z prvních údajů, který v těch podkladech člověka úplně praští do očí, je tenhle. Mezi 30. a 70. lety minulého století byla v Portoriku sterilizována přibližně třetina všech žen.
2: Třetina?
1: Třetina. Byla to prý tak běžná věc, že se jí mezi lidmi zíkalo, prostě la operación, operace.
2: Ano, a ten kontext je, řekl bych, ještě mrazivější. Zdroje to propojují s americkým eugenickým hnutím, tedy s tou myšlenkou na vylepšování lidské populace.
1: Aha.
2: Dokonce se zmiňuje studie rasového křížení na Jamajce z roku 1928, za kterou stal americký eugenik Charles Davenport. A co je na tom fascinující z technologického hlediska, k třídění dat tehdy použili děrné štítky od IBM.
1: Počkat, od IBM?
3: Ano, a je to ta samá technologie, kterou o pár let později nacisté využili k systematizaci a, řekněme, mechanizaci chodu Třetí říše.
1: Takže se tu bavíme o stejné technologii, která pomáhala organizovat holokaust a která se předtím testovala v Karibiku na rasových studiích.
3: Přesně takové souvislosti ty materiály naznačují.
1: Páni, to je dost silné kafe.
3: A v Portoriku to pak podle nich mělo dva hlavní cíle. Za prvé podpořit migraci do Spojených států a za druhé omezit počet dětí v rodinách, aby se ženy, aby se uvolnily pro práci.
1: Pro práci.
3: V té době tam totiž masivně investovaly americké textilní firmy a potřebovaly levnou pracovní sílu.
1: Takže to nebyla jen nějaká abstraktní kontrola populace, ale mělo to velmi konkrétní ekonomický cíl – dostat ženy z domovů do továren?
3: Přesně. Zdroje popisují, jak kliniky pro plánování rodiny, financované americkou agenturou USU, ID, byly často umístěny přímo v areálech továren.
1: A nabízely sterilizaci zdarma.
3: Přímo v továrnách. A aby toho nebylo málo, Puerto Rico posloužilo i jako taková testovací laboratoř pro první antikoncepční pilulky v polovině 50. let. Tyto experimenty probíhaly na ženách z chudých veřejných sídlišť.
1: Které asi nedostaly úplně všechny informace, že?
3: Často ne. Nedostaly úplné informace o možných rizicích a vedlejších účincích. Pozdější studie ukázaly, že až pětina žen svého rozhodnutí sterilizovat se litovala.
1: A tenhle, řekněme, portorický model se pak přenesl dál?
3: Autoři analýzy tvrdí, že ano. A to především na Haiti, zejména během chaotické vlády vojenské junty v letech 1991 až 1994.
1: Uh-huh.
3: V jednom z materiálů se cituje interní zpráva USUID z roku 1993. Jejímž cílem bylo, a teď cituji doslova, zabránit domorodcům z rozmnožování.
1: To je neuvěřitelné.
3: Navrhovala se tam takzvaná demedikalizace služeb.
1: Demedikalizace, co si pod tím máme představit?
3: V praxi to znamenalo, že ženy mohly dostat hormonální antikoncepci, třeba nechválně známý implantát Norplant.
1: Jo, o tom jsem slyšela.
3: I bez lékařského vyšetření nebo dohledu. Cílem bylo co největší rozšíření. Místní kliniky, opět financované USAID, údajně nabízely ženám jídlo, peníze nebo oblečení výměnou za to, že si nechají zavést Norplant.
1: Který měl přitom strašlivé vedlejší účinky, od neustálého krvácení po deprese.
3: Přesně tak. Abychom si udělali obrázek o tom myšlení. Tehdejší ředitel populačního programu USAID, Rimert Ravenholt, v roce 1977 údajně prohlásil, že cílem jeho agentury je sterilizovat čtvrtinu žen na světě.
1: Čtvrtinu žen na světě?
3: Ano.
1: To je šílené. Takže na jedné straně tu máme podle zdrojů masivní sociální inženýrství zaměřené na ty nejchudší. Ale to samo o sobě by asi ke změně režimu nestačilo. Jak do toho zapadá politická scéna? V materiálech se totiž ukazuje, že souběžně s tím probíhala úplně jiná operace.
3: Přesně tak. Tyto zdroje popisují vznik takzvané občanské opozice. Šlo o skupiny jako Demokratická konvergence nebo G184, což byla koalice více než 180 různých organizací.
1: Takže na první pohled to vypadalo jako legitimní zdola rostoucí politické hnutí.
3: Ano, vypadalo.
1: Ale ten háček je asi v tom slově vypadalo.
3: Přesně. Když se podíváme blíž, kdo stál v čele té největší skupiny G184, najdeme jméno André, zvaný Andy Appiah.
1: A to je kdo?
3: Byl to americký občan haitského původu a největší průmyslový zaměstnavatel na Haiti. Jeho firma, Alpha Industries, montovala elektroniku pro giganty jako IBM nebo Honeywell.
1: Aha. A tady to začíná být opravdu zajímavé. V jednom z těch článků z Miami Times z roku 2004 se píše o podmínkách v jeho továrnách. Počkat 68 centů na den?
3: Ano, 68 centů.
1: Vždy to je méně než polovina tehdejší minimální mzdy, která byla dolar a půl.
3: Přesně tak.
1: To zní spíš jako otroctví než práce. A tenhle člověk byl prezentován jako tvář demokratické změny.
3: Přesně, 68 centů. A to při pracovním týdnu, který měl údajně až 78 hodin.
1: To je neuvěřitelné.
3: Zdroje to vykreslují jako naprosto vykořisťující systém. A aby byl obrázek kompletní, Applewhite byl také hlasitým zastancem brutálního vojenského převratu z roku 1991.
1: Toho převratu, který svrhl prvního demokraticky zvoleného prezidenta Aristida.
3: Přesně toho.
1: To je ale zvláštní kombinace. Jak je možné, že občanský lídr, podporovaný ze zahraničí, má takovouhle minulost a zároveň, jak se píše v těch zdrojích, i vazby na nechválně proslulé eskadry smrti FRAP?
3: No, podle těch materiálů se to nepřehlíželo. Bylo to součástí strategie.
1: Strategie?
3: Hranice mezi údajně nenásilnou občanskou opozicí a polovojenskými skupinami, které terorizovaly stoupence prezidenta Aristida, se záměrně stírala.
1: Aha.
3: Všechny tyto skupiny měly jeden společný cíl – odstranit Aristida. Otázkou tedy je, kdo to celé organizoval a platil.
1: Dobře, takže tu máme tuhle podivnou alianci továrníka a bývalých členů eskadry smrti. Kde se na to vzali peníze a politické krytí?
3: Všechny stopy, které jsou v těchto dokumentech popsány, vedou k jedné americké organizaci – National Endowment for Democracy, známé pod zkratkou NED.
1: Špionáže.
4: Je to skvělá otázka. Podle zdrojů je ten rozdíl hlavně v tom, že NED operuje otevřeně. Je financován americkým kongresem a jeho oficiálním posláním je podpora demokracie ve světě.
1: Ale
4: jeden ze zakladatelů NEDu, Alan Weinstein, to v roce 1991 řekl deníku Washington Post naprosto otevřeně. A já si tu citaci dovolím přečíst.
1: Ano.
4: Mnohé z toho, co dnes děláme, dělala CIA tajně už před 25 let.
1: Páni.
4: V podstatě jde o to, že místo tajných operací a agentů v převleku teď můžete otevřeně financovat opoziční strany, média a neziskovky, které prosazují vaše zájmy.
1: Takže abychom si to ujasnili, podle těchto zdrojů tu máme přímou linku. Americká vládní nadace NED má pod sebou hrůze od nože. Jednou z nich je Mezinárodní republikánský institut, IRI.
4: Kterému tehdy šéfoval vlivný senátor John McCain.
1: Ano. A tento institut pak přímo financuje Appiahovu opozici na Haiti. Ta údajná občanská nespokojenost, tedy podle materiálů, měla velmi konkrétní a mocné zahraniční sponzory.
4: Přesně tak, a zdroje to označují za osvědčený a opakovaně používaný manuál pro změnu režimu.
1: Jak to funguje?
4: CIA v pozadí podporuje to tvrdé jádro, tedy polovojenské skupiny, aby vytvářely chaos a strach. Zatímco NED a jeho odnože jako IRI financují tu slušnou tvář opozice, politiky, ekonomy, aktivisty.
1: S kterými se mohou západní diplomaté ukazovat na veřejnosti.
4: Přesně. Jako další příklady jsou uváděny Venezuela nebo bývalá Jugoslávie. Tam CIA údajně podporovala kosovskou osvobozeneckou armádu, UČK, zatímco NED financoval opoziční ekonomisty ze skupiny G17, kteří připravovali program šokové terapie pro srbskou ekonomiku.
1: Tím se dostáváme k dalšímu dílku skládačky, takže tu máme politický a polovojenský tlak, ale v těch materiálech se velký důraz klade ještě na jednu frontu, tu ekonomickou.
4: Ano, a tady vstupují na scénu globální hráči jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka. V textech jsou popisováni jako klíčový nástroj destabilizace. Používají k tomu balíček opatření, kterému se říká Washingtonský konsenzus.
1: To zní učeně. Co to v praxi znamená pro zemi jako Haiti?
4: V podstatě je to taková kuchařka pro neoliberální reformy. Drasticky omezte vládní výdaje, hlavně v sociální sféře.
1: Jasně.
4: Zprivatizujte vše, co se dá od elektráden po přístavy. A hlavně úplně otevřete své trhy volnému obchodu a zahraničním investorům.
1: To na papíře může znít jako modernizace.
4: Může, ale zdroje tvrdí, že pro zranitelnou ekonomiku, jako je ta haitská, je to v podstatě rozsudek smrti.
1: A jaký byl ten nejhorší dopad na Haiti?
4: Jednoznačně zničení místního zemědělství, především pěstování rýže, která je základem haitské stravy.
1: Co se stalo?
4: Po nuceném odstranění celních bariér byl místní trh doslova zaplaven levnou, silně dotovanou rýží ze Spojených států. Haitský farmář tomu nemohl absolutně konkurovat.
1: Takže země, která byla soběstačná v produkci své hlavní potraviny, se stala závislou na dovozu.
4: Přesně tak. Haitská produkce rýže se propadla na polovinu a Haiti, dříve soběstačné, se stalo čtvrtým největším dovozcem americké rýže na světě.
1: To je neuvěřitelné.
4: V jednom z textů je citován jeden zoufalý haitský zemědělec. Zemi nám vzali z rukou. Dnes nemáme kde sázet, kde pást nějaká malá zvířata.
1: A pointa?
4: Ta nejúrodnější půda byla dekrety přidělována elitním rodinám, jako byly Apaidovi, aby na ní pěstovali plodiny na export.
1: Třeba?
4: Třeba stévy pro Coca-Colu.
1: To je šílený příběh destrukce. Takže místní farmáři jsou zbankrotováni levnými dovozy a jejich půda je pak předána elitám, aby pěstovali plodiny pro nadnárodní korporace. Všechny dílky skládačky se zdají zapadat na své místo.
4: Všechny se zbíhají k jednomu datu. Únor 2004.
1: Kdy byl definitivně svržen prezident Jean-Bertrand Aristide?
4: Přesně tak.
1: Dobře, tak si to shrňme. Podle zdrojů tu máme občanskou opozici financovanou z USA, která má vazby na polovojenské jednotky. Zároveň tu je ekonomický tlak od MMF, který ničí místní hospodářství a vytváří sociální nepokoje. Co byl ten poslední impuls, ten finální tah?
4: Tady zdroje upozorňují na fascinující paralelu, o které jsme už mluvili, takzvaný kosovský model.
1: A není to náhoda?
4: Není. V roce 2003 se americkým velvyslancem na Haiti stal jistý James Foley. Ten samý James Foley, který byl během války v Kosovu mluvčím ministerstva zahraničí a prosazoval transformaci UCK,
1: popisované jako organizace financovaná z obchodu s drogami,
4: na legitimní politickou sílu.
1: Takže ten kosovský model, o kterém se mluví, co přesně to znamená, o co tam šlo?
4: Šlo o to vzít ozbrojelou násilnou skupinu, v tomto případě UCK v Kosovu, a přetvořit jí, nebo alespoň její část, v politické partnery. Foley tehdy otevřeně volal potom, aby se z velitelů UCK stali političtí aktéři, kterým USA mohou poskytnout mnoho rad a mnoho pomoci.
1: A přesně tenhle scénář se měl podle zdrojů zopakovat na Haiti.
4: Ano.
1: Takže polovojenská skupina FRAIP, tedy ty eskadry smrti z 90. let, měla být pro Haiti tím, čím byla UCK pro Kosovo. Měla být přetvořena na jakousi osvobozeneckou armádu.
4: Přesně tak. V únoru 2004 překročili hranici z Dominikánské republiky dobře vyzbrojené povstalecké jednotky, vedené bývalými členy FRAIP a armády.
1: Odkud měli zbraně a výcvik?
4: Podle zdrojů prošli výcvikem a byli vyzbrojeni právě v Dominikánské republice. Zahájili ozbrojené povstání a rychle obsazovali města.
1: A jaká byla reakce mezinárodního společenství?
4: To je ten poslední akt dramatu. 29. února 2004 americké, francouzské a kanadské speciální jednotky obsadily letiště v hlavním městě Port-au-Prince.
1: A co se stalo s prezidentem?
4: Prezident Aristide později vypověděl, že ho američtí vojáci donutili podepsat rezignaci a v podstatě ho unesli do letadla, které ho odvezlo do Středoafrické republiky.
1: Unesli?
5: Tak to popisoval on a jak to prezentovala média. Podle zdrojů, které máme k dispozici, byla role CIA zamlčena, eskadry smrti byly popisovány jako rebelové a jejich spojení s nenásilnou opozicí Andyho Apaida bylo označováno za náhodné.
1: Takže když to celé poskládáme, zdroje, které jsme prošli, vykreslují obraz Haiti jako jakési laboratoře.
5: Ano.
1: Laboratoře, kde se testovaly a zdokonalovaly různé formy intervence, od eugeniky a kontroly populace, přes ekonomickou šokovou terapii, až po pečlivě zinscenovaný převrat, který chytře kombinoval občanskou opozici s polovojenskými jednotkami.
5: Přesně tak. A ty materiály končí jednou velmi provokativní myšlenkou, která směřuje do současnosti.
1: Povídej.
5: Většina z nich se soustředí na události do roku 2004, ale okrajově zmiňují i novější dění. Konkrétně atentát na prezidenta Jovenela Moiseho v roce 2021.
1: To si pamatuju.
4: Zvané privatizaci bezpečnosti a zahraničních operací. O stavu, kdy si vlády nebo jiné mocné skupiny mohou na špinavou práci najmout soukromé korporátní subjekty.
1: Rozumím.
4: Co to znamená pro budoucnost mezinárodních vztahů, kdy se státní operace přesouvají do soukromého, téměř nevystopovatelného sektoru, kde odpovědnost nese jen nějaká firma s ručením omezeným sídlící na Floridě.
1: Je tohle další evoluce toho manuálu, který jsme dnes popisovali?
4: Přesně tak. To je asi myšlenka, kterou si z toho můžeme odnést k zamyšlení.
6: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
7: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
8: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se meze nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
9: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
10: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
11: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
12: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
13: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
14: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
15: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
16: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
17: Sviatok všetkých svätých roku 1978 poznamenal Košice tragédiou, ktorá nemá v moderných dejinách mesta obdobu. Odvtedy prešlo takmer 20 rokov, ale obyvatelia Košíc dodnes spomínajú na dopravnú tragédiu s pietou. Celé mesto smútilo spoločne s rodinami, ktoré stratili rodičov, matky, synov a céry. Absurdná a zbytočná nehoda im vzala to najdrahšie, čo mali. Na dušičkové sviatky roku 1978 električka číslo 6 zabila 9 nevinných ľudí a desiatky cestujúcich natrvalo zmrzačila. Všetci, ktorí v nej to ráno cestovali, zostali bolestne poznačení na celý život.
18: To bol masaker. Doslova odseknuté ruky, prsty, šasti, tielo.

to byla tragédia. Snad pol storočie. Také dačo tu ešte som. 40 rokov som v Košiciach, ale som nezažila.

Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému.

0: Tak jo, vážení posluchači, já vás vítám u dnešního pořadu s reformou společnosti. Ano, já jsem tomu velmi rád, že jsme se tady opět setkali v plném počtu, za chvilku uvidíte. Já se jenom musím omluvit za trochu pozdější začátek, neboť zase jsem tady tiknul na takové tlačítko, které jsem nevěděl, na co je. A nakonec se zjistilo, že to je nějaký tlačítko, který už nešlo vzít zpátky a museli jsme tady celý předělávat, takže velmi, velmi se omlouvám a všem i vám, i hostům a už je vítám ve vysílání. Takže v první řadě vítám samozřejmě jako vždy Libora Mikše. Libore, hezký večer do Ostravy.
1: Děkuji a za mne dobrý večer posluchačům a přeji příjemný poslech.

0: diváky.
1: Výborně. Takže tu máme kompletní celou sestavu, kterou, když se to sejde, tak je tu přesně v tomto počtu. Tak, super. Je to samozřejmě opět diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. A já jsem tomu velmi rád, říkám, že můžeme toto tady na svobodném vysílači prezentovat, protože to je podle mě to zatím pořád to nejlepší, zatím jsem se ještě nesetkal s něčím lepším, než s touto platformou, kterou jsme kdysi před 12-15 lety, já už nevím, kolik to je, možná, že i díl, začali tak trochu, nechci víc propagovat, ale začali jsme se seznamovat s tím lidi v celé republice, nějak moc se to nedařilo tenkrát. Je to totiž trošku komplexnější a čili tím pádem složitější a lidi to moc neberou. Je to trochu na zamyšlení a proto to je trochu těžší. Nicméně, teď je tady zase nová situace těsně před volbama a já jsem opět rád, že jsme se tady sešli těsně před volbama. Já dám slovo nejdřív, teda dneska udělám výjimku a dám slovo, jestli dovolíte, v první řadě Frantovi Kovaříkovi, protože jsme se bavili včera, nebo když jsem upozorňoval na ten dnešní pořad, a on říkal, že byl někde v Brně, myslím, na Svoboďáku, že? A že se tam trošku prezentoval, dalo by se říci, právě s touto reformou společnosti u těch různých politických stran a podobně. A že snad měl dojem, že by se z toho někdo mohl tak trochu i snad chytnout. Takže já to dám na začátek, protože to je docela zajímavá informace, a chtěl bych teda, Franto, tě dát slovo, jestli by si mohl tak ve stručnosti říci, o co tam vlastně šlo a co si tam jako nabízel a komu a já nevím. Povídej.
2: Já to zkusím jako trošku evolučně z minulosti, jak se v minulosti, když se pokoušeli jsme se všichni vlastně jako skupina, tady tenhle ten program.
1: Franto, si hrozně slaboučkej. Je ten mikrofon trošku asi, ano, přesně tak.
2: Je to dobrý?
1: No, je to určitě lepší, tak, no, zkus teď.
2: Dobrý.
1: Tak.
2: No, takže říkám, byli jsme jako skupina odborná, že v podstatě kolem toho SESu a my jsme se vlastně pokoušeli tady tento SES nabízet politickým subjektům tehdy, to bylo také tam nějak před těmi volbami. A ty politické subjekty v podstatě by se dalo říct, že se k tomu tvářili jako vlažně. Jo? A jednoduše řečeno, potom v podstatě ten program jako ignorovali, že mají údajně své a tak dál, takže se to neřešilo. Takže my jsme vlastně tady tenhle ten program už potom jako nějak nenabízeli těm subjektům dalším, protože jsme viděli, že to je prostě k ničemu. No a ano. Přichází zase doba, jo, což je vlastně teďka před volbami, je to poměrně dosti vyostřené, vidíme to všichni, jak to jako politicky vypadá, že prostě tady se ty strany, které doposud vládly, tak se prezentovaly teda úplně tristním způsobem, takže má velkou šanci vlastně ta opozice, která tady přišla ke slovu. Vzniklo tady jakési sdružování těch subjektů, to znamená, že všech subjektů není tolik, aspoň těch významných. Takže kdybych to takhle zjednodušil ze stručně, tak v podstatě jsou takové dva pro nás volitelné subjekty, takže subjekt jako stačilo a potom SPD, že se integrovaný tím pro a těmi ostatními stranami. Takže já jsem se pokusil vlastně tady tenhle ten program formou vlastně nějakého, bych řekl, výtažku, protože nikdy se nedá komplexně nabídnout. Takže pomocí výtažku nějaké koncepce kolem bydlení, koncepce kolem sociální politiky, koncepce kolem zdravotnictví, takže takové jasné kapitoly jsem se pokusil nabídnout vlastně nejdříve subjektu stačilo. Tam jsem hovořil přímo, jako bych řekl, s tím nejvyšším šéfem, což je vlastně Daniel Stercík, že známý pod pseudonymem Bidlák, že? Takže s tím jsem hovořil už kdysi předtím, jo, asi 3-4 roky, takže jsem tu cestu trošku měl otevřenou a že jsem mu tento program jako nabídnul. A on říkal, že určitě se na to podívá a že spíš mě doporučí vlastně potom do té skupiny, která se u nich bude zabývat tady touto odbornou stránkou té věci. Jo, takže to bylo vlastně takový ten první krůček, že jsem tady tuhle tu část, jo,

0: nabídnul jejich šéfovi. No a potom při té příležitosti, když jsem byl tady v Brně u toho stánku, tak tam byla vlastně Petra Redová, což možná zase mnozí víte, že to byla bojovnice proti tomu covidu, že je ta zdravotní sestra vlastně tady z Brna. No a jí jsem přímo řekl, že vlastně tam je i program pro sociální politiku a pro zdravotnictví, což ona má trošku v té gesci. Ona byla tomu také celkem nakloněná a otevřená, takže také slibila, že se na to podívá, že bychom vlastně v té věci něco mohli dělat. Takže to je takový první, bych řekl, pokus, jo, nabídnout to, jo, takzvaně se zachytit, jo, a prostě třeba se nakonec najde ta živná půda, že se ten program může otevřít a můžeme potom postupně prohlubovat tu spolupráci. Mm-hmm. No a potom ještě jedna věc byla, byli tam vlastně i z SPD, jo, to znamená, tam se ukázal pan Koudelka, že ten zase, to je právník, že bývalý taky ze sociální demokracie.
1: Ne z té desky.
0: Prosím?
1: Ne z té desky.
0: Ne, to je Zdeněk Koudelka, tady tenhle ten, no, to je Zdeněk Koudelka. On je v podstatě, bych řekl, věkově byl trošku mladší než já, ale teď vlastně už taky není jako sociální demokracie, byl obdobně jako já, tehdy vylit jeho místní organizaci, takže teď je v podstatě jako stranický, mám dojem, že součástí, to bylo asi Trikolory jako právní. No takže tam byl taky vlastně, jo, tak to je taky další cesta. A potom, co bylo ještě další pozitivní věc, a to možná všichni všeobecně víte, že stačilo, i SPD se opírá jako o jakousi odbornou platformu, jo, která jim dělá vlastně takový ten odborný servis. A je to společný servis pro ně, pro oba dva tyto subjekty. A to je vlastně spolek Svatopluk, jo, který vlastně že vede ten Petr Drulák, jo, což je také pozitivní, protože to zase by se dalo říct taková ta odborná skupina, jo, kde je zase ta Ilona Švihlíková jako ekonomka, jo, a tak dále, takže
1: Ilona.
0: Je tam jakási šance se dostat do téhleté odborné části, a když se to podaří, tak si myslím, že by bylo hodně se toho pak zapojit, jo.
1: Dobře, tak jo, tak v tom případě teď, jako vždycky dávám slovo úvodní Liborovi. Libore, co na to říkáš tady na tu, co ty říkal Franta Kovařík? Myslíš, že by to mohl být nějaký posun někam prosadit, i když já si to moc tomu nevěřím, ale zkusím se ptat na tvůj názor.
2: Jsem trošku skeptický v tomto, že by se tady dosáhlo nějakých významných úspěchů, ale na druhou stranu, v každém případě bych nechtěl říct, že jsou tady tyto pokusy zbytečné, to rozhodně ne, protože vlastně my opravdu potřebujeme vlastně dostat ty myšlenky mezi lidi. A pokud aspoň něčeho by se oni eventuálně chytili, tak už je to nějaký krůček kupředu, ale jakoby ani jednu z těchto stran, které jsou, já nevidím, jakoby, že jsou připraveni opravdu dělat nějakou zásadní změnu toho systému, ano. Že to jsou takoví ti korektoři, abych tak řekl, ano. Jako to zna, každý mají dojem, že jsou tam špatní lidé, no dejme tomu, a že pokud se tam dostanou jiní lidé, takže ten systém pošlape. A to si já teda nemyslím, ano, je to otázka samozřejmě názoru, ale já si naopak myslím, že ne, že toto je naprosto nedostatečné, tyto kroky, a že ten systém se musí opravdu změnit velmi, velmi podstatně. Dá se říct téměř od základu.
1: No a co na to Petr ještě? Petře, co ty na to říkáš?
3: No, tak já k tomu mám docela co říci, protože tak nějak stojím na několika nohách v tomto smyslu, neboť asi je o mě známo, že jako národní sociál jsem prostě teda členem Stačilo a současně jsem členem Svatopluku. Takže prostě tímhle směrem prostě jako se ubírají mé možnosti, jakým způsobem prezentovat minimálně takový základní prostě takový postulát, který jsem vlastně už začal prezentovat spolu s profesorem Budínem na jednom setkání prostě pravice, levice, konzervativního typu někdy před třemi lety, kde většina těch lidí v podstatě, kteří tam seděli kolem toho stolu, tak jako byla taková velmi skeptická prostě k systémové změně. A najednou prostě po těch 2-3 letech tady všichni vlastně očekávají, kdo teda přinese vlastně nějakou ideu konkrétní prostě změny systému. Takže jinými slovy, abych to jenom upřesnil, SES jako koncepci má k dispozici skupina kolem Vaška Vorla, což je v podstatě teda jedna skupina, kde jsem taky účasten a dělám tam nějaké prostě věci kolem změn zákonů a podobně, včetně ústavy. Další, kdo to má, tak je můj vlastně teda partajní šéf, to je Michal Klusáček vlastně teda za Národní sociály. Jinými slovy, je to přítomno někde ve Stačilo a je otázka, jakým způsobem je to tam prezentováno. No a já se teďka, až se trošku prostě oklepu, tak to budu prezentovat ještě teda v rámci Svatopluka. Takže tam je velice otevřená debata a jak jsem naznal, tak v podstatě Svatopluk je velice dobrá platforma vlastně pro sdílení teda různých ideí, myšlenek, koncepcí, anebo už jako hotových vlastně teda, hotových vlastně projektů nebo vlastně systémových řešení. Takže já tohle hrozně vítám, co dělá Franta a pochopitelně, že jak už to tak bývá, já vždycky dávám za příklad historické některé záležitosti, což souvisí s tím, že hlasový přenos telefony v podstatě současně vynalezly Marconi a Popov, aniž bych o sobě věděli. Takže jinými slovy, když dva dělají totéž, tak zaprvé to není úplně totéž, ale většinou to může směřovat v případě teda SESu rozhodně k jaksi lepší prezentaci. Prezentaci prostě na různých fórech, prezentaci na témže fóru ze dvou stran, z několika stran, to znamená z hlediska toho, že vlastně už o tom ví více lidí, že to není prostě nějaká one man show nebo prostě nějaká individuální, že jo, iniciativa. A já si jenom vzpomínám, když jsem na toto téma hovořil s Ilonou Švihlíkovou asi před téměř už 10 lety, tak ona se oklepala a prohlásila, že to je příliš radikální reforma. A já to zkusím teď v následující ještě předvolebním teda období ji někde chytit a zkusit se jí zeptat na to, co na to říká dnes. Protože totiž spousta lidí dospěla k názoru, že ty kosmetické změny právě, které vidím spíš částečně teda u té garnitury kolem SPD, tak, že už nestačí. Jo, že to je dobrý krok, prostě je to první krok, prostě nějakým způsobem se zbavit těch všech brzd a toho nejhoršího, co vlastně teda existuje v současné době. Ale, že to není trvalé řešení, že to nemá prostě tedy budoucnost v tom smyslu, že ten systém sám se hroutí a tudíž jako není možné na něm něco stavět, když má špatný základ. Tedy, ještě abych zmínil jednu věc, kterou vnímám jako pozitivní z kruhů ve Stačilo, jsem zaznamenal minimálně asi 3 hlasy, které volají po zásadní reformě, to znamená systémové reformě. Takže tam skutečně jako myslím, že ta půda je mnohem lepší pro to, abychom dokázali posouvat tyhle ty věci i do myšlení lidí, kteří třeba mají dobré základní nějaké orientace a základní prostě pohled na vývoj ve světě, respektive v poslední době ho získávají a prostě začínají se v tom orientovat, ale chybí jim právě taková ta představa o tom, jaká vlastně řešení jsou k dispozici, které by se mohly chytit a začít je rozpracovávat. To znamená začít v podstatě minimálně teda v některých bodech tyhle ty věci řešit. A já všude říkám, a říkám to i v různých diskuzích a podobně, že samozřejmě jedna věc je ta naše, národní, česká, která souvisí s aktuální, teda s aktuálními volbami, ale druhá věc je ta, že paralelně s tím se dějí věci ve světě. A že tedy paralelně s tím v podstatě můžeme docílit toho, že se nám zintegrují některé prvky, které nám k nám přicházejí z toho globálu, s těmi, které vlastně tady vytváříme dneska. A jestli si vzpomínáte, tak já už jsem při těch předchozích pořadech konstatoval jednu věc, že máme hodně společného s tím, co vymysleli ve státech, a sice s tím aktem Gessara. Takže jinými slovy, je tady prostě něco, co představuje styčné vlastně prvky, které mohou velice dobře jsou to ty synapse, které vlastně tady představují tyhle ty dva systémy, které mohou se vlastně propojit a můžou vzájemně vlastně využívat teda toho potenciálu, který v každém z těch systémů vlastně je. A to si myslím, že prostě v současné době, kdy se hledají skutečně cesty, třetí cesty, cesty prostě něčeho jiného, než co jsme doposud zažívali, tak fakticky tohle to je jedna z možností a je to, jak je vidět, zase Marconi a Popov na různých částech, v různých částech světa se v podstatě vytvořili koncepty v těch Spojených státech, už to bylo kolem roku 2000, takže tam je to trošku starší, ale nicméně dlouho udržované pod poklicí, protože nikdo to tam nechtěl, že jo, z těch hlavounů a hlavně teda z těch, kteří vládli teda globálně, takže z tohohle hlediska prostě si myslím, že to je dneska v podstatě velice žádané vlastně žádaná materie, žádaná myšlenková vlastně teda jako integrovaná věc. Takže tak.
1: Tak to je zajímavý, to jsem taky nevěděl, že jsi vlastně ve obou těch spolkách, který se takto angažujou.
0: On to minule tak zmiňoval, Pavle, jo, aha, on tam ale já jsem to, říkal.
1: Já jsem to netušil, teda, že to tak je. No, ty jsi to věděl teda, Franto, jo?
0: No, já jsem věděl, ale Pavle, prosím tě, ještě já bych snad jenom doplnil, že stejně bych sdílel taky ten optimismus, jo, s Petrem, protože vlastně už to není ta doba, jaká byla předtím, protože předtím se takhle ty subjekty nezintegrovaly, jo, protože tam vlastně to, co vlastně předtím bylo, tak to bylo vyloženě roztříštěna ta bych řekl, voličská i samozřejmě kandidátská sféra, takže teď je to takový zintegrovaný a co je jako vysoce pozitivní, to musím zdůraznit, je právě to, že ať SPD, tak stačilo, oba dva se vlastně opírají o stejný grunt, to znamená, že když jde, jo, ten základ, když bude od spodu vlastně, jo, ten základ bude obsahovat nebo vsákne tady tuhle tu část a postupně samozřejmě toho našeho programu, tak v podstatě se to může i odrazit jo, na té úrovni politické a v podstatě i potom jako celostátní, jo, kdyby se toho postupně chopili. A my víme, že ty kroky by museli být asi postupný, protože oni jako naraz nejsou schopni jako tady tohle to přijmout a pojmout to. Jo, jako třeba ta Jelena Švihlíková, protože ona je, já bych řekl, taková ekonomka jako na té bázi té vysoké teorie ekonomické, je jako velice dobrá úštařka, ale jo, to je taková ta původní v uvozovkách stará škola té ekonomiky. Mm-hmm. Jo, já si to je vzpomínám, právě to, proto ona to tak jako nebere, jo, to je pro ní nové a těžko si to...
1: Když jsme u toho, Franto, já si vzpomínám, a ty Libore určitě taky, že v té době právě před těma 15 lety, že jsme právě s ní taky tak nějak koketovali na tu reformu společnosti, vzpomínáš si na to, Libore?
2: My jsme měli ty dvě akce společné,
1: že? Jo, že jsme byli společný, že jo?
2: Tehda, ano, takže to vlastně tam jsme vedli s Ilonou, že? Dohromady.
1: Takže tehda, ona by to měla znát celý kompletně, tohleto všechno, ale je fakt, že se nikdy potom nějak tím ani trošku neřídila.
2: Tehdy to pro ní bylo naprosto, to bylo pro ní něco prostě mimo její obzor.
0: Nepojmutelné,
1: no. Ano. Ale je fakt, že už tenkrát jsme se s ní setkali několikrát, ano, ty akce. A takže Ivana Švihlíková, ano, už o tom něco ví o reformě společnosti, ale myslím si, že už dávno zapomněla. Takže asi takhle, no.
0: Vlastně ona jako bych řekl takhle, ty věci, že jo, oni jsou těžko pojmutelné, ona bere vždycky z toho, v čem jsem kovaná, co znám, tak radši u toho zůstanu. Jo? A navíc ještě ta doba je teďka taková, že prostě tady je cokoliv, na co se podíváme, tak je totálně rozvrtáno. To znamená, že vlastně tady se musí jako některé základní věci jako znovu dávat dohromady, než se něco začne budovat. Jo? Takže jak mají třeba, že by se mělo vyloženě zrušit to ETS2, že by se nějaké kroky měly udělat, jo, ve směru opouštění nebo, no ano, opouštění toho NATO, případně opouštění jako Evropské unie. To jsou všechno jako takové zásadní kroky politické, že oni vlastně nevidí jako tady tohle, to, co by mělo být na tom pozadí, jako která část programu měla naběhnout. Já proto říkám, že ty dílčí části, které se dají uchopit a dělat jako paralelně, tak byla právě ta bytová politika, protože když jste poslouchali třeba ty diskuze, jako co oni plácali o té bytové politice, tak nikdo, žádný z těch subjektů, co tam prezentovali, tak tu bytovou politiku vůbec nechápal ve smyslu, co by se mělo udělat. Jo, nikdo. Oni všichni měli cestou jako extenzivně výstavby nových bytů, jo, a že toto urychlíme, tam dáme peníze, aby se to slnilo, ale to vůbec není ten hlavní problém. Jo, ta bytová politika má úplně jiný zakopaný problém, jo, to znamená, že jsou neobsazené byty a že se vlastně s těmi byty kšeftuje a tak dál. Jo, takže toto oni vůbec jako neměli. Obdobně je to třeba to zdravotnictví, jo, které je postaveno na bázi jako komerce, jo, nějaké konkurenceschopnosti, no toto jako v životě člověk neviděl. A nebo další, když se tady jede politika jako sociální, že, a ta sociální systém jako je postavený na těch různých systémů a složitém systému jako různých podpor, jo, a příspěvků, tak to je opět na nic. Jo, to všecko oni vlastně tady tyhle ty věci by mohli jako paralelně, a to jsou takové ty dílčí části, které by se mohly jako přes ně, jo, implementovat. Jo, ale naraz, když já jsem třeba promluvil o tom, my bychom chtěli bezúročnou ekonomiku, no to bylo jako kouknutí, protože jako, jak nejsou úroky, jo, tak prostě oni okamžitě vidí, že prostě to by se celý zhroutilo. Pro ně je to totálně neznámá. Oni nejsou schopni pojmout ty peníze jako jenom platební prostředek. Oni pořád chápou peníze jako majetek.
1: No by se to skutečně zhroutilo, to je pravda, no, přesně. To je,
0: oni jsou z toho úplně jako...
1: No, je to tak.
2: No, dvě poznámky ještě, jenom bych se ještě vrátil k paní Švihlíkové, aby to nevyznělo, že ji chceme nějakým způsobem dehonestovat nebo zhazovat. To v žádném případě ne.
0: Protože určitě ne.
2: Ona má prostě určité pole působnosti. Tam si myslím, že je velice jako veskrze pozitivní její účinkování, a přesně to, i jak tady už naznačil Petr, zase se domnívám, že dneska už to bude vidět opravdu úplně jinak, než to viděla před těmi 10 lety, takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka, co tady už vlastně si řekl Franto, to považuji taky za velice důležité. To je přesně to, že prostě přes určitý obzor určité lidé nevidí. Čili to, jak řekneš o těch úrocích, tak to je prostě pro něco nepředstavitelného. A zrovna tak pro některé lidi je naprosto nepředstavitelné, že bychom eventuálně nebyli součástí NATO, nebo že bychom nebyli v Evropské unii. To je něco, co prostě oni nedokážou vůbec pochopit, že by to bylo možné. A toto zároveň limituje, takže s těmito lidmi momentálně v tuto chvíli jaksi od těch se ty změny čekat nedají. No.
0: Ano, tam se dají vždycky jenom jako dílčí, co může vlastně něco někam posunout.
1: Petře, ty určitě k tomu něco chceš povědět.
3: Určitě, protože já jednak potvrzuju přesně to, co Libor říkal, protože já u spousty lidí vidím za 10 let veliký myšlenkový vlastně vývoj, jo, to znamená prostě postupný teda vnímání těch jevů, kterým se snaží přijít na kloub, a v momentě, kdy prostě jim přijdou na kloub, tak najednou zjišťují, že prostě ty kosmetické změny opravdu nestačí, že prostě ten problém je systémové povahy. Takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka je k tomu, že v podstatě vím velice dobře, když se podíváte do programu Stačilo, tak je tam něco napsáno o tom, že plánujeme velice výraznou redukci vlastně teda finančních institucí, zejména bank. A to je přesně ten moment, který v podstatě vlastně jde naproti i SESu, protože my nepotřebujeme prostě množství konkurujících bank. My potřebujeme prostě teda někoho, instituce, které jednoznačně budou vlastně teda prosazovat to, že peníze jsou nástroj směny. A více nic v podstatě už vlastně nemusí plnit. V momentě, kdy ten systém začíná nabývat prostě jaksi charakteru systému stabilního, udržitelného, který prostě neexpanduje a nerozepíná se, že on způsobem, který je neudržitelný, který prostě vede k rozpadu, tak to je naprosto zásadní chyba a pochopitelně, že už jenom ta samotná redukce těch neproduktivních vlastně teda finančních institucí a operací, které dělají, tak vlastně jde naproti tomu našemu, té naší představě o tom, že by se do těch několika málo zbylých institucí dali krásně prostě zabudovat prvky, které představuje SES. Takže to je, jo, já to vidím jako evoluce, jako postupné kroky, já to nevidím jako prostě to, že najednou tady někdo prostě bude zavádět SES, ale že se ty prvky z toho SESu vlastně dostanou postupně do jaksi do těch současných vlastně, takhle, nevylévat vaničku s dítětem, ale prostě použít vlastně ty instituce k nové vlastně tedy funkci. A to je přesně to, co si myslím, že v současné době už začíná být možné a začínají to ti lidé vnímat. Takže takto.
0: Dobře. Jsem to viděl i já v podstatě, že jsem si říkal, že když se tam člověk zaháčkuje, tak protože my neseme si tu myšlenku a my to vidíme pořád v té komplexní rovině, tak řeknu dobře, nevemu to hned jako z hurta, ale vezmu prostě, pojďte se, chcete teďka dělat tu bytovou politiku, když to řeknu, nebo sociální politiku, taková, aby jsme odbourali zbytečné sociální dávky, jo, tak můžeme udělat tohleto. Jo, a to je právě ono, že ty postupně a pak najednou to začne nabalovat. No ono by bylo vhodné a právě já to třeba v tom sociálním systému mám, že já tam mám vlastně, že tam musí být nějaká státní banka, která zajišťuje vlastně tady tohleto financování, jo, tady vyplácení a teď je tam takzvaného minimálního nebo toho ekonomického minima. Jo, rozumíme. A už jsme u toho, jako co my máme v tom SESu. Jo? Takže ona ta cesta jako je, jak říkám, postupná, když se tam zahákneme, může se to postupně jako dostat. Dále ještě bych řekl a zmínil, víme, že třeba systém, který nabízí pan Blahinka, jo, a prezentoval ho, ten je také velice dobrý, a když vezmeme a analyzujeme, tak ten má hodně společných prvků se SESem.
1: Jak je to s úrokama? U něj tam.
0: Dobře, ale to jsme právě říkali, že to je kompromis. To je, jak to říkal Petre, pozor, vanička, dítě, jo, a jo, prostě, ono to potom přijde.
1: Já se jenom ptám, to já vůbec nevím, o čem mluvíš, čili jaký systém má on, takže on má dál úročený, ano?
0: Dívej, on tam nehovoří přímo jako teďka o těch financích, jo, to tam není. To tam není přímo řečeno, že by tam takhle ty finance, ale...
1: Ano, Petře?
3: Jestli můžu jenom kratičce, pan Blahinka v podstatě vychází vlastně z toho čubovského vlastně teda systému, který tam ve Sešovicích vlastně teda zaváděl, že jo, Čuba. A to v sobě obsahuje dva základní prvky. První prvek je, že vlastně teda každý podnik by měl mít prostě i své vlastně teda finanční autonomní vlastně teda možnosti. To znamená z tohohle hlediska, že by každý podnik dělal svůj zahraniční obchod, financoval si ho, měl by tam v podstatě nějakou formu pojištění, to znamená to, čemu se pojišťováci říkali kaptivní pojištění. Takže pracuje vlastně tedy s tím, co už nějakým způsobem bylo aplikováno v době, kdy víceméně to byla cesta z toho centrálně řízeného vlastně teda systému, který fungoval velmi problematicky. A z tohohle důvodu právě vidím, že ten koncept pana Blahinky v téhle situaci současné, kdy tady nemáme ten centrálně plánovaný a řízený systém, trošičku ztrácí vlastně to svoje kouzlo, jo? Protože to kouzlo bylo v té autonomii, to kouzlo bylo v té nezávislosti. Tu tady máme dneska. Tu nezávislost relativní, nebo tu možnost té nezávislosti, ale naopak potřebujeme ji zasadit do nějakého rámce, v kterém bude fungovat právě způsobem, který nebude narušovat, řekněme prostě obecně to, čemu, co vlastně i SES teda sleduje jako cíl, to znamená něco jako lidskou důstojnost, něco jako prostě tedy obecné blaho a nikoliv prostě blaho pro pár jedinců, že jo, kteří z toho tý. Takže to je přesně ten prvek, který si myslím, že u toho konceptu pana Blahinky je trošičku, jak bych řekl, prostě patří do jiných podmínek, než máme v současné době. Jo? Prostě dneska nám moc nepomůže. Dneska prostě ty věci, které on tam navrhuje, nejsou... Některé jsou prostě už přítomny v tom současném systému a nejsou problematické v zásadě. A některé právě chybí z hlediska toho, že nemáme tady ten rámec, ve kterém bychom se měli pohybovat. A SES ten rámec představuje. SES je přesně ten rámec, který...
0: Já bych jenom snad doplnil, Petře, co je pozitivně jako z toho Blahinkova systému, je to, že tam je důraz na soběstačnost.
3: Jo? Ano, to a
0: ten SES jako takový, to má jako to zásadní, to gruntové, prostě postavit to na soběstačnosti.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě si dovolím, ano, tohle to jsem zapomněl říct, to je samozřejmě velice pozitivní a víceméně to je sdíleno obrovskou spoustou různých alternativců. To znamená, prvek soběstačnosti zaznívá z různých úst. Jo? To není prostě jenom Blahinka.
0: Ano,
3: takže
0: ano.
3: Jako víceméně to je něco, co svým způsobem integruje vlastně teda celou alternativu a možná dokonce i některé, kteří se nechají přesvědčit, teda, že jo, z těch, kteří proponovali doposud prostě ten stávající systém a tuší, že to s ním dopadne špatně. A jestli můžu ještě jednu drobnou poznámečku, víceméně my se musíme dostat do situace, kdy řekněme to, co v krátké době, relativně krátké době, v krátké blízké budoucnosti bude technologicky možné, tak abychom dokázali využít prostě i v té finanční rovině. Hovořím samozřejmě o kvantových technologiích, hovořím prostě o dalších věcech a tady totiž je jedna věc, tohle si spousta lidí, kteří chtějí prostě vystoupit z NATO a vystoupit z EU, vůbec neuvědomují, co vlastně tedy v tu chvíli by měli dělat, protože to je uvolnění si rukou, ale oni nemají prostě ten koncept, který by uchopili a rozvíjeli prostě v podmínkách vlastně teda nezávislosti, jak říkala Miluška velice dobře, ne suverenity, ale své bytnosti. Mm-hmm. Takže to bylo velmi trefné, to jsem si zapamatoval.
1: Ano.
3: A to je vlastně to, co ten SES přináší. My prostě přinášíme řešení, ano. My přinášíme koncept. Jo? Systém, prostě, který může za daných podmínek fungovat, ať už bude aplikován jako celek, anebo ať budou postupně evolučně aplikovány jeho jednotlivé prvky. To znamená, my nevyspravujeme tu současnou stavbu. My to představujeme v podstatě od základů, ale využíváme některé prostě prvky, které nebyly přímo konfliktní, nebyly přímo prostě příčinou toho rozpadu toho současného systému. A znamená to jedinou věc, že pro lidi, kteří, jak tady zaznělo dobře, že si nedokážou představit prostě existenci téhle země bez NATO a bez EU, tak ono to dopadne tak, že se nám to NATO a EU může klidně do roka rozpadnout. To znamená prostě, oni budou postaveni před hotovou věc a prostě každý z nás si bude muset zařídit. Ano, přesně, a zařídit
1: pak, si prostě tady, teda ty své věci. Pak je tady přesně reforma společnosti nebo ten soběstačný ekonomický systém, ano. Který by mohl nastoupit. Ale já ještě bych chtěl dát slovo Liborovi, ale já nemám takový tušení, že se nám nějak seknul, nějak mi tam zamrz, Libor. Slyšíme se aspoň, Libore? Haló? No, vida.
0: To tam odpadlo.
1: Libor nějak zamrz. A teď nevím, jestli...
0: No, já jestli můžu reagovat, Pavle, teďka na to, co říkal Petr, já zatím budu povídat. Já budu reagovat, Petře, na tebe. Já si právě myslím, že když my jdeme tou dílčí části, to znamená, že vlastně, že když se podaří vlastně tam implementovat něco z toho našeho SESu, tak v podstatě ta část, ona sama jako implikuje zase nějaký další požadavek, jo, jak to řešit dále, a my zase řekneme ze SESu, a to my máme řešený takto, jo, to znamená, že vlastně je to takový, bych řekl, jakoby trojský kůň, jo, prostě dáme tam jeden díl a ten dílek automaticky bude vyžadovat vlastně další dílek a my řekneme, a my už ho teda máme, nabízíme takový dílek a potom zase to bude implikovat další a další a takhle by se to dalo jako nabalovat, jo? Že postupně najednou se zjistí, že přejdeme do toho nového systému, který je de facto takhle jako komplexně připraven. Takže to je taky taková asi cesta.
3: Jednoznačně to vidím velice podobně. A ještě bych zmínil jednu věc, a sice tu, že pokud dojde poměrně rychle ke zhroucení globálního finančního systému, tak o to snadněji se vlastně budou ty jednotlivé prvky té finanční složky vlastně SESu zapracovávat vlastně teda do reálného vlastně teda prostředí ekonomického. Takže kromě té soběstačnosti, znovu říkám, to není ten základní moment. Soběstačnost vyžaduje samozřejmě prostě dostatek všech zdrojů, které jaksi umožňují vlastně tu soběstačnost zajistit. A to bohužel bez teda poměrně zásadní reformy finančního systému prostě udělat nejde. Jo, protože současný finanční systém víceméně odvádí produktivní vlastně teda zdroje finanční do nesmyslných neproduktivních obchodů s nimi a s penězi teda, takže z tohohle hlediska absolutně nefungují z hlediska podpory prostě teda reálné ekonomiky. A to je přesně to, co spousta lidí už začíná vnímat, že je potřeba veškeré finance v podstatě cpát do reálné ekonomiky. Takže takhle.
0: Tam se dá říci, že v podstatě tady se ukazuje, které ty nástroje, že a právě jsou to takové ty finanční neproduktivní nástroje, a jsou ty různé jako bankovní nástroje nebo burzovní nástroje, prostě různé tyhle ty deriváty, to jsou prostě všecko neproduktivní činnosti, které se tak nabalují a odsávají vlastně skutečné ty reálné hodnoty, že, které jsou prostě najednou soustředěny někde v nějakých rukou, jo, v nějakých mocenských silách, které je v podstatě ani nechtějí pustit. Jo? Chtějí to jako, jak se říká, centralizovaně vlastnit. Jo? Takže to přesně ukazuje, že to prostě bude vyžadovat, jo, tady takovou zásadní změnu.
1: Mně se teď povedlo asi zase všechno zrušit, protože on tady vypadl Libor, měl tam nějaký výpadek elektřiny.
0: A Petr taky, jo.
1: A Petr teď Petr asi taky, zmolknul. Teď jsem to asi vyhodil kompletně všechno. Neslyšíš mě nádou, Petře? No takže dobře, já to zkusím. Tak zatím musíš to mluvit ty teď. musíš mluvit teď, musíš to nějak rozvést a já to budu zkusit zase znova dobře, připojit. Dobře. Tak jo, tak prosím. No.
0: Takže říkám, že ten finanční systém skutečně se ukáže, že vlastně ten stávající, jo, který odsával, tak se od něho musí odstřihnout. To znamená, to už je postupné jako odbourávání, přecházení vlastně na skutečné ty reálné statky. A já bych řekl, je dobře, že v současném světě nastalo to, že vlastně v rámci těch sankcí, které uvalil vlastně Západ na Rusko, a Rusko vlastně už zvládlo, jo, vytvořit to seskupení BRICS, které zase je schopno jako samostatně obchodovat a ukazuje, že to lze s odstřihnutým vlastně s tím západním systémem, jak se odstřihnul vlastně ten SWIFT, tak vlastně i tohle to ukázalo, že tady může existovat úplně i jiný systém, který paralelně také bude fungovat a nebude vyžadovat vlastně tady tohleto centrální napojení. Takže to bude, jako to je další ta praktická ukázka toho, že vlastně to lze, že lze fungovat. Už se tam napojil? Jsem slyšel mluvit. Takže říkám, ty finanční instituce, jo, a tady tyhle ty pákové mechanismy se musí postupně prostě odbourat. Všecko, co je neproduktivní, tak musí jako padnout. Jo? A musí zůstat skutečně jenom ta reálná část. A pak se ukáže, že vlastně peníze jako takové nebudou k ničemu a budou skutečně jenom sloužit k tomu, že mají být jenom nástrojem směny. To znamená na to překalkulovávání. A potom jsme se bavili vlastně o té technologii, protože tady je ta technologická úroveň, že v současnosti už je poměrně vysoká a jsou tady vlastně takové technologické nástroje, které nám umožňují jako usnadnit ten život, ať je to automatizace, nebo ať jsou to vlastně i tady ta možnost je bezhotovostních plateb, že ten systém je jako platební, jo, tak v podstatě, když od toho se odbourají tyhle ty zbytečné násosky, které odsávají z toho tu reálnou odměnu, ten reálný produkt, jo, když se tohle to odbourá, tak může úplně zcela normálně fungovat, může skutečně usnadnit ten život těm lidem. A to se právě jedná o to, že vlastně nemusí být jako ty fyzické peníze. To neznamená, že by se fyzické peníze úplně jako vyloučily. Fyzické peníze prostě by tam zůstaly v tom systému, ale by se ukázalo, že by dělali vlastně takovou tu roli jakousi doplňkovou, takový jako menší obnosy by se prováděla za menší obnosy ta směna. Jo? A větší by se provádělo vlastně tou elektronickou formou. Takže toto vlastně ten systém by mohl takhle fungovat a najednou se zjistí, že vlastně finanční nástroje, když se nepoužívají, nebude potřeba žádný úrok, protože se nebude vlastně na tom nic parazitovat, nebude potřeba znovu jako vytvářet umělé peníze, tu fiat měnu, která prostě jenom znehodnocovala a prostě pořád jsme tady měli jenom nabalování, nabalování a přecházel vlastně ty skutečné reálné hodnoty z rukou té většiny, že do rukou té menšiny, kteří se vlastně takhle obalcovali a v podstatě tuhletu, jo, reálnou hodnotu blokovali. To znamená, ta reálná hodnota to vůbec neprospívala jako většině lidstva. Mm-hmm. Takže to bylo jako špatně a je to špatně.
1: Ano. Tak.
0: Já tak musím, se podařilo se napojit?
1: No, podařilo se mi tentokrát zase pro změnu Libora a Petra ne, takže to je neuvěřitelný, co to dělá za věci. Ale Libor tady je, takže jako můžu dát slovo zase Liborovi.
0: Nevím,
1: a mezi tím...
0: tam slyšel. No, prosím? Jsme tam, kolik tam slyšel z toho, jestli může navázat, nebo jestli udělá...
1: Ano, může teďko Libor. Libore, můžeš. Já musím zavolat Petrovi po telefonu, aby to vypnul zase úplně všechno a to jinak zase nejde připojit. A znova se zapnul. Takže prosím, Libore, zkus to nějak teďko vykrejt.
0: Naběhlo mu to? Hmm? Už je tam vidět, ale nemluví.
1: Počkej moment, teď mi asi volá to. Nemluví.
0: Nemluví.
1: Aha, dobře, tak už mluví. Tak jako dobře, teď už je tam, tak už mi volá Petr, tak pokračuj.
2: Takže je mne slyšet,
0: už,
2: ano?
0: Jo, už.
2: Dobře. No, chtěl jsem jakoby teď se trošku odklonit přímo od té reformy. A chtěl bych říct pár slov o tom, o té situace, vlastně, jak se vlastně to lidstvo vyvíjí, proč, dejme tomu, jsme neměli reformu před tisíci roky a proč zrovna nyní, v tuto chvíli, je ta příznivá a vhodná doba. Konec konců, já jsem byl chvilku mimo, tak nevím, o čem se tady mluvilo, ale asi lidé, kteří trošku sledují, tedy i jiné informační kanály, než je Česká televize, tak možná vědí, že opravdu ten starý, v uvozovkách starý systém, který vlastně pro nás právě reprezentuje v podstatě Brusel a Evropská unie, takže momentálně dostává pořádně zabrat. Ano? A že vlastně dá se říct, že vlastně ti vedoucí představitelé momentálně mají tu hlavu poměrně ve smutku a takové ty zoufalé kroky, které jsou třeba momentálně proti Rusku, nějaké XT balíčky nějaké, které mají nějakým způsobem omezovat její ekonomiku a začínají být velmi neúčinné, respektive jsou minimálně jako ten účinek negativní, ne že by nebyl, na to Rusko je, ale bohužel mnohem drastičtější ten dopad už momentálně většinou je právě na obyvatelstvo Evropy. A není to jenom vlastně ty, dá se říct, momentálně se ta situace v té světové politice se vlastně točí kolem dvou témat. To první téma to je právě to nazvané Ruska a to druhé to je migrace. Kde vlastně jsou taky vlastně dva tábory, kteří jsou velice ostře proti té migraci, nejraději by nějakým způsobem všech ty migranty okamžitě vyházeli, což je reálně dost těžko proveditelné. A na druhé jsou lidé, kteří to zase ještě stále obhajují. Nevím, jestli si vlastně aspoň jedna z těch stran uvědomuje, vlastně co je skutečným důvodem toho, že ta masová migrace
3: jo.
2: Tady proudí.
3: Vidím.
2: Jo, Petr už je mezi námi. Tak. Takže chci tím jenom říct, že Momentálně probíhají obrovské právě demonstrace, probíhají vlastně v Evropě. To znamená, probíhají v Anglii, v Itálii, v Německu, ano, ve Francii samozřejmě obrovské, čili všude ti lidé už se začínají nějakým způsobem aktivizovat a zase prostě vzpírají se tomu systému. Celý ten problém je přesně to, o čem se před chvíli mluvili, že oni vědí, že tady toto nechtějí, ale tu představu o tom, jak to udělat jinak, co vlastně chtějí, to právě tady to většinou takovéto, ani takové masové demonstrace toto neřeší, ano, a nejsou schopni tady toto řešit.
1: Takže... Počkej, já jenom, a vyzkoušíme radši teďko Petra, trochu se nám to rozhodilo, takový ten systém krásný, ale přesto to zkusím. Petře, zkusíme, jestli se slyšet.
3: Halo, halo. Jo, určitě ano.
1: Výborně, tak doufejme, že to se půjde kolku. Věřte mi, že to je něco hroznýho, tyhle ty nový systémy, zlatý Skype. Jako říkáme kolikrát zlatý komunistí, tak opravdu zlatý Skype. To fakt fungovalo úplně v pohodě a tohleto. Jak tam nějaká chyba nastane, hned se to rozhodí a hned je problém.
0: To tak. Ani netušil, že to budeš říkat, co?
1: Jo. Takže teďko co? Teďko, kdo tam byl vlastně? Petr tam něco mluvil, nebo Libor?
3: Já jsem tam měl takový trošku monolog v momentě, kdy byl Libor zamrzlej a Franta vypadl. A ty jsi si vypadl hlavně. No, v podstatě, ale já jsem to tady slyšel teďka, jo? Takže trošičku to Libor vlastně zmínil, protože přesně tohle to mě jako taky dochází. Jak vlastně v současné době se aktivizuje vlastně to, čemu ti naši předchůdci tam tehdy v tom minulém systému říkali lid. To znamená skutečně prostě normální lidi, že jo, kteří v podstatě nejvíce trpí vlastně teda tím tou činností nebo spíše tedy destrukcí, která přichází prostě z těch vrchností. A to je přesně ten moment, který vlastně ty lidi výrazným způsobem aktivizuje. No a vtip je v tom, že dneska vlastně jsme v situaci, že první věc, kterou musíme nějakým způsobem ošetřit, není ani tak prostě otázka sesu a soběstačnosti, ale prostě to, že nebude nějaká forma válečné destrukce. To je prostě věc, kterou si troufám tvrdit, že může být prostě ošetřena jinými silami než prostě námi, ale nicméně přesto... První věc je, aby si sedli prostě teda jednotlivý hlavou, že jednotlivý zemí prostě ke stolu a řekli si, dobře, budeme fungovat, budeme nějak existovat. Vidíme všichni, že se to trošku rozpadá pod rukama a že teda svým způsobem to bude muset být řešeno globálně. Já tenhle fenomén sleduju prostě poměrně dlouhou dobu, vidím tam velkou roli sdružení BRICS Plus dneska, které vlastně přebírá některé prvky GESARY a v zásadě funguje na principu vlastně úplně přirozené spolupráce jednotlivých zemí. To znamená přirozené v tom smyslu, že prostě já pán, ty pán, vztahy jsou tam prostě řešeny na bázi pravidel, které jsou úplně elementární, řekněme, v tom smyslu, že prostě nikdo nemůže si nárokovat prostě větší podíl prospěchu, než prostě má ten můj partner, se kterým právě jednám. To znamená, je to prostě opravdu vyvážený prospěch, který u těch jednání vlastně teda je takhle nastaven. A z tohohle
0: hlediska... Jestli Petře, když ti skočím do řeči, já bych tam jednoduše řekl, že tam je postavený jako na barteru. Je to v podstatě jako barter. Oni jenom dorovnávají jako něco, co je nedorovnané, tak se dorovnává vlastně v těch národních měnách.
3: Ano,
0: jo, takhle funguje.
3: Je to tak, prostě oni využívají maximální míře barteru v současné době. Ano. To samozřejmě, protože pochopitelně oni budují teprve, a to je otázka posledních vlastně teda doslova měsíců, oni postupně se začínají přesvědčit.
1: No, se to seká ještě ke všemu.
3: Že to prostě bez té vlastní měny BRICSu vlastně nepůjde. Jo? Takže to je další moment, který vlastně říká dvě věci. První věc je, že teda se tak nějak jako část světa usnesla na tom, že vlastně urychlí trošičku tu, ten pád a ten rozpad vlastně toho stávajícího systému, což rozhodně na škodu svým způsobem není, ale na druhou stranu je otázka, jak teda zajistit to, aby to neodnesli prostě obyčejní lidé, že jo, zejména v té euroatlantické oblasti, které se to týká nejvíce, ten rozpad, tak abychom to prostě neodnesli jako, jako běžní lidé. A tohle si myslím právě, že je ten moment, kdy z jedné strany můžeme nabídnout prostě ten náš systém, zejména prostě na té národní úrovni, a pochopitelně případně, pokud k těm rozhovorům dojde, ta diplomacie pořád někde funguje, tak prostě podsouvat vlastně těm diplomatům právě ty prvky toho SESu i dál, s tím, že ano, tady od někud prostě je generován nový systém, který je do značné míry kompatibilní s tím, co vzniká prostě tam někde za oceánem. A to je přesně ten moment, který v tuhle chvíli i z toho mezinárodního pohledu je strašně důležitý, že prostě můžeme ten SES použít nejenom jako něco, co v praxi prostě se dá uplatnit, ale můžeme to brát i jako prvek pro vyjednávání na mezinárodní úrovni, jakým způsobem se vlastně tedy ten nový vlastně tedy světový pořádek bude vlastně, na čem se bude vlastně teda stavět. Jo, to znamená, na jakých vlastně principech. A to je přesně ten moment, kdy si myslím, že ten SES jako tady může sehrát další roli, o které jsme tady vůbec zatím nemluvili.
0: No já jenom, abych tě doplnil, Petře, tam bych chtěl říct, že v podstatě, co v tom BRICSu vidím já a co je vlastně v podstatě obsaženo v tom SESu, je právě ta barterovost. Jo? To znamená, že jedou jako, co jsem schopen já jako země vyprodukovat, že tak vyprodukuju, jo, a co můžu nabídnout jiným, tak ve formě výměny, která se vlastně nějakým způsobem přepočítává, jo, vzhledem k nějaké, bych řekl, váhové měně, a ne, že by se jako nějaká vytiskla, to je prostě zbytečné, to je jenom otázka váhové měny. Takže úplně přesně my v tom SESu máme také vždycky vyhodnocování našeho zboží, jo, v takzvané té obchodní bance, která to tam prostě dělá. To je, takhle to je přesně myšlený, jo, ten se z toho obsahuje, co ten BRICS vlastně teďka dělá. Tak znamená, my bychom jako tam lehce zapadli, jo, když se na to díváme z tohoto pohledu, tak už vlastně ten SES by vlastně byl schopen takhle zaklapnout, aby přirozeně bychom se mohli dostat do spolupráce, jo, na té bázi toho celého BRICSu.
3: Ano, díky za ten, vlastně teda prvek, příspěvek, nebo ten, za ten názor, protože totiž já můžu zase říct zkušenost, byl jsem přítomen na vlasteneckém setkání Příčovech poprvé a ku podivu jsem tam zaslechl právě od lidí vlastně teda ze Svatopluku nutnost směřování k BRICSu. To znamená, jistě. oni si uvědomují prostě, že, jo, že tady něco existuje, co tady je, a že to je na nějakých principech, které se dají běžně na internetu zjistit, protože samozřejmě ta pravidla BRICSu jsou prostě zveřejněna, že jo, na internetu, není to problém. Na BRICS News potom jsou jednotlivé novinky, vlastně, kterým oni se dohadují, zavazují a podobně, takže prostě vyvíjí se tam celá řada věcí v současné době. A proč to říkám? Říkám to právě z toho důvodu, že by bylo dobré, abychom si taky trošičku prostě s tím SESem, že jo, přihráli tu naší polívku v tom smyslu, že my tady máme něco, co ten BRICS neobsahuje, co neobsahuje ani GESARA, neobsahuje to prostě žádný jiný systém. A přesně to, že v momentě, kdy tady můžeme využívat nepeněžní vlastně směnu, tak ji využijeme a
1: zase trošku výpadek.
0: To má vždycky zpoždění.
3: Můžeme potom využívat směnu jiného typu. Pokud samozřejmě... No, to má zpoždění, ano, to je pravda. Ale fakticky pořád je po zdrojích. Jo? Pořád prostě pracujeme s nějakou bilancí zdrojů, jo? Která země má. Takže já s tím problém jako nemám. Nevidím tam prostě ten závod.
1: To zpoždění bylo myšleno jako, že má zpoždění ten přenos, víš, protože ty vždycky chvilku vypadneš, no, pak tam, to rychle dodělat. Takže takhle to myslím. Ono dobře, to zrovna toho pasovalo. Dobře.
0: Ale Petře, jestli můžu tady doplnit, já právě si myslím, že jestliže jsou tam jako ty naše prvky, jak říkám toho sesu, když by tam byly, tak oni automaticky mohou implikovat právě něco nového, protože oni se potom zeptali, no jo, a když tam teda máme tohleto, jak bychom řešili toto? A my teď nabídneme teďka v tom sesu a že jo, my si neuzurpujeme, že máme 100% prostě fungující, ale prostě už je to předmětem diskuze, jo, případné úpravy a už se to implementuje dále. Prostě vždycky je potřeba dostat na stůl a co když? Jo, vždycky se jedná o to, je to a co když? Tak my řekneme, tak potom to. Jo, prostě musím vědět. A nesmí to se dostat do nějaké polohy, že prostě najednou, no jo, tak to nevíme.
1: Mm-hmm, jasně, přesně tak. Jasně. A já si myslím, že tohle ta prostě koncepce tady je naprosto jasná. Libore, si tam zase, nebo zase si nějak zamrz, mi to přijde?
2: Ne, teď už zatím jsem rozhodl.
1: Tak je to dobrý. Tak tomu něco řekni taky.
0: Tak si popovídej.
2: No, k tomu snad jenom jednu věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Když se tady o tom mluvil, o tom Bartu, to je přesně ono. Abychom si neměli představu, že nasadíme ses a budou lítat ti pečení holuby sami do huby. To v žádném případě ne. To znamená právě tady ten systém daleko víc klade důraz na to, abychom si uvědomovali, že vlastně my musíme mít nějaké zdroje neustále, kterými budeme moct vlastně saturovat eventuálně nějakou poptávku ze zahraničí a zároveň teda obdržet nějaká plnění, ale že to musí být takzvané, abych to nazval, obnovitelné zdroje. To znamená, že není možné pořád někde jenom jakoby brát z nějaké podstaty a to z toho, protože dneska vidíme, tak to potom vede jenom k tomu, že vlastně to vede k nějakému nekonečnému řetězci zadlužování, který je vlastně, říkám, za současných podmínek většina západních států má takový veřejný dluh, že vlastně ho není schopna splatit a vlastně celý ten systém, oni vždycky říkají, že vlastně jakoby, jak někdo říká, že má vyrovnaný rozpočet nebo něco takové, no i kdyby ho nakrásně měl, tak pořád ty obrovské dluhy, ta obrovskou zátěž, kterou má z minula, tak tu stejně za sebou táhne. A to neustále vlastně odčerpává další a další zdroje. No, že to tak je naprosto logické, protože on ten systém takto byl postaven s takovým záměrem, že? Takže ano, se nelze divit, že to takhle je. Ale chci jenom říct tolik, že si musíme uvědomit.
0: Zase to půjde v dávce. Zase mu to ano, bude sypat.
1: To se zase rozběhne.
2: A ten zbytek, který pokud budeme něco chtít získat od toho zahraničí, tak ne, že budeme mít nějaké fluidní peníze, kterými to uhradíme, ale ne, to musí zase reálné, nějaké reálné hodnoty, reálné zdroje. A toto je velice důležité, toto udržet, protože ve chvíli, kdybychom dostali zase do nějaké spirály dluhové, tak potom z toho už téměř není úniku.
3: Přesně tak, no, to je, protože totiž SES vlastně sám o sobě neumožňuje generovat větší peníze, než které v podstatě jsou vytvořené skutečnou reálnou vlastně teda hodnotou. Jo, to je přesně ten moment, který absolutně v současné době vlastně není dodržován. Prostě to je ta obrovská disbalance v tom, že skutečně vytvářené hodnoty jsou mnohem nižší než objem peněz, který je vlastně teda, že jo, emitován. A to je přesně ten problém, který v současné době vraždí vlastně ten globální finanční systém. Oni nic, ano, Franta to říkal, nebo teďka nevím přesně, jestli Libor nebo Franta, že fakticky to, že všechno spěje vlastně k tomu dluhovému financování, znamená jednu věc. To je poslední křeč. Já totiž vím, že i evropské dotace jsou v současné době na dluh. To znamená, poskytl velký úvěr prostě bankovní půl, to znamená v podstatě společenství bank, že jo, které jako, jaksi úvěrově zafinancovalo fondy evropské, aby mohly z toho být vypláceny nějaké dotace. Takže to už je dneska vlastně tedy v situaci, kdy nikdo nebude ochoten tyto úvěry splácet, protože on nemá na to ty zdroje. Jo, on už neprodukuje, on už, jo, ty ekonomiky prostě ztratily tu produkční vlastně schopnost Spousta lidí na to poukazuje, ale neuvědomuje si jednu věc, že v tuhle chvíli vlastně ta ztráta té produkční schopnosti současně znamená neschopnost splácet tyhle ty úvěry. Takže fakticky, kdo je ten věřitel? No většinou finanční instituce. Co se stane s těmi finančními institucemi? No popadají jedna po druhé prostě, protože pochopitelně ztratí vlastně teda základní zdroj svých příjmů. Mm-hmm. To je naprosto evidentní.
0: Já bych to jednoduše jako charakterizoval, že v podstatě se blížíme ke krachu civilizace, protože to je také moje oblíbené téma. Vždycky říkám, že my máme všechny prvky toho krachu, zase civilizačního krachu. A protože tahle ta civilizace byla postavena vyloženě na penězích, na financích, jo, na měně, jo, které vlastně jsou v úvozovkách jako nositeli měny, nositeli hodnot, jo, takže ve skutečnosti to žádné hodnoty nemělo, generovali se z ničeho, jo, a prostě najednou to musí dospět k tomu kolapsu. Čili nastává vyloženě změna civilizace.

0: A pochopitelně, že prostě ta zkušenost naše nesahá před tuto dobu. Jinými slovy, my nevíme, jestli existuje.
1: To vypadlo.
0: Existovaly nějaké
1: sype.
0: Stabilní společnosti. Tušíme, že něco takového mohlo existovat. Ale máme zkušenosti jenom z tohle problematického vlastně uspořádání společnosti.
2: Já si teda k tomu, pokud můžu říct, tak naopak si myslím, že je velmi, velmi pravděpodobné, že takové stabilní společnosti existovaly teda, no?
0: Ano, ano.
2: Které fungovaly úplně jinak.
1: No, ta perioda těch civilizací mohla být mnohem delší než ta perioda současných civilizací, nebo těch nedávných. Jo?
3: Ano.
1: A my budeme patřit mezi nejkratší někde, civilizací. No,
2: my vidíme někde nějakých 5000 let zpět, ale co bylo předtím, tak to skutečně.
1: Miliony let.
2: Ale oni některé ty duchovní systémy to popisují, no akorát, že samozřejmě ta materialistický pohled na svět to vidí jako pohádky, ano, takže ale ono to tam popsané je a pokud se tomu člověk trošku věnuje, tak ono to má svoji logiku, ano, má to svůj systém, má to, bych řekl,
1: zase se vsype hromádka.
2: Určitě to je funkční, a zase nechci na tom nějak, bych řekl, příliš jako na tom stavit, protože rozhodně co nelze se vracet zpět, ano, nelze budovat něco, co tady bylo. Ne, my jsme tady od toho, abychom vytvořili něco nového, ne, abychom se k něčemu vraceli.
0: No takhle, Libore, jenom drobnost, my vytvoříme něco nového, ale můžeme se rozpomenout na některé principy, které tehdy platily a právě vytvářely tu stabilitu.
2: Ano.
1: Možná.
2: Jenom chci říct, že co je taky důležité si uvědomit, je právě to, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí. Ač to pro běžného člověka vidět není, tak my jsme svým vědomím, svým egem, teda momentálně bohužel, máme ho mnohem silněji vybudované a my vlastně tak, jak ty systémy fungovaly, tak by byly dneska nefunkční. Oni by prostě tady tuto společnost, nakonec konců to je ten důvod, proč také odešli na smetiště dějin a nastoupili jiné systémy. To znamená, že my samozřejmě celou pořadu principu z toho, jak si určitě lidi dá poučit se, ale rozhodně se tím systémem nemůžeme vracet. Ty by dneska fungovaly. No, na tento ty lidstva, který tady je.
0: Souhlas.
3: Je to pěkný, co říkáte. Já mám obavy, že právě, ale dneska je to nastavený tak, že právě ty peněžní systémy, ty peněžní domy, ty banky mají takovou neskutečnou moc, právě protože to je všechno postavené na těch penězích, které se tisknou, že? A kdyby opravdu se to mělo jaksi vrátit nebo dát do té roviny, aby ty peníze opravdu fungovaly jako směnný prostředek, takže oni by to prostě nepřipustili, tohleto všechno, že by tu civilizaci prostě nějakým způsobem radši zlikvidovali, což se momentálně teď děje, že? Protože se snaží všechno to zničit, aby mohli začít znova, protože už jim to teďko nějak nefunguje. Tak doufejme, že to ještě nějakou chvilku vydrží, než si tohleto lidi uvědomí. No.
2: My samozřejmě bych řekl, pokud tedy překročíme tu hranici 5000 let, tak opravdu je pro nás silně, bych řekl, zastřená a moc toho nevíme. Mimo jiné tedy to, jak probíhalo těch 5000 let, tak jedna věc je nějaká historie, tak jak je popisovaná, a druhá skutečné dějiny. To je taky markantní rozdíl mimochodem. A co vůbec, jak si nevidíme, my nevidíme do budoucna, co bude. A nám se zdá, jakoby ten jenom tak napadá Fukuyama, že jo, konec civilizace. Prostě oni mají dojem, že vlastně dosáhli nějakého vrcholu a že prostě už dál se ta civilizace prostě vyvíjet nemůže, že už to je konec tady tohleto, že už prostě nic lepšího nikdo nevymyslí a víceméně myšlenkově to v podstatě dostává do určité takové situace bezradnosti. Mě to jenom takhle připomíná, to je takovej známý případ, já to nebudu reprodukovat přesně, ale to byl nějaký šéf,
1: zase dávka.
2: Tak to patentové úřady někde v USA z toho století, ale chtěl ten svůj úřad rušit, protože už bylo všechno vylezeno podle něho, ano, a považoval ho za zbytečný. Či přesně takhle mi připadá i ten Fukuyama s tím svým koncem civilizace, ano.
0: Fukuyama v podstatě je klasický člověk, který používá extrapolace, že jo, z minulosti, takže v podstatě To jsou ty teoretici, jo, prostě. No, to je ztracené naprosto. Nemám k němu absolutně žádný respekt.
2: Ne, tak to je jenom jako na okraj, že prostě ano. Chci jenom říct, že opravdu je třeba, že ten západ je skutečně v úzkých, ano, tady, protože oni nemají

0: bych řekl schopnost, ať je, jako, je to prostě tak, že tady, toto, my jsme tady ta civilizace, nebo ten střed tady Evropy, my jsme schopni momentálně, my jsme takzvaně na řadě a my jsme, je to naší povinnosti vlastně ten přinést tady ten impuls té změny. Nikdo jiný to nedokáže, nikdo jiný to neudělá. A rozhodně vždycky říkám, to není něco, abychom se nějakým způsobem naparovali a koukali z vrchu na ty ostatní. Ne, to je naše povinnost, svatá povinnost tady toto přinést těm ostatním.
1: To je ano, poslání.
0: A je to poslání, přesně tak.
2: Ano,
0: a proto rádi... taky, když jsme u té... No, když
3: jsme no, rádi, rádi, bychom, je, rádi bychom. Velká výhoda je to, že vlastně paralelně k tomu vznikl ten BRICS. To znamená, že se tady no, hrne no. jako něco jiného. Jo, to je taky to důležitý. Je jo, že tam je, ale... že tam je prostě ta určitá protiváha. Jo?
0: Je ta protiváha,
3: že jinak by to padlo ale... jako, to by padlo jako prudce. Jo?
0: Padlo ale to prudce. Tu změnu, bez nás tu změnu neudělají prostě.
3: Ne, já nespochybnuju, já to nespochybnuju.
0: To je, jako ne, to nechci, ale ne, jak si je fajn, že prostě ten BRIC vznikl a já tomu fandím a zrovna tak může dneska vypadat, jak je... nespochybnitelná a nezlomitelná moc je není nekonečná a navíc momentálně ten vývoj, který je, tak jim opravdu momentálně hází velice velké klacky pod nohy. Ano? Takže jakoby, nic bych, jakoby, jako, my to nesmíme vzdávat ano? A musíme si uvědomit, že je řada na nás a musíme se o něco snažit. Nepřijde to bez nás a nemůžeme jenom koukat a jak se říká při popcornu sledovat televizi. To
2: já bych řekl, že právě přišla ta doba, už jsme tomu snad ani nevěřili, kdy před 15 lety jsme to chtěli ukázat, tu reformu společnosti ve své kráse. Teďko přišla opravdu ta doba úplně nějak, já bych řekl náhodou skoro, no nic není náhoda samozřejmě, a je dobrý se toho chytnout a myslím, že si udělal dobrou věc, Franto, že jsi tam zašel na to náměstí Svobody a že jsi se tam připomněl s tím, tak doufám, že se to trošičku rozjede a že to trochu budou brát potaz taktéž. Nicméně, my jsme tohleto probrali a já bych teď ještě se chtěl zeptat na takové věci, protože dnes... co se týká těch voleb, jo? Já nevím teda, jak pohlížíte na volby všichni, no, jsou opravdu těžké rozpory v tom, jestli to má smysl nebo ne. No, uvidíme, vždycky se říká, zkusím to ještě jednou a pak už se na to vykašlu a tak už to říkáme celou dobu a pořád se nic nezmění. Nicméně, teď je tady to rozhodnutí dnešní toho ústavního soudu. Víte o tom už, o čem rozhodovali dneska, ano, o těch koalicích?
3: Ano, to je.
2: Co vy na to, pánové, co vy na to? No ale pozor, prý to ještě není konec, protože oni se nevzdávají a chtí to ještě dát k nejvyššímu správnímu soudu, což teda jsem si myslel, že ústavní soud je nad tím, ale asi ne, asi to funguje nějak paralelně nebo co. Chtí to dát ještě po volbách tomu nejvyššímu správnímu soudu. Takže jak to vidíte, pánové, je možný, aby to ještě nějakým způsobem zvrkli, takovej ten konec, co se blíží pro tu pěti demolici, nebo už je to víceméně jasný, protože mně se to zdá, že to bylo nějaký moc jednoznačný s tím ústavním soudem a víme, na které straně dneska stojí. Takže povídej, Franto, co myslíš o tom?
3: Tak já začnu. My jsme se na to téma bavili jako s právníky, právě ano. Třeba ten Koudelka, jako o tom mluvil, jo, protože on je znalce ústavního práva.
2: Ano.
3: Jo, celkem jako byl dobrý, já jsem to uznával jako člověka, jo, no, Koudelku. No a říkal, že z hlediska právního a legislativního není možné, jo, legálně, jo, tady tohleto zabránit, jo, nebo říct, že vlastně tyhle ty subjekty jsou proti volebnímu zákonu. Nelze. Takže jediná možnost by tam byla taková, že by prostě jednali protizákonně. Tak, jak to udělali tehdy důchodcům, když jim sebrali vlastně tu valorizaci těch 1000 korun. To bylo jednoznačně proti zákony. Takže jediná přesto možnost,
2: to platí,
3: která je...
2: Přesto to platí, že?
3: No, jasně. Ale tady u tohohle, což by bylo, jak já jsem říkal, že jediná možnost jejich by byla, že by protizákonně rozhodl ten soud. Ale tady z tohle jako bylo vidět, když teda to rozhodnutí takhle padlo, že zřejmě asi se zalekli, že už by to bylo příliš moc, že už nemohli s tím nic dělat. To znamená, z hlediska legislativního, a teď je úplně jedno, který soud tam jednal, ať to byl teďka ten ústavní, nebo jestli mají tu možnost jako jít ke správnímu, to si nejsem jistý, to slyším poprvé, Pavle.
2: Který to jo, udělají, tak, ten Volt, no, co to inicializoval, tak to ke správnímu. Po volbách.
3: Není žádný zákon, není žádná legislativa, která by tohle to umožnila. To znamená, jestli to někde dají, tak prostě není to možné nějakým způsobem to vrátit.
2: Oni už dokážou dneska naprosto všechno. Ty už se vylžou.
3: Protizákonně.
2: Já vím.
3: To si troufne. Protizákonně, tak to uděláš.
2: Dobře.
3: Ale legálně, legislativně čistě ne.
2: Petr tady něco k tomu má, Petře, tak povídej.
1: Pochopitelně, protože jako nás se to týká přímo jako bytostně.
2: Ano.
1: Já tuhle tu věc sleduju poměrně dlouhou dobu, protože zaprvé vnímám jeden dominantní subjekt, který se snaží prostě, že jo, torpédovat existenci Stačilo a SPD+. A je to v podstatě subjekt nepochopitelných důvodů, teda jaksi registrovaný jako politická strana, protože je kompletně financovaný vlastně teda z Evropy, nemá vlastní jiné zdroje, takže v podstatě je to klasický prostě zahraniční agent.
2: Někdo říkal, no, že je registrován v Belgii snad. Jo, ten Volt.
1: No, dokonce, ano, přesně.
2: Někdo tak říkal, no.
1: No, jako je to podivné celé, jo, prostě, jak může.
2: Má to být účelová skupinka, která má to tady nabourat, no, samozřejmě. To ano, snad se to nepovede.
1: To známe. Ale k těm jednotlivým soudním výrokům, to znamená, nejprve to měli, že jo, samozřejmě teda běžné soudy, vyjádřili se jednoznačně, přesně tak, jak Franta říkal, že fakticky neexistuje žádná právní opora pro to, aby prostě tyhle ty instituce nebo tyhle ty subjekty politické teda nějakým způsobem, že jo, něco porušili, protože jednak v ústavě nic takového není, tam se prostě nikde v žádném zákoně se žádná koalice prostě neřeší, to je první moment. A druhý moment je ten, že existují v podstatě precedenty nebo judikáty, které znamenají to, že praxe říká, že takovéto vlastně nějaké konglomeráty prostě politické, že vznikaly už dlouhou dobu, to znamená, není to nic, co by prostě bylo nového nebo prostě jiného, než to, co běžně prostě procházelo, že jo, běžným procesem prostě volebním. Takže já jsem si povšiml jedné věci, že ten ústavní soud totiž, on se tím nechtěl vůbec zabývat.
2: Ano, nechtěl.
3: Ano.
2: Tak,
3: to je přesně ono, no.
1: Jo? On to prostě odmítl v podstatě teda řešit. Jo? A teď si vemte jednu věc. To je celkem zajímavá záležitost, protože totiž já v tom vidím jeden zajímavý posun. U těch soudců obecně evidentně spousta z nich vnímala obrovský politický tlak. V poslední době veliký. Obrovský, skutečně. Oni si začali uvědomovat jednu věc, jestliže prostě se začíná šetřit kauza Dozimetr a poměrně významným způsobem, tak najednou jsou tady prostě u těch právníků, u těch soudců prostě takové představy, že ono opravdu se něco mění. To znamená, my když budeme vlastně teda, ano, my jsme si prostě šáhli do břečky, že jo, samozřejmě ta korupce tam nějaká byla, ale pokud v tom budeme pokračovat, tak skončíme přesně tak, jako ti korupčníci prostě jsou do Zimetru. Mm-hmm. To znamená prostě, je to už obava o vlastní existence u těch skorumpovaných a u některých méně skorumpovaných nebo neskorumpovaných je to velké oddechnutí si, že prostě konečně můžou začít prostě pracovat úplně normálně. A v naději, že teda skutečně se tady v té zemi něco trošku začne měnit a že teda se toho chopí subjekty, které minimálně budou fungovat způsobem, řekněme,
3: normální.
1: Jak to říct? Normální, prostě budou zachovávat prostě principy normality. Jo, ve smyslu prostě právě té lidské důstojnosti, prostě přirozenosti, přirozeného práva, prostě něčeho, co prostě tady jsme vlastně nezažili pořádně, jo? Žádnou takovouhle situaci. Vždycky tady byla nějaká ta podivná elita, že jo, která prostě fungovala jinak, než jak si člověk představoval, a nikdy tady nebyla elita, která v podstatě by jednoznačně sloužila lidem. No, a to je přesně ten moment, který myslím si, že od lidí zestačilo, zaznívá poměrně intenzivně v tom smyslu, že prostě oni dejdou do té politiky nebo do té případné jaksi odpovědnosti s tím, že by tam prostě chtěli chrochtat u koryt, ale prostě, že by skutečně to dělali jako srdcaři a prostě dělali to pro lidi. A to si myslím, že je cenné. Je to sice jenom verbální prostě, že jo, nějaké prohlášení, ale myslím si, že to je poměrně dost jaksi autentické.
3: To třeba dát šanci. Tak.
2: Myslíte, pánové, že teda teď, jak se probírá ten dozimetr, a to je docela teda zase opět hustý, a když vidíme, jak se tam kroutí teď tentokrát prostě stanaři, jak se kroutí, jo, předtím se kroutili bitcoinové, pak se kroutili spolu, teď se kroutí stanaři. Na to konto přeci SPD řekla, že na ně podá vlastně jaké oznámení, aby je zakázali prostě, protože ty peníze, ještě z té korupce a z toho organizovaného zločinu, z toho se financoval právě ten stan, a to se teď dokázalo u toho soudu už, ano. Ten kos, nějaký ten kos, já samozřejmě neznám, ale ten to řekl naprosto jasně, právě pod tím úlevem toho, že nedostane tak velký trest, když to všechno řekne, no tak to tam pěkně všechno vyblil a teď se kroutí jako hadí. Je zajímavý, že jak bych to řekl, že ten soud teda, ten teďko co soudí, ten dozimetr, takže to, že to pustil takhle daleko. Ano, možná, že to opravdu bude mít něco společného s tím, jak říkáš, že tady cítí, i ty soudci cítí prostě, že tady dojde prostě k obratu nějakému, a že kdyby pořád jeli v té staré linii, takže by to asi odskákali taktéž, že? Takže asi už to cítí, čili se to uvolňuje, a to je dost velká šance k tomu, aby se zjistilo mnoho a mnoho dalších věcí. Co říkáte na to teda, jak SPD se snaží teda dát to trestní oznámení na to, aby zakázali právě stan a spolu na tom základě, že vlastně byli financováni v té kauze dozimetr pomocí těch špinavých a peněz z té zločinnosti. Co myslíte, jak to dopadne? Myslíte, že do voleb ještě, že to nějak rozjedou, nebo to už nestihnou, nebo když to stihl ten ústavní soud takhle rychle, tak co myslíš, že by to ještě mohli?
3: Ten soud se možná jako neuzavře, to bude možná jako komplikovanější.
2: Ale jo, ne, jde o to, jestli prostě podají to trestní oznámení a jestli se toho chytnou.
3: Je to trestní oznámení, to by se dalo stihnout, když to naformuluji, tak si myslím, že by se to dalo stihnout. Proč ne?
2: Co myslíš, Petře?
0: Tam jenom k tomu, i kdyby stihli dát trestní oznámení, ani trestní oznámení ještě nic neznamená, dokud není rozhodnutí soudu o vině nebo nevině, tak trestní oznámení samo o sobě neznamená.
2: Neznamená vůbec nic, to je naprostá pravda, souhlasím. Nicméně mohlo by to mít nějaký vliv prostě na ten průběh těch voleb?
0: Samozřejmě. Dopad to může mít na nějaké preference a na nějaký, bych řekl, příklon voličů, ti se k tomu mohou postavit negativně.
1: Takhle, ano. Jestli můžu, tak připomenu tady dvě věci. První věc je Overtonovo okno, což znamená, že prostě se tady vytvoří, že jo, prostě nějaký vhled na situaci, který tady doposud moc nebyl. Z jiného soudku nebo z jiné oblasti zmíním potom otázku vytvoření informačního pole, kdy vlastně teda už samotný fakt, že se tady do veřejnosti pustí celé jasné ukázky způsobu mafiánského chování vysoké politiky, tak to je prostě bomba. To je něco, co ty lidi za dva týdny nezapomenou. Jo, to je prostě něco, co se tady prostě bude momentálně, se to řeší v každé hospodě, že jo, hele, co tohle má být, že jo, prostě za šílenost, jo, prostě to je skutečně fenomén, který tady doposud nebyl. Ty lidi s tím nemají tu zkušenost. To je prostě to otevírání té skutečné podoby vysoké politiky mafiánského typu, protože to je mafiánský typ.
2: Ano.
1: kdy ty lidi najednou zjišťují, kam až to vlastně dospělo. Pro boha, co my jsme to zvolili. Já vím o spoustě voličů Spolu, kteří si drbou hlavu a říkají, no tohle jsme si opravdu teda jako nepředstavovali, že to dospěje do takovýhle prostě konců. Jo. To je obrovská frustrace.
2: Ano, já vidím, že ten Stan je na tom momentálně ještě hůř, ale já jsem to tušil, já v nich vidím ještě větší zlo v tom Stanu než v tom Spolu, ale budiš, je to možná to samý. Ale teď si řekl zajímavou myšlenku, zajímavý postřeh, že snad za těch 14 dní se to nezapomene. Ono se říká, že běžný občan má paměť tak těch 14 dní, maximálně měsíc, a že se to tak krásně načasovalo, ten dozimetr teď, aby to opravdu bylo těch 14 dní před těma volbama. A to jsem fakt teďko zvědav, teda jestli jsou ty lidi tak tupí a neuvidí ani tohleto, nebo se nic nestane, tak uvidíme, no. Ale i krásný ten postřeh tvůj byl, že to je opravdu těch 14 dní, protože se říká, že ta paměť je těch lidí běžných je těch 14 dní a pak na všechno zapomenou. No.
0: Ten vliv být samozřejmě, ten určitě bude. Teď jde o to, že se tady nebezpečí, že se to vlastně projeví tak, že najednou si řeknou, no tak on ten Babiš nebyl tak špatný, tak to hodíme jemu.
2: Jo, takhle, no.
3: No, že to alternativně může to být takový, no.
0: Takže to.
2: No, tak.
3: No, víš, co bych já ještě rád doplnil, jak se tady bavíme o té vině a nevině.
1: To je nadávno, protože spousta lidí je, bohužel prostě, jo, povídej.
2: No, dobře.
1: No.
3: Ne, já jenom k té vině a nevině. Vezměte si, že v podstatě ještě předtím, než se začal soudit ten dozimetr a v podstatě ten Kos, než začal mluvit, jakože bude mluvit, tak už avizoval dopředu, jo, Rakušan?
2: Ano.
3: Jo, že prostě, že něco vyplave. Jinými slovy, on se v podstatě tímto přiznal, že ano. On věděl, že někde něco je.
2: Ano, ano, ano.
3: A navíc
2: asi...
3: Jo, tím to přiznal jednoznačně.
2: Ano. Jo? A navíc asi měl nějaké, jako minister, že jo, vnitra určitě bude mít
3: nějak... No to nemusel být ani informovaný, podle mě ho měl tušení, že prostě ten, že to někdo nahrál. Že aha. To betonově někdo nahrál a že to použije.
2: A to jo? Říká, to sami říká teď i Babiš, že na něj něco určitě vytáhnou. Takže to by bylo zajímavé, jestli ještě vytáhnou i na Babiše. Tak...
3: Ale na Babiše už vytlačili tolik věcí, že to mají pořád jenom jako to Čapí hnízdo.
2: No, jasně.
3: Něco jiného. A když to vezmete,
0: právě,
3: tak Čapí
0: hnízdo za blbých 50 milionů. Něco nemají.
3: Za blbých 50 milionů, jo?
2: Už by mohlo být ale i zajímavý, i kdyby vytáhli i na Babiše, tak to už by byly zdiskreditovaný všechny tři takový ty větší strany Spolu, i Stan, i Babiš. A tím pádem by to mohlo hodně nazvednout no. Prostě hlasy těch stačilo a
3: no, musíte vycházet ale pořád z toho, že tyhle ty průzkumy veřejného mění, to už je totálně PR. A to
2: samozřejmě.
3: Absolutně neodpovídá skutečnosti. Tomu věřte.
2: To
3: je mimo.
2: Tak
1: tomu můžu poznamenat jenom drobnost, že samozřejmě ty průzkumy veřejného mínění mají zásadní problém v tom, že pracují zpravidla se stálou vlastně teda klientelou, respektive stálými respondenty. Se seznamem respondentů, kteří jsou prostě stálí.
2: To je pravda.
1: Což s čímž nepočítali, je to, že i u těchto respondentů dochází k vývoji jejich názorů. A začíná to vypadat tak, že opravdu jako se strašně podceňuje, jak SPD, tak vlastně teda stačilo v tom smyslu, že spousta lidí, zvláště po těchto případech, začne uvažovat, no jako my jsme chtěli sice tamhle...
2: Tak rychle.
1: No to o tom nevíme, ale to asi opravdu nepůjde, když jsou to vlastně kriminální tři, jo. Prostě jo, je to takový ten, ne, jak bych to řekl, zajímavé je prostě, že se spousta lidí odhodlala k činům, ke kterým se prostě do relativně nedávné doby vlastně teda odhodlávat vůbec nechtěla. Jo, že se najednou prostě objevili ti, kteří to hodlají stíhat, kteří to hodlají prostě teda vyšetřit, kteří to hodlají případně i odsoudit. To znamená, to je něco, co tady jako prostě neexistovalo. Jo? Zaprvé samozřejmě tyhle ty jevy byly hodně pod poklicí, hodně prostě byly ututlané, nikdo se o tom vlastně nemohl dovědět. A v současné době tomu pomáhá prostě, řekněme, obyčejná lidská hloupost těch, kteří vlastně tohleto páchají. Ono se ví o té současné vrchnosti, že to nejsou žádní prostě teda jako lume. To je prostě spolek diletantů, lidí, kteří nemají přehled, nemají systémové myšlení, netuší vlastně, co lidé vědí a co si dokážou vlastně teda vydedukovat z drobných náznaků, které prostě jsou k dispozici v tom veřejném prostoru. To je absurdní prostě situace, kdy oni si myslí, že jsou elita, ale ve skutečnosti prostě tvrdě podcení jakéhokoliv, že jsou elita, že podcení každého pozorovatele, který už má jasno, jo, prostě, kteří vědí. No, takže jinými slovy, chci jenom jako říct, že tohle všechno dokazuje to, že ta společnost se vyvíjí, že ti lidé začínají chápat prostě rozměr, hrůzný rozměr v podstatě reálné politiky a že ty systémové aspekty prostě začínají vnímat jako prostě konkrétní projevy nezpůsobilosti vlastně současné politické elity.
2: Tak, já jenom připomenu, že kdyby někdo chtěl zavolat, 608 12 14 19 je sem číslo do živého vysílání, svobodného vysílače. Teď právě dnes máme 24. Ne, jo, máme 24.
1: Ano, je to tak.
2: 4. Teď na to koukal, takový maličký se přehlíd málem. Takže to je jedna věc. A druhá věc, já bych ještě přešel na jednu věc, která se tady udála. Sice to nemá nic společného s reformou společnosti, ale my jsme, jak už jsme řekli za začátku a během první části pořadu, zkusí se to teď možná nějakým způsobem naimplementovat aspoň části té reformy společnosti, toho systému. Toho. Takže pokud někdo chcete vědět, jak to vlastně všechno by mělo být, nebo jak to funguje, tak se můžete kouknout. Libore, já doufám, že nekecám, je to tam ještě www.obcanskysnem.cz, je to tak? Pořád to tak, no, pořád to platí?
0: To tam nalezení.
2: Ano, stále, takže no. www.obcanskysnem, občanskysnem dohromady.cz, tam to najdete. A nebo si počkáte na další pořad s námi, ale to bude ještě chvilku zase trvat. Já jsem chtěl se teď přenést trochu jinam ještě, co se dnes nebo včera, jak bylo to zasedání OSN, což bylo taky velmi zajímavé. Hlavně, co se stále ukazuje v naší české televizi, nebyl tam projev Trumpa, a když jo, tak to bylo značně zredukovaný a jenom na něco, co vlastně skoro jen tak řekl mimochodem, ale to hlavní, co řekl, tak to tam vůbec nebylo. Ale hlavně, když měl projev Trump, tak tam sedělo skoro plno. Ale oni tam stále ukazovali, jak náš prezident Pepa, jak jim to tam natřel tomu Rusku.
3: Jak to řídí.
2: Jak to řídí prakticky všechno. Neřekli, že odešel ten ruský zástupce v tu chvilku, ale nejenom on. Jak jsem tak koukal, tak tam sedělo tak 2% lidí, kolik tam vlastně mělo být, jestli tam bylo tak 20 lidí z těch 140 nebo kolik, co tam byli, všechno odešlo, to nikoho nezajímalo, ale naší televize se to stále opakuje a stále se říká, jak Trump zmínil, že teď Ukrajina má na to, že by mohla dobít své území zpátky a že by mělo i navíc, že jim to změna, to tam opakujou neustále. Ale já jsem si říkal tak pro sebe dobít, ještě tam nebylo s měkkým i dobít, jo? To by tak asi opravdu fungovalo, to by mohli opravdu, to je jediné, co by asi dokázali. Ale co tam říkal, klimatická změna, to je největší podvod, jaký byl na světě spáchán. Pokud se toho zeleného podvodu nezbavíte, tak země zkrachuje. Jestli nemyslel toho zeleného podvodu na Ukrajině, toho Zelenského. No, nevím, ale i tak to celkem sedí. Německo se ubíralo velmi nemocnou cestou, a to jak v oblasti migrace, tak energetiky. Přecházeli na zelenou energii a směřovali k bankrotu. Takže takovéto věci, co říkal, uhlíková stopa je podvod, který si vymysleli zlý úmysly, já nevím, směřující na cestu totálního zničení. Organizace Spojených národů financuje útoky na západní zemi a jejich hranice. Úkolem OSN je zabránit invazím, ne vyvolávat a financovat. Takhle to všechno, co říkal, tak to se samozřejmě na české televizi absolutně nezmínilo. A jediné, co tam říkali, tak bylo toto, jak Trump teď řekl, že by ta Ukrajina mohla, jak otočil zase najednou krásně. Pánové, to je další myslíš, neskutečná manipulace. No, no asi no,
3: ale
2: ne.
3: Myslíš, že otočil?
2: Asi ne, ale...
3: Víte, co řekl?
2: No právě, to je ono. On ne, to nějak řekl, ale...
3: Právě, co on řekl. Vy to musíte vidět tak, že vlastně on řekl, on mu se hodí do krámu prodávat nadále zbraně.
2: Ano, přesně tak.
3: Jo, prodávat nadále zbraně, to znamená vyzbrojovat. A musel svým způsobem jako podpořit v uvozovkách Zelenského, aby ano. dále pokračoval, protože ano. to dělá dobře.
2: Aby ty zbraně mohl prodávat, jo. A tak. Ještě šikovně prostřednictvím...
3: To je tak průhledný, protože on věděl, že v okamžiku, jak by skončila válka, skončily zakázky.
2: Skončily zakázky, ano. Ale ještě, co je ta největší sranda, on ví, že Zelenský neplatí. Takže to zaplatí celá však to, Evropa. No, však to, no, je, to je geniální řešení. Jako
3: jak
2: to je geniální řešení.
3: Tak on se tak podpoří, proč by to neudělal.
2: Ano, geniální řešení. Takže jak vidíte, prostě už jenom ta manipulace v té televizi je tak neskutečná, jo, že prostě já tomu snad ani nemůžu uvěřit. Hledal jsem, co by tam řekli v té televizi opravdu tak, jak se to stalo, a to fakt nevidíte. Zkreslený, úmyslně prostě překroucený, no neuvěřitelný. Pokud teda ta jakási reforma...
3: To si tu blamáš s těmi drony.
2: Drony. O tom ani nemluvíme.
3: Je to
2: už prokázaný, jak to všechno bylo. No, dokonce ta raketa, která spadla, nebo ten dron, který spadl na ten barák, no, nakonec si to byla raketa, ale ani to nebyla.
3: Ale to nebyla ani ta raketa.
2: Ani ta raketa to nebyla, vyvolala, samozřejmě.
3: Tak by museli ty trámy byly zachované. To nedává vůbec smysl. Ale
2: o tom se taky nemluví. O tom se taky nemluví, že vůbec té české televizi. A vůbec nikde v té televizi u nás. Ale já jsem jenom chtěl říct si, pokud teda to cítí už ty soudci aspoň někde, že se něco změní, ta česká televize, prostě ty média pojedou do poslední chvíli tu svou písničku. Mně to připadá prostě jako v roce 89, ještě 14 dní potom, co se to vlastně otočilo, sice k blbýmu, ale otočilo, tak česká televize jela pořád. Pořád to samý, až potom najednou z ničeho nic ze dne na den otočila. Takže doufejme, že už to není dlouho, kdy ta televize taktéž už začne mluvit pravdu. Takže
3: už vypneme.
2: Takže co myslíš, Libore?
0: No, takhle konkrétně k tomu jsem se nedávno dočetl, že akcie koncernu Rheinmetall, což je dost významný výrobce zbraní, ano, takže za tu dobu té války stoupl 20krát. Ano, 20násobně stoupla cena akcie.
2: To samý tady ten český, nebo moravský, ten Colt.
0: A pochopitelně jakoby u všech těchto firm to několika násobně vzrostlo ty ceny.
2: A zrovna tak zisk bank neustále šíleně roste. Jo, to je taky věc, to je taky vidět, jak prostě ty banky na všem vydělávají, ať je to na dobrým nebo špatným. Vždycky vydělávají. No. Takže...
0: No tak to vždycky to byl dobrý kšeft.
1: Jestli můžu, ono to je...
2: A rychle.
3: Za sebe dávka.
1: Naprosto logické z jednoho prostého důvodu. On už totiž nikam investovat. Takže tohle jsou poslední záchytné body prostě takzvaných investorů, že, kteří jdou prostě po výnosu. A co se bank týče, tak pouze pracují s naprostou fikcí, protože prostě ty banky jsou před krachem. Ve Spojených státech prostě už je to tak viditelné, že vlastně v současné době Fed vlastně nechce dělat vůbec žádná rozhodnutí, prostě protože každé rozhodnutí je naprosto špatné. A z tohohle hlediska, jako, jak to říct prostě slušně, každým dnem se doslova očekává prostě něco, co může mít dominový efekt, to znamená, pokud spadne jeden z finančních trhů, začnou padat ostatní. Pokud padne jedna banka velká, tak začnou padat ostatní, protože od předchozí vlastně fáze velké globální finanční krize z přelomu vlastně 0. a 10. let, to znamená kolem roku 2020, tak v zásadě došlo k jedné situaci, že byly podrženy doslova velké bankovní společnosti, ale za cenu, kdy v podstatě oni si vzájemně vlastně vyčerpali svá aktiva, která vlastně měli. To znamená, tím, že se přelila aktiva z banky, která byla relativně zdravá, do banky, která byla nemocná, no tak i ta zdravá banka vlastně tedy ztratila vlastně tedy poměrně hodně ze svých tedy hodnotných aktiv. A co je naprosto výmluvné, je, že žádná současná globální banka nechce přijímat pravidla Basel III, to znamená pravidla pro kapitálovou přiměřenost a další prostě věci. A to je naprosto signifikantní, co to znamená, jo? Že ty banky jsou prostě ve srabu. Obrovsky.
2: Přesto mají furt neustále rostoucí zisk, no tak víme, proč to je.
1: Nemají na to, ano, oni nemají zdroje. A pochopitelně oni teďka trpí tím, že... Nemají. Oni říkají, že mají. Ano, oni vyvolávají prostě tu fikci, ale nemají. Ti investoři jsou naprosto hloupí, protože prostě oni tu situaci nesledují, tu reálnou. Jo, oni dají prostě na ta prohlášení těch hlavounů, těch finančních institucí. A co jsem chtěl ještě dodat, to je přesně ten moment, kdy v současné době bychom měli přestat sledovat, kdo co říká a začít se zajímat o to, kdo co dělá.
2: Tak, přesně tak, souhlasím. Tady je ještě jeden zajímavý moment. Jak v poslední době roste jakoby hodnota české koruny tady nahoru nad všema měnama a docela rapidně v poslední době, což je fakt zajímavý. Já si vždycky říkám, to největší svinstvo vždycky jde nejvíc nahoru, jo, protože na tom se vždycky nejvíc vydělává, na tom největším svinstvu. Takže co si myslíte, to vypadá, že ta Česká republika s českou korunou, že tady se dějou už opravdu takové věci, no navíc to teď vyplývá na povrch, že jo, na těch soudech, to všechno, takže to je přesně ono, no.
0: Pavle, my jsme vždycky byli proti přijetí eura.
2: Ano.
0: Byli jsme proti přijetí eura a to jednoznačně z toho důvodu, že při všem tomu marazmu pořád ještě ta koruna pro nás vychází líp než celé euro. To znamená, pokud už, a dá se říct, že svým způsobem, no, pokud už se někdo chytá toho stébla, chytá se české koruny, tak je to jenom zase další důkaz toho, jak je celý ten ekonomický systém, nebo ten finanční systém postaví na dolaru, jak je totálně ve srabu. A tady právě jde o to, že tady je vidět, jak nic netrvá věčně. Ten rok, ten 1913, kdy byl založen FED, to bylo neuvěřitelné vítězství, ano, tady těchto těch sil. Oni se mimochodem, to nebyl první pokus, těch proběhů předtím, myslím, minimálně 3 pokusy předtím proběhly, aby něco takového založili.
3: Na to mám pěkný video. Ano.
0: To se jim konečně podařilo, takovým taky dost partizanským způsobem mimochodem, nicméně to protlačili. A jak je vidět, toto bylo, říkám, bylo to obrovské vítězství a je vidět, že dlouhodobě vlastně ani to jim nestačí, ano, protože momentálně se jim to rozpadá pod rukama.
1: Přesně tak. Tady jde o to, že ten kurz koruny, který se zhodnocuje, má 2 aspekty. První aspekt je ten, že v Evropě Evropská centrální banka i FED minimálně koketují a prostě veřejně vlastně teda dávají najevo, že budou snižovat nebo snižují prostě úrokové sazby. Jinými slovy, výdělek za držbu prostě teda té měny je u nich menší, zatímco u koruny je větší. To je ten takový prozaický prostě ze současného systému. Jo? Ten druhý moment je, že už se veřejně ventiluje bída, obrovská bída, západního prostě teda jako průmyslu a obecně hospodářství. To znamená, za necelý současný rok v podstatě je naprosto bezprecedentní procento a počet prostě krachů jednotlivých společností. Jo, to znamená, tohle je zásadní věc. Takové obrovské koncerny, jako je třeba VW, tam odtamtud zaznívají poslední době neuvěřitelně temné hlasy o tom, že pokud se něco zásadního nezmění, tak oni prostě do roka padnou. Jo? To jsou prostě naprosto zásadní věci. A prostě část teda těch investorů, že jo, nebo těch obchodníků s těmi měnami na peněžních trzích prostě tohle to tuší. A tady tuší jednu věc. tuší směrem prostě ke střední Evropě to, že se tady začínají prostě ozývat hlasy právě na jaksi v podstatě revitalizaci průmyslu, na revitalizaci prostě reálné ekonomiky a podobně. Takže jako oni cítí, že svým způsobem prostě tyhle ty měny, zejména ta česká koruna, že může prostě něco znamenat. A vidí prostě i ten obrovský, prostě o tu obrovskou změnu vlastně těch politických preferencí. Jo? To znamená, vidí, že tady jsou nějaké alternativní síly, které prostě by to mohly zachraňovat. Vidí v Německu, že se tam prostě dostalo do čela AfD, to znamená prostě jednoznačně zase síla, která v podstatě byla torpedovaná ze všech stran, z politické sféry, z finanční sféry, odevšud. Jsou to náckové, jsou to prostě, že jo, jaksi nepřijatelní vlastně teda, že jo, pro jakoukoliv koalici. A najednou se ukazuje, že teda Němci říkají dobře, tak nemusí být v koalici, ale můžou být prostě teda samostatní vlastně ve vládě, že jo, třeba taky. Jo, takže to je elegantní velice. No a tohle, proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že v současné době ani ty kurzové prostě jevy nejsou příliš vypovídající o skutečných příčinách, ale že se začíná projevovat skutečně to podstatné, a sice to, která ekonomika, které národní hospodářství je ještě jakž takž prostě stabilní ve smyslu prostě celého prostě fungování, to znamená není úplně rozbité, a které už rozbité je. A skutečně to německé a francouzské hospodářství prostě stojí za bačkorou v současné době.
2: Ano, teď jsme
1: a
2: viděli,
1: oni to vědí.
2: Teď jsme viděli, jak vystupoval ten jejich kancléř, nebo kdo, ještě Libore, jak vystupoval ten jejich kancléř, a ten to tam všechno říkal. Ten to tam shrnul a říkal, že to je velký průšvih a že to musí všechno nějak rychle dát dohromady. No, znáš to, ty kecičky. No, mají asi velký problémy. Tak, Libore, povídej.
0: No já se chtěl říct, že zase na druhou stranu, aby to mohlo by to působit, teda jak vlastně ten Fiala je dobrý, jo, když máme tak jakoby fungující hospodářství, ale bohužel ne, jenom on to jakoby ještě tady nezdává.
2: No on to, no to je zase výpadek.
0: Pastoval, jo, jako, že by tomu nějak pomohl, to ne.
1: On je to spíš navzdory, prostě současné rychlosti. Jo, to znamená, tady je vidět prostě, že dole je velký potenciál. Ano. A ta šlupka nahoře, ta může brzo velice snadno odpadnout.
2: No dobrá, pánové, blíží se nám závěr dnešního pořadu, máme ještě 3 minuty do konce, tak já nevím, jestli ještě něco na závěr, Libore, by si chtěl říci něco podstatného, nebo kdokoliv z vás, jak těm volbám, jestli teda někoho doporučit nebo ne, nebo se každý ať si rozhodne sám. Co myslíš?
0: Vlastně, pokud jde o to, jako doporučovat, opravdu je to, každý je volič, měl by se rozhodovat sám za sebe. Jo, a padla tady jedna velice důležitá věc, co řekl Petr, že volte lidi, kteří skutečně jdou do té politiky srdcem. Ano, to je velice důležité.
3: Na sebe je dávka.
0: Ne, že to stačilo, no, takže musí mít teda daleko víc. Ta druhá věc, kterou my teď momentálně hodně zdůrazněme, tomu se říká sounáležitost. Ano, ten člověk musí mít nějakou sounáležitost s těmi lidmi, kterými má vládnout, a to teda tahle vláda nemá. Jo, jako potom my nechme takové excesy, jako je třeba nějaký Novotný a podobně, to je člověk, který absolutně žádnou sounáležitost neměl, ano, ale naprosto evidentně. Ale tady z těchto ti lidé to je vidět, prostě pro ně ti lidé to je povl, to je maximálně jsou pro ně důležití jako při těch volbách, ale jinak pořád tady mají nějaké vize, bych řekl, které respektive ty vize jsou tady dodávané zvenčí a co si myslí tady ti lidé a co chtějí, to není vůbec důležité pro ně. No, tady to tím oni se absolutně nezabývají.
2: Dobře, teďko
0: Petře. Ani netuší, zřejmě ani netuší, že by to měli dělat.
2: Petře?
1: No, takhle. Existuje zase z jedné teorie hezká poučka v tom smyslu, že kdo se nezajímá o politiku, o toho se začne zajímat politika. A to je přesně ten moment, jo, být buď jaksi aktivní v tom smyslu, anebo být pasivní. Já říkám, že je na každém, jestli prostě k těm volbám půjde nebo nepůjde, ale pokud k ním nepůjde v tuhle chvíli, tak v podstatě může se setkat se situací, kdy si sáhne až na úplné dno. Pokud těm volbám půjde a bude volit subjekty, o kterých tady byla řeč, to znamená stačilo SPD+, tak má naději na to, že prostě určité věci, i kdyby prostě ANO bylo jaksi s největším počtem hlasů vlastně v parlamentu a největším počtem mandátů, tak pořád je to situace, kdy už nebude si moci rozhodovat samo, jak si ve vládě samo. To znamená, že bude pod silným tlakem těchto subjektů. A to je přesně ten moment, který já beru jako něco, co s těmi lidmi, o kterých já pozitivně vím, že chtějí dělat prostě tu politiku jaksi srdcem a nebo teda cítí v tom nějaké poslání ve vztahu k lidem, po té, co se na ty lidi šíleným způsobem kašlalo v současné době a kašle, tak v zásadě to doporučení je prostě k těm volbám se dostavit. Mm-hmm. To je asi to, co bych já tady viděl jako své doporučení.
2: Tak. A na závěr, Franta ještě, Franto, tvoje na závěr, no, tvoje vyjádření.
3: Já bych to řekl zase trošku jiným způsobem. Řekl bych zase, ti, co se rozhodují, že vlastně k volbám nepůjdou, že to nic nezmění, že to bude k ničemu a tak dál, a budou se domnívat, že v podstatě nevolí, tak já vždycky tvrdím, že i ti to vlastně volí. Jo? Protože v okamžiku, že nevolí, tak v podstatě o jeho hlasy se stejně ten parlament naplní. To znamená, tam se musí naplnit 200 křesel. A je úplně jedno, jestli se to naplní od 10 voličů a 10 voličů rozhodne, anebo jestli to bude 6 milionů. Proto vždycky říkám, že běžte vyjádřit svou vůli. Ty subjekty, které bychom by doporučovali, ty tady zazněly, nebudu to tady opakovat. Máme tady otevřený k tomu názor. Já osobně tvrdím, že přesně ty subjekty, které teďka vládly, jsou subjekty, které jsou pro nás nevolitelné. Takže doufáme, že bude šťastná ruka, že to dopadne konečně dobře.
2: Ještě abychom byli na závěr, ale opravdu jenom hodně rychle, taky existuje ten Jasan, jestli vám to něco říká. Jen tak ano. Mezi náma, jak to vidíš ty, Jasan, Franto, jenom v rychlosti?
3: Jako politický subjekt to nebyl šťastný krok, ale co se týká odborní, oni jsou spíš jako hodně energeticky zaměření, tak je to rozumná skupina. Ale mělo by to fungovat, jak byl vlastně ten Svatopluk. Jo? Tam by se to mělo vlastně integrovat dohromady tady tyhle ty odborní sekce. To je můj osobní názor.
2: Ano, Petře, jak to vidíš ty? Teď jsi se napil akorát, tak...
1: No, někteří lidé z Jasanu, myslím, že no, mají hodně, hodně, hodně těžkou karmu a snaží se to nějakým způsobem napravit tím, že prostě v současné době nabízejí své služby. Nepřeceňuju, nepodceňuju.
2: Tak to je asi můj názor taktéž toto. A Libor, a ty?
0: K tomu nic neřeknu už, protože já vlastně ty lidi natolik zase neznám a nemám ten přehled, abych se k tomu nějak vyjadřoval, ale vidím to v podstatě asi v takové rovině, jak řekl Petr.
2: Já také. Dobře, takže to je všechno pro dnešek. Takže to bylo takové setkání s váma před těma volbama důležitýma. Doufujeme, že to všechno dopadne dobře, že to přežijeme ve zdraví a že nás to neklepne. Takže se nic nezmění tak zásadního, že to všechno se podstatně zlepší a že tu je jistá naděje, že bychom mohli do toho trošku zamotat, jak se říká lidově, i tu reformu společnosti a snažit se to tam trochu
3: přihrát si svoji polivčičku.
2: Přihrát, no ono nejde svoji polivčičku, nebo to přihrát tu polivčičku i všem lidem, protože opravdu tak, to je tak. Snad jediná taková šance, která tady je. A teď se tu ta šance opravdu úplně náhodou, dám si říct, naskytla. Tak a to je všechno. Děkuji vám moc, hezky. Loučím se s váma i se všema dnešníma protagonistema, kterým byl Franta Kovařík. Ahoj, Franto.
3: Ahoj taky, Pavel, Petře, Pavle a Libore.
2: Ahoj, Libore. Hezký čau.
3: Večer.
2: Ano, ahoj, Libore.
0: Ahoj a hezky.
2: No, tak. To bude rychlost zase.
0: Vítek večera posluchačů.
2: Dobře. Tak a na závěr tady máme ještě Petra Ješka, takže Petře, rozluč se a končíme.
1: Přátelé, krásný zbytek večera a posluchačům a divákům šťastnou volební ruku.
2: Krásný, krásný, krásný.
0: Jenom ještě řeknu, myšlenky reformy se v každém případě uplatní. Nemůže být jinak.
2: Ano,
0: záleží na nás, jak rychle to bude.
2: Ano, to je pravda. Takže mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj.
0: Ahoj.

vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Maelovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. Ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu. Urban Renewal Project. Projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi. To už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, pardon, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují za druhého Seržanta Pepře, a my si poslechneme písničku o šťastné budoucnosti, kde nás čeká umělá inteligence, a minulosti, která však stále trvá.

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tahleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další. Na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí.

dětí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles, což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální letní stream s panem profesorem Staňkem, kterého tady svítám. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer, pane Bureš.
0: Já jsem moc rád, že i přes ty neskutečný horučavy, teďka, který tady jsou, teploty trhají rekordy a tak, jste se uvolil k dnešnímu povídání, k dnešnímu streamování a k tomu, že trošku schladíte nejenom těla, ale spíš horké hlavy našim nejenom divákům, posluchačům, ale i těm, kteří tvrdí, že by se na tyhle pořady neměl nikdo dívat, a vrátíte některý blázny do reality. Já se na to moc těším. Vám, vážení přátelé, moc děkuju za to, že jste tady s náma a v jaký hojnosti jste tady. Rovnou teď vás poprosím o lajky, poprosím vás o sdílení tohoto kanálu, sdílení tohoto videa dalším lidem, ať se informace šíří, protože to, co uslyšíte tady a v souvislostech vysvětlený, tak málo kdy jinde najdete. Takže přátelé drazí, jdeme na to. Pane profesore, pole je volné.
1: Děkuji velice pěkně. No, máme sice extrémní teploty, klimatoalarmisté jásají, prý je to proto, že uvolňujeme množství emisí CO2. No a tedy je to správnej Green Deal, a je to hrůza a furt prdíme a krávy uvolňujeme tam, je to hrozné. Ale na druhé straně podívejte se na poslední zprávu o zezelenění planety, kdy najednou zjišťujeme, že za posledních 40 let došlo k extrémnímu zvýšení zelenosti planety o více jak 18%, právě v důsledku toho, že se zvýšila hladina CO2. No, paradox je, že tahle ta hladina je na nesmírně nízkých rovinách. V podstatě za běžných časů planety Země ta rovina hladiny CO2 je minimálně 3-4krát vyšší, což samozřejmě klima alarmistům vadí. No, ale těm rostlinám ne. Ty rostliny spokojně rostou a hlavním problémem pro zelenou strategii je spíše sucho. Sucho, které se projevuje v celé Evropské unii, která se táhne od Španělska až po východní Evropu. No a samozřejmě tohleto sucho zase není produkt jenom těch teplot, je to produkt dlouhodobějších procesů. Vemte jenom nízké hladiny sněhu v posledních zimách, skutečnost, že nedochází k dostatečnému doplňování podzemních vod. Ale na druhé straně zase, druhé straně země kouly dochází k extrémnímu zvýšení zrážek, například na poušti Atakama a podobně. No, znamená to, že množství vody je vyvažováno. Ale podívejme se na některé věci, které se dějí nyní. Poslední analýza, kterou uskutečnila Mezinárodní měnový fond, období 2006-2026, pozice Evropy a Spojených států. V roce 2006 Evropská unie měla větší ekonomiku než Spojené státy a celkový hrubý domácí produkt dosahoval v podstatě 19,8 bilionů euro, kdežto Spojené státy pouze 15 bilionů euro. Přešlo 20 let a podíváte se na Evropskou unii a najednou zjišťujete, že Evropská unie produkuje teď kolem 21 bilionů euro, ale Spojené státy 30 bilionů euro. Znamená to, že například všechny ty Green Dealy a všechny ty alternativní energetické zdroje a všechny ty řeči o nule a podobně vedly k úspěchu, no, ještě kromě jiného ceny energii, vedli k tomu úspěchu, že se Evropa úspěšně deindustrializuje, že ztrácí konkurenceschopnost a z hlediska tvorby HDP došlo k zásadnému proměnění, to znamená, nyní jsou Spojené státy podstatně větší než samotná Evropská unie. I když oproti roku 2006 se Evropská unie zvětšila o 10 dalších zemí států, což samozřejmě mělo přivést podstatně většímu ekonomickému růstu a tak dále. No, bohužel, i když se to nezdá, ale díky šíleným sankcím, odpojení se od ruských energií, migrací, deindustrializaci a podobně, Evropská unie se dostává skutečně volným pádem jak se říká, k čertu. Samozřejmě budete oponovat, ale podívejte na ty Poláky, jak rostou a tak dále. Tak zkuste se podívat, co tvoří hlavního hýbatele polského nárůstu. Je to především zbrojní průmysl, obrovské objednávky zbraňových systémů z Jižní Koreje a ze Spojených států, ale i tvrdá podpora vlastního zbrojního průmyslu. Další taková zvláštnost, najednou samotné Evropské unii objevili, že jak si tedy ta závislost například ve střelní bavlně na Číně je obrovská. 80% střelní bavlny se vozí z Číny. Na její zpracování jsou v Evropě pouze dva podniky, jeden ve Francii a jeden v Maďarsku. Výroba výbušnin je v podstatě koncentrována v České republice. A teď najednou zjišťujete, že i když tvrdíme, že chceme obnovit vojensko-průmyslový komplex, najednou zjišťujeme, že to není jenom problém peněz, ale množství specialistů, kteří původně pracovali před 30 lety ve vojensko-průmyslovém komplexu, pak vzhledem na jeho tvrdou redukci a dietu odešlo buď do důchodu, nebo už jsou mimo. A najednou nám chybí nejenom peníze, ale především specialisté, odborníci v oblasti kovodidelního průmyslu, v oblasti elektroniky a tak dále. A ukazuje se podle analýzy, kterou publikovalo vedení NATO, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve skutečnosti potrvá přibližně 5 až 7 let a není to jenom otázka financí. Další zvláštní jev, který se nám objevil, je skutečnost, že přesně jak jsme předvídali a mluvili o tom již v minulosti, začínají se vytvářet nová obchodně vojenská seskupení. Nejnověji máme obrovskou trilaterální smlouvu mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistanem. Vznikají další a další připravovaná seskupení, kdy dochází tedy k přeformátování celého světa. No a aby to bylo přímo krásné a chladivé, no tak pan prezident Zelenský vyhlásil 40-dnovou etapu útoku na hlouby Ruské federace, která měla srazit ruskou společnost na kolena, vyvolat sociální nepokoje, pád prezidenta Putina a podobně. No, vyskytly se problémy, bohužel někteří lidé zahynuli při těch útocích ukrajinských dronů, ale konečně se ruská strana rozhoupala a jak se praví, generálové si dali dolů bílé rukavice a začíná neustále vlna z tvrdých a z ostrých úderů na území celé Ukrajiny. Připomínám ještě jednu zvláštnost. Teď se diskutuje hodně o tom, že je nutné nejenom odstavit lodní dopravu v Oděse, co se děje, ale taky odstavit Slezský tunel, Polsko, a odstavit železniční trať, která vede ze Slovenska přes Černonatisov a Čop na ukrajinské území. Samozřejmě tyhle ty útoky, kdy se používají jednak bomby FAB, to znamená těžké bomby s modulem korekčního navádění, destruují obrovské části Ukrajiny. Dále ukazuje se velice intenzivně, že zničení energetických sítí doplněné o útoky například na čističky odpadních vod. Víte, že v Kyjevu je jediná čistička a jelikož kdyby byla zničena, tak nastane obrovská ekologická, ale i lidská katastrofa, včetně epidemie cholery, tyfu a podobně. No a nejlepší na tom je skutečnost, že prezident Trump pravidelně vydává prohlášení o tom, že zvítězil ve válce s Iránem. Irán škemrá o to, aby byla s ním uzavřena dohoda. A na druhé straně vystoupí například náměstek ministra zahraničí nebo vlastní ministr zahraničí Iránu a prohlásí, že žádná jednání se Spojenými státy se nevedou. Naopak, Irán sám navrhl řešení Hormuzského průlivu bez lodní směru směrem k iránským přístavům v teritoriálních vodách Iránu a když ty lodě vyplouvají, tak v teritoriálních vodách Ománu. Ale co je nesmírně důležité, je to nejenom ta trilaterální smlouva, ale je to taky skutečnost, že takzvaná skupina odporu, to znamená Irán, Hizbalah, šíitské milice v Iráku, dále Hutiové a podobně, stále už i koordinují své snahy, své útoky a tak dále. A vidíme teď tu obrovskou reakci, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na iracké milice šíitské a ještě naštěstí zatím se neodhodlali k tvrdému nemilosrdnému útoku, ale to, co se stalo v Saudské Arabii, kdy klíčové technologické základny byly těžce poškozeny, drony, tak se může velice rychle promítnout do obrovského vzplanutí požáru na Blízkém východě, No a jedna z největších zásadních věcí je skutečnost, proč například Turecko, Pakistan a Saudská Arábie se dohodli na vojenské spolupráci. Právě proto, že americký hegemon najednou ukázal slabost. Není schopen zaštítit své spojence na Blízkém východě a tyhle ty země, včetně dalších zemí, jako je Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a podobně, si uvědomují, že jejich spoléhání se na americkou ochranu se ukázalo bohužel jako papírovej tygr. V důsledku toho se jednotlivá spojenectví ruší, vytváří se nová spojenectví a konec konců pokusy Ukrajiny zaútočit například na iránský tanker nebo zaútočit na turecké lodě a podobně se ukazují jako totálně kontraproduktivní. A tohleto všechno bohužel vzhledem na řvaní válečných tváčů, ale taky i ekonomických expertů, vede k zajímavé věci. Uvidíme, jestli projde skutečně oběma komorami Spojených států návrh na ty šílené sankce vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský tovar, to znamená v první fázi 100% cla a v druhé fázi ještě 500% cla. No, může to schválit i kongres, i senát, může to podepsat prezident Trump, ale tak, jak se ukázalo, když Američané zařadili 14 čínských velkých firm na sankční seznam, no tak Čína udělala prosté protiopatření. Zásadním způsobem limitovala vývoz vzácných surovin a vzácných magnetů a tím v podstatě odstavila americký vojensko-průmyslový komplex, protože bez dodávek z Číny není možné kompletovat stíhačky F-35, není možné kompletovat a dokončit projekty, jako je Zumwalt a podobně. A v konečném důsledku znamená to zásadní výpadek klíčových strategických materiálů pro celé americké letectvo, ale i americkou armádu. Jsme tedy svědky zajímavé věci. Energetika a námořní doprava energetických médií se stává klíčovým faktorem geopolitiky. No, samozřejmě, teď máte vysoké teploty, takže na nějaké topení nebudete myslet. Ale ono to velice rychle proběhne, přijde podzim a pak přijde zima a uvidíme. Pak je tady druhá věc, ukazuje se, že klimatické změny, ne globální oteplování ve vazbě na CO2, ale cyklické procesy změn přírodního prostředí na planetě Zemi vedou k vysoušení některých částí planety a na druhé straně k vysokému zvýšení vodního potenciálu v jiných částech planety. No a bohužel Evropa v tomto ohledu je teď postihována výrazným nárůstem sucha v podstatě od oblasti východního Španělska a jižního Portugalska, které již léta jsou charakteristické totálním suchem, kdy mnohé oblasti španělského pohraničí se přímo vylidnily, protože tam není voda ani nic, no tak teď to překračuje i hranice. Německa, Francie, Itálie, střední Evropy a tak dále. No, otázka sucha už začíná být důležitá nejenom ve vazbě na obrovský nárůst spotřeby energie, například na klimatizace a podobně. Ale především to sucho ohrožuje energetický sektor. Vemte, že většina reaktorů v Evropě, které jsou chlazeny vodou. Jestli vemete maďarské, slovenské, české, francouzské, německé, které ještě existovaly, tak všechny jsou chlazeny vodou. A v tomto ohledu obrovský pokles vodních toků, teď vidíme, jakom stavu je Rýn nebo Dunaj, a nebo dokonce i Vysla, tak to znamená totální nedostatek vody. Už teď kombinace sucha a extrémních teplot podle analýz FAO povede k poklesu produkce o 20 až 30% z hlediska obilnin, potravinových produktů a podobně. Přidejme k tomu skutečnost, že dochází výrazné absenci vývozu močoviny přes Hormuzský průliv a důsledku toho výrazného omezení množství umělých hnojiv, které se používají v zemědělství. No a přidejme k tomu několik dalších závažných momentů, kdy dochází v důsledku extrémního sucha k výraznému čerpání hlubokovodních zdrojů, jenomže přítok vody na vyrovnávání vytěžené a znovu dodávané vody se stále zvětšuje. Možná nás čeká to, co je typické pro kapské město, kdy už léta vyschly vodní zdroje klíčové a máte tam tvrdou regulaci vody. Žádné napouštění bazénů nebo polévání trávníků. Dostanete 1 litr vody na den a musíte s tím vystačit. Tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavý mix ne studené sprchy, ale teploty. No a pro jistotu, abyste nebyli tak trošku přehřátí, vezmeme poslední analýzy vývoje arktické oblasti a najednou na všeobecné překvapení i proti výrokům pana Al Gora o vymírání ledních medvědů a podobně, tak dochází ne k mizení arktického ledu, ale k jeho podstatnému obnovování. Znamená to tedy, že obnova arktického ledu a obnova chladného oceánu nad severní polokouli znamená, že tryskové proudění, když bude kolabovat, tak budeme mít v zimě vpády arktického mrazivého vzduchu. No a paradox je, že kdyby skutečně bylo to oteplování, tak pak ten bazén arktického vzduchu nad severním pólem by nebyl žádnou hrozbou, protože by tam žádný arktický vzduch nebyl. Jenomže se ukazuje, že ten led v té Arktidě přibývá, i když budou alarmisté řvát. A druhá věc, ukazuje se stále výrazněji, že ten obrovský rezervuár studeného vzduchu má sice své hranice v tryskovém proudění, ale to začíná svým způsobem kolabovat. No a je to paradoxní právě proto, že například ve Středozemním moři od Sicílie po Gibraltar máte moře s teplotou 25,1 stupně, Tiché oceány na úrovni 20,8 stupně průměrná teplota, čili výrazný nárůst teploty povrchových vod, co vede k extrémnímu odpařování, vytváření obrovských mas vodní páry, což je jediný klíčový skutečný skleníkový plyn, a ten vysokoatmosférické řeky ve výškách 15 do 30 km ho přenášejí. Paradox je, že zároveň jako kdyby se matička země štvala na člověka, takže přichází zemětřesení v Japonsku 7,4, přichází zemětřesení v Turecku, zemětřesení v Jižní Americe, zemětřesení na Balkáně a podobně. Naštěstí zatím ta příroda, ta zemětřesení většinou volí v pásmu mezi 4 až 6 stupni. Naštěstí. Zatím. No a problém je v tom, že zároveň probíhá takové nenápadné změny flóry a fauny. Například v Dalmácii a v Chorvatsku se objevují vodní řasy, které tam nikdy nebývaly a které dosahují až výšky 40 metrů a mění strukturu pobřežního pásma. Objevují se nové druhy živočichů, které zásadním způsobem ohrožují například vegetaci a podobně. Máte tam toho známého japonského žrouta, nebo máte tady také toho pavouka, čínského rohového pavouka a podobně. No a objevují se nám tu věci, které jsme nikdy neviděli, neslyšeli o nich. Oficiálně tvrdíme, že to je proto, že sem přiletěli například s přepravovanými tovary, ale pravděpodobně to nebude jenom s přepravovanými tovary. No a mění se tedy flóra, fauna, mění se i přírodní prostředí, atmosféra, teplota, voda. No, jediná věc, která se nemění a je konstantní, je lidská hloupost. Bohužel dokonce musím souhlasit s některými věci, které konstatují, že hloupost nám experimentálně roste, což potvrzují výzkumy například ve Velké Británii nebo v Německu, u mládeže do 15 let a podobně schopnosti číst a rozumět textu, nebo číst knihy, nebo chápat architekturu souvislosti a podobně. No, má to jednu výhodu. Kdyby totiž ta hloupost ještě pokračovala dál, pak bychom mohli úplně bezstarostně stavět mrakodrapy i 200 patrech, protože jestliže postavíte mrakodrap na hlouposti, tak rozhodně ho nezničí ani útok jako dvojičky. Na druhé straně ovšem máme tady rád problémů, které se týkají demografie, migračních vln a podobně. No a když někdo si myslí, že ty útoky migrantů v Ceutě nějak si přispěli k zvýšení teploty v Evropě, já bych spíše vzhledem na ty videa, která se publikovala, o činnosti těch míru milovných imigrantů, jak si projevují spíše husí kůži a chladem, který vám šimrá váš zátylek. V tomhletom ohledu skutečně se dostáváme do zvláštní situace. Titanic. Vidíme ten obrovský ledovec na obzoru. Pro jistotu ještě zvyšujeme rychlost. Hlídky se stěžňů jsme odvolali. Doufáme, že ta příď našeho Titaniku ten ledovec prorazí. Ale jak je známo, ledovec má zpravidla tuhost rovnající se oceli. A v tomhletom ohledu začínáme mít stále intenzivnější dojem, že ten Titanic ten ledovec nerozrazí a spíše ten ledovec rozrazí bok Evropské unii a pak ta Evropská unie začne nabírat vodu. Ty vodotěsné přepážky, podobně jako u Titaniku, mají svou určitou vrchnou hranici, která když se přeleje, tak ta voda stoupá dál. Dokonce vidíme, podobně jako na Titaniku, že vedení v Bruselu si spokojně libuje v hudbě, která stále hraje, jenomže v podpalivu již kotly přestávají dodávat energii, elektřina postupně začíná vypadat, lidé zjišťují, že těch záchranných člunů je příliš málo a kromě jiného ten nepotopitelný Titanic zvaný Rajská zahrada v Evropské unii najednou dostává ne malé trhliny, ale obrovské trhliny pod čárou ponoru a začíná se nebezpečně potápět, naklánět. Vemte jenom vývoj, který vidíme v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Belgicku, Velké Británii. Vidíme situaci, která směřuje k dalším vlnám imigrace do Evropské unie. Vidíme, že ty země jsou totálně zadlužené a nezvládají celou tu situaci, ale zároveň s tím vidíme totální deindustrializaci, především v Německu a v některých dalších klíčových ekonomikách Evropské unie. No a někdo by prohlásil, jo, vy jste takové škarlí, vidíte jenom ty negativní věci, teď přece se tvrdí, že se průmysl v Německu začíná vzmáhat a podobně. No, ono mi to připadá pak tak, jak když ukrajinská oficiální média prohlásí, že Ukrajina vítězí na frontě a ústup ukrajinských jednotek je ve skutečnosti vítězstvím ukrajinské armády. No a ta známá formulace, my neprohráváme, pouze se stáhneme na předem připravené pozice, byla sice typickým výrokem Goebbelsovské propagandy a velitelství OKV Wehrmachtu, ale mám zač stále více pocit, že historie se točí v kruhu a stejná propagandistická prohlášení, jako prohlasovalo o OKV v 45. nyní prohlašuje ukrajinské vedení. Je jedna zvláštnost. Dokonce ukrajinskí poslanci prohlásili, že jim někde se statistik zmizelo 2 miliony mužů. Neopustili území Ukrajiny, nejsou k nalezení, busifikace se jich netýká, pracují za hotové, pohybují se v šedé zóně a nikdo neví, kde jsou. No, možná se šli ovlažit do Černého moře v oblasti Oděsy. Nevím. Ale v každém případě máte tady několik velmi velkých zvláštností s tím, že aby nám skutečně bylo chladnějc, Čína se rozhodla využívat arktickou cestu jako jeden z klíčových námořních terminálních systémů, které umožňují vývoz čínského tovaru a investic přes severní ledový oceán. I když ten led tloustne, ale výkony ruských ledovorců rostou rychleji. No, takže máme se na co těšit a konec konců zatím ještě máme vodu, tak se můžeme ovlažit. Možná, když to půjde dál, nebude ani ta voda. Budeme si muset soustředit pouze pro Brusel.
0: Pane profesore, to byla smršť. Odevřel jste spoustu otázek a já bych možná začal teďka něčím úplně jiným, tím kruciálním problémem, který tady je, a to je právě ten evropský nedostatek vody. My jsme to, tady třeba pan docent Pokorný upozorňuje na to, kolik jsme vylikvidovali třeba v České republice díky idioci předchozího vedení lesů. Díky tomu, že jsme nechali sežrat kůrovcem a rychle odtěžit a dobrý kšeft z toho byl samozřejmě, kořistka na tom byla nemalá, ale tím nám chybí zádržný systém, takzvaná biotická pumpa, neboli že nám ty lesy prostě sem nedokážou, máme málo lesů, takže natahujeme málo vlhkosti ze vzduchu a málo máme rosy. Do toho si teda ještě přidáme ty větrníky, který úplně jako tomu dají korunu, celému tomu malému vodnímu koloběhu. Do toho slýcháme, že díky větrákům u pobřeží moře vlastně to vlhký proudění buď nepronikne vůbec do takových dálav jako dřív, že to vlastně ty větráky zpomalujou, že tomu berou tu energii, že jo, a před toho větru a předělávají na
1: tu elektriku. Tu vodní páru nedostanete na tu zemi kontinentální Evropy a tím pádem zvyšujete deficit vlhkosti vzduchu. První linie, ale druhá linie. Pane Bureš, tam je jedna zvláštnost. Za normální podmínek teď by měli ekologové řvát přímo a ekologický aktivisté. Vidíte, kdybyste měli vodozádržná opatření a hrázky a malé nádrže a všechno ostatní, tak bychom neměli tenhle ten problém s vodou. Jo, svým způsobem mají pravdu, ale pouze z půly. Jeden z hlavních problémů je změna mikrobiomy a chemického složení půdy. Ta půda není schopna vázat tolik vody jako v minulosti, čili není to jenom problém lesa. Druhý problém, kdybyste teď začali budovat mohutně hrázky, zádržní nádrže a podobně, tak najednou zjistíte, že ji nemáte čím naplnit. Protože to dlouhodobé sucho změnilo hydrologický potenciál velké části Evropy. To znamená, vznikají obrovské paradoxy. Například uvedu příklad na Slovensku. Západní Slovensko, jižní Slovensko, ani kapka. Vždycky meteorologové prohlásí, no vidíte, tak ta vlna bouří přeskočila západní Slovensko. Ale na druhé straně máte šílené srážky v nízkých Tatrách a v části východního Slovenska. Šílené srážky. Obrovské 100 mm za 24 hodin a podobně. Ale podobně to máte i v Čechách, ale podobně je to i například v Německu a podobně. Čili měli bychom se sakramensky zvažovat, kde začít s vodozádržnými opatřeními. Samozřejmě země tam, kde hodně leje a jsou vysoké zrážky, které vedou povodním a podobně. Druhá věc, jestliže tam rychle vybudujeme zádržná opatření, pak abychom dostali tu vodu do jiných částí země, potřebujeme vodovodní systémy, distributní potrubné systémy a podobně. Samozřejmě, jak si jsme nechali rozkradnout jednak různými etniky a podobně, no a teď nemáme zavlažovací systémy, nemáme distribuci vody v rámci teritoria. No a když ji vybudujeme, kdybychom na to měli peníze, například na Slovensku se uvažuje o investicích arabských zemí, tak v tom případě potřebujete ještě jednu věc. Ty kompresory, čerpadla a podobně budou potřebovat elektrickou energii. Ale přece té elektrické energie je třeba pro cloudová úložiště dat, pro výpočtové čas umělé inteligence, pro smart technologie a podobně. Ne proto, abychom přečerpávali vodu z oblastí bohatých na vodu do oblastí chudých na vodu. No a k tomu přistupuje ještě další zvláštnost. Vemte, v severních Čechách máte dost vody, jenomže je kontaminována bohužel důlními aktivitami v Polsku. V jižních Čechách, i když dochází vysychání jezer a rybníků, bohužel velká část vody je kontaminována sinicemi, protože se nedostatečně čistí odpadní vody. Další věc, jelikož se topí alpské ledovce, znižuje se množství vody, které pravidelně je v nejvyšší úrovni v Dunaji a neprotéká takové množství vody. A v tomto ohledu Dunaj, který je významným sběračem vody z velkých evropských teritorií, výrazně klesl, a vemte teď poslední data, kdy v Budapešti jste měli hladinu 33 cm, v Bratislavě jste měli hladinu 60 cm a v bulharské a rumunských oblastech jste měli průměrnou výšku Dunaje kolem 1 metru. To není jenom otázka lodní dopravy, která musela být zastavena. To není jenom otázka toho, že vodní elektrárny jako Gabčíkovo nebudou produkovat tolik elektrické energie. Ale je to problém, který znamená, že ty obrovské území štěrkových podloží, například Podunajská nížina, nebudou nasáklé tak vysoké hladiny vodou, protože té vody je neporovnatelně méně. No a z toho vám najednou vyskakuje zajímavá věc. Co vlastně bude rozhodovat o příštím přežití jednotlivých zemí? A najednou zjišťujete tři základní faktory. Poprvé voda, bez které není život. Podruhé energie, bez které nemůžete redistribuovat vodu do oblasti, kde ji potřebujete. A potřetí jsou to potraviny, no protože bez té vody ty potraviny nebudou. Představí Evropské unie o tom, že bude kupovat v rámci smlouvy s Mercosurem potraviny a bude dostávat ovoce z Afriky a bude dostávat potraviny, maso a pšenici všechno z Jižní Ameriky. Najednou dostávají na frak, protože i ti Jihoameričané potřebují potraviny právě sami pro sebe. Afrika taktéž potřebuje potraviny sama pro sebe. A ty velké hubé reči v Bruselu o tom, jak budeme perfektně zásobeni levnými a kvalitními potravinami, jsou nesmyslem od samého začátku. To by ovšem musel v Bruselu vládnout alespoň špetka zdravého rozumu. A toto všechno pokračuje dál a dál. Vemte, dobrá, chceme a vytvořili jsme situaci, kdy jsme se chtěli podobat Kalifornii, kde 60% vody se spotřebovala na zalévání trávníků, což vzhledem na klima v Kalifornii je celkem pochopitelné. Takže teď vyhlásíme, že nesmíme napouštět bazény, a nesmíme zalévat trávníky ani zahrady. Ale množství lidí v těch zahradách si dopestovává ovoce, zeleninu a všechno ostatní. Myslíte si, že to vydrží v těch suchech? Protože problém toho sucha není v tom, že je 1, 2, 3, 5 dnů. Problém je v tom, že například v některých oblastech v Evropě už nepřijelo 2 měsíce. To znamená, i když byste zalévali konvemi nebo něčím jiným, tak velká část úrody a bohužel i rostlinstva začíná být ohrožena. No a k tomu přistupuje taková ta třešnička, nebo poleva na dortu, jak se tomu říká. Najednou prohlásí Brusel, že by bylo ideální zrušit toaletní papír a přejít na používání bidetů. No, tak bidet, jak je známo, používá vodu na očištění jistých částí těla. No, tak potom pravděpodobně ta spotřeba vody zase extrémně vstoupne a vzhledem na nasranost velké části populace, tak potom ta spotřeba té vody v těch bidetech asi půjde exponenciálně možná ještě výš vzhůru. Ale musíme mít důvěru v Brusel, protože Brusel myslí systémově. Takže například Brusel prohlásí, že vysoké ceny elektřiny pro obyvatelstvo i podniky je možno řešit dynamickými cenami. To znamená, prát budete ve dvě v noci, koupat se budete ve dvě v noci. No, jenomže pro jistotu, abyste zase nejásali, tak Brusel chystá další opatření, podle kterého je třeba elektřinu šetřit pro kódová úložiště dat a výpočetní čas umělé inteligence. Takže pro jistotu budeme uvažovat o tom, že bychom od 22.00 až do 6.00 vypli elektřinu pro obyvatelstvo, aby nám tady obyvatelstvo jednak nekoukalo a neposlouchalo konspirační weby. A zároveň, abychom ušetřili elektrickou energii. Víte, já si položím jednu takovou drobnou cynickou otázku. Když paní von Leyenová prohlásila, že by Evropská unie měla ušetřit přibližně 15% spotřeby elektrické energie, takže měli byste přejít na všechno možné i nemožné, tak já se vždycky vrátím k té velké analýze, kterou dělala dokonce i Štokholmská univerzita, ale další rad univerzit v Evropě. Kolik elektřiny a surovin a vody mineme na výrobky, které se nikdy neprodají. Zbytečná produkce. Od zbytečných potravin, které neprodáte, nerozdělíte, necháte je zničit. Až po výrobky elektroniky, automobilů, průmyslu, textilního průmyslu, farmaceutického průmyslu a podobně. A již průběžné výpočty Stockholmské univerzity ukázaly zajímavou věc. Jestliže bychom zrušili výrobu zbytečných tovarů a služeb, které nikdo nechce, ušetřili byste více jak 25% produkované elektrické energie. No ale přece vy potřebujete více podílu OZE, takže fotovoltaika a větrníky. A ty musí být, protože jsou prý ekologické. A tenhle ten debilismus budou hlásat ty ekologičtí aktivisté do nekonečna. Větrníky jsou přece ekologické, kurňa. Hlavně, že jsou vysoké 260 metrů. A tohle to všechno, tyhle ty nesmysly, které jsou vázané pouze na peníze a dotace na zelenou energii, jsou horší než to sucho. To sucho je přírodní. Ale jak jistě víte, nejhorší je zrážka s blbcem. Ta zrážka s blbcem je horší než zrážka s kamionem. A když se podíváte kolem sebe od větrníků až po všechny ty debility okolo Green Dealu, no tak pak si uvědomíte, že problém není to sucho v Evropě, ale problém je debilismus Bruselu, zelených aktivistů a těch, kteří chtějí vydělávat na tomhletom fantomu. A to je, prosím pěkně, neporovnatelně větší riziko než to sucho, na které jste se ptal.
0: Děkuju, pane profesore. Já si myslím, že věc by hodně pomohlo, kdybychom provzdušnili trošičku systémy dotací do těchto těch podivných aktivit. A ono by se pak ukázalo, co je a není schopný fungovat. Chci tady poděkovat našim přátelům na YouTube, který nám poslali tady takzvaný superchat příspěvky. Drummer, děkuji ti za 89 asi dánských korun. Pavel Sichra, děkuji ti za tvůj příspěvek a Olda Maršíček, taky moc děkuji. Sladké, vlahé, letní pokecání a pozdravení vám všem přeji, píše Olda. Takže k tomu já bych tady rovnou se zeptal teda na věci, které nás bohužel trápí. Vy jste to trošku zmínil, nakousnul jste to tady, Peťa Stejskal píše. Dobrý večer, pane profesore, myslíte tou studenou sprchou naše v úvozovkách naplněné zásobníky připravené na zimu, nebo občanům raději doporučíte začít s otužováním a koupáním se v ledu, dle Icemana Wim Hofa, tak budeme mít plyn, budeme mít teplo, nebo budeme mít v zimě zimu?
1: Tak poprvé doporučoval bych nakoupit do zásoby fazoli a kvašené zelí. Potom rozhodně budete produkovat hodně bioplynu, a pak je to jenom otázka technického zadržování toho bioplynu a jeho využití při vytváření tepla. No, to je první věc. Druhá věc, která je tady velice, velice zvláštní. My si nechceme uvědomit, že to odsunutí od ruských energií, který mává Brusel jako obrovským kýjem, jaksi ne na všechny platí. Asi víte, že od počátku, od ledna 26, Rusko, Belgie, Holandsko zvýšili nákupy ruského kvapalního plynu o 27, 31 a 36%. No a to samozřejmě panu Putinovi poskytlo desítky miliard euro. No tam to jaksi nevadilo. No chápu, Francie je velká, dobrá. Belgie a Holandsko jsou menší. Klidně bych je srovnal s Českou republikou. Tak proč pak by Česká republika nebo Slovensko neměli právo taky nakupovat plyn, aby bylo dost na zimu? Teď najednou všichni v Bruselu konstatují, že zásobníky jsou naplněny ne, jak by mělo být, zhruba na 70%, ale jenom necelých 50%. Z toho se již dedukuje dopředu, že v zimě bude veliký problém s nedostatkem plynu. No, a to pak se bude promítat do dalších a dalších věcí. A teď si představte, že na podzim chce Evropská unie schválit urychlený převod všech aspektů společnosti zemí Evropské unie na elektřinu. To znamená, abyste vůbec nepotřebovali ani plyn, ani ropu, ani naftu, ani benzín a všechno bude na elektřinu. No, tak ta představa Bruselu je pěkná, jenomže nevím, odkud chcete vzít tak gigantické množství elektrické energie. Samozřejmě, možná geniusové v Bruselu předpokladají, že se obnoví renesance jaderných reaktorů i malých reaktorů SMR, které začnou dodávat lokální energetické zdroje elektřinu pro jednotlivá teritoria. Dokonce možná přejdeme taky na nákup čínských tóriových reaktorů, které nepotřebují vodu na chlazení. Bude to přímo skvělé. No, kdybychom na to přešli a kdyby tedy špetka zdravého rozumu zůstala v tom debilním Bruselu, no tak možná by to pomohlo. Jenomže drobná chyba lávky. Výstavba těch věcí potrvá 5-7 let. Ale vy se chcete odpojit od všeho a přejít rychle na elektřinu do roku 2030. Což, jak se říká, bratru jsou 4 roky. S tím ale souvisí další věc. Jestliže skutečně bude obrovským tempem růst, a to máte ty plány, 4 gigantická cloudová úložiště dat pro potřebu umělé inteligence a jeho rozvoje v Evropské unii, tak jako čím budete chladit ty obrovská cloudová úložiště dat? Po tom americkém vzoru, kdy jedno jediné cloudové úložiště dat má spotřebu 600 milionů kubíků vody na chlazení ročně. To opravdu jsme tak už debilní? A celá ta berbež v tom Bruselu to vůbec nechápe? A k tomu teď přidejte. Potřeba investic. Cloudová úložiště dat, centra pro rozvoj umělé inteligence, přechod na elektrifikaci celé Evropské unie, ale zároveň budete mít zbrojení, gigantické zbrojní výdavky, protože chceme vytvořit evropskou armádu, což je absolutně šílený předpoklad, protože již v dokumentech Evropské unie je zakázána forma společné evropské armády. A tohle to všechno ještě v situaci, ve které chcete valit 90 až 70 miliard euro ročně na podporu Ukrajiny. No a tohle to, když elementárně spočítáte, pak si nepochybně položíte otázku, buď nikdo nezná elementární základní násobilku, a nebo je ta horší varianta, někde nechali otevřené dveře a klienti docenta Chocholouška utekli. Já se spíše kloním k druhé alternativě. V tomhle ohledu ale musíte vidět ještě několik zajímavých pikošek. Poprvé, velký výzkum půdy, mikrobiomu a mikroorganismu v půdě ukázal zajímavou věc. V případě sucha bakterie, které jsou v půdě, zvyšují svoji rezistenci vůči antibiotiku. To je poslední výzkum německý, francouzský a italský. Jestliže se zvyšuje rezistence bakterií, které jsou v půdě, a zároveň ty bakterie si šíří podstatně rychleji právě díky suchu, no tak máme zaděláno na prvej velký problém. Po druhé, jestliže se stále více a více v evropském teritoriu objevují živočišné a rostlinné druhy, které tady nikdy nebyly a nemají přirozené nepřátele, dochází změně biodiverzity v rámci Evropy samotné. A po třetí, pravděpodobně budeme svědky obrovského prohloubení rozdílu oblastí, kde je vody nadbytek, a oblasti, kde bude vody absolutní nedostatek. Když se podíváte na tu mapu sucha Evropy, tak jak ji publikoval teď Eurostat, tak to vypadá tak, že jsou to kompaktní velká pásma tmavě rudé barvy, značící výrazný pokles půdní vlhkosti. Ve skutečnosti se prohlubují regionální rozdíly. A tyhle ty regionální rozdíly můžou mít obrovský dopad na vývoj zemědělství, potravin, ale i bydlení a všeho ostatního. A tohleto všechno vyžaduje jednu zásadní věc. Jestliže energie, voda a potraviny jsou předpokladem příštího přežití v důsledku obrovských změn přírodního prostředí a terraformace planety, pak by normální bruselská administrativa měla být koncentrována v spolupráci s národními vládami na zabezpečení těchto tří faktorů rezilience. Ovšem, jak si to předpokládám, alespoň minimální míru inteligence v Bruselu a nejenom mocichtivosti, která dneska dominuje všem bruselským eskapádám. A tohleto všechno pak ještě vytváří další zajímavou zvláštnost. To není jenom o tom, že vydají meteorologické stanice varování před druhým a třetím stupněm tepla. Všimněte si ještě zvláštnost. Velká část evropského kontinentu byla postižena taky dusnem. A dusno, včetně teploty a nedostatečné množství vodní páry, se může stát vysoce rizikovým faktorem pro mnoha teritoria v rámci Evropské unie. No a skutečně máte pravdu, výzkum, který uskutečnila velká mezinárodní studie, zjistil, například teď Francouzi plánují postavit větrníky 60 km od pobřeží, že větrné elektrárny radikálním způsobem mění přesouvání vodní páry, která vychází z odpařování mořské hladiny, která je mimořádně zhorat tepla, na kontinentální území. A to bude mít další obrovský dopad na celkovou hydrologickou strukturu Evropy samotné. A ještě bychom tomu měli přidat poslední polevu na dortu. Výzkum vysokých atmosférických řek přesouvajících obrovské masy vodní páry ve výškách 15

0: skutečně dostáváme do relativně katastrofické situace. No a já jsem si pak vzpomněl v 70. letech obrovským literárním hitem byly tři katastrofické knížky. První se jmenovala Sucho, druhá se jmenovala Hlad a třetí se jmenovala Potopa. No, možná ten autor byl futurolog. A možná to byl kvalitní futurolog. Protože to, co tam popsal, začínáme zažívat sami kolem sebe.
1: Děkuju, pane profesore. My už jsme to tady zmínili. Já jsem našel tu mapu, tak jsem ji tady lidem promítnul, aby viděli, jaká je situace v té Evropě, co se sucha týče. Teď jsem teda našel mapu, kterou tam dávám akorát v tuhle chvíli. Slovensko, jak je na tom, to je prostě katastrofa. Co se sucha týče, to je opravdu na některé jako výjimky. Je to celý červený, extrémní sucho, výjimečné sucho. A jenom teda, bohužel teda, prostě voda není v tuhle chvíli. A faktem je, že třeba u nás v Čechách vlastně od roku 89 se žádný vodní dílo a nic, co by se zabývalo vodou, vlastně netvoří. A v současnosti jsme v situaci, kdy Orlík je zhruba na 30% kapacity vody, takže 2/3 jsou pryč. A Lipno je někde na polovině, s tím, že ještě musí kromě Prahy zásobovat samozřejmě Budějovice a elektrárnu Temelín. No a v Praze jsou na kriticky nízkém průtoku ve Vltavě, kdy hrozí to, že se nebudou brzy dostatečně odplavovat splašky. Tak možná zažijeme Prahu ve sračkách, s proměnutím. Což by mohlo paradoxně jako věci pomoct, protože by konečně ty, protože všichni ty naši, že jo, neziskovčíci, oni sídlejí hlavně v té Praze, takže by si to zažili, to, co si navařili, že by si taky mohli sníst. No tak uvidíme, nakolik příroda bude moudrá a učiní jim té ekologie zadost, týhle zvrácený. A možná by to někoho mohlo přinutit trošičku zase rozum přemýšlet. No, bohužel moc jich není. Tady vezmeme Petra, jeho otázku, jaký jsou teda možno, to je zajímavý, v případě státního převratu, nebo když se prostě něco tady podělá úplně jako, anebo i v případě, nedej bože, toho konfliktu, který se může velice rychle rozšířit, že jo, co si budem tady, naše evropské vedení sedí na stohu slámy a škrtá sirkama, že jo, a kouká, co to dělá. A tak jaký zbydou lidem způsoby komunikace? Protože nás, jako třeba tady tenhle kanál, ten internet určitě vypnou.
0: No, tak já bych řekl takhle. První věc, když chováte poštové holuby, mohli byste použít holubí poštu. To by jako šlo. Zatím tedy ty poštovní holuby existují, jsou tady chovatelé a podobně. Pak byste mohli použít klasickou podobu listových zásilek, podobně jako někteří geo v rámci Spojených států firem velkých začínají se vracet k listovým zásilkám. Ovšem dorušovaným speciální dorušovací službou. Je to nepřečtené, týtelné a bezpečné a podobně. No a samozřejmě je to problém v tom, že když nebude spojení, není velení, jak se říkalo na vojně. No a v tom případě rozdělíte společnost na izolované enklávy, kde akorát se bude šířit šeptanda, ale jiné formy komunikace velmi ne, protože i ty vysílačky, které máme, tak potřebují jako vždy elektřinu. No, můžete ji nabít.

0: jít šlapacím kolem, tak možná půjdou obrovským na odbyt šlapací kola nebo fotovoltaikou, ale tu vám můžeme začernit. Nevím, no bude to v každém případě nesmírně zajímavá situace. Já se obávám jiné věci. Když byly před 2 lety ty velké povodně v Bavorsku a v jižním Německu, tak první, co selhalo vzhledem na ty povodně, byla komunikace. Odešly mobilní telefony, energetická zařízení a podobně. A vznikl totální chaos. Problém je, že právě chaos může být akcelerátorem rozpadu společnosti. Protože pak ta společnost se rozdělí na malá autonomní území, kdy lidově řečeno pěšky dojdete do hodiny na druhý konec, ale to koordinované úsilí pro řešení těch problémů se bohužel asi ztratí. No a to v konečném důsledku povede k staré známé tezi. Jak přežít? No přežít při regionální spolupráci. No a v tomto ohledu pak bude nutno, aby například vesnice nebo malá města spolu spolupracovali při zabezpečování komunikace, energie a vody. A tohle to všechno může být právě, řekněme, průbířským kamenem, který nám příroda postaví před nás tím, že se zeptá, jste skutečně schopni komunikovat nebo jenom pro vás převládají, nazvíme to, sobecké zájmy. A všichni nadávají na tu přírodu. Ale možná zkuste se zamyslet nad tím, jestli ta příroda pro nás nestaví zrcadlo. A to zrcadlo má ukázat, jestli jsme skutečně přepadli individualismu, egoismu a podobně, anebo skutečně v nás zůstává humanita, spolupráce, komunikace a empatie. Nevím. Možná ty rostliny přežijou, protože ty 3 protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, ve svém jednání mají. No ale přece my se titulujeme jako vrchol inteligentního a evolučního řebříčku. A my vrchol inteligence to nemáme, nejsme toho schopni. Tak možná skutečně ta příroda i tím suchem, i tím změnami nám nastavuje zrcadlo, abychom se vrátili ke kořenu. Možná to bude to řešení.
1: A jo, ale to jdete přímo proti principům současného systému, že jo? To, tady jsou potřeba lokty a každý je nepřítel a každý, že jo, musíte to někam dotáhnout a podobně.
0: A taky, myslíte na hřbitov?
1: Taky. Další otázka. Dramer píše, chce se zeptat, co si myslíte o tom, že by zmizelo, že se přestěhoval pryč z Evropské unie, například na Kostariku, někde se mluví o Kolumbii, kde už taky je evropská kolonie. Je fakt, že možná 100 000 Němců už jako mizí z Německa, hlavně to jsou starší lidi, třeba i důchodci a tohleto, a vlastně hledají útočiště v jiných částech světa, kde prostě je ten svět ještě v pořádku v uvozovkách, jo. Tak jestli tohle je taky na nějaký čas řešení?
0: Na první věc, za minulý rok odešlo z Německa více jak 288 tisíc Němců, kteří emigrovali pryč. Velká část odešla do Jižní Ameriky, do Asie a do Španělska. Když jste mluvil o těch seniorech, tak obvyklým rysem posledních 10-15 let je, že si němečtí důchodci kupují bydlení ve Španělsku nebo v Jižní Itálii a tam přesídlují. Viděl jsem analýzy, které říkají, no víte, taková Argentina, to je přímo skvělá, tam dokonce Altman a velicí guru OpenEye si tam staví hnízda přežití. No a tedy ta Argentina by byla přímo skvělým nápadem. Jiní říkají, no mohly by to být Maledivy nebo Kap Verdi. No bohužel Kap Verdi a Maledivy jsou závislé na jedné věci, ocelovacích zařízeních a nedostatku pitné vody. Ale vtip je v tom, že když si někdo představuje, že si postaví super podzemní město jako Altman v Argentině, no tak první paradox, jestliže vypukne chaos a lidé nebudou mít co jíst, a vědí, kde to centrum přežití je, tak asi třikrát hádejte, co se stane. Druhá věc. To přežití je možné a nejenom v Argentině nebo na kavernách, ale přežijete na vesnici, můžete si dopěstovat něco, můžete mít zdroje vody, můžete tam mít i suchý záchod a přežijete. V jedné oblasti nepřežijete stoprocentně. V těch velkých městských aglomeracích zařízených těmi obrovskými mrakodrapy a nyní už to nenazýváme králíkárny pana Havla, a jsou to superkrálikárny, protože ty naše měly 7 pater, tyhle ty mají 50 pater, ale tyhle ty komplexy půjdou pod kytky. Vypněte vodu, elektřinu a skončili jste. První, co se ucpe, budou klozety a skončili jste. Čili proto teď začíná opět jistá vlna, která původně se rozběhla za covidu, ale protože chtěli jste mít svobodu, teď se ukazuje, že mnozí mladí lidé nechtějí být v centrech velkých měst, ale spíše na okraji. No, protože v případě takovéhle krizové situace to vaše šance na přežití na okraji toho města je neporovnatelně větší, než když budete bydlet v těch obrovských komplexech. No a další věc, která tady je, jestliže potřebujete minimálně vodu a potraviny, tak jak to uděláte? Budete si pěstovat rajčata na balkon a přežijete v tom paneláku? A nebo se vrátíte ke kořenu, vrátíte se k rodičům na vesnici a najednou zjistíte, že ty papriky a ty rajčata, i ta fazole se dá...
1: Tak přátelé, vypadlo nám spojení po více jak hodince, to se bohužel stává, takže vytočíme pana profesora znovu po telefonu. Psychicky ne. Chci vám všem moc prostě opravdu poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za vaše za vaši pomoc a jdeme dál. Volám pana profesora. Vláďa Šustek, díky ti za příspěvek na kafe.
0: No, už jsme opět ve spojení. Takže můžete se přestěhovat, řekněme, do Argentiny nebo Bolívie a podobně. Jenomže má zkušenosti, mnoho historických zkušeností se drží jedné zásady. Když v krizové situaci jste v zemi, kde jste se narodila, mluvíte stejným jazykem, přežijete. Ale když budete v cizině, tak budete cizinec. A cizinec z pravidla při krizových situacích je první na ráně. Takže v tomhletom ohledu, jo, můžete investovat, můžete si koupit dům nebo byt někde daleko na ostrovech a podobně. A můžete doufat, že když dojde k té velké srážce civilizací, takže se vás to nedotkne. No, doufat můžete. Ale ve skutečnosti vzhledem na propojenost, provázanost současného světa, komunikačních systémů, energetických systémů, potravinových systémů, vojenských systémů, v podstatě snad kromě Antarktidy nenajdete místo, kde byste byl schován před tím vším, včetně satelitního dohledu a podobně. Takže iluze o tom, že se někde schováte anebo se schováte pod zem, může být sice zajímavá. Možná proto postavili těch 160 podzemních měst ve Spojených státech. Možná na pár let byste tam aj přežili, ale vemte jednu zajímavou zkušenost. Takzvaná Země 1, Země 2, projekt NASA. Rozhodli se vyzkoušet, jestli by mohly existovat stanice na Marsu s kompletně úplně uzavřeným cyklem. Výroba potravin, kyslíku, recyklace vody a tak dále. Bylo to biosféra 1 a biosféra 2 v Kalifornii. Něco podobného udělali taky Rusové. Víte, jaká byla zkušenost? A tam byli vybraní speciálně lidé, kteří nebyli konfliktní, kteří byli ochotní spolupracovat, komunikovat, vyměňovat si informace a podobně. Ty experimenty musely být přerušeny. Nejenom proto, že mezi těmi lidmi vznikla nevraživost, vznikly tam hádky, spory a tak dále, ale i proto, že technické zařízení na recyklaci vody, recyklaci potravin, recyklaci rostlin a všeho se ukázaly jako nedostatečné, jako nemožné zachovat, řekněme po dobu 2 let, úplně uzavřený systém. Zkuste se podívat na výsledné zprávy o těchto projektech. Biosféra 1, biosféra 2. A pochopíte, že co se stane, když se, řekněme, ti lidé uzavřou do toho podzemního města a říkají, že budou tam žít 10 let. No a je to především psychologická stránka, nejenom ta technická a potravinová. Těch experimentů bylo uskutečněno několik. I v Rusku, tedy pardon, Sovětském svazu, i ve Spojených státech, dokonce i v Austrálii. Ale všechny ty experimenty neuspěly. A přemýšlejte, proč.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady otázku, která, a tady chci poděkovat Alexandrovi. Alexandr nám posílá tady příspěvek a ptá se, jaký má pan profesor osobní názor na konzumaci čistého kreatinu monohydrátu, který se ukládá zejména ve svalech jako zdroj energie. Údajně přispívá ke zvýšení výkonnosti a hlavně objemu svalů, protože dokáže zadržet vodu a moment, já to dočtu. Dokáže zadržet vodu a svaly ho ukládají pro pozdější užití. Tak co tenhle ten doplňuje?
0: První otázka. Chcete být svalovec s mohutnými svaly, což může působit velice zajímavě na koupališti a podobně. A nebo chcete žít zdravě a dlouho. Jestliže chcete to druhé, tak platí i u toho kreatininu jedna základní zásada. Přiměřeně. Tak, jak to pravil pan Verich. Pij do polosita a pij do polopita, jest do polosita. V tomhletom ohledu řeknu vám takhle, no, když si chcete trošičku zvýšit výkonnost, možná v malých dávkách vám to pomůže. Když byste však chtěl obrovské dávky, tak pravděpodobně to nebude to šťastné řešení pro vás jako člověk.
1: Jo. Děkuju. Tak, jdeme dál. Další zajímavý postřeh a sice, pane profesore, představte si, že byl na Ukrajině udělán průzkum veřejného mínění. Tady to o tom psali mainstreamový média. A prezident Zelenský v místě oblíbenosti spadnul až na 6. místo. Co tomu říkáte? Co to je za signál? Jakože najednou se i v mainstreamu píše. Jo, a i teda mimochodem taky probíhají různý takhle i mainstream informace, jak si paní ministrová, teda jako manželka pana ministra, tam teďka koupila novou jachtu, jak zrovna náhoda po tom, co přišly peníze z Evropské
0: unie. Ale nebuďte žárlivej na tu jachtinku, pane Bureš.
1: A tak mě to je
0: chytře, já bych upozornil na jiný signál, o mnoho závažnější. A vystoupení pana Zálužného. Generál, velitel armády, přesunutý do Londýna, velvyslanec Ukrajiny v Londýně. Co prohlásil? Prohlásil několik nesmírně zajímavých tezí. Poprvé, Ukrajina nikdy nebude v NATO. Po druhé, standardy válečné NATO jsou dávno zastaralé, neschopné a neslouží k ničemu. Po třetí, i kdyby se zavedly standardy NATO na Ukrajině a modernizovali, tak budou uproti ruské armádě představovat možná 40% reálné výkonnosti. A poslední, jediná armáda, která je připravena na válku budoucnosti, je ruská armáda. A to prohlásí pan Zálužný. Ten, který je v těch průzkumech, tuším, druhej za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit člak. Je to signál něčeho, co se k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě, tvrdí se, že do Oděsy ani Mykolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně, ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mykolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje? A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlha války. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovnocenní informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně, v mnoha případech, masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hloubi ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No a jak je to potom? Je tedy jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? O tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrť a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje divné ukrajinské tanky stojí před Rudým náměstím, anebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že nejnověji se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izrael na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hloubí Ruské federace zabezpečované a plánované umělou inteligencí se šeredně mýlí. Ano, zasáhnou rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí $23 a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se do toho ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem, a pak se do toho přimíchají ještě vyhrážky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. A pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
1: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE. Co od toho můžeme čekat?
0: No poprvé, je to sunnitské seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šítů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700 milionů. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, z části ale i Američané, se stále více soustředňuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc. Saudská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saudsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu, a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií nebo konfliktních situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem které pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
1: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
0: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie. Všechny jsou v dosahu iránských raket středního doletu. A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinérie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největší nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde národu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arabii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimněte si, co se děje ve Spojených státech, a i pak to židovské sdružení lobbystů investovalo do mnoha volebních scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahua samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izrael proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
1: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že jo, a tak dále, zklamaný z Trumpa, jako fest, zradil, co mohl, a říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání, nicméně tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
0: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. Válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazněji se ukazuje, že Snaha podřídit si Rusko nebo Čínu v plném rozsahu selhala. Čína v plném rozsahu využívá nejenom svou ekonomickou moc, ale především svou pozici v oblasti dodavatele klíčových materiálů na planetě. Nejsou to jenom vzácné zeminy a speciální magnety, ale taky hliník a další výrobky, které jsou klíčové v rukách, včetně té střelní bavlny. Třetí věc. Myslím si, že i prezident Putin postupně přichází k poznání, i když se pokoušel o zachování ducha Anchorage, pochopil, že s Američany se dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě, v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex než se zmátoří v Evropě, tak to potrvá 5 až 7 let. Co myslíte, proč všechny zbraňové systémy Evropské země nakupují ve Spojených státech, když mají plná ústa obnovy vojensko-průmyslového komplexu a Rheinmetall tvrdili, jak přemění podniky Volkswagenu na výrobu tanků obrněných vozidel. No velké kulové. Hlavní problém je v tom, že nemají kvalifikované dělníky, specialisty a odborníky. No a samozřejmě klíčové materiály, například chrom, je taky hodně ovplyvňován Čínou. No a to, že například museli zastavit výrobu F-35 ve Spojených státech, protože chybí klíčové komponenty, které dodávala Čína, to je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozřejmě spíše, než k tomu globálnímu konfliktu dojde, tak bude probíhat resocializace nových seskupení. Ta triáda Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jenom první. Budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Asii? No a na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebeobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a paměti si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No, samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak, západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jalské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení NATO prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26 nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, tak si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa a NATO nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká, tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co myslel prezident Macron, se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firm a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhá stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu, ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti a nemající žádné slitování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kiloton, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně a podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů, ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawků a takám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět, nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjadření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy, až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán a naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel Velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
1: Já jsem moc rád, pane profesore, že jste tohleto zmínil, protože jedinej, kdo může zastavit naše evropské elity v uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali a vnutili nám to jako téma a všichni poslušně, že jo, Bukurešťská devítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co a takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, ale třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo, ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediní, kteří můžou přivést Evropu k rozumu.
0: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. Jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně, ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To jsou členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikde nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortna a nyní znova například, kdy významný americké vojenské představitel sám přiznal, že vlastně za války v Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používali na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nikaragujské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu této skupiny? No, samozřejmě, dnes je velice atraktivní vykládat o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde ponikli Ukrajinci protiútok a kolik ztratili obrněných transportérů a tanků a podobně. Ale ve skutečnosti v pozadí máte jiný obrovský biznis. A ten organizovaný zločin je skutečně gigantický, propojený, spolupracující tvrdě. Například Drangheta, která se stala předmětem velkých diskuzí, ta se zaměřuje na budování nemocnic a přístavů a veřejných objektů a podobně. Drangheta, organizovaný zločin. A tohleto všechno zůstává skryto, nevěnuje si tomu ani pozornost, ani sleduje nic, protože i ti žoldneři z Bogoty a z Kolumbie přece poškodí Rusko a zabijí pár Rusů. A tohleto šílené zobrazení světa nám může ještě šíleným způsobem zamíchat hlavu. Vemte jenom skutečnost, že skutečně se dokončí speciální vojenská operace na Ukrajině a 10 000 banderovců budou utíkat na západ. Jenomže Francie a Německo ji nebudou chtít pustit. Tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je, víte, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace, působení jednotlivých faktorů, když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
1: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. A ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
0: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjádření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tihleti imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představí, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popří tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady. Je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mít načkané do strožoku a nebudete na nich spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzi v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně další mafie, jako je kosovská mafie a podobně. A v tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku v rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
1: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o tý vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
0: No, tak z tohoto hlediska v ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známé no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obě dva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
1: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo, že operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěna ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. No, prostě, když se to hodí. Ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladomor a tohle. No, když si vezmeme, že teda v minulosti prostě ty výkyvy byly. Jaký je to pak taky?
0: Vemte malá doba ledová od 30-leté války zhruba po rok 1760 a dokonce tvrdí se, že právě chladná období se zhnitou úrodou a mohutnými zimami a dešti vedli k francouzské revoluci, protože výsledkem těchto klimatických změn byly hladomory, nedostatek potravin a podobně. No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 mezi období různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr. V mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi a nebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu V Grónsku jste měli pole ječmené, choval jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti

0: 90. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které z úrobí udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti k tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách, jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ty lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšený. Jestli zatím napíte,
0: ano.
1: A já tady ukážu web. PetrBureš.cz je webová stránka, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek a hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří se chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebrenica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i Rix, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky podle nacistů Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozeným Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka baví Benda. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Můdrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz Švihlíková,

0: Superman a Fassman. Čtveřice ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě sonka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme pod poruchem stavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancler tří prezidentů o Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava, pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je, Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz Ungermann, dlouho jste se o ní psali, je dotisk konečně, takže došla, máte ji tady k dispozici a je to od roku, od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná Odysea života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rád něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko a já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Dennis a já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám ji přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický. Doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to, vlastně vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hájemství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
1: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, než vyrastou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadil větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí, to byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy, dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivý, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cédry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají, ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No a taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi, nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tak tohle to vám vyroste tak 3 metry, to nebude víc. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje, to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let a výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvojí. Máte sekvoje závojnaté, sekvoje tibetské, máte sekvoje křičkové, máte sekvoje klasické, ty giganty mamutovky obrovské, máte další a další druhy sekvojí. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, že například trpasličí modrá sekvoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekvoji, giganteju, no a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem. A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok, ale to by bylo na další přednášku.
0: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. No to, dobrý večer, píše Maťulík. Co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu, jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
1: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobuje značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru, na jeho umístění a podobně. Například nádor, pokud je umístěn na levé straně, v levém jadru, ozařování může ohrozit srdeční činnost, čili tam je další problém. Ale co se týká medikace, tak rozhodně bych doporučoval olej z černušky seté, doporučoval bych B17 a teď dostal jsem studie ze Spojených států, kde i u karcinomu prsníku velice úspěšně použili ivermektin, ovšem ve hodně vysokých dávkách. No a toto všechno je nesmírně důležité, ale co je dostupné, tak máte B17 ve větších dávkách a taktéž lipozomální C, tekuté lipozomální C, které má výslovně protikarcinogenní účinky. Ale ta B17 je skvělá. Uvědomte si, obsahuje amygdalin, který je jeden z nejsilnějších protionkologických prostředků, který přímo zamezuje onkologickému bujení. Takže minimálně tyto tři věci bych doporučoval u tohto karcinomu prsníku a u toho ozařování závisí na tom, jaký druh nádoru, na jakém umístění a osobně bych doporučoval to protonové centrum.
0: Děkuju, v Praze protonový centrum, tam máme Mirek Suchopar, má osobně zkušenost, který tam absolvoval léčbu a nemůže si to vynachválit opravdu. A další věc je to o tom, že to je opravdu jako citlivá metoda. Jo? Že normálně člověk odejde po svých, není mu blbě, je prostě v pohodě, protože je to prostě zaměřený opravdu na milimetry přesně a ten paprsek...
1: Nejenom to, pane Bureš, ale vtip je v tom, že ty protony jsou urychlovaný energeticky tak, aby jenom přesně odpovídal energetický impact jenom těm maligním buňkám. Hmm. Ne tak, jako pověd, řekněme u kobaltu, který spálí všechny zdravé i nezdravé buňky a způsobuje spálení kolem. V tom je to protonové centrum obrovským plusem.
0: Takže to je, a prostě je to daleko citlivější vlastně zákrok.
1: Ano, tak. Jednoznačně.
0: Je možná škoda, že takovýhle centrum je tu jenom jedno, o kterém vím, nevím, že by tady bylo ještě krom té Prahy někde jinde. Ale...
1: Není žádné, to je jediné centrum. Svého času před 8 lety jsem se setkal s majiteli protonového centra, byl jsem v Praze v tom protonovém centru, dokonce existovala ponuka vytvořit takovéto protonové centrum v Bratislavě, včetně ponuky zdarma vyškolit lékaře pro to protonové centrum, včetně ošetření dětí ze Slovenska zdarma v tomto protonovém centru. Bohužel vzhledem na, nazvěme to, jisté politické struktury se tento projekt s bratry Laštovkom neuskutečnil. Bohužel.
0: No, tak přátelé, tak to bohužel je. No a ještě bych teda s dovolením jednu poslední úplně otázku. Tak začali jsme o chvilku později, tak ještě bych poprosil, jestli bychom se podívali tady na to. Vladimír Zapletal se ptá. Pane profesore, věříte v posmrtný život? Moje máma je už několik let po smrti, ale stále mi přicházejí hovory od ní na WhatsApp. Nedá se to zdvihnout ani vyfotit. Co si o tom myslíte? Tak může to být nějaká technická chyba? A nebo... A teď jsme u té technické chyby. Josefe, moc ti děkuju za příspěvek. Vítě, o tobě taky. Děkuju vám oběma, přátelé, za pomoc. Děkuju vám všem, kteří nám pomáháte a kteří taky dáváte i ty lajky. Je tady 1480, máme 1500 lajků.
1: Pane profesore, ano, už jsme zase spojení.
0: Tak,
1: ano.
0: Já to dopovím. Takže jak je to, nebo co vím, jaký jsou teorie o tom posmrtném životě, jestli teda člověk tady zůstává, nebo prostě někam mizí ta duše a jestli teda ty kontakty po smrti s světem živých máme brát vážně?
1: No, máte tam několik rovin problému. První rovina jsou takzvané ty zkušenosti s poltergeistem, kdy se říká, že to jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali uvězněni mezi světem živých a světem mrtvých. Z různých důvodů se nedostali na ten druhý svět, na ten druhý břeh a pak tu straší, dělají ty různé pohyby a otřesy a bouchání dveří a padání knih a podobně. Pak je tady americký výzkum, který dokonce odfotil ten jemný hmlovitý obláček, který se uvolnil z umírajícího, vznášel se a mizel někde. No samozřejmě s tím souvisí teorie morfického pole, kdy každý z nás zanechává informační engram, ten se stává součástí morfického pole univerza a tam ty informace a všechno, co jsme prožili a zažili, zůstává uloženo. V některých případech je možné, aby to morfické pole uvolnilo tyhle ty informace, buď se vám dostanou, řekněme, přes tyhle technické zařízení. Sám jsem četl některé výzkumy, které říkali například záznamy v magnetofonu klasickém, kotoučovém, kdy se objevily hlasy mrtvých a podobně. Je skutečností, že ta teorie morfického pole se zdá být nejkomplexnější, protože hovoří o tom, že vlastně všechny předměty, subjekty ve vesmíru zanechávají informační engram, svůj informační emblém, který tam zůstává uložen. No a právě vtip v tom, že je možné, že za jistých vhodných podmínek a jisté konfigurace vaší neuronové sítě a vědomí se můžete napojit na tohleto morfické pole, čistý informace, to byly ty různí věžci, anebo například, jako byl Casey, který se napojil na to morfické pole ve spánku, definoval diagnozu dotyčného nemocného a zároveň získal informace, jak tu diagnozu léčit. což byli šokovaní lékaři, protože nechápali, jak může Casey, který nebyl lékař, mít tyhle ty poznatky a tyhle ty informace. No a samozřejmě, když přichází tyhle ty poznámky nebo ty doplňky, tak je možné, že skutečně se přenáší jisté informační soubory z toho jiného břehu k nám. Za normální okolnosti všichni ti, kteří byli zkoumáni doktorem Moodym a dalšími vědci, kteří se zabývali stavy na hranici smrti, zjistili jednu zajímavou skutečnost. Tvrzení, že všechny ty vize o tunelu a o setkání se zemřelými příbuznými a podobně jsou nesmysly, protože jsou produktem kyslíkového deficitu v mozgových nervových buňkách, se vyvrátili, opakují, vyvrátili, protože mozek přechází na kyslíko-hibernační režim, stahuje živiny a kyslík z celého těla a funguje dál. Nejnovější výzkumy na Stanfordu a na Harvardu ukazovaly další skutečnost. Nejste mrtví ani po klinické smrti 1,5 minuty, biologické smrti 4,5 minuty, ale váš mozek zůstává v kyslíko-hibernačním režimu citlivý ještě hodiny po vaší smrti. Ví, co se s tím tělem děje a tak dále. Samozřejmě tohleto se musí tutlat, protože představte si, že by samozřejmě tím pádem bylo nutno zastavit obchod s orgány, které jsou odebírány zemřelým, které ročně představují stovky miliard dolarů biznisu, protože když ten mozek ví, co se děje s tím jeho tělem, tak samozřejmě musí být to šílený šok. No a co se týká výzkumu, tak možná si pamatujete, že v 18. století jeden francouzský vědec chtěl vědět, jestli po useknutí hlavy ještě mozek funguje a podobně, tak dělali pokusy právě s popravenými. No a zjistilo se, že skutečně některé aspekty ukazují, že jistou dobu, i když ta hlava byla odseknuta, tak ten mozek ještě reagoval na některé věci, hýbal očima a podobně. No, je to otevřená otázka, oficiální věda popírá jakékoliv tyhle ty možnosti. Nesmíte zapomenout, že oficiální věda vychází z Descartových předpisů a pravidel, které říkají, že existuje jenom to, co je odváženo, hmotné a hotovo. Vědomí, které je kvantové, nehmotné, to se prostě neuznává. To neexistuje. No ale tady je to obrovské pole výzkumu, kdy skutečně do dnešní doby i o samotném vědomí jsou dvě zásadní teorie, které jedna říká, že no to je jenom pohyb elektronů ve vašich neurálních synapsích a můžeme to naskenovat. Ale pak je tady druhá teorie, která říká, je to kvantové nemateriální podobenství pohybu informací, architektury, práce s nimi a podobně, a je přímo napojeno na morfické pole vesmíru. Ty teorie jsou souběžné, nedokázala se platnost ani jedné, ani druhé teorie, ale přímo souvisí s tím, co se stane s námi po smrti. No a skutečně jsou zaznamenány například případy, kdy dítě, například v Indii, se narodilo, najednou začalo tvrdit, že je to člověk ten a ten, který byl zavražděn tehdy, a který měl manželku a podobně. Rodiče s tím chlapcem šli na to místo, kde měl žít, a on přesně poznával svou manželku, své děti, všechny podmínky a tak dále. Jak to mohli vědět, když to mohl vědět jenom ten zemřelej, který zahynul při vraždě. Čili tohleto je obrovská oblast výzkumu, já osobně souhlasím s tím, že existuje informační engram každého z nás, který se ukládá do morfického pole a za jisté okolnosti můžeme s tímto engramem komunikovat. Čili není to cesta do vašich minulých životů, ale je to cesta do životu lidí, kteří zemřeli, ale kterých informační engram je uložen v morfickém poli. A vy tehdy čtete životní příběhy těchto těch lidí.
0: Pane profesore, moc děkuju a bylo to vyčerpávající, byla to smršť, nádhera a tady těch otázek, no to bychom byli ještě do zítra. BRICS si dáme příště. Ano, BRICS si dáme příště a tak. Myslím, že když jsme skončili takhle krásně,
1: Že otázky si dáme příště a prosím vás, ať nemáte klíště.
0: Tak, Přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za dnešní sledování, děkuju vám za všechny lajky, díky Danieli i tobě za příspěvek, ale no, o devalvaci dolaru a BRICSu, přátelé, opravdu příště, to bychom si dali potom v rámci nějakého ekonomického bloku.
1: Můžeme tu tému nazvat příště, co se děje s financemi ve světě. A to může být jako nosní téma.
0: Jo. Takže Danieli dal s nám vnuknutí na další téma. A přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za vaši přízeň. Díky za to, kolik vás tady bylo, díky za těch více jak 1,5 tisíce lajků, který jste dali 1571, opravuji, 75. A pane profesore, vám děkuju za krásný více jak 2 hodinky informací, které hutnou formou máme tady k dispozici od vás a kde bohužel jiná média, jako třeba mainstreamová, anebo ty, který máme, který jsou za to přímo vyplacený, jako veřejnoprávní, tak bohužel jako prostor tak nedávají. Nevím, kde se stala chyba, že tam se říká jenom ten správný názor, ale a oni jsou ty, kteří vám budou určovat, který ten názor správný je a který ne. Tak děkuju, že jsme společně strávili tenhle čas a díky za vaši práci.
1: Děkuji velice pěkně, přeji hezkou dobrou noc všem lidem a pamatujte, držíme se za rytě s tvrdým i s měkkým. I ve vazbě na příkazy Bruselu.
0: Krásnou dobrou noc, přátelé, děkujeme moc. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás jste upozornili na další videa. Zítra tady máme 2 relace od 6 hodin, Vítěz Pilmajer od 8 z Kaldoviny. Doufám, že všechno proběhne tak, jak má. Ve středu Skálová simultánka. Čekám na termín od Michala Svatoše. Máte tady, pak bychom se měli spojit s panem Pálešem ze Slovenska a s dalšími zajímavými hosty, Láďa Štěpán a tak dál. Energetika. Bude tady všechno možný, takže díky, že zůstanete s námi. Děkujeme moc. Krásnou dobrou noc. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
1: Dobrou noc.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zavzpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače po delší době.
0: Ano, samozřejmě, vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době, kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj hlavně úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mém novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle to hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase tam dovolenkujete.
1: No, už se válíme. No, ale počkej, jo. Ono je jako, jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát no. Na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No a to ještě ses nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
0: No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
1: No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já tyhle ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
0: No, vidíš to, Iša je odvážnější.
1: No, to já jsem slyšela, no.
0: Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Hmm. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě náctiletá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. A bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona si nějak málo držela.
1: Ježiš, ne, neříkej mi to.
0: Jo, přímo do toho bláta, no jo.
1: No, tak teda, tak
0: ale
1: i po těch letech.
0: Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že až vyleze z toho bláta.
1: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
0: A moji Mášu jsi spohladila?
1: To jsi nevšim.
0: V nestřežený okamžik jsi ji hladila?
1: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
0: Na tajňačku, viď?
1: Abys to neviděl.
0: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že se byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
1: Ano, ano.
0: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
1: To bylo úplně super, věk.
0: No, tak olympiky mám rád.
1: Já taky.
0: I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým Jandovo propagandistickým ohledně Jandovo propagandě ohledně očkování. No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
1: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
0: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
1: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
0: jo,
1: tak oni tam byli
0: 4,
1: na té střeše.
0: Jo.
1: Oni jsou 4, no. No, no.
0: No jenže on asi neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
1: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
0: No, zkrátka a dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
1: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé u našeho super DJ Charlieho, tím toho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá, ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů, pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Na parketu jsme byli sami 2.
0: Až tak?
1: Bylo to jako. Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
0: Poslouchej, a možná jste na tom parketu moc divočili.
1: No, tak jako... Pozor,
0: víš, jako,
1: pozor,
0: že se tam báli ty
1: ostatní. Počkej, když to viděl sám, ty mý kolena to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
0: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
1: ne,
0: zase bude
1: mám...
0: aféra nějaká.
1: Já je mám zkovaný.
0: Teď?
1: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
0: Takže úpadek lázeňství. Tak ono, to je právě, jak bych to řekl. My se tady bavíme o spoustě věcech. Jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si cucáme ty věci z prstu, protože
1: Jo.
0: my bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropský se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se
1: No to ještě
0: tančí a
1: pořád,
0: je dobrá
1: ano, nahoru.
0: nálada,
1: Ano,
0: ale v
1: ano.
0: podpalubí tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný, jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si
1: Co?
0: vezmeme,
1: Právě.
0: že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 20, 25 minus 4, 21, tak
1: No.
0: si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země za 21 let, tak polovinu z
1: To je
0: toho
1: hodně.
0: oni udělali za pouhé 4 roky. To je
1: Co víš,
0: na
1: a co budou
0: kriminál. Já
1: vymlouvat
0: bych je
1: ty?
0: postavil před
1: No.
0: soud prostě za vlastizradu, za ekonomickou. O těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně,
1: Počkej, no já
0: Zuzanka.
1: jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme
0: Tak
1: dneska
0: jo, tak já to
1: nepřáli a
0: udělám, no.
1: dneska je to na nás.
0: Já to udělám.
1: No.
0: Počkej, já to udělám.
1: Tak jo. Jo.
0: Sleduj. Čučen zibite, já.
1: Sledu. Já.
0: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar
1: I čume,
0: Matuška.
1: i kuke.
0: Jakže?
1: Ich čume, ich kuke.
0: Aha. Schönen Haxen. Mit Chlupen, ja?
1: Mě fakt rozesmál.
0: No. Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takové devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou, tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivovej olej a on, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak tady hodní lidi nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě... Jestli to není Pusy, jako, pozor.
1: To snad ne.
0: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie, pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
1: Tak jak to může být
0: hebrejský? Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
1: No, to je nějaký divoký, ne?
0: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
1: Pane, jo, teda, tak to je hodně Zuzanek.
0: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
1: Já mám jednu klientku Zuzanu.
0: Přemýšlím. Mm-hmm. No právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
1: Váš 20 Susan, jo.
0: 20, no, 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, My vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
1: Klidně, tam něco hoď.
0: Já vím, co tam hodím.
1: Nevíš, co tam hodíš?
0: No jasně, jo? No, já vím, co tam
1: tak
0: hodím.
1: Tak já doufám, že to uslyším. Zuz.